0: a krásné. A protože tento z mocných vládců seděl vysoko nad zemí, na Olympu, takže mračna byla pod ním a většinou mu zahalovala rozhled, tak nepátral, neptal se po příčinách a nabídl orlovi svůj klín.
1: U mě na klíně si postav hnízdo. Tady u mě na klíně budou vajíčka v bezpečí.
0: A tak se stalo. Orel postavil hnízdo Zevovi na klíně, orlice snesla vajíčka a seděla na nich. Zeus hlídal. A dole pod Olympem chrobák nejedl, nepil a jen přemýšlel, jak na to. Hovníval si, hovníval, hlásek mu zpíval v hlavě. No dobrá, no tak dobrá, tak třeba jsem opravdu hovníval, tak co? A najednou se zarazil. A co když jsem? A utíkal k lidským obydlím a uválil z materiálů velice lidských kuličku. Popadl jí a frrr! Otevřel krovky a dal se do letu. Stoupal a stoupal, slabý už byl, dyť pomsta mu spát nedala, chuť mu zahnala, v řídkém, vysokém vzduchu sotva dýchal, ale letěl a letěl a výš a výš a výš a výš. Ještě výš než Olymp. Pak zatočil po větru a pozorně letěl, až byl přesně nad Zeusem. Namířil a pustil kuličku Zevovi rovnou do klína, přímo do orlího hnízda. Zeus sedí a kouká do kraje. Najednou ho ovane něco strašného. Něco strašně lidského. Příliš lidského pro božský Olymp. V hněvu a pohoršení vstane a chce to vytřepat z klína. Tak třepe togou, třepe rychle a vytřepe kuličku, orlici i vajíčka. No, pochopitelně, že se rozbila na padrť, když spadla až z Olympu. Ale chrobák to už neviděl. Ten poslední let a jediná myšlenka na pomstu a řídký vzduch, to bylo příliš pro jeho malé srdce. Umřel tam nahoře vysílením a dolů padla jeho mrtvolka. Orel v kraji vyhynul. Zeus, no, ten z toho vyvázl, avšak ne nadlouho. Lidé jej za nějakou dobu zrušili a na Olympu si postavili hotel. No a poučení je asi toto. I když si orel, neurážej chrobáky. Když si chrobák a když tě mrzí, že seš chrobák, no tak dělej něco jiného. A nebo si zvykni. Když si zajíc, to se nedá nic dělat.
2: Vodníci Stulík s Blatouškem připutovali k bošileckému rybníku. Z vody na břeh se vyhoupl pestře zbarvený mlok. Koukal jako mlok, byl to mlok. Udělal dlouhý skok a představil se. Salamandr, jméno mé Strpeníčko. Hop, skok a zase zmizel pod vodou. Strpeníčko netrvalo dlouho a vynořil se Hastrman, statný jako horybuk. Měl uniformu a byl vyfešákovaný. Po vojensku zasalutoval.
3: Salakvarde, se mnou není žádná legrace. Jsem osobním strážcem vévody vod jihočeských. Brekekec Aberfaber Dominic. Tak se u nás zdraví a na pozdrav se odpovídá. Breky, breky, bre, Aberfaber Domine. Jasné? Opakujte.
2: Opakovali. Blatoušek to popletl. Místo Domine řekl Jemine. Salakvarda začal odříkávat.
3: Vévoda vod jihočeských, nejmokřejší z mokrých, archaj Venculín III, zvaný Sličný, bude slavit výročí svého vzniku. Prokážeme vám nejvyšší laskavost a vezmeme vás do služby na horší práci. Račte se vnořit.
2: A odplul s nimi k velké tůni. V předtůni trůní tůně bylo přeludně zelenomodrošero. Ke dnu splýval závěs z vodních řas.
3: U jedné strany závěsu seděl hlídač Cerberus, něco jako ze psa kus. Pocházel ze starého Řecka a měl 3 hlavy. To ale pes nemývá. V každé hlavě měl 3 oči. Jedno přísné, druhé ostražité a třetí škaredé. Místo uší ploutve a na nohou blány. Od pusy mu modro-fialově bublalo. Vodníci na to zjevení koukali jako sůvy. U druhé strany závěsu stál obřadník sákristý Ján, opentlený pentličkami různých barev od hlavy až k patě. Tvářil se jako ficli pucli. V ruce držel silný rákos a měl silný hlas. Vítejte v sílevé vody od Jihočeských, nejmokřejšího z mokrých, archaje Venculína III. Zvaného Sličný. 2x udeřil silným rákosem o plochý kámen, potřetí se udeřil do nohy. Skákal po jedné a sakroval. Sak na ryby, koš na raky, dneska jsem se praštil taky. Když dosakroval, rozhrnul se řásnatý závěs a tam v temné tůni na trůnu trůnil Venculín a spal. Pak připlula velká štika a dala vévodovi pusu na čelo. Venculín otevřel jedno oko a sákristý Jan začal odříkávat dlouhou litanii. Vévodovo Jihočeských, nejmokřejší z mokrých a tak dále a tak dále. Nakonec oznámil 2 s prosíkem, prosím. Blatoušek se Stulíkem pozdrali tak, jak je to naučil Salakvarda. Brekekekec abr fabr dominec. Venculín se uculil. V puse měl 2 zuby, které si půjčoval od štiky. Na pozdrav odpověděl. Navdár. Otevřel 2. oko, chvilku se na vodníky díval a potom se podivil.
4: Hleme se, koukejme se, zachrán si panen.
3: Pak zívl a dořekl.
4: Jaký pak špombrnákle, bereme vás do služby, nazdar.
3: Překulil se na ouško a usnul jako dudek. Slyšení je skončeno, ohlásil sákristý Jan. Mlok Salamandr odplaval s vodníky pod Bošilecký mostek k místu, které jim určil k přespávání, ale dobré místo to nebylo. Protahovalo tam a vody bylo málo, jenom na ponoření. Říkalo se, že Venculín je starý jako oblaka. Bylo mu prý 3000 let od doby vzniku. Jednou po noční práci odpočíval Blatoušek se Stulíkem pod mostkem a slyší nějaké hlasy. Na tom Bošileckým mostku hráli tam 2 pany v kostku. Hráli, hráli, hráli, až se obehráli, schodili se z mostku. Hráli, hráli, hráli. Stalo se to ale trochu jinak, než se zpívá. Blatoušek se Stulíkem nelenili a obě pany z vody vytáhli. Pany ani nepoděkovali a utíkali domů do Bošilce, usušit se, aby nenastydli. Blatoušek se Stulíkem vylovení panen z vody nepovažovali za žádný hrdinský skutek a brzy na něj zapomněli. Jednoho dne rozpočítával Salakvarda vodnickou čeleť do práce svým neobvyklým způsobem.
5: Eniky, beniky, ententýny, kůže, líny, ty budeš dělat to a ty zas tohle, hybej!
3: K oslavě vzniku Venculína musel rybník i břeh zářit. Najatých do služby bylo plno vodníků. Čistili vodu od žabince, leštili stébla rákosu, odstraňovali z orobincových doutníků chmíří, česali trávu kolem rybníka i bahno šlapali. Salakvarda je honil, sekíroval, ponižoval. Říkali mu mokrý čert. V ten den rozpočítávání připadla na Stulíka s Blatouškem lehká práce, pasení kaprů. Sotva začali pást, připlul mlok Salamandr s rozkazem k slyšení. Ve vodnících hrklo, že by něco vyvedli.
2: V předtůni trůní tůně se opakoval stejný ceremoniál. Blatoušek se strachem potil i na jazyku. V tom připlula Štika a dala vévodovi pusu na čelo. Venculín otevřel jedno oko, uculil se, otevřel druhé oko a řekl:
4: Holovskové, bošilecký richtář mi vzkázal popolivnem, abych vám udělil pochvalu za záchranu dvou bošileckých panen.
2: Obrátil se na sákristy Jána.
4: Podej mi ten rákos.
2: Venculín povstal a oba vodníky klepl holí do hlavy.
4: Pasuji vás na pašáky.
2: Všichni v úkol provolali bez nadšení třikrát sláva. Pak Venculín usedl, zívl a zamručil.
4: Já to věděl dřív, než se to stalo. Mohl jsem si ušetřit jen do probuzení, kdybych vás za záchranu panen pasoval hned po vašem příchodu. Nazdar, pašáci.
2: Překulil se na ouško a usnul zase jako dudek. Salakvarda se zalikal závistí, protože nikdy pasován nebyl. Pasované vodníky proto hnal hned do práce.
3: Žádné pasení kaprů, ale šlapat bahno budete!
2: Křičel a dělal jim v rybníku peklo. Před spaním pod mostkem začal Blatoušek plakat,
4: že se mu ve službě nelíbí a že odtud uteče. A když není žádný rybník volný, tak si najde nějaký potok nebo řeku, kde se usadí.
2: Takový nápad může snad mít jenom Pulec, řekl Stulík. Jsi přece vodník rybniční, ne říční. V řece se musí stále plavat a to dá panečku zabrat. Kde pak říční vodník musí vzniknout v řece, potoční v potoce a rybniční v rybníce? My si zkrátka najdeme rybník, ale s útěkem počkáme až po Venculínově oslavě.
4: Tak jo, ty máš vždycky pravdu, Stulíku,
2: zašeptal Blatoušek.
6: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

poprvé uvidíš hvězdy na procházce nebem. Usneš a ve snu možná potkáš hrneček s medem. Pro tebe kromě medu vymyslet nedovedu. Nejhezčí

Čertův mlýn. Byl jednou mlynář a ten měl prodat mlýn pod lesem. Byly tehdy špatné časy, suchá léta, vody v potoce maličko, mlynář nemohl mlít. Mlači zvykli chodit jinam a když zas vody přibylo, mlýn klapal na prázdno. Mlynář byl samý dluh a hleděl se mlýna zbavit. Ale kupci se mu nehrnuli. Až za půl léta přijde k němu jednou černý pán. Povídá, já jsem čert. Vím, kde tě střevíc tlačí. Ale pomohu. Mlýn koupím. Mlynář mu na to, jen potřeba, aby s hotovými platil. Zač prodáš, ptá se čert. Za 3 pytle peněz, pověděl mlynář a než se nadál, stály tu 3 pytle. Plácli si s čertem na tu koupi, mlynář potom přichystal si na cestu, peníze na vůz naložil a odejel do cizí krajiny. Ve mlýně usadil se čert a hospodařil tam po svém. Na hon cesty lidé se mlýnu vyhýbali, tak v něm strašilo. A trvalo 10 let, trvalo 20 let, 100 let bylo, 200 let. Mlýnu opuštěnému žádný se přiblížit nechtěl. Až jednou. Bylo na podzim, v létě vítr pískal a z buků červené listí schazoval. Šel tam tudy cestou mlýnářský krajánek. Byl už v letech, vlasy prokvetlé, ale držel se zpříma, tělo měl jako kmet dubový, síly ze 4 a nevěděl, co je to bát se. Přijde k dřevařům, co tu stromy káceli a povídá, pomáhej pán Bůh. Dejš to pán Bůh. Volají a hned ho varovali, aby se tou cestou vlevo nedával, že by přišel ke starému mlýnu, tam, že straší, čert tam zůstává. Ale krajánek se usmál a povídá, tož já se na toho pana čerta půjdu podívat. A šel. Dřevaři se za ním dívají a litují. Chudák, ten se nevrátí. Přišel krajánek do mlýna. Nebylo tam nikoho. A krajánek se usadil ve mlýnici na lávce. Sedl si a čeká. Ale nic nešlo. Krajánek vytáhl z kývu tvrdého chleba a dal se do jídla. Měl v torbě také líčený provaz, dobře kroucený. Od starého sekírníka ho jednou dostal, že prý na zlé duchy dobrý. Ten provaz položil krajánek vedle sebe, spravil si potom dýmku, pokuřoval a čekal. Když přišel večer a táhla 11, měsíček oknem do mlýnice svítil, slyšel pojednou po schodech z patra kroky. Trap, trap. Dívá se krajánek a vidí, nějaký způsobný panáček po schodech kráčí do mlýnice. Byl malé postavy, svraskalý obličej měl tmavý, ale zelené šaty měl na sobě z pěkné látky a zelený klobouček s pérem. Přijde ke krajánkovi a ptá se, čeho ty v mém mlýně pohledáváš? Já jsem čert. Krajánek, tož vy jste ten pan čert. Já slyšel, že tu hospodaříte. Jdu se na vás podívat a věru se mi líbíte. Čert povídá, nevíš-li ty, že jsem žádný nesmí?
No to tě divný mlín, povídá krajánek, když tu mlečů nemáte. Mrzutě na to povídá čert. A k čemu mlečů? Nemelu ve mlíně. A to je pěkné, krajánek na to. Nač vám teda třeba mlínu? Víte-li co? Vystěhujte se vy odtud. Já bych tu sám chtěl zůstat za mlináře. Toho už měl čert dost. Víš-li ty, s kým mluvíš? Zařval. Ale krajánek se neulekl. Však jste mi to už pověděl, povídá čertovi. Já vám pěkně radím, odejděte odtud po dobrém. Čert se zdržet nemohl, skočil po krajánkovi, ale v tom ten už oko z provazu líčeného hodil mu na krk. Čert sebou až hrůza trhal, ale byl v krajánkově moci. Ten šel a přivázal milého čerta na mlýnské kolo. Potom stavidlo vytáhl, spustil mlýn. Čert na mlýnském kole nahoru, dolů se točil, ve vodě se máchal, hlavou okolo narážel. Řval zlostí a bolestí a nakonec jen pro všechno na světě prosil, aby ho krajánek pustil. Když se krajánkovi zdálo, že má čert dost, zarazil mlýn, čerta odvázal a povídá: a teď jdi. Přijdeš-li sem ještě jednou, strčím tě mezi mlýnské kameny, aby tě na kaši rozemleli. Čert byl celý zmáčený, zelené šaty měl potrhané, ani narovnat se nemohl, jak byl polámaný. Belhal ze mlýna a že už víckrát tam se neukáže. Krajánek potom usadil se v opuštěném mlýně a ten vesele klapal ještě dlouhá léta.

Na výročním trhu bylo lidu, že by se jablko nepropadlo. Co jablko? Ani oříšek, ani hrášek, ani makové zrníčko. Když Francínek s paní mámou dorazili, slezla paní matka po žebříčku z vozu a drala se od stánku ke stánku. To je drahota, lamentovala. Ti lidé nevědí, co za co chtít. Potřebovala

0: co může potřebovat taková polní žínka. Asi nůž, napadlo po chvilce Francínka. Nůž se hodí každému, proč by se nehodil polní žínce? No, jenomže potřebuje vůbec taková polní žínka nůž. Nůž by byl spíš pro mládence. Polní žínka by asi raději něco na sebe, třeba šátek, zástěru nebo hřeben. To je drahota, to je ale drahota, vyrušila Francínka z úvah zase paní máma. Za všechno chtějí peněz, že to není k uvěření. Co pak máma mincovnu pod almarou? To by je tatík hnal, kdyby viděl, jak všechno podražilo. Francínek to zase jedním uchem vyslechl a druhým pustil ven. Měl jiné starosti. Hřeben Evelince koupit nemohu, uvědomil si. Vypadalo by to, že se mi zdá nečesaná. Zástěra ani šátek taky asi nejsou to nejvhodnější. Mně se zdá, že polní žínka nechodí v zástěře. Ale něco jí určitě přinesu. Jen kdybych věděl za co.
1: Dejte mi, paní Matinko, pár korun, něco bych si koupil, obrátil se na paní mámu. Ta ho však rázně odbila. Co by si skupoval? Nějakou zbytečnost? A dát za ní tolik peněz? To tě nesmí ani napadnout. To by nás tatík pěkně pochválil. Raději dávej pozor, ať se nestratíš.
0: Herr Švec, to taky není špatný nápad, ztratit se, pomyslel si Francínek. Co pak se musím pořád drát za paní matkou? Ztratím se a vyhlédnu něco pro Evelínku. A ztratil se. Ztratil se a udělal dobře. Protože hned přišel na to, co přivést Evelínce. Ocitl se totiž u střelnice ověšené z zrcátky, růžemi, voňavkami a letčím, z čeho by byla jistě u vytržení. Že tři rány byly za korunu a Francínek neměl ani pětník.
2: Jak by to šlo zařídit, abych si u vás mohl vystřelit bez peněz? Zeptal se principála střelnice.
1: Jo, bez peněz se u mě střílí jenom dvakrát do roka. 30. února a na svatého Dindy. No, ale kdybys uměl spravit tadyhle tu bouchačku, nechal bych ti tři rány zadarmo.
2: Dejtej sem, rozjasnil se Francínek, aby neopravil pušku, když býval voják jako struhadlo. Vzal vzduchovku do ruky, chvíli se v ní šťourál, pak to dvakrát cvaklo, dvakrát klaplo a pic, puška střílela, jako když vyšívá.
1: Tak tady máš tři broky, a když se trefíš, dám ti cenu, řekl mu spokojený střelničář.
0: Francínek se rozhlédl po boudě. Dárků pro Evelínku byla plná, ale ten nejlepší a nejkrásnější visel až pod stropem. Marcipánové srdce, velké jako kolo u vozu. To, kdybych vystřílel, myslel si,
2: kolik bych asi musel trefit. Třikrát desítku a je tvoje, řekl principál.
0: Francínek nabil první brok, zalícil, zamířil a pif, v desítce byla díra.
1: Bravo, pochválil ho principál.
0: Francínek nabil druhý brok, po druhé zalícil, po druhé zamířil a paf, trefil druhou desítku.
1: Řekl principál.
0: Všichni, kdo stáli u střelnice, spozornili a čekali na třetí ránu. Francínek se vzrušením celý orosil na čele. No to se rozumí, že uměl střílet. Na vojně se nenašel druhý jemu rovný, jenže na vojně o nic nešlo. A tady šlo o srdce pro Evelínku. Pomalu nabil třetí brok a přiložil pušku k líci. Jej, muška se mu vzrušením houpala, že za ní ani terč nemohl najít. Jakže ho to učili u vojáků? Uklidnit se, znovu zalícit a zadržet dech, dokud nezmáčkne kohoutek. Protože když člověk míří a dýchá, muška mu poletuje před očima a trefí leda vrata od stodoly. Francínek si to všechno srovnal v hlavě, sklidnil se, zamířil, zadržel dech a prásk! Třetí desítka. Sláva, Evelínka dostane marcipánové srdce jako kolo odvozu. Ale co to? Principál nesáhl po srdci, principál odepěl z pod stropu hadrový míček na gumičce.
1: Ten já nechci, já chci srdce z marcipánu. Trefil jsem přece tři desítky, Herr Švec, bránil se Francínek.
0: Všichni přihlížející taky spustili.
1: Ne, ten mládenec musí dostat srdce, trefil přece třikrát desítku.

Ale principál se zatvrdil. Srdce dostat nemůže, ani kdyby těch desítek trefil 10, protože nezaplatil korunu. A o té spravené pušce ani muk. Tu se k pultu protlačil pořízek, trošku šilhal a měl ruce, že by s nimi mohl hrabat štěrk. Tady máš, řekl Francínkovi a vysázel na pult 2 koruny. Jestli mi vystřílíš tamhle tu opičku, můžeš si za tu 2. korunu vystřílet to srdce. A dobrá, kýv hlavu Francínek, vsteky rudý jako krocan. 3x nabil, 3x zalícil a opička byla pořízková. Pak nabil zase 3x zalícil a vystřílel srdce pro Evelínku. Střelničář zežloutl zlostí. Tady máš 2 koruny ode mě a vystřílej mě panu a mě medvěda a mě vázu a mě španělku. Tlačili se lidé okolo Francínka. A ten střílel jako na boží tělo. Střelnice hubla a hubla, její principál žloutl a žloutl a najednou vykřikl: konec střílení, zavírá se. Všichni se dali do smíchu, ale on opravdu zatáhl plátno a zavřel střelnici, třeba že byl výroční trh v plném proudu. Francínek sebral srdce a opatrně se s ním prodíral ke svému vozu. Paní máma tam naštěstí ještě nečekala. Zabalil ho tedy do šátku a schoval pod náruč sena. To se bude Evelínka divit, až srdce uvidí, myslel si. Tam mi padne kolem krku, že nebudu moci dech popadnout. A od té chvíle na nic jiného ani nemyslel.

0: Druhá vsuvka o Františkovi, Květuš a Hubertovi. Před vilou profesora Kadeřábka stál starý nákladák. Na jeho korbě byla skříň, pohovka, pár židlí, stůl, křeslo a stojací lampa. Paní Květuš právě vyšla ze vrat s kupou šatstva, jen tak halabala převázenou provazem, a za ní pan František nesl v náručí televizor. Právě televize to náhlé stěhování zapříčinila. František Bartoš totiž v reportáži z demolice poznal domácího Květuš Voráčkové. Okamžitě telefonoval, že ji v domě toho šílence prostě bydlet nenechá. Kdo se jednou vrhnul na jeřábníka, může se podruhý vrhnout na osamělou ženskou, hulákal do sluchátka. I ona tu scénu v televizi viděla, ale přesto profesora trochu hájila. Víte, Františku, že by se na mě někdy vrhal. Tak to nikdy. Ale tajnůstkář a vědec, to on tedy je. A takoví jsou právě nejhorší. Květuš, naše známost je krátká, ale srdečná. A víte, co já říkám? Nikdy není pozdě. Po tomto sdělení se v paní Květuš ozvalo něco dávno zapomenutého. Ano, začneme nový život, zvolala paní Voráčková. Hubert se sice vzpouzel, ale společným úsilím ho nakonec do kabiny nákladňáku natlačili. Nový život, to by byl pěkný název pro pension, pomyslel si profesor Kadeřábek, který to všechno z okna pozoroval.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Kdysi dávno, kdesi daleko, byl mramorový les. Neuvěřitelný. Neuvěřitelně krásný, a tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Na tom, že objevili les lidé, nebylo nic překvapujícího, vždyť lidé už přišli na tolik věcí, ale že našli les jednoho dne i děti, byl div divoucí. Mramorový les totiž ležel daleko, moc daleko. Toho dne, kdy do něj vkročily první dětské nožky, byla středa. A v ten den s pravidelnou neúprosností na mechovém palouku jeden z hříbků pod dubáků společně s kropenatou muchomůrkou parádnicí česali mech. Hříbek se snažil, ale muchomůrka ohrnovala nos. Taková ošklivá práce, ještě si ušpiním své puntíky. A co chvíli se zhlížela v zrcadle studánky, jestli se opravdu neušpinila. Náhle tichem lesa zazněl dětský hlas. Podívej! A prst neznámé dětské ruky zamířil k hříbku s muchomůrkou. Na palouku totiž stál David a jeho sestra Pavlína. Kam se mám podívat? Támhle, ukázal znovu prst. Houby moc dobře věděli, že člověk, byť i docela malý, přináší do lesa nebezpečí. Hříbek se ohlédl po muchomůrce, aby ji jako správný muž ochránil, ale kde pak muchomůrka, ta už pelášila pryč. O kamaráda se ani trochu nestarala. Vzala svoji štíhlou nohu elegantně na rameno a zamířila k pařezu u stoleté kapradiny. Dobře věděla, že dorazili tam dřív než podubák, bude mít vyhráno. Běžela, až jí bílé puntíky nadskakovaly. Hříbek viděl, že se o přítelkyni starat nemusí, ba naopak. A tak podle jejího příkladu vzal na rameno svoji tlustou a nemotornou nohu a rozeběhl se za muchomůrkou. Počkej na mě, volal, ale docela zbytečně. Ani mě nenapadne, myslela si Muchomůrka v duchu. Proč utíkáš tak rychle? Funěl hříbek. A mám snad utíkat pomalu? Smála se pro sebe Muchomůrka a ještě zrychlila. Já už nemůžu, naříkal hříbek, ale to už byla Muchomůrka u Pařezu. Kdyby tolik nepracoval a odpočíval jako já, myslela si, mohl tady být dřív. A to by bylo zlé. Pařez totiž dokázal v případě nebezpečí schovat jen jedinou houbu, a nebo dvě žáby, a nebo 10 žížal. Věděla to Muchomůrka, možná to věděl i hříbek, ale ten sotva dýchal a klopítal, takže neměl čas přemýšlet, kam to vlastně běží. Vrátka, vrátka, otevřte se, nebezpečí bojíme se, řekla Muchomůrka. Vrátka vrzla a Pařez se otevřel. Muchomůrka vběhla dovnitř a v tu chvíli, jako by se po ní země slehla. Muchomůrka zkrátka zmizela. Hříbek dosupěl k Pařezu jako druhý. Vrátka, vrátka, smilujte se. Hříbečkovi otevřte se. Vydechl. Nestalo se však vůbec nic. Pařez mlčel. Jen odkudsi zevnitř bylo možné zaslechnout vítězoslavné chichotání Muchomůrky. Kdo dřív přijde, ten dřív mele, posmívala se a hříbku nezbylo, než pochopit, že prohrál. Svěsil hlavičku, usedl do trávy, sklopil zrak a čekal na svůj konec. Vydal se dětem na pospas dobrovolně. Ale David s Pavlínou jakoby nic. Usedli na Pařez. Vezmeme si ho domů? Zeptal se kluk. Proč? Já mám radši zmrzlinu. Máš pravdu, přisvědčil David. Zmrzlina je lepší. Po chvíli se děti zvedli a odešli. Asi na zmrzlinu. Hříbek si odechl a když se vzpamatoval, vrátil se na mechový palouk dodělat svoji práci. A Muchomůrka, ta se uvnitř Pařezu tak dlouho vrtěla a chichotala, až vrátka zaskočila a nešla několik dní otevřít. Možná jí chtěl Pařez potrestat. Kdo ví? Vždyť myslet jen a jen na sebe se nikdy nevyplácí.
3: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.

0: Už jedou!
1: Nejedou!
0: A díváš se?
1: Dívám! Vidíš, že se dívám!
0: Tak se dívej pořádně!

0: V české kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

Byl jednou jeden svrček a ten nehrál o nic hůř než jiní svrčci. Přesto mu jednou řekla jedna myš: z toho tvého vrzání bolí jen uši. Svrček byl z toho jako opařený. To se ví, že se občas přehmátnu, jenomže já cvičím, abych získal jistotu a budu cvičit ještě víc, protože jistota se získává jenom neustálým hraním. Jenže to zas nebude k poslouchání, protože to, na co hraješ, nejsou housle, ale starý křáp. Křáp? Zarazil se cvrček. Dědeček ale říkal, že to jsou velmi slušné housle, když mi je dával. Dědeček byl stejný vrzal jako ty a taky nikdy neviděl pořádné housle. To já se vylíhla v Lidmani na půdě, ve Stradivárkách a po veselce jsme si udělali hnízdo v Kvarnerkách. To byly housle, ty měli hlas. Když mě někdo zapištěl, všichni v domě stichli, protože to znělo jako harfa. Svrček byl z toho celý skoprnělý. Celou dobu si myslel, že nehraje o nic hůř než jiní cvrčci a že ho kdekdo rád poslouchá, že svou muzikou oživuje lidmaňské louky a meze a najednou

0: Přijde myš a řekne mu, že z jeho vrzání bolí uši. Jak to, že by mu dědeček dal opravdu nějaký křáp? A to by přece neudělal. Ostatně jednou vylezl z houslí červotoč, kusadla plná pilin a řekl cvrčkovi, že jsou to dobré housle. Samozřejmě, že si to myš vymýšlela. Narodila se sice v Lidmani na půdě, ale v šuplíku očtokrdlete. A když dorostla, postavili si hnízdo ve starém dřeváku. Stradivárky ani kvanérky nedává nikdo na půdu. Ty každý ukládá do trezoru, aby je nikdo neukradl a aby neschořeli, kdyby vypukl požár, protože jsou dražší než sebepěknější stavení. Buď jak buď, cvrčkovi zčernal svět. Zalezl do své komůrky, housle pověsil na stěnu za záda, aby je raději neviděl, a 3 dny nejedla, nepil. Jenom koukal před sebe a hlavou mu někdy táhlo, jak svět stojí za starou bačkoru a život za 2. A někdy vzpomínal, co si to za dědečka povídali nejvzdělanější cvrčci o houslích. 4. den se ozvalo buch, buch, buch a před chodem stál Zlatohlávek. Tak co? Je tady naše mes nebo smutkovna?
1: Jaké? Co?
0: Špitl cvrček. No, co? Cože nehraješ? Proč tu má být 3 dny tak smutno?
1: Já nehraju, protože asi potřebuju jiné housle. Z těch mých starých bolí uši. Zvláště, když na nich ještě dělám přehmaty. Já se totiž musím ještě moc učit.
0: Tak se uč, ale nahlas. Kdo má to ticho pořád poslouchat?
2: Zlatohlávek odletěl, cvrček zalezl do své komůrky, sundal housle se stěny a položil je před sebe. Svět vlastně nebyl tak černý a život nestál tak docela za starou bačkoru. Zlatohlávek na něho sice vrčel, ale cvrčkovi bylo, jako by ho pohladil. Vždyť přece chtěl, aby cvrček hrál. Jenomže kdyby hrál, přišla by asi zase myš a mluvila by o starém křápu a vrzání. A toho se bál, protože si přestal věřit. A třeba by ale mohl hrát. Třeba moc přehmatu ani nedělá. Kdo ví, co té myši přeletělo přes nos. Ale lepší housle by to asi přece jenom chtělo. Jak mu to táhlo hlavou, ozvalo se buch, buch, buch, a před chodem stál chrobák s kuličkou u nohou.
3: Hršvec Kilián, je tady naše mes nebo márnice? Já se dřu jako mourovatej, moje máma jak by smet a ty nám ani nezahraješ. Proč?
1: No, protože potřebuju jiné housle. Z ozvučného dřeva. Nejlepší by byly z lískovcového smrku. V lískovcovém smrku jsou tmavé letokruhy vlnkovaté a bílé dřevo mezi nimi tenké jako papírek, to zní jako harfa. To by myška koukala.
3: Vyflajzni se na myš i na letokruhy Hršvec Kilián. Jsi jediný cvrček daleko široko, sedíš v díře jako pecka, k čemu nám jsi.
2: Chrobák odfunil i s kouličkou a cvrček zalezl do své komůrky a vzal si housle na klín. Pravda. Chrobák mu umyl hlavu, ale cvrčkovi zase bylo, jako by ho pohladil. Svět už vůbec nebyl černý a život nestál za starou bačkoru. Vždyť Zlatohlávek i chrobák stáli o to, aby cvrček hrál.
1: No jenže, co tam myš?
2: Té se pořád bál. Kvůli ní se mu pořád nechtělo jít s tím hraním na veřejnost. A tu se ozvalo ťuk, ťuk, ťuk a před chodem seděl lišaj. Ale ne lišaj borový, ani lišaj smrtihlav, lišaj pryšcový či svlašcový. Byl to lišaj oleandrový, jenž je mnohem zácnější než myš a není to žádný burn.
1: To nemyslíte vážně, příteli, řekl cvrčkovi, když si ho poslechl o houslích z ozvučného dřeva, o vrzání, bolení uší a strachu před veřejným vystoupením.
2: Uděláme to však krátce. Dnes večer je v Jindřichově Hradci houslový koncert. Protože si ho pořadatelé vymysleli pozdě a měli obavu, že mistr nebude moci přijet, pozvali těch umělců pro jistotu víc, že z nich přijede aspoň jeden. Na vás sice zapomněli, ale vy tam, příteli, patříte taky, tak si vezměte svoje housličky a vlezte mi laskavě na záda. Cvrček byl tak ohromen, že vzal housličky a smyčec, sedl si Lišajovi na záda a letěli. Po chvilce si všiml, že s nimi letí i chrobák a zlatohlávek a opodál i myš. Tu nesla divoká kachna za ocásek. Tak, příteli, a teď vám to dopovím, rozpovídal se zase Lišaj. Pořadatelé sice pozvali všechny nejlepší houslisty, ale obávám se, že nepřijede ani jeden. Oni totiž všem napsali, že každý dostane za účinkování pytel brambor. Rád bych viděl umělce, který bude hrát za pytel brambor. Ale to už byli nad arkádovým nádvořím zámku v Jindřichově Hradci. Bylo plné lidí, kteří spěchali na houslový koncert a kolem dokola stáli v obřích mísách kvetoucí oleandry. Nádhera, co? Podotkl Lišaj oleandrový a vletěl do sálu a přistál i s cvrčkem v kruhovém okně nad pódiem. Tady slezte, příteli. Až vám dá chrobák se zlatohlávkem znamení, tak spustíte, řekl Lišaj.
1: Já hrát nebudu. Já nic neumím, já mám trému. Já umřu strachy, naříkal cvrček.
2: Ale zlatohlávek i chrobák na něj se zatětými pěstičkami. Budeš hrát, umíš, nemáš trému a neumřeš, nebo si nás nepřej. V té chvíli vstoupil na jeviště pořadatel. Oznámil návštěvníkům, že nikdo z mistrů se zatím nedostavil a že jim tedy za okamžik zahraje umělec, který se již dostavil. Ten umělec měl být Vašek Bezpalec, co hrál na harmoniku v kapele Bukovanka. Ve skutečnosti se však ještě nedostavil. Poslali pro něho teprve vůz.
1: Sál byl tichý jako pěna. Všichni mysleli, že někdo vystoupí ze závěsů a začne hrát, jenže Vašek byl ještě v buku. A do toho ticha mávnul chrobák na cvrčka. Cvrčkovi se moc nechtělo, ale spustil. Lidé ho slyšeli, úžasle se na sebe dívali a pak se začali usmívat. Začalo se jim to líbit a najednou začali Cvrčkovi tleskat na otevřené scéně, když ještě hrál. A tleskali tak bouřlivě, že mohl spadnout strop. Cvrček dohrál, utíral si spocené čelo, uklánil se, ale lidé tleskali dál a zlatohlávek a chrobák mohli přijít radostí o rozum. Myš z toho však mohla ranit mrtvice. V tu chvíli se však rozletěly postranní závěsy a do radostného potlesku vpochodovali na jeviště mistři Pavlík, Snítil, Suk, Hudeček, Matoušek, Štraus, Vlach, Novák a mistra Grumlíková, všichni s houslemi v ruce. Všechny je zrovna přivezl až na nádvoří autobus, úplně všechny pozvané přivezl, nejenom jednoho, a tak pořadatelé honem jeli pro další pytle brambor.
2: Abyste se nehádali, řekli účinkujícím, budete hrát vždy všichni najednou a všichni budete hrát první housle.
1: No ale co máme hrát, ptali se umělci a pořadatelé jim řekli.
2: Hrajte si, co chcete, třeba ty svoje ámoly a dédury, ale ať už jste na jevišti.
1: Tak spustili ty svoje ámoly a dédury a když skončili, měli velikánský aplaus. Velikánský. Takový jako cvrček. Akorát, že na cvrčka jako na jediného nezbyl pytel brambor. Ale jestli všichni neumřeli, tleskají jim dodnes.

0: Sluníčku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Sotva čmeláčci ráno otevřeli oči, zasvítilo jim do nich sluníčko. Hned si vzpomněli, že ho chtěli přibít na oblohu, a tak se za ním znovu vydali. Až k němu přece nedojdete, volala za nimi včelka Alka, ale oni si mysleli, že to dokážou. A šli, až přišli na rozkvetlou louku u tří bodláků. Tam se jim však sluníčko schovalo za mraky a oni nevěděli, kde je. Nakonec se rozhodli, že si počkají, až se zase objeví. Ťukovi se ale nechtělo jen tak čekat. Začal kamaráda přemlouvat, pojď si na něco hrát. A na co? Zeptal se Bzůk. Ťuk se rozhlédl kolem. Třeba na pouť. Tyhle kytky to budou houpačky a taky kolotáč. Bzukovi se ten nápad zamlouval. Přestože byl starší a měl mít větší rozum, začal vyvolávat jako na opravdické pouti. Dámy a pánové, račte nastupovat. Nejlepší houpačka ze všech houpaček na světě už na vás čeká. Hned na to si vlezli s Ťukem do květu pantoflíčku a rozhoupali ho, jak to nejvíc šlo. Květ lítal dopředu, dozadu, nahoru, dolů. Stonek se přiohýbal, až to v něm praskalo. Nechte už toho. Vždyť mě zlomíte, napomínal pantoflíček čmeláčky. Ty ale dělali, že ho neslyší. Slezli dolů, až když je houpání přestalo bavit. Pak Ťuk přišel na to, že z lístku jitrocele by byl prima tobogán. Poprvé zde k vidění, jízda zdarma, dal se do vykřikování teď zase on. Rychle se vyšplhal na špičku lístku a sjel po zadečku dolů. A pak znovu a zase znovu Bzuk kamaráda následoval. Co vás to napadlo? Vždyť mě celého odřete, huboval jitrocel. Čmeláčci si ale veselý jezdili dál. Najednou však Bzuk povídá, a kde je vlastně ten kolotoč, co si o něm mluvil? Bez kolotoče přeci není žádná pouť pořádnou poutí. A tak začali kolotoč hledat a pak se s jásotem vrhli ke kopretině. Světová atrakce, jedinečná příležitost, jen proti nejodvážnější z nejodvážnějších, volali jeden přes druhého. Posadili se na lístek květu a roztočili ho. Čím rychleji se točil, tím více připomínal kolotoč. Kopretině se to ale ani trochu nelíbilo. Vždyť mi roztrháte moje bílé šaty. Jak potom budu vypadat, rozčilovala se. Copak takhle se zachází s kytičkou? Zase si nedali říct. A tentokrát na to doplatili. Najednou se jeden bílý lísteček zrovna ten, na kterém seděl Ťuk, utrhl. Ťuk z něho spadl a začal se kutálet z prudkého svahu plného kamínku. Jak do nich vrážel, valili se dolů taky. Bzuk se na tu hrůzu ani nemohl dívat, raději zavřel oči. A když je otevřel, viděl Ťuka, jak dole leží na břiše roztažený jako žába. Ještě ke všemu mu seděl na zádech ten největší kamínek. Ouvej, to to tlačí, naříkal Ťuk. Bzuk se k němu rozběhl a chtěl ten kámen odvalit. Jakmile s ním však hnul doprava, Ťuk křičel, patár, noha! A když kamenem hnul doleva, Ťuk řískal, pozor, hlava!
Bzuch bezradně nad tukem stál a bylo mu do breku. Co se to dole vlastně děje, chtěla vědět Koprotina. Když se jí tam konečně podařilo dohlédnout, moc se vylekala. Přestože jí tuk tolik zlobil, teď si řekla, přece ho takhle tam nenecháme, a začala volat o pomoc. Kytičky kolem se k ní přidali, jen Jitrocel a Pantoflíček ne. Kdyby ten kluk nebyl rošťák, tak by se mu nic nestalo, brůčel Pantoflíček. Taky si myslím, dobře mu tak, souhlasil Jitrocel. Kytičky sice volali ze všech sil, jejich jemné hlásky ale zanechaly v hučení větru. Pantoflíček začal přemýšlet. Kdybychom se i my dva k ním přidali, byli by slyšet víc. A tak řekl svému sousedovi, třeba už ten kluk dostal rozum. Taky si myslím, že už ho to vytrestalo dost, zase souhlasil Jitrocel. A tak začali oba volat s ostatními, pomoc, pomoc. Teď konečně to volání uslyšel i modrý zvonek, který stál na kraji louky. Začal zvonit na poplach, jeho bim-bam přehlušilo i vítr. První na místo neštěstí přiletěla včelka Alka. Chytila se za hlavu. Co jste to tu zase vyváděli? Teď není čas na povídání, vyhnul se Bzuk odpovědi. Chytni Tuka za ruce, já ho chytnu za nohy a vytáhneme ho, poslechla. Dopadlo to tak, že jeden tahal dopředu, druhý dozadu. Vždyť mě přetrhnete, fňukal Tuk. Byli v koncích.

0: Ještě štěstí, že jsem hlas zvonku přivolal i další zvířátka. Přiletěla muška Třepetálka, pak motýlek Bělásek a přiběhla kobylka Hopsalka. Po ní žabka Kuňkalka a myška Hrabálka a nakonec brouk Brundibár. Za chvíli se loukou ozývalo hej, rup, hej, rup. Zvířátka společnými silami kamínek nadzvedla a Ťuka vysvobodila. Ten byl v tu chvíli určitě nejšťastnějším čmeláčkem ze všech čmeláčků, co jich na světě je. A to i přesto, že měl rozbité koleno a záda celá polámaná. Nemohl se ani narovnat, ani udělat krok. A tak ho zvířátka vysadila na hřbet kobylky Hopsalky a ta s ním dohopsala až pod kopretinu. Tam zvířátka Ťuka uložila, aby se vystonal. Polštář mu udělali z mechu a peřinu vycpali chmířím z pampelišky. Alka namazala Ťukovi záda mastí z léčivých kytiček a Jitrocel mu položil na koleno jeden ze svých lístků. Ten prý je na bolístky tou nejlepší medicínou. Ťukovi bylo čím dál lépe. Nejvíce mu ulevilo, když ho kopretina s pantofličkem a Jitrocelem ujistili, že mu už dávno odpustili. Já už vám nikdy nebudu ubližovat, sliboval. Mezitím se sluníčko vyhouplo z mraku na modré nebe. Čmeláčci ho viděli, ale nevydali se za ním. Ťuk by s bolavým kolínkem stejně daleko nedošel a Bzuk nechtěl kamaráda opustit. A tak dál odpočívali ve stínu hodné kopretiny a byli rádi, že jsou rádi.
1: Desátá kapitola. Buf z planety Uf.
2: Adélka zůstala s kamarády v poštovní úřadovně doslova uvězněná. Bimbálkové lítadlo přestalo fungovat. A protože je strom Opius bimbulus nejvyšší na celé Bimbuli, byla to k zemi pořádná dálka. Skočit jen tak si Adélka netroufla a padák nebo něco podobného u pošťáka Kráka taky nenašla.
3: No to od něho nebylo hezké.
2: Povzdechla si Bláža. Adélka jen pokrčila rameny.
4: Chtěl rychle doručit ten dopis a zapomněl na nás. Určitě to neudělal schválně.
2: Omlouvala ho.
5: A kdy se vrátí?
2: Zajímal se Pupíno.
5: Už mám pořádný hlad.
2: Jen to dořekl, všichni se chytili za bříška, ve kterých jim hlasitě zakručel.
6: Pan profesor udělal bimbálkové lítadlo z tohohle stromu. Tak přece musí mít nějaké plody.
2: Uvažovala nahlas Bůča. To je ono.
4: Kravičko, ty hlavičko, mákovičko.
2: Objala ji Adélka. Pupíno žárlil a tak jen zabrblal.
5: Ale co, když ty plody ještě nedozrály? Nebo už přezrály a spadly? Nebo se objeví jen jednou za 5 let?
2: Bláža se rozplakala.
4: Nebréč, podíváme se.
2: Rozhodla Adélka a otevřela velké okno. Vyklonila se, co to šlo, ale nic neviděla.
5: Sedni si mi na chobot, já tě vystrčím.
2: Navrhnul Pupíno. Adélka nejprve zavrtěla hlavou, ale když ji znovu zakručelo v břiše, nakonec se odhodlala. Bláža s Bůčou Pupína ze zadu podepírali, aby se nepřevážil a z okna nevypadl. Adélka volala.
4: Něco vidím!
2: Ale v tom přišlo na Pupína kýchnutí, které Adélku odmrštilo. Na zem ale nespadla. Neuvěřitelnou rychlostí se k ní přiřítila ohnivá čára, která ji zachránila. Byl to opravdový létající talíř. Plyšoví krkouni zalapali po vzduchu.
3: Adélku unesli ufoni.
2: Rozplakala se Bláža a Bůča se k ní přidala. Než je stačil Pupíno okřiknout, létající talíř se objevil u jejich okna a vysunuli se z něj schůdky. Pupíno se chtěl dát na úprk, ale nebylo kam uniknout. V létajícím talíři se otevřela dvířka a v nich se objevila rozesmátá Adélka.
4: Nebojte se,
2: pobízela je.
4: Buf vám nic neudělá.
2: Kamarádi nesměle vkročili na přistavené schůdky. Stále ještě neměli jistotu, že je to opravdu jejich Adélka. Co když se ten ufon umí maskovat? Když nakonec nastoupili, přivítal je milý mužíček s ušima jako trychtýře a s pusou od ucha k uchu. Hned je vedl k jídelnímu stolu plnému zvláštních, různobarevných dobrot.
7: Adélka říkala, já vím, vy ham ham.
2: Pobídl je Buf a sám se zakousl do zelené bábovky. Adélka si taky vzala kousek. Kamarádi na ní zírali. Když viděli, že potom nezezelenala ani neomdlela, nabídli si také.
5: To je dobrota.
2: Liboval si Pupíno a další jídlo si už bral bez ptání. Když dojedli, Buf je provedl svým talířem. Byla tam spousta páček, tlačítek, světýlek a všelijakých přístrojů. Jednu místnost měl vyzdobenou jako galerii.
7: Tady já byl, všude,
2: řekl hrdě a ukazoval fotografie.
7: To je Merkur, to je Venuše, to je Země.
4: Ukáž,
2: spozornila Adélka.
4: To je naše planeta. Tam bydlíme. Ty jsi byl u nás na Zemi?
2: Zajímala se Adélka. Buf přikývnul a pokračoval.
7: To je Mars, to je Jupiter, to je Saturn, to je Uran, to je Neptun a to je Uf. Tam já narodil,
2: řekl s úsměvem.
4: A co děláš tady?
2: Zeptala se Adélka.
7: A co děláš tady?
2: Odpověděl Buf otázkou. Adélka se rozesmála. V tom někdo zaťukal na jedno z okýnek. Buf honem spustil kamerový systém a všichni viděli udýchaného kráka. Asi se dobře znali, protože krák žoviálně zamával přímo na kameru a Buf okamžitě zmáčknul tlačítko k otevření dveří.
8: Tak jsem tady.
2: Hlásil schvácený pošťák a bez ptání usedl ke stolu a pustil se do zbytků. Buf se usmál, zahýbal nějakou páčkou a stůl byl v tu ránu znovu plný dobrot.
8: Tak jsem tam doletěl.
2: Vykládal s plnou pusou.
8: Všichni byli v nemocnici a byli u postele. Tak jsem jim to dal a oni se rozbrečeli. Strčil jsem jim pod nos papír, aby vám jako napsali, ale asi se jim nechtělo. Vaše maminka pak namalovala obrázek. Ale není tak hezký jako ten váš.
2: Krák si utřel umaštěnou ruku a z brašny vytáhl lísteček. Byla na něm jen velká rozpitá kaňka s černými šmouhami. Adélka se rozplakala. Věděla moc dobře, že jsou to maminčiny slzy.
8: Já jsem si hned říkal, že se vám to nebude líbit.
2: Rozumoval krák.
8: No, ale ještě jsem si zapsal, co mi diktovali. Klidně to mohli napsat sami. Kde to mám? Aha, tady.
2: Krák vytáhl papír s nějakými klikyháky a začal číst.
8: Adélko, musíš se vrátit. Mám tě rád. Určitě se uzdravíš. Vrať se, vrať se. Nenechávej nás tu samotné.
2: Krák se soustředil na umělecký přednes. A teprve až teď si všiml, že všichni kolem pláčou.
4: Musím domů,
2: oznámila Adélka.
7: Já zavezu,
2: řekl Buf a pohladil Adélku po ruce. Na vlasy jí totiž nedosáhl.
4: Ale chci se nejdřív se všemi rozloučit,
2: řekla prosebně Adélka. Pupíno začal být nervózní a Bláža s Bůčou jak by smet. Adélka to pochopila. Nahlas neřekla nic, ale krákovi něco tiše pošeptala. Ten po vojensku zasalutoval.
8: Rozkaz! Všechno zařídí!
2: A odletěl. Buf si zatím sedl k počítači a propočítával dráhu letu.
7: Odlet 8.43,
2: řekl a ukázal Adélce své výpočty. Ta se v nich ani zamák nevyznala, ale přikývla.
7: Zatím navštívit můj dům u řeky Kudikam,
2: navrhoval Buf.
7: Tam startovací lampa, nebo vlastně rampa na meziplanetární let.
2: Adélka zase jen tiše přikývla. Kdyby promluvila, asi by se rozplakala. Na jednu stranu se jí nechtělo opustit nádhernou planetu Bimbuli, kde je zdravá a všechno je krásné a náramně dobrodružné. Ale moc se jí stýská po mamince a po tatínkovi a po pokojíčku s hračkami. No jo, vždyť já jsem vlastně nemocná a budu muset ležet v nemocnici, pomyslela si Adélka, a nejraději by svůj návrat domů ještě odložila. V ruce žmoulala papír s kaňkou od maminčiny řasenky a skrápěla ho svými vlastními slzičkami. U řeky bylo nádherně. Buf tam měl nejen startovací rampu, ale i vlastní domeček ve tvaru létajícího talíře. Ale nelétal. Stál pevně na zemi. Vlastně na Bimbuli. Po večeři Buf uložil kamarády do postelí, které taky měly tvar létajících talířů, a sám sebe naprogramoval na spánek. Adélka měla zavřené oči, ale usnout nemohla. Krkouni mysleli, že Adélka spí, a začali si tiše povídat.
9: Mně se moc nechce zpátky do nemocnice,
2: zabručel Pupíno.
3: Já bych tu taky zůstala, ale nemůžeme Adélku opustit,
2: špitla s pláčem na krajíčku Bláža.
6: Třeba se sem zase někdy podíváme,
2: doufala Bůča. Adélka je slyšela a sama pro sebe se usmála. Přesně v 7 ráno se ozval budíček. Bufovy přístroje začaly pracovat. Alarmy houkaly a kontrolky blikaly. Když se všichni umyli u řeky a venku nasnídali, uslyšeli hrát kapelu. Blížil se k ním průvod všech obyvatel Bimbule. Jako předvoj letěl krák. Za ním hmyzouni, bzouni, kteří slavnostně vyhrávali. Adélka se usmála, ale cítila se strašně unavená, protože celou noc ani oko nezamhouřila. Když se průvod zastavil, prodral se dopředu profesor Bimbulík a zahájil slavnostní řeč.
10: Vážení a milí krkouni, jelikož a protože máte zájem zůstat na naší planetě, dovolili jsme si pro vás postavit restauraci u tří krkounů, kde můžete hospodařit.
5: Jej, Danánky, to je skvělé.
2: Neudržel se Pupíno. Pak se ale zarazil a podíval se na Adélku. Ta s úsměvem přikývla a tak se Pupíno začal radovat znovu a ještě
10: Milá Adélko.
2: Pokračoval pan profesor.
10: Protože jsme si tě všichni oblíbili, bude nám smutno. Ale víme, že se musíš vrátit. Abys na nás nezapomněla, máme pro tebe připravené dárečky, které si smíš vzít sebou.
2: Hudba stále hrála a k Adélce slavnostně přicupitela víla Bimbulinka a za ní i ostatní víly.
4: My pro tebe máme poměnkovou voňavku,
2: řekla Mile a podala Adélce lahvičku s namodralou vodičkou.
4: Když se s ní navoníš, hned si na nás všechny vzpomeneš.
2: Adélka poděkovala.
4: Děkuju!
2: Než stačila říci něco dalšího, přiskočil k ní výletník a podal jí velikou poskládanou mapu.
11: To je celá Bimbule se všemi cestičkami,
2: vysvětloval skřítek. Adélka mu opět poděkovala a výletník se začervenal. Ani si mapu pořádně neprohlédla a už u ní byl kulikvak. Tedy spíš se k ní dokutálel. Samou nervozitou totiž zakopl a udělal parádní kotoul, při kterém mu z ruky vypadlo malé červené srdíčko. Adélka ho pobaveně chytila.
7: To je záchranná vesta ve speciálním dárkovém balení. V případě nouze stačí vytáhnout tento ventilek a vesta se sama nafoukne.
2: Adélka se usmála a kulikvaka pohladila. Od kráka dostala krásnou sadu dopisních papírů i s obálkami. Vyndával je postupně, jeden po druhém, a přitom říkal:
8: To, abys nám někdy napsala.
2: Buffy daroval krásný kamínek.
7: Meteorit. Vyleštíš a uvidíš.
2: Jako poslední k Adélce přistoupil profesor Bimbulík a předal jí lahvičku s názvem Uzdravovadlo.
10: Lžičku ráno, lžičku večer a pravidelně,
2: pronesl přísně zdviženým prstem.
4: Moc vám děkuju. Na Bimbuli je to opravdu prima.
2: Víc ani říct nestačila. Z Bufova talíře se ozvalo odpočítávání. 45, 44, 43. Když si Adélka všechny dárky schovala do kapsiček, Buf ji chytil za ruku a utíkali spolu do talíře. Adélka se přitom otáčela a na všechny okolo mávala. Pupínovi, Bůče a Bláže poslala letmý polibek a pak už seděla v talíři a letěla zpátky.

0: Piggy vtip.
1: Paní učitelka říká: Tak děti, teď se mi pěkně představíte.
2: Já jsem Prokop Buben.
1: To je mi líto, říká paní učitelka. Ale jak se jmenuješ?
2: Jak Prokop.
0: A nebo se mohl jmenovat. Já jsem Vašek Šanda. A paní učitelka by si myslela, že říká Vaše Kšanda.
3: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
4: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
3: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá.
4: Co pak chceš, Vochomůrko? Vejce, ale veselé,
3: řekl Vochomůrka. Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařizové chaloupce.
4: Of, jach, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Vochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
3: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
4: Až řeknu 7, tak to vejce popadnu.
3: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned 3 tlapkami. Strčil do Vochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň a co nevidí. Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
4: Přece si nenarazím nos,
3: zaprskal tchoř Šuperka, který se hnal 3., přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat, a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařezové chaloupce veselo celou zimu.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, děti.
2: Jak to bylo, ahoj. Jak to bylo?
0: Ahoj, Hanko. Je tady Hanka Kinichová, ale Hanka vypadá náramně ustaraně, Hanko.
2: Já jsem se teď opakovala choreografii, sestavu, protože bych ji teď chtěla naučit vás, děti, a tebe samozřejmě, Piggy. A každá choreografie musí mít nějaký smysl, musí na sebe nějak navazovat, tak aby to náš mozek schroupul,
0: pobral
2: a aby se nám pak nestalo třeba, když budeme někde na vystoupení, že nám ta sestava vypadne z
0: hlavy. Hanko, tak mě to nevypadlo a já ti řeknu, co si pamatuju.
2: Tak povídej.
0: Já si pamatuju, že jsme vzali obruč.
2: Uh-huh.
0: A tu obruč jsme vyhodili z jedné ručičky a chytili do druhé ručičky.
2: Ano.
0: Pak zase zpátky.
2: Ano.
0: Pak jsme si nandali obruč jako na háček na palec z jedné ruky a točili jsme s ní. To mi vůbec nešlo.
2: To
0: musím
2: nevadí.
0: Říct, že jsem teda moc nepokročil, i když
2: to
0: jsem
2: nevadí.
0: Se snažil.
2: Ale my jsme také...
0: Si s tou kotoulali jsme si s ní.
2: Přehazovali jsme si ji, protože nic jiného se přes éter nedá naučit. Tam je spousta věcí, které by děti mohly doma dělat.
0: A ještě jsme
2: dají
0: prolézali,
2: se vysvětlit.
0: Prolézali
2: to
0: jsme.
2: Je ono. Ale protože každá sestava musí něčím začít, tak my si teď vezmeme obruč nad hlavu. Ukloníme se k pravé straně, jdeme rovně, ukloníme se k levé straně, prolejzáme obručí, pouštíme ji před sebe, jdeme do ní pravou nohou, levou nohou, za zády vedeme obruč zpátky nahoru. Tak, Piggy, přehodím ti obruč, ty ji chytíš, hop.
0: Co mám dělat s tou svojí, co jsem prolejzala?
2: Tu zase hodíš mě,
0: takhle.
2: Hop. A zase vyměníme ty mě, já tobě, hop, do druhé ruky. A ještě jednou já tobě, ty mě, hop. A opačně, hop.
0: Cik, cak.
2: Super, teď si vyhodím sám obruč nad hlavu, chytím do levé ruky cvak, z levé ruky do pravé a mám tady ten háček. A točíme.
0: Palcový háček.
2: Chytím obruč.
0: Počkej.
2: A bude závěr,
0: Ukloním se.
2: Opřu se obruč, podívám se za ní, zdvihnu levou ruku.
0: Jsem ladný.
2: Podívám se do porodců a je konec sestavy.
0: Ty jsi porodce, Hanko.
2: Já nejsem porodce, to je jako někdo. Ten tady teďka není. Jo, já jsem tvůj porodce, ano.
0: Porodce to je jako kdybych byl na mistrovství světa, tak tam sedí někdo, kdo mi dává pak medaile.
2: Pokud si ji zasloužíš, jak dostaneš medaili.
0: On komu bych dostat dneska medaili?
2: Pojď za mnou, já ti dám medaili. Tak děti, pojďte ještě jednou zopakovat sestavu.
0: Dostala jsem pusu, ale to je někdy lepší než medaile.
2: Jdeme na to. Takže dáme si obruč nad hlavu.
0: Nad hlavu.
2: Ukloníme se k pravé straně. Narovnáme se. Ukloníme se k levé straně. Narovnáme se.
0: Hraje taky hudba.
2: Pouštíme obruč dolů, zpívej. Prolízáme pravou nohou, levou rukou. Obruč dávám za hlavu, až nad hlavu. Pustím ruce a budeme si přehazovat ty mě, já tobě. Stop. Vyhodíš si nad hlavu pravou, chytíš doleva. Z levé do pravé. Umístíš si obruč na háček, který tvoří palec a točím. Chytím obruč, opřuji o zem, levou ruku vzpažím, podívám se dopředu na poruce a sestava má závěr, tečka, bum, a je to. Takže děti, já pevně věřím, že se vám naše sestava povedla, že jste si ji užili a prosím pěkně, mě už teď nic nenapadá. Takže já si jdu sednout a jdu vymýšlet příště
0: medaile
2: nějakou sestavičku pro vás.
0: Medaile jsou ostatně rozdány. Ahoj!
2: Ahoj.

Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku kolem rybníka. Tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím kus před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak na něj najednou prsknu. Skokan hup do vody a za ním všichni ostatní. A protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. Já se rozběhnu až k samé vodě a oni žbruňk zmizí pod vodou. Je to moc pěkná zábava. Najednou se na cestě objevilo něco, čeho se bojím ze všeho nejvíc. Hejno malých lidí. Říká se jim děti. Byli to kluci, křičeli, přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků. Můj člověk se zlostí, já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkalo.

0: Řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat Kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, pozval jsem Kiki, aby si se mnou trochu lízla. Trochu se osmělila. Když jsem jí zamával před čumáčkem ocáskem, zkusila ho tlapkou chytit. To bylo dobré znamení, povídám jí. Už se, Kiki, neboj. Zůstaneš u nás navždycky. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslila se a udělala loužičku. Kiki, to v chaloupce nesmíš. Kiki se na mne zas tak hloupoučce zakoukala, zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiki budou starosti. Že jí musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička, a že jí také musím naučit, jak se to všechno má správně zahrabat. Zkrátka, že jí musím dát slušné kočičí vychování.
1: Kiki kalendář! Dnes je 11. srpna.
2: A svátek slaví Zuzana.
1: Olololololo, Zuzano!
2: To budou asi pěkná kvítka, protože tohle jméno má kořeny v hebrejském slově šošaná.
1: A to znamená lilie.
2: Co, Zuzankám, nějakou květinu namalovat k svátku?
1: Lilie je těžká, tak zkuste třeba tulipán.
2: Nebo kopretinku.
1: Všechno nejlepší, Zuzanky.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

největší čest, že ona je vždycky, vždycky v obraze, že zná odpovědi na tisíc otázek, že ona umí hryzat do problému. Yeah. Že ona je vždycky, vždycky v obraze, že zná odpověď na tisíc otázek, že

0: ať nemá šanci stes.
1: Myší uši, myší drápky, šikovný jsou myší tlapky, ty klikaj si všelicos, myší rep je dobrý los. Myší uši, hrdě nos.
2: Buď i ty vždycky, vždycky v obraze, hledej odpověď na tisíc otázek, i ty umíš hryzat do problému.
1: Yeah.

0: Tak co pak budeme dneska dělat?
1: Dobrý trou, Ferdo.
0: Dobrý trou, brouku pitlíku. Tak co pak budeme dneska dělat?
1: Počkej,
0: nesměj se hnedka po ránu.
1: Ale ne, chytat koníky si říkal do lesa.
0: A ne, do lesa. Do lasa.
1: A do lasa, říkal.
0: Tak šup, laso si uděláme tadyhle z té pavučiny.
1: Aha, ukaž, Ferdo, já tě to naučím. Viděl jsem to moc krát, biografu. Házeli tam s tím
0: přestaň kdákat.
1: Ale kovbojové, hele. Takhle se s tím to točí. A takhle se to hodí. Hop. Takhle ne. Pardon. Vymotej mě z toho provazu, Ferdo. Nemůžu se ani hnout.
0: Zamotal ses do toho, jak do povijánu.
1: Pardon.
0: A teď budu házet já. Chytnu si luční kobylku.
1: To je správné. Všichni
0: kdákej.
1: Kovbojové chytají divoké koně.
0: Luční kobylka neřechtá, ta přece cvrká.
1: Náhodou cvrká, jako když řechtá.
0: Je. Hele ho. A je můj. Ale no tak malý, počkej, nejanči. Já ti nic neudělám. Tu máš cukříček. No. A seno ti taky dám. A až budeš chtít, tak tě zase pustím. Počkej, budeš si se mnou hrát? No, malé.
1: Koněma se nehraje. Na koních se jezdí.
0: Zdá se mi, že to nemá rád. No vidíš, zapřáhnu ho do kočáru. Ze 7 krásek udělám kola, z lískového oříšku korbu, z jehličí oje, no, líbí se ti kočárek koníčku?
2: Ano.
0: A tobě pitlíku?
1: Moc?
0: No tak jedem. Yeah! Bílá cesta dálkou vede od Podbělu k Poměnce.
1: Po té cestě kočár jede, veze Ferdum ramence.
0: Vítr hvízdá, kolo skřípá, to je jízda, to je let.
1: Z louky sladce vodí lípa a my jedem na výlet.
0: La la la la la la la la la la la la la.
3: Pane, halo pane, zastavte.
1: Co brzdíš kvůli holce?
3: S vámi já se nebavím, vy. Já chci mluvit tady s panem Mravencem.
0: Dobrý den, slečno. Vy jste stopařka?
3: Ne, Beruška.
0: O, s laskavým dovolením, ale moc krásná Beruška.
3: To mi říkají všichni.
0: Ale žádný tak upřímně jako já. Chcete se svést? Tak si pojďte sednout. Ne, tam ne, pojďte sem vedle mě.
1: A co já?
0: Zatím tu počkej.
1: Ale kvůli holce.
0: Vy jste určitě hodná.
3: Ovšem.
0: Vám bych ten vozejček třeba i dal, kdybyste chtěla.
3: Tak dejte.
0: Prosím, je váš.
1: Je.
0: Já si udělám jiný.
1: Ferdo. Kobylce se to taky nelíbí. Vždyť je to ta nejprolánější beruška na louce.
0: Ale pitlíku, taková krásná dáma ani lhat neumí. Ty žárlíš.
1: Já žárlím.
0: Počkej. Slečno, vaši ručku prosím, zde oprať, stačí říct hie, godbije, au revoire.
3: No tak hie. Hie. No tak hie.
1: On nechce, heč?
3: Tak mu pomůžu. Kde je bič?
0: Ale pro pána, bič ne.
1: A bičem ne.
3: Tu máš.
1: Jo.
4: Ne.
3: Hie.
4: Jo.
1: Já jsem vám říkal, že nechce.
4: Ne.
1: Já ho přivedu.
4: Ne.
0: Nestalo se vám nic?
3: Mám bouli a modřinu. Jak teď vypadám. Ale já vám to nedaruju.
0: Ale Beruško.
3: To byla schválnost.
0: Ne.
3: Zlomyslnost.
0: Ne.
3: Ničemnost.
0: Ne.
3: Zločin.
0: Ale to vůbec ne.
3: Mlčte.
0: Ano, Jana Beruško.
3: Vražda!
0: Ale to je lež jako věž.
3: Ať, ale odnesete si to.

0: Žahajuju soudní řízení proti Žlašinovi a ničemníkovi, který si říká, jakže si říká, jo, Ferda Mraveneč si říká, no, čím se provinil, to nám řekne, kdo nám to řekne, velevážená slečna žalobkyně.
1: Já, slavný soude, ani nemám slov. Přepadl mne, svázal, oloupil, zbyl, chtěl mě zabít.
0: Co tomu říkáte, obžalovaný?
2: Že je to lež.
0: Chovejte se slušně, obžalovaný. Tak krásná dáma, jako je slečna žalobkyně, žalíšte ani lhát neumí. Není-liž pravda, slečno.
1: Samožej mě.
0: A proto váš obžalovaný odsuzuji k trestu 25. Ran holí na promiňte, slečno. Na ono místo, které se nalézá pod zády. No a líčení je skončeno.
2: Ale to je nespravedlnost.
0: Odveďte ho.
3: K službám vaše ctihodnosti. Marš, lumpe.
4: Zde rozhlasový vysílač Pařes a připojené stanice. Vážení posluchači, hlásíme se vám ze svého rozhlasového stanoviště, které je umístěno přímo pod místem exekuce, u mikrofonu reportér Zlatohlávek. Nejprve, jak to tady vypadá. Louka je naplněna diváky, uprostřed stojí tribuna pro čestné hosty, na které vidíme soudní dvůr, pana inspektora Škvora a slíčnou žalobkyni slečnu Berušku, která má roztomilé nové červené šaty s černými puntíky a s chutí mlsá skornoutu cukroví. Před hlavní tribunou je lešení a na něm dubová lavice, pokrytá až na zem látkou, určená k výkonu trestu. Ano, a již vyvádějí ozbrojení Škvoři z vězení odsouzence. Za ním důstojně kráčí kat. Obrovitý a silný brouk, pan Roháč. Vaše dojmy, mistře?
5: Už se nemůžu dočkat. Herdek file kres batalion.
4: Ano, děkuji. A jako poslední dekatův pomocník, celý zakrytý v černé kápi. Vaše jméno, prosím?
6: Huhlehle.
4: Prosím?
6: Bláďo.
4: Ano, děkuji. A teď již, vážení posluchači, přivázali Škvoři odsouzence k lavici. Vše je připraveno. Kat Roháč nese rákosku. Připravuje se kráně. V této chvíli rozkošná slečna Beruška vstává a tleská.
7: A to je!
4: Roháč se napřahuje. Vážení a milí, promiňte, ale stalo se něco úžasného. Než mohl pan Roháč umístit první ránu, vzepěla se celá lavice i s odsouzencem a odletěla pryč. Zahlédl jsem, že pod lavicí byla ukryta velká zelená kobylka. Dole pode mnou je strašlivá panika. Katův pomocník se v tom zmatku zamotal panu Roháčovi pod nohy, takže ten místo, aby švihl rákoskou po Ferdovi, strefil se vší silou do Berušky. Brouci na louce se chechtají a chtějí, aby jim bylo vráceno vstupné, ačkoliv žádné neplatili. A Žížala volá, že prý od někoho dostala blechy. Právě se začalo prát několik chrobáků a teď se mi sápou na mikrofon. Opatrně, převrněte ho! Vážení posluchači, promiňte předčasné ukončení naší zvláštní reportáže. Stalo se tak z vážných technických příčin.
8: Je, kde to jsem?
9: Doba.
8: Ty jsi ten Katův pomocník?
9: Verde Boyze, už ne. To jenom, abych ti mohl pomoct. Počkej, já to sundám z hlavy. Hele.
8: Je. Pytlíku.
9: No to je dost.
8: Pytlíku.
9: Dal jsem naši kobylku tajně pod lavici a ona, jak slyšela švihnout rákosku, odletěla s tebou. A já pak utek.
7: Dobrý, ne?
9: A to všecko jsem vymyslel touhle vlastní hlavou.
2: Děkuju ti, kamaráde, děkuju. A kde je koníček?
9: Někde se asi pase, vyhládlo.
2: Tak poděkuj mu taky za mě, že mu moc a moc a moc krát...
9: Nemluv a utíkej, musíš pryč, nebo tě chytěj.
2: Do světa?
9: Do světa.
2: No tak, když do světa, tak tedy do světa.
9: Naschledanou, Ferbo!
2: Naschledanou, Pitlíku! Šlapu, šlapu, levá, pravá, kámen tlačí, hladí tráva tam a potom naspátky a to je konec pohádky.

0: Taky básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Dobrý večer, děti. Jednou v létě na večer jsem se procházel bylinkově vonavou pěšinkou, která se kroutí kolem lesa. Když jsem se naprocházel do syta, zas jsem si hověl ve vysoké trávě na mezi. Hovím si v trávě a koukám, jak se tam mezi stébly hemží tisíce droboučkých stvořeníček. A přemýšlím o tom. Přemýšlím o zemi, která je strašně daleko a přitom blizoučko, na dosah, zrovna před mýma očima. O zemi vysoké trávy. To je největší objev, jaký jsem letos v létě udělal. Že je každý trs trávy jeden celý svět. Mumlám si a mám z toho objevu úplně zamotanou hlavu. A tu mi ze spletených myšlenek vyskočí zvláštní přání. Kéž bych byl docela maličký. Kéž bych mohl docela maličký navštívit tu neznámou zemi vysoké trávy. Na modrém zvonku před mýma očima se houpal malý červený mravenec. Napadlo mě, že je to možná hrozně zvědavý mravenec, který si schválně vyběhl na nejvyšší zvonek na mezi, aby viděl co nejdál. Zkrátka, že má ten mravenec podobné přání jako já. A jak tak o tom přemýšlím, najednou slyším tenoulinký hlásek. To je největší objev, který jsem letos v létě udělal. Že za naším malým světem je ještě další velký svět. Kéž bych vyrostl. Kéž bych mohl docela velký navštívit ten velký svět. Fiu, tohle je něco pro mě. Vesele hvízdl vítr, který tu na mezi čechral trávu. Slyším na jedné straně dvě stejná přání, dost bláhová a pošetilá, aby stálo za to je splnit. Když vítr takhle zahvízdal, až jsem se radostí zatetelil. O větru, který plní pošetilá přání, občas slýchávám od své moudré tety a teď ho potkávám a on slyšel mě a slyšel i malého mravenečka. Co s námi bude dál? Vítr silně hvízdl do mraků, tak silně, že je sfoukl na jednu hromádku a hned se spustil lehonký deštík. Taková malá letní přeháňka, po které zbyde na obloze duha. Vítr sfoukl duhu z nebe do trávy a zaspíval do uší mě i zvědavému mravenečkovi: dej se trávou, skoč tam bosí, až ti duha nohy zrosí. Můstek duhový se vlní jako tráva ve větru, duha tvoje přání splní, raz, dva, tři. A už jsem tu, zajásal mravenec a zrovna tak i já. Ani jeden z nás nezaváhal, nerozmýšlel se, kde pak. My oba rychle vběhli bosýma nohama na duhový můstek. Trochu to chladilo a trochu hladilo. A přitom červený mravenec rychle rostl a rostl a já se rychle zmenšoval a zmenšoval. Tralala, splnilo se mi moje přání, prospěvoval si mravenec. Rostu a rostu, všechno, co bylo velké, je teď menší a menší a já jsem úplně veliký. Je mi blaženě, je mi veselo a přitom zvláštně a divně. Tralala? Mně je zrovna tak, zamumlal jsem úžasle. Veselo a divně.
1: Mně tedy není veselo, mně je jen divně, ozval se za mnou mrzutý hlas.
0: Otočím se a stojím tváří v tvář starému červenému mravenci, který na mě poulí oči a láteří:
1: čeho jsem se to dožil na stará kolena? Vnuk se mi před očima proměnil v obra a velký člověk v malé stvoření, pidi mužíka, k čemu to je?
0: A starý mrzutý mravenec se obořil na vítr.
1: Bláznivý větře, co jsi to spískal? Proč plníš hloupá přání? Proč obracíš svět na ruby? K čemu je to užitečné?
0: Co já vím, vesele hvízdl vítr. Právě proto tak rád plním bláhová přání. Jsem zvědavý, co se z nich vyklube. Pane mravenčí dědečku, ozval jsem se zdvořile, vám nepřipadá užitečné, že váš vnuk dojde někam, kam ještě žádný mravenec nedošel? Tak jako já se ocitl někde, kde ještě žádný člověk nebyl?
1: Komu to prospěje? Dá se to jíst? Zamumlal starý mravenec.
0: Ale v tu chvíli se už ze všech stran zbíhali a slétali obyvatelé meze. mušky a myšky, brouci a čmeláci, motýly bílí i měňaví, kobylky a cvrčci a berušky a nevím, kdo ještě. Jen vím, že najednou kolem mě bzučelo, pípalo, cvrčelo a pískalo tisíc veselých hlásků. Vítáme tě, volali přívětivě. Nenech si zkazit náladu mrzutým mravencem. Pojď, ukážeme ti náš svět. Bylo mi dobře v té zemi trávy. Bylo mi pohádkově, jako v tom nejpohádkovějším začarovaném lese. Protože ta droboučká stvořeníčka vypadala úplně fantasticky. Taky si se mnou všichni moc mile povídali a já si říkal, že se mi vůbec nebude chtít odejít. V tom cup, cup, po můstku z duhy, který tu pořád ležel v trávě, přicupitel červený mraveneček. Vracel se z mého světa, z velkého světa lidí. Byl zpátky docela brzy a koukal nějak smutně, zaraženě. A tak jsem vyhrkl, mně se u vás tak líbí, tobě se u nás nelíbilo? Já nevím. Neříkám, že se mi u vás nelíbilo. Už klíbl se mravenec, zakoulil očkama a vzdychl. Spíš jsem se já nelíbil jim. Sotva jsem přišel do vsi, všichni křičeli, co je to? Takové zvláštní stvoření, my asi máme nějaké mámení. A utíkali domů schovat se. Byl jsem zklamaný. Bylo mi divně. Tak už to chodí, ozval se vítr. Když se splní přání, je to vždycky divné. Nikdy nic nevyjde tak, jak si to malovali ti, co si to přání přáli. Někdo je zklamaný a jiný žasne. Ano, mně je, jako bych přišel do pohádkové země, řekl jsem a tu mi vítr skočil do řeči. Za to, když šel velký červený mravenec po vsi, tak to pohádka přišla k lidem. A proč se jim to nelíbilo? Zeptal se smutně mraveneček a já mu honem vysvětloval, víš, oni jsou velcí lidé strašně moc rozumní. A proto málo kdy rozumějí nerozumným věcem. Aha, rozumí asi jako můj dědeček, vypískl mravenec a zamyšleně dodal, a když ty jsi velký, tak taky býváš rozumný? Ne, já asi ne, zasmál jsem se. Tak to můžeme být kamarádi, vyhrkl mravenec. Já taky nejsem rozumný a nebudu ani když vyrostu. A já řekl, ano, budeme kamarádi, pokud se sem budu moci vrátit po kouzelném duhovém můstku. Vem si ten můstek, ty malý, velký blázínku, hvízdl vítr. Ale nic o něm nevykládej ve velkém světě lidí. Řekli by, že je to mámení. Já vím a vůbec by mi nevěřili. Vpadl jsem větru do řeči, přetančil můstek a dotancoval do vsi. Vítr zatím svinul můstek jako stuhu do klubíčka, a to mi vtiskl do ruky. A já už se teď těším. Tak moc se těším, jak zítra znovu vklouznu po duhovém můstku do země vysoké trávy. Dobrou noc.

až jednou. Víte, co udělám, až jednou bude na zemi všechno v pořádku? Až budou žít všichni lidé rozumně a bude věčný mír? To budu mít svou bílou štíhlou loď. A s tou bílou štíhlou lodí popluji až tam, co je to zelenomodré, čistounké moře. To moře bude prohřáté od slunce a uprostřed toho moře zastavím. A potom začnu tichounce pískat jednu takovou tajemnou písničku. A tu začnou odevšad připlouvat duhové rybičky a budou naslouchat. Až jich bude mnoho, přemnoho, začnou vystrkovat z vody růžové tlamičky a začnou tu tajemnou písničku tichounce zpívat. I začneme pomalu plout od ostrova k ostrovu, od pobřeží k pobřeží a stále budeme všichni zpívat tu tajemnou písničku. A všude budou přibíhat na břeh lidé a děti a zvířátka, budou přilétat ptáci a motýly a všichni budou s podivem naslouchat té tajemné písni a budou pozvolna přidávat své hlasy k našim hlasům. Když tak obeplujeme všechno kolem dokola, bude tou písní znít celý svět a každému bude, jako by tu píseň pradávno znal, jako by ji měl odjakživa uloženou v srdci. A všichni se přitom budou usmívat a budou se držet za ruce. A i když bude mít každý jinou tvář, v srdci budou mít všichni společnou radost a lásku. Nad námi budou zářit zelené, stříbrné, zlaté i rudé hvězdy a bronzový měsíc a jasné, hřejivé slunce. Ale my budeme všichni dobře vědět, že ze všech nejkrásnější je naše země. A potom, v kterou si chvíli, otočím svou štíhlou loď a pojedu domů. Protože to nejhezčí místo na světě bude vždycky doma. U maminky.

0: chřipky.
1: Přijde vnuk za dědou a ptá se ho.
2: Dědo, ty nemáš zuby, že?
3: Ani jeden, zašišlá děda.
2: Tak mi podrž ten chleba se šunkou,
1: říká vnuk.
4: Sníst, no právě.

Bob a Bobek z klobouku. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl velice podivné jméno. Jmenoval se Pokustón. A zrovna tak podivně vypadal. Nevyžehlené kalohoty a na košili samý červený flíček. To proto, že stále jedl špagety s kečupem. Pravda, kdybychom si ho prohlédli lépe, zjistili bychom, že má na kalhotách i pár mastných flíčků. Ty byly od grilovaného kuřete, které si koupil vždycky, když sehnal trošku víc peněz. To si sedl na schůdky své maringotky, dal si papírový tácek na kolena a hodoval. No a pak si utřel ruce do kalhot a jel se svou maringotkou o kousek dál. Ale protože se mu častěji nedařilo, než dařilo, bylo těch špagetových flíčků na košili mnohem víc, než na kalhotách těch mastných kuřecích. Když dorazili na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče či houpaček svůj stan a vyvolával. Vstupte, vstupte, vážení! Co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivoval v daleké Sarasánii i celý harém paši Bublejchána. Já budu polikat meče a oheň. Nechám zmizet vše živé i neživé. Přátelé, na železné tyči udělám uzel. A na závěr, světe div se, světe vyval oči. Vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka. A tak se také stalo. Ať před ním schovávali diváci červené eso sebelí, našel je v kapse nějakého pána. Z nosky uší si táhl cigaretu, nechal zmizet hodinky pana starosty a pak je našel u pana hostinského. Chodil po provaze a nakonec vzal kouzelnický klobouk. Ukázal všem, že je prázdný, zaklepal kouzelnickou hůlkou na dýnko a stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem a hezky se uklonili publiku. To byl panečku aplaus. Lidé vstávali a volali bravo, bravo, úžasné. A nikdo neuhodl, jak to kouzelní Pokustón dělá. Jednou, když přejížděl kouzelník Pokustón z Kalhotovic do Sak, nemohl najít kouzelnickou hůlku. Tena, kam jsem jí mohl jen založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí a ne jí najít. A tak se rozhodl, že udělá konečně v maringotce pořádek. Zastavil na pasece a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větívky bezu, vynesl kouzelník Pokustón všechny věci z maringotky na trávník. A hledal a hledal. Jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? No a konečně ji našel. Byla mezi špagetami. To bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém schonu si nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk s Bobem a Bobkem. Když pak přijel do Sak, musel sehnat za králíky náhradu. Místo nich na závěr představení uspal jednu paní a tu pak rozsekal šavlí na kousky a propíchal kordem. To byl panečku úspěch, když potom ta paní vyskočila a byla úplně živá. A protože se to panince líbilo, už u kouzelníka zůstala. Přes den mu vařila špagety a prala košile a čistila skvrny od grilovaných kuřat a večer se nechala před publikem rozsekat šavlí na cimpr-campr. Kouzelník byl moc a moc spokojený a na králíky už si ani nevzpomněl.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, jsem tady já, Piggy, ale já bych na to dnes nestačil. Tak tu mám Hanku Kinichovou a budeme cvičit.
2: A já vás všichni děti zdravím a víte, co jsem si dnes pro vás připravila? Mně totiž napadlo, že spousta z vás už zapomněla, jak se správně a rovně sedí třeba při sezení v lavici. Když se tak teď dívám na... A to vám ale musím říct. Teď o tom mluvím, správné sezení a Piggy tady přede mnou sedí a má úplně povolené bříško, vyvalené bříško a úplně kulatá záda.
1: Ale jak se krásně opírá vzadu.
2: No jo, Piggy, ale to já tě musím naučit úplně jinak, to by si za chvilku přišel o všechno svalstvo na zádech, takže pojďte si sednout na židli, ale ne na její začátek, ale úplně až na její konec, takže využijeme zadečkem celou plochu sedadla. Výborně. Tak, máte obě nohy na zemi? To je dost důležité.
1: Ne.
2: Tak musíme zvolit jinou
1: židli. Tak já si vezmu tu menší.
2: Samozřejmě děti, to máte i vy doma a učím vás to proto, že až si budete třeba dívat na pohádku počítače nebo si na něm jenom tak hrát, tak je k tomu velmi důležité, abyste správně seděli. Takže výška židle je taková, abyste měli hýžďové svalstvo ve stejné úrovni, jako jsou vaše kolena.
1: Už to mám.
2: Výborně. Chodidla máme na zemi. Opřeme si záda tak, aby obě lopatky byly opřené o opěradlo židle.
1: Hanko, já už vím, kde jsou lopatky. Ty jsou na zádech, takové dvě velké opravdu lopatkovité.
2: A kdyby to naše děti nevěděly, tak my jsme před nedávnem učili naše děti hledat lopatky tímto způsobem, že si nejdříve sáhli na prsa. A pak hned šup na ten sval, na ty dvě vystouplé části na zádech, což
1: na
2: jsou
1: zádech.
2: Jeho lopatky. Takže ještě jednou, děti. Sedíme na celé ploše sedadla svým zadečkem. Obě nožky mám postavený chodidly na zemi a opřená záda tak, aby obě lopatky se dotýkaly opěradla židle.
1: No a mě to změní hlavičku? Předtím jsem ji měl předkoloněnou.
2: Takže by tě za chvilinku byla krční páteř a nevěděl by si, jak už si sednout. Pak by si dával třeba nohu přes nohu. A vlastně to všechno, ten špatný posed, vede k tomu, že nám svalstvo na zádech začne bolet. Tak, a teď už nám zbývají jenom uložit ruce na klávesnici počítače.
1: Proč na klávesnici počítače? To bych musel k Bibi.
2: Tak si třeba můžeme položit ruce na stůl, protože budeme obědvat. A to ty rád, viď? Takže tento samý posed se může dodržovat, i když jíme. Takže v jedné ruce držím vidličku, v druhé držím co?
1: Pudink.
2: Vidličku bych mohla dát k noži, co říkáš?
1: Dobře.
2: A sedíme rovně a jdeme si hrát na jídlo. Ňam, ňam, co ty máš dobrého? Ňam, ňam.
1: Já tu nemám nic.
2: Já mám.
1: Jo, takhle!
2: Jako?
1: Už jsem to pochopil. Já tady mám báječné buchty od veverky a skonky. A protože jsem zrovna princ, co přijel na koni, tak jsem z koně seskočil a teď vidličkou a nožem jím ty buchty, abych
2: jedl. Super, ale musíš u toho sedět rovně, aby se ukázalo to, jestli jsem tě správně naučila.
1: Jo, takhle.
2: Děti, má to výborně, já jsem spokojená jako želva. Piggy sedí krásně rovně. Mně by udělalo velkou radost, kdyby i vy jste jak při práci na počítači, nebo při sedení ve škole, anebo při jídle doma drželi tento krásný rovný posed.
1: Hanko, ale není to takové pošušňáníčko.
2: Piggy, já vím, ale pro mě, pro tělocvikáře, to pošušňáníčko je vidět, jak děti rovně sedí.
1: Takže musím jíst velmi slušně, tak jako vždycky chce kachna Justýna a jíst po malých soustech. Já už jsem to pochopila.
2: Přesně tak. Takže Piggy, já se dneska s tebou rozloučím, měj se hezky. A už příště ti můžu prozradit, že budeme dělat správné držení těla.
1: Dobře. Ahoj, děti.
2: Ahoj.
1: Já mám chuť na tu buchtu.
2: Ale musíš u toho sedět.
1: A můžu si zaskočit k nás konce.
2: Utíkej, čau.
1: Děkuju.
3: Egon je největší kamarád. Pan Vavřinec nikdy Jihlíkova dědu neviděl a jeho návštěva by mu rozhodně udělala radost. Ale jednu radost mu už dneska udělali jeho žáci. Luboš, Michal a Prokop zahráli na té školní akademii moc dobře a pochvalu od ředitele hudebky dostal i jejich učitel. Mohl se tedy spokojeně vrátit domů, kdyby nemyslel na Jihlíka a na to, že bar Kilimandžáro rozhodně není místo, kde by se měl slušný lichožrout zdržovat. A tak se tam pozdě večer vypravil, bez trumpety, tentokrát jenom jako host. V okolních ulicích bylo prázdno, žádné auto tu nestálo. Proti Kilimandžáru se tyčil vysoký jeřáb a na vratech byla cedule zavřeno. Přesto se dovnitř dostala parta pankáčů. Hráli trochu falešně a hodně nahlas. Pan Vavřinec si dal pivo na vysoké stoličce u barového pultu. Odtud byl nejlepší rozhled po sále. Po svých zkušenostech měl už na lichožrouty nos. Objížděl očima všechny skuliny a temné kouty, kde by se mohly objevit. Dneska tu ale nebyli. Kudla Dederon jim ponocování zakázal, protože zítra je čeká velká akce s názvem Výkupné. Najednou ucítil, jak ho někdo tahá za nohu. Byl to Jihlík. Choval se nezvykle obezřetně a tajemně. Naznačil Egonovi, že ho má následovat a rychle se prosmíkl do chodby za šatnou. Odtud vedli polorozpadlé schody do suterénu. Jihlík hopsal před ním. Celou dobu mlčel. Teď vklouzl do otevřených železných dveří. Egon pokrčil rameny a vešel za ním. Až tady Jihlík promluvil. Egone, ty jsi můj největší kamarád. Proč tak najednou? Zeptal se pan Vavřinec poněkud zatrpkle. Protože kamarádovi se nemusí nic vysvětlovat. Jihlík ukázal na dva obrovské igelitové pytle v rohu místnosti. Tyhle pytle, prosím tě, rychle popadni a zmiz. Nebo to se mnou špatně dopadne, řekl. A Jihlíkův největší kamarád pytle popadl a zmizel. Měl takový neurčitý pocit, že ho někdo z úkrytu pozoruje, ale třeba se mýlil. V jedné uličce za Kilimandžárem se podíval, co to vlastně nese. Panešky, mám, zvolal jako pan Liku. Už se těšil na Číňanův rozesmátý obličej, až mu zachráněný lup ráno přinese. O Jihlíka se nebál. Všiml si, že našel svůj amulet. Třeba, že sám na žádné amulety nevěřil, řekl si, že nějaký mít není zas tak špatné. Když člověk nebo lichožrout může věřit sám sobě, proč by si nedopřál i víru v nějaké to kouzlo? Že ano?
1: Tiki kalendář! Dnes je 11. srpna.
4: A svátek slaví Zuzana.
1: Olololololo, Zuzano!
4: To budou asi pěkná kvítka, protože tohle jméno má kořeny v hebrejském slově šošaná.
1: A to znamená lilie.
4: Co, Zuzanka, nějakou květinu namalovat k svátku?
1: Lilie je těžká, tak zkuste třeba tulipán.
4: Nebo kopretinku.
1: Všechno nejlepší, Zuzanky.
5: Kluci,

0: Vítek Frančíků dostal od tetičky koloběžku, ale ta byla určitě začarovaná. Kdykoliv chtěl zahnout doleva nebo doprava, vždycky, ale vždy Cinky ho schodila do příkopu. A jednou jen tak, že neskončil přímo v sádkách, kde se sice už dávno nepěstují rybí plůtky, ale kde ženské máchají prádlo. Co to jen může být, vrtalo Vítkovi hlavou. Jedu si, nikde nic, cesta rovná a jen chci zahnout, šup z ho, už ležím na zemi. Vítek nebyl žádný padavka, nějaký ten šrám přece patří ke správnému klukovi. Pořádný kluk má mít aspoň jedno koleno odřené, říkával tatínek. A Vítek dík té začarované koloběžce je měl. Jednou ho ta splašená koloběžka schodila u hasičské zbrojnice z rovínka, když zatáčel kolem její zdi doleva. Bum! A ležel v trávě. Ale tak příjemně, že se mu ani vstávat nechtělo. Jen se porozhlédl, jestli někdo jeho kotrmelec viděl, má-li tedy brečet, nebo jestli to je zbytečné. Nikdo v dohledu, tak ani moldánky nenaladil. Náhle však uslyšel docela blízko tiché, ale vyčítavé: ty kluku, Frančíku, s tebou já mám ale trápení. Kouká, kdo to a co to. A ona to taková, nějaká slečna, celá průsvitná a jakoby měňavá. Dělají se mi mřitky před očima, řekl si. To bude asi tím pádem. Pak třikrát zamrkal a když ta slečna nezmizela, zeptal se ustrašeně: ty jsi mě viděla? A vy ne? Jsem přece u všech tvých pádů. Nelži, nikdy jsem si tě nevšiml, vzpamatoval se pomalu Vítek. Však já se taky pokaždé neukazuju. Ale s tou tvou nešikovností to už dál nejde. Já, že jsem nešikovnej? To bys mě měla vidět jinde. To jen tahle koloběžka je začarovaná. Kde pak není, zavrtěla hlavou slečna. Ty jsi nešika a padavka k tomu. Nejsem, trucoval Vítek. A když budu chtít, tak tě přeperu. Víly se s klukama neperou, prohlásila rázně slečna a otočila se. Ty, že jsi víla, vykulil Vítek oči. Odstředivá, přikývla průsvitná slečna a pootočila se zpátky. A co tu děláš?
1: Strkám do tebe a ty pak padáš. Jenže to není žádná legrace porážet usmrkanýho nešikovnýho kluka.
0: To proč to děláš?
1: To už je moje práce. Já musím každého, kdo jede do zatáčky, ať na koloběžce nebo v autě, vždycky trochu strčit. Kdo je šikovný, tomu to nevadí a je dokonce rád. Ale kdo je padavka jako ty, zvýraznila víla, natáhne se jak široký, tak dlouhý.
0: No, nejsem žádný padavka a vůbec ani jsem nezabrečel.
1: No jo, ale natáhl ses už 57krát.
0: Ty to počítáš? Vítek si honem duchu promítl všechny své pády, jestli jich snad nebylo víc. A co mám tedy dělat? Rovně už jezdit umím, ale v zatáčkách mě koloběžka zkazuje.
1: Koloběžka za nic nemůže, řekla víla a přisedla si k Vítkovi do trávy. Kdybys chtěl, já bych tě naučila jezdit do zatáčky, aby sis neodřel kolena. Chceš?
0: Já se to naučím sám, zdoroval Vítek.
1: Naučíš, ale se mnou by to bylo rychlejší, jenže to nebude zadarmo.
0: A co by to stálo, lekl se Vítek. Kdyby řekla, že rohlík, no ten by snad z domova dostal, ale nic jiného si jako odměnu nedovedl představit.
1: Musíš uhodnout jednu těžkou hádanku, řekla víla a dávala si záležet na každém slově. Kolik kol má vlastně koloběžka?
0: Je, to přece nic není, to ví každý, zajásal Vítek. Už chtěl vyhrknout, že přece dvě, ale pak se zarazil, že to bude nějaký chyták. Hádanky už jsou takové. Rozmysli si to, Vítku. Vítek se skutečně zamyslel a řekl si v duchu ještě jednou koloběžka. A už to měl. Tři. Koloběžka má tři kola, hlásil radostně. To třetí je na začátku jejího názvu. Sláva, uhodcem, uhodl. Dobrá, uhodl, řekla Víla. Tak pojď sem, já ti to zatáčkové tajemství prozradím. Sesedli se ještě blíž a Víla začala. Víš, ono je to uděláno náramně důmyslně. Podívej, když se v zatáčce trochu nakloníš na tu stranu, kam zahýbáš, a já tě z té samé strany popostrčím, a to já udělám vždycky, to se neboj, že bych někdy zapomněla, tak je to, jako bych tě vlastně podepřela nebo podržela, abys neupadl. A ty tu zatáčku projedeš raz, dva bez pádu. Vážně víte?

0: Ale nahlas řekl, jel jsem pomalu. Tak jeď rychleji a taky se víc nakloň, poradila Víla. I po druhé a po třetí se to povedlo. Pak ještě Vítek zkusil odbočit doprava a už hrdě vykřikoval, hurá, už umím zatáčet, už to umím. Takže já mohu zmizet, řekla Víla odstředivá, rozplynula se a byla ta tam. Vítek ani nestačil poděkovat za prozrazené tajemství. Od toho dne už Vítek Frantíků z koloběžky nepadal a kolena se mu zahojila. Sjel bez nehody i Lášův v kopec, naučil se řídit jen jednou rukou a když se chtěl před kluky jo vytáhnout, dával nohu na řídítka. Čepici k Šiltovku si otočil štítkem dozadu, aby mu jí v té rychlosti vítr neschodil, tak rychle dovedl jezdit. Na Vílu odstředivou vzpomínal často, ale neprozradil nikomu, ani nejlepšímu kamarádovi Jarkovi Prčků, že se s ním zná. Však si o ní mnohé přečetl v učebnicích, ale tam vždycky psali nikoli o Víle, ale o síle odstředivé. Jenomže Vítkovi to nikdo nikdy nevymluvil. Zřejmě to byla chyba tisku.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Pojď. Tu máš křídu. Nezdržuj. Tak pojď.
3: Tak, jsem první a nejvejš.
4: Jen nefik podepsat, neříkal, jak vysoko.
3: Dělej, co se s tím couráš.
4: Když měl tak dlouhý jméno, taky mi se courá.
3: Když si představíš, že tady u toho byl někdo přikovaný a mořili ho hladem.
4: Nech toho.
3: Co u toho tak hekáš?
4: Mně je to jedno, klidně si stráž, ale já se můžu taky leknout, můžou mi zdřevinět nohy a poneseš mě zpátky na záde. Podívej, co jsi udělal, takový jsem to měl krásný.
3: Co to bylo?
4: To mělo být...
3: Já se tě ptám, čím jsi mě to bacil?
4: Já.
3: A kdo teda?
4: Nohy.
3: Co nohy?
4: Dřevěný.
3: Kde?
4: Moje.

Chceš povědět pohádku o tom, jak se Jiřík spojil s čertem jen proto, aby se stal princem a mohl se oženit s krásnou princeznou? A ta princezna byla tak chytrá, že čerta přelstila a Jiříka nakonec před peklem zachránila. Tak se uveleb a poslouchej. Pohádka začíná. Chudý Jiřík se toulal světem. V létě pracoval u sedláka a pomáhal sklízet úrodu z pole. Na podzim si našel práci u mlynáře, mlel mouku a rozvážel ji po chalupách. Přes zimu zase pomáhal v kovárně, kde se naučil kovat motyky, hřebíky a koňské podkovy. Byl se svým životem docela spokojený, ale přece jenom moc dobře se mu nevedlo. Měl jen jedny potrhané kalhoty, boty se mu rozpadaly a v břiše mu občas kručelo hlady.

0: přivedla ho cesta ke krásnému zámku. Zastavil se a díval se přes plot do zámecké zahrady. Když tu na cestičce mezi květinami uviděl princeznu krásnou jako růže. Jiřík si povzdechl.
1: Ach jo, já bych se snad i nechal od čertů v pekle smažit.
0: Jen kdybych si mohl takovou krásnou princeznu vzít za ženu a bydlet s ní na nějakém zámku. V tom to za ním zasvištělo, zasmrdělo to kouřem a vedle něj se objevil chlapík s černými vousy, celý v zeleném oblečení, jako myslivec.
2: Jsem tady, abych splnil tvoje přání,
0: povídá.
2: Já jsem čert a když budeš chtít, udělám z tebe prince. Vezmeš si za ženu tu krásnou princeznu, jmenuje se Eliška, a budeš z tohoto zámku vládnout celému království. Ale za 20 let pro tebe přijdu a odnesu si tě do pekla. Tak co říkáš? Tady je lístek papíru a pero. Píchni se do malíčku a krví se mi podepiš.
0: Jiřík se dlouho nerozmýšlel.
1: Ale co? Říkal si. 20 let je dlouhá doba, to mi stojí za to.
0: Píchnul se do malíčku, až vytekla kapka krve a tou se čertovi na lístek podepsal.
2: Tady máš pytlík plný zlaťáků. Ať z něj ubereš kolik chceš, bude pořád plný. Rozvaž si svůj pytel a v něm najdeš šaty, v jakých chodí princové. Ustroj se a za lesíkem na tebe čeká služebnictvo s tvým koněm. Potom jeď na zámek a uvidíš, že se budeš princezně Elišce líbit. Postarám se o to,
0: řekl čert. Spokojeně se zachechtal a zmizel i s lístečkem. Jiřík si mnul oči a nevěděl, jestli se mu to nezdálo. Ale v ruce držel měšec plný zlaťáků, ve svém pytli opravdu našel vzácné šaty a za lesem už netrpělivě čekali služebníci s krásným koněm. Nedalo se nic dělat. Jiřík se oblékl, sedl na koně a jel zaklepat na zámecká vrata. Když Jiřík přijel, krásná princezna byla ještě na zahradě a sama mu šla otevřít bránu. Jsem princ z dalekého království, povídá Jiřík. Jenom tudy projíždím na své daleké cestě a rád bych požádal pana krále, jestli bych nemohl se svými sloužícími u vás na zámku přenocovat. Elišce se hned zalíbil a od té chvíle měla jen jedinou starost. Jak to udělat, aby se ten krásný princ u nich zdržel alespoň na několik dní? Král byl rád, že se u nich na zámku zastavil někdo tak bohatý a z dalekých krajů. A tak sloužící museli rychle vynášet do pokojů všechny ty truhly a princovy věci, kterými ho čert zásobil. Při večeři si Jiřík vymýšlel a vyprávěl o dalekých zemích, o podivných zvířatech a ptácích, kteří tam žijí, a princezna z něj nemohla oči odtrhnout. Ráno Jiřík poděkoval za nocleh a chystal se odjet. Ale král, který viděl, že se Elišce jejich host náramně líbí, ho přemlouval, aby zůstal na pár dní. Jiřík si to jakoby chvíli rozmýšlel, ale pak rád souhlasil a na zámku zůstal. Když Jiřík po několika dnech viděl, že Eliška je s ním ráda, popravdě jí řekl, že by si ji chtěl vzít za ženu. Princezna souhlasila, král také, a tak se brzy konala veliká svatba. Jiřík byl jako v nebi. Splnilo se mu to, po čem toužil. Protože byl hodný a ke každému spravedlivý, lidé ho měli rádi. A tak, když starý král jednoho dne zemřel, stal se Jiřík králem a Eliška královnou. Tady by mohla pohádka skončit. Ale určitě si vzpomínáš, že na začátku se Jiřík musel upsat čertovi a ten si pro něj po 20 letech měl přijít a odnést ho do pekla. No tak poslouchej, jak to bylo dál. Jiřík si na čerta po mnoho let ani nevzpomněl. Žil s Eliškou šťastně a spokojeně a narodili se jim krásné děti. Až přišel čas, kdy do 20 let scházel už jen jeden jediný rok a Jiřík dostal strach. V noci nemohl spát, přes den s nikým nemluvil a trápil se. Chodil po zámku jako stín a smutně se díval na své děti a manželku. Ta se ho občas ptala, co se děje, proč se neusmívá a nespívá si jako dřív. Ale on se vždycky všelijak vymluvil a nic jí neřekl. Tak to trvalo celý rok, až do čertova příchodu zbýval poslední den. Jiřík se zavřel do svého pokoje, celý den nic nejedl a trápil se. Večer se najednou plameny svíček v Jiříkově komnatě zatřepotaly větrem. Jiřík ucítil kouř, zamčené dveře se sami otevřely a v nich se objevil zeleně oblečený chlapík s černými vousy.
2: Tak co, Jiříku, jestli pak víš, že zítra máš jít se mnou do pekla?
0: Zachechtal se čert. Měl jsem tolik práce a starostí, že jsem na to skoro zapomněl. Vymlouval se Jiřík. Prosím, čerte, dej mi ještě 3 dny, abych se mohl alespoň rozloučit s dětmi a s manželkou. Jen 3 dny, prosím.
2: No dobrá, dám ti 3 dny. A k tomu mnohem víc,
0: povídá čert.
2: Každý ten den mi můžeš uložit 1 úkol, ať je to cokoliv. A kdybych ho náhodou nedokázal splnit, vrátím ti lístek podepsaný tvou krví a nechám tě navždy na pokoji.
0: Jiřík se zaradoval a těšil se, že za ty 3 dny přece jen něco vymyslí, co čert nebude umět vyplnit. Ráno vyšel vesele z pokoje a pospíchal ke své Elišce. Tak, když viděla, že se usmívá, měla velikou radost a hned si oba vyšli na procházku do zámecké zahrady. Pověz mi, moje milá, co by tě potěšilo? Co by ti udělalo radost? Ale ať je to něco, co nejde vyplnit, vyzvídal Jiřík na Elišce. Nic nepotřebuju. Jen bych byla ráda, abys byl veselejší, odpověděla mu. Ale ne, vždyť veselý už jsem. Přij si nějaký úplný nesmysl, naléhal Jiřík. No tak dobře. Tady před zámkem máme krásnou zahradu. Ale za zámkem mi vadí ta obrovská skála, která stíní a brání ve výhledu. Tak bych chtěla, aby ta skála byla do rána pryč. Zasmála se Eliška A i Jiřík se zaradoval, protože si myslel, že má pro čerta úkol, který nejde vyplnit. Večer se otevřely dveře a čert si přišel pro první úkol. Čerte, chtěl bych, abys tu skálu, která nám zezadu celý zámek stíní, do rána odstranil, řekl mu Jiřík. Čert se zachechtal a zmizel. Ráno Jiřík spěchal k oknu a krve by se v něm nedořezal. Obrovská skála byla pryč a místo ní jen holá pláň. Čert svůj úkol splnil. Na zámku ale bylo pozdvižení. Všichni se chodili na tu rovnou pláň dívat. Ty snad máš něco s čertem, řekla mu Eliška, když viděla, co se stalo.
1: Ale vůbec ne, zapíral Jiřík. To nás včera asi poslouchal nějaký kouzelný skřítek a vyplnil ti tvoje přání.
0: Ale Eliška byla chytrá a věděla, že něco není v pořádku. Jenže Jiřík jí nechtěl nic říct a jenom ji prosil, aby si vymyslela další přání.
1: No dobrá, povídá Eliška. Ať tedy je ta pláň do rána pokrytá rozkvetlými květinami a velkými stromy.
0: A tak večer, když čert znovu přišel, dostal druhý úkol. Ráno, když se Jiřík probouzel, zarazila ho silná a nezvyklá vůně vzácných květin. Přiskočil k oknu a zbledl jako stěna. Celá pláň vypadala jako rajská zahrada. Vysoké stromy šuměly v letním větříku a tisíce nádherných květů zářilo všemožnými barvami. Ale najednou vedle ní stála jeho Eliška. Vzala ho za ruku a řekla: Jiříku můj, už mi nesmíš nic zapírat. Máš něco společného s čertem. Řekni mi celou pravdu, abych ti mohla pomoci. A tak jí Jiřík všechno vyprávěl. Jak se čertovi upsal a jak má už jenom jeden poslední úkol. A když ten úkol čert splní, hned zítra si ho odnese do pekla. Nebuď smutný, Jiříku, těšila ho Eliška. A až večer čert přijde, pošli ho za mnou. Já už něco vymyslím. A tak večer, když se ve dveřích objevil zeleně oblečený chlapík s černými vousy, Jiřík ho hned poslal za svou ženou.
1: Tak ty jsi ten čert, který si má mého muže odnést?
0: Uvítala ho Eliška.
2: Ano, to jsem,
0: odpověděl čert.
1: A mohu si místo něj já zvolit jedno přání, ať je to cokoliv?
2: Tak dobře, můžeš.
1: A když ten úkol do rána nesplníš, vrátíš nám lístek s jeho podpisem a necháš Jiříka na pokoji?
2: Ano, v tom případě bych ho nechal.
0: Usmíval se čert a myslel si, že se svými pekelnými kamarády dokáže splnit každičký úkol.
1: Tak tedy, povídá Eliška, pojď ke mně a vytrhni mi z hlavy 3 vlasy. Ale udělej to tak, aby mě to ani trošičku nebolelo.
0: Čert se zakabonil, vzal mezi prsty 3 Eliščiny vlasy a trhnul.
1: Jau!
0: Vykřikla Eliška.
1: Vidíš, už máš u mě vroubek. Řekla jsem ti přece, že to nesmí ani trošičku zabolet. Ale prominu ti to. Tak. A teď ty vlasy vezmi a do rána uděláš, aby každý ten vlas byl o 2 metry delší, než je teď.
0: Čert se na vlasy chvíli díval ale nevěděl si rady. Vzal je tedy sebou do pekla, aby se s ostatními čerty poradil, jak na to. V pekle se všichni čerti seběhli, ale žádný nevěděl, jak ty vlasy prodloužit.
2: Tentokrát si prohrál,
0: řekl mu král čertů Lucifer.
2: Když je budeme natahovat, přetrhnou se. Když do nich budeme bouchat kladivem, roztlučou se. Když je dáme do ohně, spálí se. Nezbývá ti nic jiného, než jít zpátky na zámek a namísto prodloužených vlasů odevzdat lístek s podpisem.
0: Čertovi se na zámek k chytré princezně pranic nechtělo. Tak se schoval ve křoví a ráno, když Eliška otevřela okno, vhodil dovnitř lístek a rychle zmizel. To bylo radosti. Jiřík s Eliškou se objali, až jim vytryskly slzy štěstí z očí. Lístek s podpisem rychle spálili, vzali se za ruce a šli se spolu projít do té krásné nové zahrady, kterou jim čerti za zámkem postavili. A když vycházeli ze zámeckých dveří, Jiřík samou radostí zazvonil na zvonec. No a pohádky je konec.

0: Jeníčku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
0: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: i na kluka.
1: Heleme se, koukejme se, jak se doudlo lesem nese, tak, stop, vyťukával Datel telegrafickou zprávu. Po vítězném ubránění Studánky před kanonýrským plukem barona Hurveje strašidílko doudlo jakoby spichlo. Ale tak docela pravda to nebyla. Tisíc a nějaký ten rok navíc není u strašidel žádný věk. V těch letech je ještě strašidýlkem, takže trochu nerozumu se mu dá prominout. Kafka ale už dávno roznášela, že se doudlo vznáší po lese s nosem vzhůru, jako by chtělo zobat hvězdy, jak by taky ne. Chodit nemohlo, vznášet se muselo a nos vzhůru zvaný pršák mělo od přírody. Pravda ovšem také je, že si všechny své tři vlásky nakrucovalo a neustále se zhlíželo ve studánce, jak mu to sluší. Tomu se smál kde kdo a nejvíc Kulíšek nejmenší. Jednoho dne si Bubo vír velký vzal strašidýlko pod křídlo a domlouval mu. Doudlo vzalo rozum do hrsti, vždyť je všem pro smích. Ale kde pak doudlo nevědělo, jak se rozum do hrsti bere. A za to všechno mohl Sisel, který stále doudlu pochleboval, jaké je hrdinské strašidlo, když dokázalo bojovat proti 10 kanonýrským plukům a proti 10 rozezleným plukovníkům. Doudlo Sislovi popravdě říkalo, že to byl jenom jeden pluk a jeden plukovník a že Studánku bránili všichni, ale Sisel si to vymluvit nedal. Jsi nejstrašidelnější strašidlo ze všech strašidel, jako jsem kdy viděl, vedl si svou, a proto tě zvolíme králem lesa. Doudlo nejdříve vrtělo hlavou, že ne a ne, ale nakonec se nechalo přesvědčit. A Sisel dostal svému slovu. Za rozbřesku se u Studánky pod stromem jedlovým sešel celý les. Přihopkali zajíci, přiběhli jeleni, laně, srnci, srny, z nor vylezli i jezevci, přišovrali se ježci, spolí křečci, připlazili se zmije, slétli se ptáci. Doudlo se zavěsilo na větev jedle a čekalo. Přišel Sisel. Tvářil se jako Sisel a mluvil jako Sisel. Bylo po legraci. Sisli mysli mezi sisli znamená přání dobré mysli. To vám přeji, sisli mysli. My tobě také, ozvalo se od Studánky. V zájmu bezpečnosti musí být les strašidelný, aby se člověk bál do něho vkročit a široko daleko ho ze strachu obcházel, začal Sisel. Každý v lese musí být strašidlem. Jeden druhého se musí bát, aby se všech bál každý. Zajíci musí štěkat, jelení kokrhát, ptáci přestanou štěbetat, budou mňoukat, sovy ve dne houkat, v noci spát a všichni musí umět chrochtat, vrčet, chrčet a hučet. Kdo nebude, bude litovat. Sisel se nadýchl a pokračoval. Strašidelný les musí být strašidelný a musí mít strašidelného krále. Nejstrašidelnějším strašidlem ze všech strašidel je hrdinské strašidlo Doudlo a to bude králem. Kdo je pro a kdo je proti, je taky pro, jednohlasně odsouhlaseno. Ať žije král Doudlo a já. Nikdo neprovolal, ať žije král Doudlo, ani ať žije Sisel, jenom strašidýlko na větvi špitlo. Ať žiju, ať. Kulíšek nejmenší se smál, až se v trilcích smíchu rozkuckal. Jeleni byli z toho sislího projevu jeleni a šli se pást. Hadi syčeli, zajíci odhopkali, srnci a srny odběhli, kuny a jezevci zalezli do nor, ježci se očourali a ptáci odlétli. No, právě včas. Sojky strážkyně lesa hlásili, že přichází vetřelec. Pytlák a raskaraz z Nedvědic šel s pytlem pod paží do Soběslavy na jarmark. Sleknutím muž otrnulo a tak se chtěl podívat, co ho tenkrát k smrti vyděsilo, když u Studánky v klidu pokuřoval. Strašidýlko Doudlo si umanulo, že všem ukáže, že je opravdu nejstrašidelnějším strašidlem ze všech strašidel. Když se Karas u studánky rozhlížel, koho by měl sukovicí praštit, odrazilo se a šup, skočilo Karasovi rovnou za krk.
0: Dla, jsem nejstrašidelnější strašidlo ze všech strašidel.
1: Já jsem zase Karas z Nedvědic, raz, dva, doudlo bylo v pytli. Karas hodil pytel přes rameno a pospíchal z lesa. Tak, a teď Bubo, raď. Na hradišti, kde Vír Velký král noci vyspával, se sešli obyvatelé lesa a jeden přes druhého vyprávěli, co se přihodilo. Pomoci mu musíme, rozhodl Vír Velký. Ale jak, vyptávali se ptáci. Bubo zatím nevěděl, jen koulel oranžovým očima, což znamenalo, že přemýšlí. Poslal poštolky na výzvědy. Vrátili se do lesa se zlou zprávou. V Soběslavi na rinku ukazuje Karas strašidýlko za krejcar. Představte si jedno kouknutí do pytle za krejcar. Lidé se tlačili, aby viděli nevídané, zubožené svákovské strašidýlko. Bubo už věděl, jak na to. No to se ví, že Karas bude chtít doudlo ukazovat i na ostatních poutích a jarmarcích a že ho ponese přes les domů. A stalo se.

0: Když v Soběslavi skončil Jermark, hodil Karaspital s doudlem přes rameno a pospíchal k lesu. Sojky ho už vyhlíželi, ale zpropadený Karas v puse měl zapálenou fajfku. Kdyby mu při té tahanici, která ho v lese čekala, vypadla z pusy, umíte si představit, co by se mohlo stát? Když byl Karas na kraji lesa, vyletěl proti němu Bubo. Pořád mu vyrval fajfku a hodil ji do řeky, jenom zasyčela. Pytlák a raz dostal strach. Za fajfkou se neohlížel a pádil do lesa. Tam to začalo. Veverky ho bombardovali šiškami, ale přesnou mušku neměli. Zajíci mu podráželi nohy, ale nepodrazili. Karas kličkoval. Jelen se rozběhl přímo proti němu. Karas uskočil za strom. Ptáci ho klovali do rukou, jenže Karas pytel s doudlem nepustil. Ještě kousek a byl by z lesa venku nebýt Klouska Sličného. Krásná houba obětovala svůj klobouček a po něm Karas uklouzl. Bubo byl v cukuletu u něj, popadl pytel a honem ke studánce. Tam veverky doudlo z pytle vytáhli. Strašidílko nedýchalo, srdíčko netlouklo, jenom se chvělo. Ale stačilo pár kapek ze studánky pod stromem jedlovým. Ale srdíčko se rozběhlo. Doudlo otevřelo oči a šťastně se usmálo. Datel telegrafoval: dobrá zpráva, doudlo žije, sláva, sláva. A tak se svákovské strašidílko vrátilo do lesa mezi své kamarády. Tam mu bylo nejlíp, i když králem lesa se nikdy nestalo.
1: Ze které se dovíte
2: o truchlivém osudu přesmutného města jménem Kakabusy.
3: Za dávných časů, kdy jste ještě byli malí jako drobečky chleba, za horami a za lesy mezi Laponií a Růžovým mořem, žilo svým poklidným životem malé městečko, jehož jméno bylo ponuré jako temná noc. Jmenovalo se Kakabusy. Nevíme, jestli jste už někdy o tom městě slyšeli. Jestli ne, zeptejte se své babičky, která určitě zamlada jezdila do Kakabusů hojit pláčem své poraněné srdce. Kdybyste, moji milí, chtěli vědět, jak Kakabusy vypadaly ve skutečnosti, nebylo by vám zbývalo nic jiného, než si v pokladně na nádraží koupit velikánskou jízdenku, dát ji proštípnout a potom dlouho, předlouho jet vlakem. Oknem se dívat na ubíhající krajinu a pojídat z ranečku dobroty, které vám maminka na cestu připravila. Náš vlak jede stále pomaleji a pomaleji, až se nakonec škrábe do kopce jako želva. Šplhá výš a výš a přesně ve 12 hodin v poledne zastaví v Kakabuse. Všichni zdejší usedlíci už ze zvyku stojí na nástupišti, cestující vystupují a vlak se zase dává do pohybu. V tom okamžiku Kakabusané vytahují bílé kapesníky a mávají za odjíždějícími. Když vlak zmizí v dáli, na nástupišti je najednou nějak smutno, nějak pusto a prázdno. Lidé si dávají kapesníky k očím a za chvilku všichni svorně pláčou. Dokonce i pan výpravčí vzliká. A aby slzami nepokropil nástupiště, roní je do své červené služební čepice. Za pár minut je celé nádraží úplně mokré od slz, které pak lkající uklízečky utírají obrovskými hadry. Nakonec se všichni hlubokým žalem sklíčeni rozcházejí do svých domovů. Domy v Kakabusech byly buď barvy bledě modré, anebo fialové. Záleželo na tom, jestli jejich čísla byla sudá nebo lichá. Jenom kostelík byl bílý a měl zelenou střechu a modrou zvonici. A co mlýn, který stál na konci městečka? Už před 100 lety jej dal mlynář obarvit na černo a postupem let byl stářím stále černější a černější. Byl už tak tmavý, že ho skoro vůbec nebylo vidět. Pokud zrovna nebyl výjimečně jasný den a nesvítilo sluníčko. Určitě si myslíte, že uprostřed kakabusů bylo jako uprostřed každého pořádného města náměstí, ze kterého se rozbíhají ulice. Ale kde pak? Kakabusy byly vybudovány úplně jinak. Ulice byly uprostřed města a náměstí se rozprostíralo okolo nich. Zabloudit by se však sotva někomu podařilo, protože kakabusy měly jenom 7 ulic. Pro všechny případy vám prozradíme, jak se jmenovali. Tak tedy, ulice Moldánků, ulice Plačtivých kocourů, ulice Usezených Vlaštoviček, ulice Trudnomyslných krokodýlů, Dešťová ulice, ulice Hrbatých vrbiček a ulice Děravých bot. Náměstí neslo jméno Ztracených klíčů. Městečko se dále pyšnilo parkem uvadlých květů, kam vždycky v neděli chodili otcové rodin se svými ženami a dětmi na procházku. Na ulici Děravých bot byla lékárna, kde se prodávaly kapky proti pláči, prášek antislzín a pilulky proti smutku. V lékárně však měli většinou zavřeno, protože paní lékárníková neustále plakala a pro pláč se styděla prodávat. Celé městečko vědělo o tragédii, která byla příčinou slz paní lékárníkové. Její jediný kanárek ještě nikdy nezaspíval. Už 50 let seděl ve své klíčce zasmušilý a nerudný a nic na světě ho nemohlo rozveselit do té míry, aby zaspíval byť tu nejkratší melodii. Bylo to opravdu smutné. Smutné, přesmutné. V celých kakabusech nikdo nevlastnil ani 1 hodinky a proto všechny děti pravidelně chodily pozdě do školy. Za trest museli 1000krát opisovat násobilku. Není se proto čemu divit, že na každém kroku bylo možno potkat smutné, zakaboněné a uplakané děti. Oblíbenou zábavou dětí v kakabusech byla hra na krále Brečmínka. Asi vás bude zajímat, jaká byla její pravidla. Spočívala v tom, že všechny děti se posadily a usedavě plakaly. A dítě, které plakalo nejusedavěji, nejhlasitěji a nejsrdcervoucněji, bylo prohlášeno králem Brečmínkem. Nově zvolený král dostával odměnu v podobě bonbónů z máty peprné, které byly tak silné, že se po nich až dech zastavoval a slzy vrkaly do očí. Tyto bonbóny byly jedinými cukrovinkami, které byly v kakabusech k dostání.
1: Přesto tu však žily 2 děti, které se dovedly smát a které vůbec neplakaly.
2: Byly to Filipek
1: a Dorotka.
3: Chcete se s nimi seznámit? Budeme vám tedy o nich vyprávět.

0: vtip.
1: Piggy, pojď sem ke mně, já ti řeknu vtip.
0: Já poslouchám.
1: Poslouchej, vojáci nakládají munici.
0: Co nakládají vojáci, co?
1: Munici.
0: Co to je?
1: No, to je střelivo.
0: Střelivo? No. Jo, to, co vybuchuje.
1: No, právě. Tak, nakládají munici a velitel je upozorňuje. Neházejte s tím tak, minule to odfouklo 8 vojáků do nebes.
0: Jú.
1: To se nám stát nemůže, odpovídá jeden z vojáků. Nás je jen 7.
0: Yeah.

pout zasvěcenou vodou. Byl jsem dlouho na vandru. Když jsem se pak vrátil, narodil se mi táta. Tak co teď dělat? Chtěl jsem ho pokřtít, ale nevěděl jsem, kde vzít svěcenou vodu. To ináč nepůjde, než že musím pro ní do nebe. No, byl jsem boják, tak jsem si vzal koně a flintu a že se podívám, kde bych tam cestu našel. Jedu dost dlouho, porád dál a dál, až přijedu k jednomu městu. Tam byla veliká vojna, střílili z kanónu a ani jsem nevěděl, že přilítla koule a půl koně mi urazila. No jedu dál, až jsme přišli ke kašně. Kůň měl už žízeň, tak jsem ho tam nechal, ale on pil a pil, až milou kašnu celou vypil. Teprou se ohlídnu a vidím, že mám jen půl koně. No dobře. Nedaleko bylo vrbový proutí, tak jsem ho nařezal, milýho koně voplet a ono hned na něm pěkně urostlo. Tak si zas sednu, no jel jsem teďka jako v chátku. Teď přijedu do velikého lesa. Jedu tím lesem, porátej dál a dál, až se proti mně vychramostí náramnej jelen. Ježíš Mariankou, tak jsem se lek. Ale hned schodím flintu, měl jsem ji nabitou třešňovejma peckama a milýho jelena vemu mezi rohy. Ale repák, jelen utek a byl pryč. No dobře, jedu dál, až přijedu na rovinu. Široko, daleko ležal bílej sníh a už bylo soumrakem. Tak co dělat, myslím si, tady musím ostat na noc. Tak tam čouhalku ze země, uvázal jsem k němu milýho koně, plášť pěkně rozložím na zem a že budu přenocovat. Když jsem tak pohodlně spal, spustil se noci veliký dýšť, začalo tání a když se ráno probudím, koukám, po koňoj nikde ani památky. Podívám se zhůru a milej kuň vysal na věži, ta byla celá zachumelená. Prach mě flintě zvlh, tak co dělat? Najednou si vzpomenu, že jednou ráno dostal jsem v hospodě takovou mezi oči, až se mi zajiskřilo. No tohle je dobrý, poudám. A tak jsem si vysadil mezi oči zas takovou ránu, až jiskra vylítla, já střelím po koňoj, ten spad a zase jedeme dál. No tak přijedu zas k tomu lesu a tam vyběhne ten jelen a už mu na hlavu je vyrostla celá třešně a třešni na ní měl obaleno. Ale kady jen ta cesta do nebe? No vohlídnu se a vidím chalpu. Zrovna tam kmotra stojí a poudá. Mám tu takový veliký konopy. No to se mi dobře hodilo. Byla tam taková hora, vylezu na ní a po provaze porád do nebe. Jo, už jsem byl až tam, když teď mi ho kus chybělo. No ale co, slezu, pomilím provaze, dole jsem ho kus uříz a nahoře nastavil a tak přijdu šťastně až do nebe. Tam mi dali hned tu svěcenou vodu, však to bylo na křtiny. Ale když přijdu zase ven, vidím, že se strhla taková větřice a provaz mi rozmetala. Tak co teď dělat? No ale viděl jsem tam takovej písnik. A tak jsem z toho písku uplet provaz a zase lezu dolů. Jo, ale dole bylo teď takový zeli a ne se z něj dostat za živej svět. Tak když jsem se dost napekeloval a šenomarný, došel jsem si domů pro sekiru a milý zeli jsem pěkně šeno rozsekal. Tak se dostanu šťastně ven a běžím k tátoj. No, svěcenou vodu jsem doopravdy měl a tak jsem ho pokřtil. A ty lidi ještě žijou, co to vypravujou.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, děti.
2: Hop, Figy, chytej.
0: Počkej. Já tu mám Hanku Kinychovou a Hanka mě nutí, abych si házel míče a přitom mluvil do mikrofonu.
2: Hanko, a ještě chytej.
0: Já to vůbec nezvládám.
3: Ale zvládám, já si teď ten míč chvilinku nechám. Takže já vás, děti, chci pozdravit. Figy se mezi tím vydýchá a vy si utíkejte pro míček, protože dnes společně, my tady s Figym, vy doma, ať už s maminkou nebo s bráchou, se sestrou, s babičkou nebo s dědou, si budeme trénovat techniku hodu míčkem.
0: Kde je ten míč?
3: Já ho mám tady. Takže prosím tě, připrav se.
0: Jo.
3: Hážu míček. Teď.
0: Mi upad.
3: Tak se pro něj rozběhni. A už ho držíme, děti. My to uděláme bezpečněji. Pojďte si sednout na zem. A pojďte si nohy roznožit.
0: No. Takže teď sedím jako plyšový medvěd.
3: Tak a než začneme házet, tak se naučíme vnímat dráhu míčku. Sedíme v roznožení a míček koulíme svému kamarádovi. Šup, úplně rovně. A musím se do toho míčku trefit oběma rukama stejně, aby šel rovně. Figy, vrať mi to. Už ho mám a ještě jednou. Šup, máš? Super, tak já si myslím, že už dráhu umíme zvládnout. Pojďte se znova postavit. Figy, stůj rovně a udělej si s rukou košíček.
0: Košíček, jako když chytám míč, který letí ze zhora. Přesně, nebo tak. Košíček nahoře?
3: Košíček, když míč letí ze zhora. Jo. Takže budu házet 3, 2, 1, teď. A chytil, výborně. Děti, jestli vám propadl míček mezi rukama, tak musíte ty lokty dát k sobě. Takže prsty malíčky máte u sebe, lokty máte u sebe a já znova hážu. Pozor, Figy, chytej.
0: Mám to,
3: Výborně. A
0: je to vlastně jako kdybych měl takhle z ručiček takový velký hřeben, viď?
3: Přesně tak. A hoď zase mě míček, hoď mi míček.
0: A
3: já jsem taky chytla. A děti, tohle už umíme. Teď si půjdeme znova sednout na zem.
0: Anko, ale to chce větší míč, viď?
3: No, jako s tenisákem je to těžké začínat.
0: Máš pěkný velký.
3: Chtěl by to pořádnej míček, a zase ne, třeba medicimbál.
0: Co je medicimbál?
3: Medicimbál je takový posilovací míč, který je velmi těžký, věnuje se hlavně posilování břišních svalů. Ale víš co, my si ty břišní svaly můžeme klidně posilit i tímhletím naším lehkým míčkem, protože
0: to
3: jsme začátečníci. No a já tě to naučím, ale musíme si napřed sednout zase na zem.
0: Tak, jako medvěd.
3: Jako medvěd.
0: Aha,
3: teď si lehneme na záda. A já ti hodím míč a přitom se zdvihnu nahoru ke kolenu. Šup!
0: A
3: ty
0: co,
3: ležíš,
0: a já co, a já
3: ty ležíš. Chytil jsi míč?
0: Ne.
3: Tak já jdu znova pro míč. Utíkám, už ho držím. Figy, ležíš na zádech. Já se zdvihám, ty
0: se... A já se taky musím zdvihnout, že ho chci
3: tak,
0: chytit.
3: Ano, pojď, 3, 2, 1, teď, šup. Výborně, a lehni si na záda. Já si taky lehnu. Stáváš a hážeš míč mě. Ano, lehneme si na zádička a já hážu míč tobě, zdviháme se nahoru, teď. A lehneme na záda a hoď mi míč, chytám.
0: Hanko, já už nemůžu.
3: Já už taky nemůžu. Takže, milé děti, tímto cvikem jsme nejenom trénovali to, jestli umíme správně vnímat dráhu míče a hodit ho správně silou, ale také jsme posilovali břišní svalstvo.
0: To by mě nenapadlo, že se dají dělat dvě věci na jedno.
3: To se dá dělat věci, ale to zase příště.
0: Ahoj, děti.
3: Ahoj, děti.

Venku pršelo a doma moju nic nebavilo. Tatu sice už povyrostl a začínala s ním být spousta zábavy, jenže teď spal a moja ho samozřejmě nesměla budit. Co bych tak dělala? Pofňukávala. A od takového pofňukávání nebývá daleko krošťárně. Rozhlížela se po pavilonu, až zavadila pohledem o podřimující Kambu. Mám to. Opatrně se k ní připlížila, zhluboka se nadechla a paf! Vybafla na Kambu, ta vyjekla a zmateně se kolem sebe rozhlížela. Smála se moja, ale když viděla, jak moc se Kamba lekla, uvědomila si, že to asi nebyl nejlepší nápad. Mojo, to se přeci nedělá, takhle někoho vylekat. To se může i šeredně nevyplatit, domluvila jí Kamba a pak se usmála. Ačkoliv, jak kdy. Jednou, když jsem byla ještě malá... Jú, povídej, babičko, zaradovala se moja. Povídej, jaké to bylo v pralese. Kamba se nejdřív trochu ošívala, ale po chvíli začala vyprávět. Kdysi dávno, bylo mi tenkrát asi jako je teď tobě, začali v našem pralese řádit pytláci. Jedna gorilka se chytla do jejich pasti. Rodiče ji naštěstí včas našli a vysvobodili, ale měla ještě dlouho bolavou ručičku. A jeden gorilý kluk ze sousední klupy se ztratil na dobro. Dospělí proto začali přemýšlet, jak se s pytláky vypořádat. Jenže ne a ne na něco přijít. Na tohle ani gorilí síla nestačí, řekl nakonec vůdce tlupy. A kdo je ještě silnější než my? Jedině sloni. Jenže ti jsou moc bázliví a lekaví. Vzpomeňte si, jak na ně ti naši dva malí uličníci Akiba a Panga vybafli. Sloni se vyděsili, začali utíkat a zdupali nejlahodnější aframon a povalili ty nejkrásnější banánovníky. Kdepak? Sloni nám nebudou nic platní. Asi se budeme muset odstěhovat. Akibovi s Pangou, kteří poslouchali za stromem, při těch slovech zatrnulo. Že by se měli stěhovat? Teď, když si uklouzali nejlepší skluzavku v celé Africe, začali si špitat, co by šlo proti těm pytlákům podniknout. A druhý den časně ráno oba zmizeli. Nejdřív se šli podívat, jestli se sloni jako obvykle krmí v bambusové mokřině. Byli tam? Tak se do toho pustíme, zašeptal Panga. Akiba přikývl. Musíme. Gorilí kluci si plácli dlaněmi a rozešli se každý na opačnou stranu. Panga se plížil kolem slonu na druhý konec bambusové mokřiny. Akiba mířil pytlákům přímo do náruče. Když byl Akiba u pytláckého tábora, schoval se a chvilku odpočíval. Pak vyrazil. Jedním skokem byl v táboře, druhým přistál náčelníkovi pytláků na zádech, při třetím srazil z ohniště hrnec s polévkou a čtvrtým byl z tábora venku. Opice jedna drzá, křičela jedna polovina pytláků. Za tu ale bude peněz, volala druhá půlka. A všichni pytláci popadli sítě a lana, pušky i mačety a pustili se za Akibou. Akiba běžel, co jen to šlo, k bambusové mokřině, slonům a k Pangovi. Pytláky slyšel blízko za sebou, neměl však čas se ohlédnout. Jen aby mě ty lumpové nechytli. Utíkal a utíkal. Pytláci mu byli v patách. Naštěstí se ale bambusová mokřina blížila. Už i Panga schovaný na druhé straně slyšel supění pytláků a praskání větviček. Ještě chviličku. Panga nabral dech a nejsilněji, jak jen dokázal, vybafl na slony. Sloni se lekli a stroubením se dali na úprk. Řídili se pryč od Pangy vstříc Akibovi a pytlákům. Takovou melu prales ještě nezažil. Země se třásla a stromy padaly. Za slony zůstávali stát jen ti nejstarší pralesní velikáni. Akiba na jeden takový ohromný strom čas vylezl, ale pytláci nevěděli, kam se vrtnout. A sloni už byli přímo u nich. Valili se jako lavina a žádná síla na světě by je nedokázala zastavit. Několik pytláků se podobně jako Akiba pokusilo najít záchranu na stromech. Šplhli však příliš pomalu a neobratně. Ostatní se otočili a uhánili zpátky k táboru, jenže velikaným slonům člověk neuteče. Bůh! Hrub, tráh, bráska! Sloni odhazovali prchající lumpy choboty, nabírali je na kly a do několika svými ohromnými těly i narazili.
Pytláci mohli být rádi, že vyvázli živí. Skrvavení a plní modřin se odpotácli z pralesa a víckrát se nevrátili.

0: Dnes je 11. srpna.
1: A svátek slaví Zuzana.
0: Olololololo, Zuzano!
1: To budou asi pěkná kvítka, protože tohle jméno má kořeny v hebrejském slově Šošaná.
0: A to znamená lilie.
1: Co Zuzankám nějakou květinu namalovat k svátku?
0: Lilie je těžká, tak zkuste třeba tulipán.
1: Nebo kopretinku.
0: Všechno nejlepší, Zuzanky. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Jak pan král přemohl draka a vzal si paní královnu. Milé děti, jistě si pamatujete na vyprávění o Mourince, o tom, jak byla často sama a jak jí bylo smutno. A jestli jste neusnuli ještě předtím, než vám maminka nebo tatínek pohádku dočetli do konce, tak jistě víte, že to všechno dobře dopadlo a že si pan král s paní královnou udělali čas na to, aby si s princeznou hráli a četli jí pohádky a vyprávěli o tom, jaké to bylo dřív, ještě než se narodila. A tady je příběh o tom, jak pan král přemohl draka a vzal si paní královnu. No ano, je to ten příběh, který vyprávěl pan král u Lojzíkových, když jedli brambory na loupačku a potom ho ještě často musel vyprávět Mourince, ona by bez toho jinak neusnula. To bylo tak. Když byl pan král ještě princem Vilemínem a paní královna princeznou Stázičkou, vůbec se neznali. Žili každý v jiném království a každý z nich měl svého tatínka a svou maminku, které musel poslouchat. A princ Vilemín i princezna Stázička poslouchali. Byli to totiž moc hodné děti, nejmíň tak jako vy. Chodili pro mléko a do sklepa pro brambory nebo pro uhlí podle toho, co bylo právě potřeba a nikdy neodmlouvali. Pilně se učili vyňatá slova a kreslili slepou mapu a dokázali vyjmenovat celý rodokmen, včetně těch nejvzdálenějších bratranců a sestřenic. Kromě těchto všeobecných znalostí se princ Vilemín cvičil v jízdě na velbloudu, v umění jíst švestkové knedlíky a kralování. Princezna Stázička pak vynikala ve vyšívání rodinných erbů na prostěradla a v konverzaci s pohádkovými bytostmi. I stalo se jednoho dne, že do království Stáziččina otce přiletěl drak.

0: Byl to drak sedmihlavý a ti jsou nejhorší. Mají totiž sedm hlav a na každé té hlavě dvě oči jako kola od žebřiňáku a jeden obrovský chrtán, který chrlí oheň. Přes den spí a vylétají hlavně v noci. Živí se převážně princeznami, ale když je jich nedostatek, nepohrdnou ani žábami nebo jablky. Na celé království padla hrůza. Jak by také ne? Vy byste se, děti, nebáli, kdyby se za garážemi utrati usídlil hrozný drak? Tak vidíte, báli. Já bych se také bála. Ale nejvíc ze všech se báli rodiče Stázičky, pan král a paní královna. Bodejť by ne? Všichni rodiče své děti milují a moc se o ně strachují, aby se jim nestalo něco zlého, aby si třeba jejich dcera nemusela vzít za manžela sedmihlavého draka nebo něco podobného. A tak pan král svolal všechny učence, co jich v království bylo, na velikou konferenci ohledně života draků se zvláštním zřetelem na ty sedmihlavé. Konferencovali tři dny a tři noci, ale nevykonferencovali vůbec nic. Zkrátka je nic nenapadlo. A tak dal pan král povolat učence z celé Evropy, ale ti také nic nevykoumali. Až nakonec musel pan král pozvat učence z celého světa a teprve jeden turecký učenec na to přišel. Nejprve si posunul fes více k pravému uchu, potom zase trošku víc k levému a když si ho posadil tak akorát doprostřed hlavy, povídá: a proč, pane králi, nedáte vyhlásit, že kdo zachrání vaši dceru, tomu se dostane za odměnu její ruky a půl království k tomu? U nás v Turecku se to tak dělá běže. No ano, to je nápad, zaradoval se pan král a hned dal tureckému učenci vyplatit 1000 dukátů. Učenec hlasitě a zdvořile poděkoval, potom se po orientálním způsobu uklonil a vzdálil se. A hned začali všichni ti ostatní učenci křičet a překřikovat se. Oni, že to také věděli, že má pan král vyhlásit, že kdo mu zachrání dceru, dostane ji za manželku a k tomu půl království. Ale bylo jim prý hloupé to navrhnout, když je to tak jednoduché, že si to může kdejaké malé dítě přečíst v knížce od Boženy Němcové. Třeba. A nebo od Karla Jaromíra Erbena. Třeba. A nebo od někoho úplně jiného. Třeba. A docela přitom zapomněli, že malé děti ještě číst neumějí a pohádky jim čtou maminka a tatínek. Tak své rodiče poproste, ať vám také nějakou pěknou pohádku o drakovi přečtou. Třeba tuhle, ta je nejpěknější. A pan král se na všechny ty učence rozhněval a dal je vykázat ze zámku, a jim na truc dal vyhlásit, že dá za ženu svou jedinou dceru Stázičku tomu, kdo ji vysvobodí od lítého draka a návdavkem, že mu ještě přidá půl království, jak to stojí a běží, ať škoduju. Pak už nezbývalo, než čekat. Pan král byl z toho čekání celý nervózní a otíral si čelo batistovým kapesníčkem. A paní královna musela na noc brát valeriánské kapky. A když už takhle čekali celý týden a nemohli se dočkat, najednou někdo zaklepal na bránu zámku. A teď, milé děti, hádejte, kdo to byl. Můžete třikrát. Ne, princ Bajaja to nebyl. Nebyl to ani princ Charles. A jiného prince, že už neznáte? Dáte se podat? Tak se podržte, byl to čadský princ Vilemín. Chodil totiž do skauta a tam v něm od mládí pěstovali smysl pro kolektiv, kamarádství, čestnost a udatnost. A tak jakmile se princ doslechl, že je sousední král a jeho dcera v nouzi, nemohli ho doma udržet. Jeho maminka sice trochu hubovala to, že má z toho, že pan tatínek král podporoval jeho spády a co když se Vilemínovi něco stane a ona, že se na to nemůže ani dívat. Ale pan král jí řekl, Inu, Vilemín už je veliký a každý správný mladý muž musí vykonat nějaký hrdinský čin, tím spíš je-li to princ. Tak už se, ženo, upokoj, on se nám vrátí a navíc ověnčen slávou, uvidíš. A paní královna řekla, že tedy dobrá a že ji bolí hlava a ať si vezme Vilemín rezervní prádlo a šla zapít aspirin. A proto teď Vilemín tloukl na zámeckou bránu. Princezna Stázička se zrovna dívala z okna a byla to ona, kdo prince Vilemína uviděl jako první. Moc mu to slušelo. Měl na hlavě veliký zelený baret s pravým pavým pérem a šaty nejnovějšího střihu s takovými těmi kraťoučkými pumpkami, co končí vysoko nad koleny, a na svých udatných nohou měl bílé punčošky a na zádech vak s rezervním prádlem, ale ze všeho nejvíc měl nivý pohled. Ach, jak ten byl nivý. Takový pohled ještě Stázička nikdy neviděla, ani ve filmu. A hned se rozhodla, že si vezme tohohle prince a žádného jiného, to, že bude mnohem lepší, než mít za manžela sedmihlavého draka. Kdo by také, prosím vás, pořád kupoval ty kartáčky na zuby, že? To by princezna brzy přišla na buben. A tak princezna Stázička dělala jakoby nic, jakože ona o Vilemínovi ani neví, a vyšívala rodinné erby na prostěradla a čekala, co a jak. Prince Vilemína zatím uvedli do králova přijímacího sálu a pan král si od něho nechával vysvětlovat, jak chce Vilemín toho draka přemoci. A když byli zrovna u nějakého technicky velmi zajímavého detailu, tak vešla paní královna a povídá. Vy si tady plánujete a ani se nezeptáte té naší holky, co tomu říká. Nezapomeň, muži, že je vychována v duchu emancipovaném a že má do toho tudíž také co mluvit, tak pro ni pošlete, ať zanechá toho Richelie, až Štandopéde přijde. A Stázička přišla a velmi staromódně klopila zraky a červenala se. Ono, potkat takového junáka v bílých punčoškách, to je trochu moc i na emancipované princezny. A skoro vůbec nemluvila, jen tak jako pípala. A princi Vilemínovi se tolik líbila, že se až zajíkal. A proto veškerou domluvu museli obstarat pan král s paní královnou. To už v takových případech bývá, že zamilovaný člověk úplně stumpachový a není schopen souvislé řeči, natož myšlénky. U nás, obyčejných lidí, to nevadí. My můžeme tumpachovatět, pípat a zajíkat se, jak chceme. Ale jde-li o hlavy pomazané, tam jde všechna legrace stranou. Tam jde o státní zájem. Proto mají panovnické rody zvláště cvičené domlouvače sňatků a ti se vůbec nezajíkají, natož aby pípali. Ti prostě domluví svatbu, mladí se vezmou a je to. Pokud ovšem nepřiletí do království sedmihlavý drak, to je potom všechno jinak. A jak? Inu, třeba jako u nás. Pan král a paní královna se domluvili, že když má Vilemín rezervní prádlo, bude pro něj jistě hračka toho draka přemoci. I dali nachystat ten největší vůz na seno, co byl v celém okolí k sehnání, a na něj naložili všechno, co by podle jejich názoru mohl Vilemín k tomu přemáhání saně potřebovat. A já vám řeknu, co všechno tam naskládali, to pro případ, že byste se, milé děti, někdy také chystali na draka a nemohli v knihovně sehnat příručku Lovec draků amatér, protože si ji vypůjčil princ z vedlejšího království. Takže byl tam stan pro dvě osoby, Týpí a Jurta. To kdyby museli přenocovat mimo královský domov, tak aby si mohli vybrat. A paní královna, která vždycky myslela na všechno, jako každá maminka, tam přibalila ještě instantní iglu v sáčku. To pro všechny případy, protože jeden nikdy neví. Teď tedy měli kam hlavu složit. A co tam budou jíst? Starala se dále paní královna, neboť jí výživa obou mladých lidí velmi ležela na srdci. Musí mít přece s sebou něco do žaludku, vždyť jsou ještě ve vývinu. Rychle jdu uvařit rýžový nákyp a yorkshireský puding. A šla. A kromě rýžového nákypu jim s sebou zabalila, co jí tak náhodou přišlo pod ruku. Takové ty běžné věci, jak už tak v domácnostech bývají. Půlku telete z biofarmy, 20 pecnů chleba, 5 litrů dižonské hořčice, 5 litrů jahodového syrupu do vody, 15 kilo brambor a stejné množství jablek a krom toho značné množství další zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. Než to všechno naložili, trvalo to 2 dny, ale 3. dne z rána už Stázička a Vilemín seděli na té hromadě výživných, zdravých a přitom chutných potravin a vyráželi vstříc svému osudu. A jeli a jeli a jeli a vůbec nedávali pozor, kam jedou, měli totiž plné ruce práce s tím, aby si vypověděli, jak je to zvláštní, že si tak ohromně rozumějí a že si ještě nikdy s nikým tak báječně nerozuměli. No znáte ku příkladu ještě nějakého jiného prince, než je Vilemín, který by s takovým zaujetím 3/4 hodiny nejen poslouchal výklad o vyšívání rodinných erbů na prostěradla, ale sám dokonce uměl přispět tu a tam nějakou drobnou radou? Že ne? A nebo nějakou jinou princeznu, než je Stázička, která by nejen dokázala ocenit Vilemínovi výkony v oboru jedení švestkových knedlíků, ale dokonce je sama dokázala konzumovat jedouc na velbloudu. Tak vidíte. Z toho plyne, že Stázička a Vilemín jsou pro sebe stvořeni a to dá rozum, že se musí vzít. Jenže drak o tom všem ještě vůbec neví, že jsou pro sebe Stázička a Vilémín stvořeni a že se musí vzít. Proto sedí ve sluji před zrcadlem a zkouší si vázat kravaty. A než jich všech 7 uváže a pak zas rozváže a složí do skříně, aby si je nepomačkal, už je tu manikérka, která na to nic nehledí, že má před sebou lítou saň, pro nás je zákazník jako zákazník a už se chápe jeho pravého spáru a jíme se mu pilovat drápy. A drak u toho rozmýšlí, koho pozve na svatbu a jaká ta princezna asi bude a neměl-li by ji přece jenom raději sežrat, když tu náhle před jeho komfortní slují 3+ káká, co si zarachotí, a to žebřiňák plný výživných, zdravých a přitom chutných poživatin a na nich ti 2 mladí blázínci, kteří si vůbec nevšimli, že je koně sami dovezli až sem, před dračí jeskyni. Drak přerušil manikýru, vyšel před své obydlí a zaujal zvláště malebnou pozici, ve které vyniklo všech jeho 7 profilů najednou. Ale ti 2 na něho ani jedním očkem nepohlédli a štěbetali jako jiřičky. Drak tedy jemně zakašlal, aby na sebe upozornil, protože to by byla velká škoda, kdyby si nevšimli, jak mu to sluší. Bylo to takové jemné dračí ehem, ehem. Ale oni nic. Drak tedy zakašlal o něco hlasitěji. Bylo to takové hlasitější dračí. Ehem, ehem. A oni zase nic. To ovšem draka poněkud dopálilo a žádné další ehem už nedělal. Nýbrž přistoupil k princi Vilemínovi a poklepal mu na rameno. A to neměl dělat. Vilemín se totiž ukrutně lekl a zaskočilo mu v hrdle sousto sojového suku, které mu právě vnutila stázička, a následkem této nehody omdlel a byl pro další běh událostí, tak říkajíc, nepoužitelný. Stázička pohlédla vyčítavě na draka a povídá: To od vás, Věru, nebylo pěkné takhle vylekat mého společníka? Víte, kdo já jsem? Princezna. A víte, jak mají princezny těžký život? Víte, že jsem skoro pořád sama a nemám si s kým popovídat. A teď, když k nám konečně přijel nějaký pořádný princ s pořádnými punčoškami, tak vy mi ho takhle vylekáte. Nestydíte se vy, jeden draku? A drak se opravdu styděl. Vyňal ze záňadří lahvičku s čpavkem, dal Vilemínovi přivonět a ten se probral a drak začal natahovat moldánky.
1: Ach, ach, to je mi tak líto, že jsem vám pokazil piknik. Víte, já vám rozumím, milá princezno. Já jsem také skoro pořád sám. Jak někam přiletím, hned si všichni myslí, že chci skonzumovat princeznu a pošlou na mne nějakého udatu, který mne přepere. A přitom já ani nemám zuby. Hele! Všechnu stravu musím mít dobře uvařenou nebo nejlépe mixovanou. A já bych si tak rád s někým popovídal.
0: A Vilemín mu na to odvětil. Pane draku, tak už neplačte. Měl jste si čistit zuby a chodit na pravidelné prohlídky k dentistovi. Teď už to pláčem nezachráníte. Podívejte se. Můžete si popovídat se mnou a tadyhle stázička vám zatím umixuje půlku telete z biofarmy a uděláme si piknik všichni dohromady. Co vy na to?
1: No to by bylo báječné.
0: Veď se na to onen drak a už se mu sliny zbíhají na tu delikátní krmy. A tak před tou dračí slují mixovali a povídali si a dělali piknik a pozvali i tu manikérku a večer už si všichni tykali a drželi se kolem ramen a zpívali bednu od whisky. A když už byli hodně unavení, tak si postavili stan pro dvě osoby, týpí a jurtu a krásně se vyspali. Ráno se dlouho loučili a princezna plakala a zvala draka na návštěvu, že prý by ho její maminka jistě ráda poznala a slečnu manikérku také. A když se mnohonásobně ujistili, že se budou navštěvovat a vyměnili si telefonní čísla, odjeli stázička s Vilemínem domů a měli tam svatbu. Pozvali na ní draka a slečnu manikérku a ještě dlouhá léta udržovali přátelské styky. Posílali si pohlednice k Vánocům a k narozeninám, často si telefonovali a jezdili spolu na dovolenou a zvali se na křtiny a tak. A nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.
2: Vigy básnička.
3: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
2: No a teď ještě jednou.
3: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Račte se mi podívat do huby, tímhletím se málo kdo z vás pochlubí, jen co jsem si po obědě schrup.

0: mudrosti, to mi asi rostou zuby moudrosti. Hraďte se mi podívat sem, budu ještě chytřejší než sám.
1: Když se pavouček Pája vrátil domů, musel všem bratránkům a kamarádům vyprávět o svém dobrodružství s divokým holubem i o ztracené světlušce. Strýček Sekáč pokyvoval spokojeně hlavou, ale v duchu si říkal, ten kluk se má k světu až moc, to by se mu nemuselo vyplatit. Pak se pomalu snesla tma. Světluška byla najednou čilá a veselá, celá se rozsvítila. Teď už domů trefím, volala, díky Pájo, a byla pryč. Brzy potom, co se rozloučila, zvedl se vítr. Nebe pokryly černé mrachy, vítr se zatočil nad lesem a ohýbal špičky stromů. Pak v dálce zahřmělo a na obzoru se zaklikatil blesk. Přišla bouřka. A to je pro pavoučky hotové neštěstí. Pája si našel úkryt pod kůrou stromu. Teprve když déšť ustal, vrátil se do své pavučiny a usnul. Ráno ho probudilo praskání jehličí, hlomoz větví a křik. Do lesa vyrazili houbaři. Schovat se, nevykukovat, zmizet, velel strýček Sekáč ze své pavučiny. Měl totiž s lidmi už pár zkušeností a žádná z nich nebyla příjemná. Dupot se přibližoval. Pája z úkrytu zahlédl dva houbaře, starého pána, který nesl v ruce košík, a kluka, který šel za ním, ale po houbách se nedíval. V ruce držel dlouhou hůl a s ohromným gustem švihal tou holí do větví smrku. Pája se přikrčil v koutku pavučiny a ani nedutal. Ale nebylo mu to nic platné. Kluk se zastavil pod jeho stromem, spatřil pavučinu a bác! Uhodil do větve holí a pavučinka i s Pájou sletěla dolů do kaluže. Kluk šel dál, ani se neohlédl, a zabočil za dědou hlouběji do lesa. Pája se zachytil dubového listu a to ho zachránilo pomaloučku a těžce se vysoukal na list a po něm na pevnější zem. Ale i mech byl samá voda a ke všemu začalo znovu krápat. Pavouček zůstal ležet na pěšince. Byl tak promočený, že už neměl sílu dostat se zpátky na strom. Už neměl ani sílu, aby zavolal o pomoc. Tak si nasedni, kamaráde, přece tu nebudeš spát. Uslyšel najednou nad sebou hlas a vykulil oči. No co koukáš? To jsi v životě neviděl, slimáka. Rozchechtal se ten hlas. Viděl, odpověděl Pája trochu ulekaně, ale nikdy takhle zblízka. To mě těší, chechtal se slimák. Pojď, zavezu tě k sobě domů, tam se usušíš. Pája toho o slimácích moc nevěděl, ale měl pocit, že se tohohle uchechtaného bracha nemusí bát. Vylezl mu na záda. Jen se nestyď, halekal slimák. Chytni se mě za růžky, pojedeme cvalem. Pája poslechl. Chytil slimáka za růžky a ten se znovu rozchechtal. Neboj se, já bydlím kousek vedle, jestli ovšem ještě můj domeček stojí. Slimák se šoural pár metrů a pak zastavil. Nenašli ho ti hloupí houbaři, nenašli můj dům. Pája koukal na velikánský hřib v mechu. Tak to je moje vila, řekl pyšně Slimák. A mě říkají Chechtoun, že neuhodneš, proč? Pája chtěl udělat svému záchranci radost a tak zavrtěl hlavou. Protože se v jednom kuse chechtám, kamaráde, když prší. To jsem Slimák chechtavý. Doufám, že ti to nevadí, co? Pája řekl, že mu to vůbec nevadí a Slimák ho uvedl chodbičkou do domu. Moc se tu neprocházej, ať nezabloudíš. Pak se usadili v pokojíčku a poslouchali, jak jim do střechy vlastně do klobouku cvrnkají kapky deště. Slimák se celou dobu chechtal, pořád se Páji na něco vyptával, ale nikdy nepočkal na odpověď. Za hodinku déšť přestal a objevilo se sluníčko. Chtělo dohnat, co zameškalo, a začalo pěkně pálit. Hrome, už je zase po dešti sakramenský život, posteskl si Chechtoun. Už se vůbec nesmál. Vypadal moc smutně a truchlivě. Páji si nevšímal a sám pro sebe si pobrukoval. Prší, prší, jen se leje, Slimáčkovi vesele je. Slunce svítí, ani mráček. Ach, jak smutný je Slimáček. Tuhle písničku mě naučila maminka, řekl Slimák smutně. Ale nechci tě nudit, trefíš domů?
2: Trefím, řekl Pája. A moc vám děkuju, pane Chechtoune.
1: Když neprší, říkají mi truchloun. Ale není zač, řekl Slimák a otevřel Pájovi dvířka.
2: Pája zamával a vyšel po špičkách z domečku. Domů šel pomalu a přemýšlel o tom smutném Chechtounovi. Až zase trošičku zaprší, musím ho navštívit, řekl si. To s ním bude veselo. To se nasmějeme.
3: Zajíci a žáby. Poslouchejte bajku o tom, jak slabost jedněch může být pro druhé útěchou. Ušatí zajíci, kteří celý dlouhý čas bezstarostně hopkovali po polích, zesmutnili. Všechna zvířata se nám smějí, opovrhují námi, že jsme zbabělí. Nikdo si nás neváží, každý spor prohrajeme, z boje vždy utečeme, kde kdo nás přemůže, naříkali. Opravdu jsme zbabělí. Nejlíp bude, když svůj bídný život skončíme, rozhodli se nakonec k hroznému činu. Chtěli všichni najednou skočit z vysoké skály rovnou do jezera. Potupný život, jaký vedli, nemohli déle snášet. Jednou o půlnoci, když měsíc jasně svítil, stanul smutný průvod na vrcholu skály. Pod ním se v hloubce leskla hladina jezera. Žáby sedící v rákosí na břehu zaslechly dupot zaječích tlapek a tuze se polekali. Jedna po druhé ve zmatku naskákali do vody. Žbluňk, žbluňk a žbluňk a žbluňk, znělo tichou nocí. První zajíc v řadě to uslyšel, šťastně se rozesmál a zvolal. Stůjte, přátelé, není třeba vrhat se do propasti. Život je krásný, vždyť jsou na světě tvorové daleko zbabělejší než my. po těch slovech do zajíců, jako když střelí. Rozprchli se do všech stran a od těch dob si už žádné starosti nedělali.
4: Vestrašení amatérka proti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožů berka, bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný. Kdo miluje hovory,

0: V tramvaji si pán stěžuje. To je hrozné, už půl hodiny stojím na jedné noze.
1: Druhý pán na to, z toho čtvrt hodiny na mé.
2: Že se ozval až po čtvrt hodině.
3: V té tramvaji, když jsou tam lidé namačkaní jako z hrdinky.
4: V těchto kostkovaných šatech chodíš, co tě znám.
5: A co má být? Kostky mě dělají mladší.
4: Tak dej bacha, abychom ti nemuseli koupit dudlíček.
5: Já to nejsem. Kdo si před spaním cucá palec?
6: Hruvajs?
4: Cucám si ho, protože mám hlad. Já jsem totiž z tatuldovy kuchyně podvýživenej.
6: No dovol.
4: To já, kdybych byl holka, tak bych si vzal perníkáře. Perníkář má budu, budu, já mu do ní půjdu. Uchytím mu kus perníku a od budy půjdu.
7: Urvinku, nepůjdeš ani do boudy, ani od boudy, protože už jsou zavřené.
8: Masopust je za námi. Je mine, masopust pomine. Je mine, masopust pryč. Masopust přestane, růženec nastane. Je mine, masopust pryč.
6: A jdeme dále na tři krále.

0: nezbejble. V případě Hurvínka by to spíš chtělo mydlo.
1: Náhodou já už se dneska myl.
0: Náhodou.
2: Tak to zkus ještě jednou, Hurvínku. Podívej se ven. Přestalo pršet, sluníčko svítí. Tak ať se tě nelekne, už mudlánku.
3: Ano, paní Kateřina má pravdu. Umít oblíčce a alouven. Po dešti je vždycky ten nejhezčí vzduch.
1: A co máme venku dělat?
2: Jděte na houby.
0: Tak nám aspoň ještě na cestu řekněte pohádku.
1: Ano.
4: Tak poslouchejte. Byl jednou jeden dědeček a ten bydlel v lese. Jednou šel takhle na houby.
1: A je, je.
4: Jednou šel na houby a našel krásnou truhličku. A šel dál a našel klíč. Tím klíčem tu truhličku otevřel a našel v ní krásný, huňatý kožíšek. Vzal si tedy ten kožíšek na sebe, ale byl mu krátký. No, a kdyby byl ten kožíšek delší, byla by i tahle ta pohádka delší.
0: A to je konec.
2: Ano, to je konec.
1: No to je konec.
3: Tak šup šup, ať už jste venku.
4: Alou na houby.
1: Když jsem šel z hub, našel jsem zub. Našla ho Johana s dlouhejma nohama, já na ní dub. Dej sem ten zub, nebo tě vytrhnu z brdolu chlup.
0: Jak si to, babinko, Hurvínek mi strhl mašli.
2: No tak nechte toho.
0: Dej mi to.
1: Dej mi, je v komíně.
0: Jenom počkej, Hurvínku, až já tě chytím.
1: Tulek.
3: Tak vidíte, paní Kateřino, jak nám půlka toho roku utekla.
4: Teď jsem jenom zvědavá, co na nás čeká na jaře a v létě.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, tak mě napadá, jestli vy vlastně víte, jak vypadá takové upažení. Že nevíte, nevadí. Za prvé, já vás to dnes naučím a za druhé, když se zeptáte svých rodičů, tak jsem přesvědčená, že si ještě tento povel budou z dob školní docházky pamatovat. A abyste je mohli zkontrolovat, jestli tento úkol provedli správně, tak musíte vědět hlavně vy, co znamená úkol upažit. A právě to si teď vysvětlíme. Obě ruce zvedneme do výše ramen. Já cvičím společně s vámi. Teď jsem si uvědomila, že nesmí být ruce ani výš, než jsou ramena, a ani níž, než jsou ramena. Napněte obě ruce v loktech a uvědomte si, kde je hřbet ruky a dlaň ruky. Dlaň je tam, kde můžeme zatleskat, a hřbet je na opačné straně. Pamatujte si, že hřbety paží musí zůstat nahoře a dlaně směřují dolů. A když k tomu zatáhnete bříško, zpevníte celé tělo, tak budete vypadat jako písmenko T. A to si můžete najít třeba s rodiči, až si budete číst někde v knížce. Milé děti, mějte se moc hezky. A já se na vás budu těšit zase příště u cvičení.
2: Havranu Abraxasovi se nepodařilo malou čarodějnici odradit. Přece jen se v noci rozlétla na skalnatou horu. Tam už všechny velké čarodějnice tančily kolem kouzelného ohně, až se jim sukně třepetaly a vlasy rozletovaly. Mohlo tam být takových 500-600 čarodějnic. Skalnice, hájnice, blátenice, deštnice, hromnice, větrnice, suchopárnice a plevelnice. Vířili v divém reji a mávali košťaty. Je Filipo Jakubská noc, vyspěvovali. Malá čarodějnice se nepozorována vmísila mezi tančící.
3: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc,
2: zpívala splna hrdla. Vířila s ostatními kolem kouzelné hranice a myslila si,
3: kdyby mě tak viděl Havran Abraxas, ten by, pane, kulil oči jako sůva.
2: Určitě by to bylo všechno dobře prošlo, jen kdyby malá čarodějnice nebyla přitančila do cesty své tetě, hromnici Bimbule. Teta Bimbula vůbec nerozuměla žertu, byla nafoukaná a zlá.
3: Neprozraď mě,
2: prosila ustrašeně malá čarodějnice.
3: Tetinko, prosím tě.
2: Ale teta Bimbula odvětila.
3: Kde pak? Nevíš, že mrňousové dneska na skalnatou horu nesmějí? Drzoun zaslouží trest.
2: Ostatní čarodějnice se zvědavě seběhly. Ať piká, vřískali. Malé čarodějnice nepomohly ani prosby, ani žadonění. Hromnice Bimbula jí vzala za límec a táhla jí k vrchní čarodějnici. Ta seděla na trůně, postaveném z pohrabáčů.
3: Tak ty se opovažuješ přiletět v tuto noc na skalnatou horu, ačkoliv je sem mládeži tvého věku vstup zakázán. Jak jsi přišla na ten šílený nápad?
2: Malá čarodějnice se třásla strachy.
3: Nevím, najednou mě popadla taková chuť a tak jsem zkrátka vsedla na koště a letěla sem.
2: No to tedy laskavě zase poletíš domů, přikázala vrchní čarodějnice.
3: A smím s vámi dokola alespoň na přes rok.
2: No, to ti dneska ještě slíbit nemohu. Jestli do té doby z tebe bude dobrá čarodějnice, tak snad den před příští Filipo Jakubskou nocí zvolám kouzelnickou radu a přeskouším tě. Ale zkouška nebude lehká.
3: Děkuji ti,
2: řekla malá čarodějnice.
3: Moc děkuji.
2: Potom se vyšvihla na koště a chtěla letět domů. Ale tu se ozvala hromnice Bimbula.
3: Ty toho drzého prcka nepotrestáš? Ano, ano, ano, potrestej, potrestej jí, popichovali i ostatní čarodějnice. Malé čarodějnici bylo úzko, měla strach. Žádáte-li, aby malá čarodějnice byla potrestána? To žádáme, no to žádáme, hulákali čarodějnice sborem a nejvíc hromnice Bimbula. No, pak navrhuji, zvolala vrchní čarodějnice, abychom jí prostě vzali koště a poslali jí domů pěšky. Bude mít 3 dny a 3 noci co běžet, než se dostane zpátky do lesa. Vzali malé čarodějnici koště, se smíchem je hodili do ohně a škodolibě jí popřáli šťastnou cestu.
0: Tiki kalendář! Dnes je 11. srpna.
4: A svátek slaví Zuzana.
0: Olololololo, Zuzano!
4: To budou asi pěkná kvítka, protože tohle jméno má kořeny v hebrejském slově Šošaná.
0: A to znamená lilie.
4: Co, Zuzanka, nějakou květinu namalovat k svátku?
0: Lilie je těžká, tak zkuste třeba tulipán.
4: Nebo kopretinku.
0: Všechno nejlepší, Zuzanky.

0: Jednou na večer přijel šejtroček domů, obeplul s vozem dvůr a zastavil na krajcárku. Valacha žemlíčku zavedl do stáje a sám si namířil do chalupy. Na stole našel pod křemenem čtvereček papíru. Píše mlynář od řeky Cidliny, jestli by mu šejtroček na zítří neodvezl do Hradce 9 pytlů mouky 2 nulky. Ráno šejtroček naložil mouku a namířil si ojí k Hradci. To se nejdřív musí jičínskou věžovou branou. Žemlička u oje táhne jako tur, pytle se pokojně vezou a šejtroček jde podle vozu. Na 30 otočení kol před bránou ale šejtročkovi nedala formanská pícha. Usmyslel si, že projede karé, aby se pod klembou strhlo hromobití. Zarejdoval s vozem řádně do brány a houkne na žemličku. Presto! A už to jde, jako když se utrhne balvan. Žemlička letí vpředu, vůz za ním a šejtroček pořád podle vozu. Jenže v rozhodné vteřince klopítnul špičkou odláždění. U holinky se mu odloupla podrážka. V té nesnázi šejtroček šíf potrhl opratí. Valach žemlička ztratil správnou míru do brány a zatrhl o ní vozem. Skřípá to a drhne, sesypalo se dost malty i trochu kamene. V tom vyběhl z Děubalíkovy bradýřské oficíny radní města Jičína mistr dlaždič Palcátek. Bradu má břitvou jen spola posečenou a začne. Motáku, motákovita, proč nám boříš město? Já dobře viděl, jak se brána hnula od zhora až dolů. Do šejtročka vjelo hned po prvních Palcátových slovech. Zasekl bič do toulečku a zčervenal jako malináč. A kdyby byla brána padla, mohl bys za to zase jen ty, dlaždičko. Kazíš město mizerným dlážděním, že tu není kalý krok. Brána nepadla a tak mi zaplatíš jen tu uraženou podrážku. Radní Palcátek to vzal za urážku, začal se točit po rinku a volá. Svědci! V tu chvíli přiběhl z ševcovny příštipkář Nejpek. Ani nestačil odložit potěch. Já to všecko viděl. Je to na flok tak, jak říká šejtroček. A už zpátky na verpánek, obozil se do něho Palcátek. Co pak usmolenec příštipkář může svědčit proti radnímu? Nejpek se postavil šejtročkovi k boku a začal si svlíkat zelenou zástěru. Palcátek mohl ledaco schytat, ale Serbus mu včas pootevřel vrata u radnice. Radní tam vklouzl jako kuna. Otočil za sebou klíčem a volal klíčovou dírkou ven na ring. Vy dva jste veliká ostuda města! A já to dám sepsat písařem a vybubnovat. Nadělá nám dlaždička hanby nejmíň na 7 let, řekli si šejtroček s Nejpkem, ale na Palcáta nemohli. Nakonec zašli k Nejpkovům. Ševcová šejtročka uctila konvi syrovátky a Nejpek mu přiflokoval odraženou podešev. Šejtroček upil z konve, oskusil se ve správné holince a povídá. A jedu. Já se musím z potupy od Palcáta vytřást ve voze. Snad to do Hradce dokážu. Žemlička šlapal vpředu u oje, šejtroček se vezl a mouka 2 nulka voněla. Jenže šejtroček z toho nic neměl. Pořád musel myslet na utrpěnou hanbu. Když ujeli kus, otočil žemlička hlavu přes bok a povídá: ohlídni se. Šejtroček se ohlídl k Jičínu. Nahoře na věži stojí Palcátek. Nedal si ujít, aby svou škodolibost nevynesl až nahoru na ochos. Dělá tam pro posměch dlouhý nos. Nejradši bych hodil kamenem a srazil tomu škodolibci věžního kohouta rovnou na čepici, povídá Šejtroček. Aby se mu vůz nevymkl z dohledu, dal si palcátek nahoru přinést sklo. Tím sklem dohlídal Šejtročka krok za krokem, i když se silnice točila. Šejtroček rozsekl bičem vzduch a začal přemýšlet, čím by palcátovi odplatil a co by mu ještě přidal navrch. Nevymyslel stejně nic. Až u vsi Velišky padla Šejtročkovi karta barevným navrch. U Velišky býval při silnici zelený les a v tom lese studánka. Šejtroček kdykoliv jel kolem, zarazil u lesa a napil se ze studánky. Jenže dnes bylo lesa už jen půl, z ostatního zbyly čerstvé pařezy. Mezi nimi seděla jemná panenka v bílé košilce a plakala. Jestli to tamhle nesedí a nepláče, studánková víla, povídá Šejtroček. Zastavil vůz a jde k víle. Co se ti stalo zlého? Víla si trochu poodsedla, aby horké slunce nemohlo ke studánce. Ale, řekla, pokáceli půl lesa a studánka by byla zahynula, tak ji chráním.
1: Rozum, takhle pokácet půl lesa, povídá Šejtroček.
0: Nechtěl mi dopřát, abych měla studánku v jeho lese, řekla víla. Vyhnat vílu, to se bál, a tak dal pokácet stromy, aby mě vyhnalo slunce.
1: Kdo pak to?
0: Začal malinovatět Šejtroček. Ale palcátek, řekla víla, ten jičínský. Šejtroček se ohlídl k jičínu. Na věži se tam blýskalo, jak palcátek šrouboval sklem, aby mu neušlo nic, co se děje u Velišky.
1: Já to tak nenechám, povídá Šejtroček. A v tu chvíli věděl, jak na to. Odskočil si k vozu pro provaz a obtáhl tím provazem kus lesa. Na konci udělal smyčku, přivěsil rozporku a zapřáhl do ní valacha žemličku. Pak střelil stříbrem obitým bičem. Žemlička zabral, zadníma se opřel o skalku, hlavu sklonil až k předním kopytům. Namáhá se, až se na něm lupá kůl.

0: ostudánku už se neboj. Druhou půlku lesa palcátek nepokácí. Kdyby to zkusil, odvezeme mu s žemlíčkou živnost až do Němec. Když to dořekl, podívá se šejtroček k jičínské věži. Sklo už se tam neblízkalo. A jelo se z 9 pytlí mouky 2 nulky dál do Hradce.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Polská pohádka Cikán a čert. Starý cikán šel sloužit čertu a čert mu řekl: dám ti, co chceš, a budeš mi jen roští a vodu nosit a pod kotlem přikládat. Dobrá, řekl cikán, ač smrděl leností. I dal mu čert vědro a řekl: běž a naber mi vody z té studně. Milý cikán šel, nabral do vědra vody a táhl klikou vzhůru.

0: ale že to bylo příliš těžké, vylil zase vodu z vědra a prázdné je vytáhl nahoru. Ale co domů přinést, aby se čert na něho nezlobil? I vytáhl milý cigán z plotu kůl a začal jim rýpat kolem studny, jako by kopal. Čert nemohl se ho dočkat, šel se podívat, co dělá. A když to viděl, zvolal. Co to robíš? Proč jsi mi nepřinesl vodu ze studnice? Co dělám? Chci vykopat celou studnu a tobě ji přinést, abys vždy měl dost vody při ruce, odpověděl starý chytrák. Nech toho, příliš by ses utrmácel a já tak dlouho čekat nemohu, protože bych hromadu dříví spálil nadarmo, řekl čert a nabral a donesl si vody sám. Škoda, že jsem to nevěděl, sám jsem ti vědro mohl donést, na oko litoval cikán. Jindy zase jej poslal čert do lesa pro roští. Cikán šel a v lese přepadl jej liják a promočil jeho šat až na kůži. Prochladl a proto se mu nechtělo s dřívím tahat. A co udělal? Nadřel si se stromu líčí, šel kolem lesa a začal líčím svazovat strom od stromu. Čert čekal a když se nemohl cikána dočkat, šel mu naproti a zvolal. Co to děláš, ty staré třeštidlo? I co bych dělal? Chci ti dříví přinést a proto svazuji les v jednu otýpku, abych s tím drobným chamradím se nemusel nosit. Čert vydá, že s cikánem nic nepořídí. Nabral si roští sám a šel domů. Potom šel k starému čertu si postěžovat a povídá mu. Najal jsem si do služby cikána a nevím si s ním rady. My čerti jsme dost silní a chytří, ale co je to platno? On je ještě silnější a chytřejší a proto nezbývá mi nic jiného, než abych ho zabil. Dobře, zab ho. Jak si večer lehne, tak ho zap, neboť by mohl nás některého ještě ošidit. Souhlasil starý čert. Cikán bez pochyby něco tušil. A proto nelehl si na lavici jako obyčejně, ale položil tam jenom svůj kožich a sám si vlezl vedle do kouta. Čert myslel, že cikán už tvrdě spí. A uhodil palicí do kožichu, až se zaprášilo. A potom šel také se vyspat, byl si jist, že je po cikánovi. Ale ráno vstane a vidí, že cigán se usmívá a čeká u kamen na snídani. Nezdálo se ti nic v noci? Ptá se čert, celý udivený cikána. I nezdálo. Spal jsem jako dub. Jen jednou jsem se probudil, když mě nějaká blecha štípla. Pravil starý lišák všemi mastmi mazaný. Čert šel opět k starému na poradu a stěžoval si. Toho cikána se tak lehko nezbavíme. Já ho v noci praštil palicí do hlavy, co jsem měl síly. Ale nic se mu nestalo. Ten chlap myslí, že ho jen blecha štípla. Tož mu raději zaplať, ať se jde jinam do světa, jinou službu hledat, mínil starý a mládenec poslechl. Cikán dostal pytlík plný dukátů, měl radost a šel. Ale mladému čertu brzy bylo líto tolika peněz a proto šel k starému na radu. Starý radil. Běž za ním a až ho dohoníš, řekni mu, aby se s tebou vsadil, kdo z vás dvou více dupne na kámen. Mladý čert se rozeběhne a když dostihne cikána, povídá mu. Jářku, vsaďme se o ten pytlík dukátů, kdo z nás silněji dupne na kámen.
1: Tedy dupni, řekl cikán.
0: A čert opravdu dupne na kámen jednou, po druhé, po třetí, až se všechno zatřáslo.
1: To nebylo nic,
0: smál se cikán.
1: Já myslel, že máš větší sílu.
0: To já, když do kamene dupnu, všecka šťáva z něho vystříkne, jak z hniličky. A už se cikán přitočil k jinému kamenu. Pod nímž stála louže vody. A sotva dupnul, cákl a už vystříkla voda vzhůru a také čertu do obličeje a do očí.
1: Čert utekl a běžel ke starému na radu.
0: Běž za ním a vsaď se, kdo z vás výše palicí vyhodí, radil starý.
1: Cikán zatím ušel několik mil a když se ohlédl, zase viděl čerta za sebou. Co chceš ty, pokušiteli, řekl mu.
0: Saďme se, kdo z nás výše vyhodí tuto palici. Toho potom budou peníze, navrhoval čert.
1: Nuže, hoď palicí, budeme vidět.
0: Čert sebral všechny síly a hodil palici do výšky, že to hodnou chvíli trvalo, než opět spadla na zem.
1: Když to viděl cikán, smál se. I ty nemotoro, nemotorná,
0: co pak to opravdu lépe nedovedeš?
1: To když já tu palici vzhůru vyhodím, tak se s ní už vůbec neschledáš, protože poletí až do nebe.
0: Tam mám dva bratry, kteří jsou vyučení kováři. Ti ve dne v ohni nahřívají ty hvězdičky, co vidíš na obloze, aby v noci pěkně svítily. Někdy také bratři musí některou překovat a narovnat.
1: Joj, ti budou mít radost, až jim tam hodím tu palici. Ukaž ji honem. Ale čert, jak to slyšel, honem palici schoval za záda a řekl. I to bych byl blázen, abych se díval, jak ty rozdáváš z mého.
0: Pakli potřebují tvoji bratři palici, ať si ji udělají nebo koupí. A už utíkal zas na radu k starému.
1: A starý radil.
0: Běž za ním a vsaď se s ním, kdo z vás dvou rychleji poběhne.
1: Čert opět dohonil cikána, ale ten odpověděl. S tebou se honit nebudu, abych tě nezahanbil, a proto raději uděláme zkoušku.
0: Já totiž mám tady v pytli svého tříletého synka, který mi přišel naproti. Toho napřed pustím a když ty ho dohoníš, pak teprve já budu s tebou v běhu závodit.
1: Jak cikán dopověděl, rozvázal pytel a vypustil z něho zajíce, kterého chytil spícího pod mezí.
0: Zajíc vyskočil a běžel s větrem o závod. Chvíle mi skákal sem a tam, jak se dalo.
1: Nu, běžet umí, ale neběží pořádně,
0: namítal čert.
1: Cože?
0: V mé rodině nikdo neběží pořádně. Cesta, necesta, kopec, nekopec, jáma, nejáma, nám je to jedno. Přes všecko běžíme, žádné překážky se nelekáme a proto zkus to též se mnou. Ale až poběhneš vedle mě, dej pozor, ať si hnáty nepolámeš, nabízel cikán.
1: To bych byl blázen, abych se sázel s takovým potrhlým člověkem, jako si ty a tvoje rodina, řekl čert a pospíšel domů.
0: Tam starý mladému poradil, aby se pustil v zápas s cigánem, kdo z nich je silnější.
1: Jak to cikán slyšel, hned řekl.
0: Bojím se o tebe, abych ti kosti nerozmačkal, až se spolu chytnem do křížku, neboť bys potom byl mrzákem. Ale víš co?
1: Mám otce a ten je tak starý, že již 7 let mu musím nosit potravu tam do jeskyně, v které leží. Zkus to napřed s ním a když ho přemůžeš, tak se spolu doopravdy popereme. Cikán chytrák věděl totiž o medvědu a čerta zavedl k jeho doupěti. Čert tam vlezl a řekl: Vstávej, vousáči, budeme spolu zápasit. Ještě ani nedomluvil, medvěd se do něho pustil a co mu dal, tomu dal, pak celého ho poškrábal a z díry vyhodil. Konečně poradil starý, kdo z nich silněji zahvízdne, ten, že pytel dukátů vyhraje. Pakli to bude slyšet na 100 mil. Čert hvízdnul, až to borem zaznělo a zašumělo. Ale cikán řekl, že se nestydíš takhle slabě hvízdat. To když já hvízdnu, tak oslepneš i ohluchneš. Zavaž si raději oči i uši a já tu chvilku počkám. Čert zavázal si uši a oči a jak to cikán viděl, vzal palici a uhodil čerta za uši jednou i po druhé. Ajajaj, počkej, nehvízdej už, sic mě zabiješ, řekl čert. Budeš by tě i s tvými penězi nehoda zadávila, jdi si třeba k šípku. A to je konec této pohádky. S cikánem se nedávejte do hádky.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku. Andulky se rády baví.
3: Jsou to ptáčci povídaví.
2: Jsou to ptáčci zpěvaví.
3: Zpěv je dobrý pro zdraví.
2: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
3: Jsou to ptáčci povídaví.
2: Jsou to ptáčci zpěvaví.
3: Zpěv je dobrý pro zdraví.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: dávných dobách znali v Irsku skřítka, šprýmaře a zlomyslníka, který si rád vystřelil z důvěřivých lidí. Říkali mu Puk. Puk byl jednou tady, jednou tamhle a pokaždé někomu něco vyvedl. Nikdo nevěděl, jak doopravdy vypadá, protože se schovával do zvířecí kůže. Jednou vypadal jako kozel, podruhé jako mezek a potřetí jako osel. Povím vám, co si vymyslel na jednoho dudáka. Ten dudák byl napůl mazavka a napůl hlupák. Ale dudy mu byly nade všecko. Mačkal ty kozí měchy od rána do večera, i když uměl jen jednu písničku. Jednou se vracel z nějaké svatby a měl trochu v hlavě. Hrál nevěstě a ženichovi tu jednu písničku tak dlouho, dokud ho nevyhnali. A teď klopítal po mostě domů. A najednou ho někdo nabral ze zadu na rohy, až povyskočil. Byl to Puk v kozlí podobě. Ty čert rohatá, že tě něčím přetáhnu, rozlobil se dudák. Nehubuj, a radši mi něco zahraj, promluvil kozel lidským hlasem. Dostaneš stříbrňák. A co by to mělo být? Zeptal se dudák. Zadudej, dudáčku, zadudej, řekl Puk. Tak to zrovna neumím, řekl dudák. Umíš, neumíš, o to se nestarej. Zmáčkni dudy a uvidíš, ušklíbl se Puk. Dudák zavrtěl hlavou, ale dudy stiskl pěkně silně jako děvečku při tanci. A hrál vám jako nikdy předtím. Sám tomu nemohl uvěřit. Na mou čest, kamaráde, řekl Puk. Vidím, že jsi dudák nad dudáky. Půjdeš se mnou na Patrikův statek. Večer je tam velká merenda. Na Patrikův statek, zhrozil se dudák. Tam se nesmím ani ukázat od té doby, co jsem jim ukradl bílého housera. Ale kozel na dudákovi řeči nic nedal. Nabral ho na rohy jako na vidle a pak přes údolí a přes kopec hnal chudáka dudáka až do síně Patrikova statku. V síni byl dlouhý stůl a kolem něho 100 veselých stařenek. A všechny se hned seběhly kolem kozla. Vítej, Puku, volali, jen ta nejstarší se zamračila a ukázala na dudáka. A kdo pak je tohle? Nejlepší dudák z celého Irska, řekl Puk. Veselé staženky hned dovlekly popleteného dudáka ke stolu. Ta nejstarší uhodila holí, otevřely se dveře a vešel bílý houser. Pro pětran do dudů, vylekal se dudák. Vždyť je to právě ten houser, kterého jsme s matkou upekli a snědli do poslední kostičky. Ale houser neříkal nic, jen perutí ometl stůl a Puk zavolal. A teď, dudáku, ukaž, co umíš. Popadni dudy pěkně pod křídlem a zahraj nám do tance. Dudák vyskočil na stůl a hrál jednu písničku za druhou. Ani je všechny neznal. Stařenky se dali dokola, podupávali a výskali a divili se, co ty dudy svedou. Ale nejvíc se divil sám dudák. Když dohrál, chýlilo se už k ránu. Já tě teď, dudáku, doprovodím domů, řekl Puk. Ale než se rozloučili, vešel znovu do síně bílý housér a nesl dudy. Ale jaké dudy? Takové jistě neviděli ani v královském městě Dublinu. Tohle je odměna ode mne, řekl housér. Dudák byl v sedmém nebi, šlapal domů a přes rameno si nesl královské dudy. A že ho ty staré cestou tížily, tak jaké pak copak, prostě je odhodil do strouhy. Na mostě si dudák s Pukem dali s Bohem. Hádej, matko, kdo ti přišel, hulákal ten napůl hlupák a napůl mazavka už na dvorku. Nejlepší dudák z celého Irska. Ty jsi pil, řekla matka. A co je tohle? Ukázal syn na dudy, které neviděli ani v Dublinu. Matka užasla a dudák si dupl. A teď zahraju na celou ves. popadl ty královské dudy a pořádně je stiskl. Jenže na místo písničky začaly měchy kejhat, jako by se do nich slétly husy a houseři z celého Irska. Rázem byla celá ves na nohou, dudy kejhaly a neuměli přestat. Sousedé se zběhli a pak jeden popadl hůl a druhý se k němu přidal. Chudák dudák se zastavil až na mostě. A najednou ho někdo nabral zezadu na rohy, až povyskočil. Byl to Puk v kozlí podobě. Tak se zase vidíme, řekl Puk. Pěkně jsme se v noci pobavili. Ty čerta rohatá, vrať mi moje staré měchy a tyhle si nech. Rozlobil se dudák a šup s kejhavými dudami do řeky. Kde jsi je uložil, tam je najdeš, odpověděl Puk. Ale něco už si stejně našel. A co pak to? Zeptal se dudák. Rozum, ušklíbl se Puk. Pak nabral dudáka na rohy a hnal ho přes kopec a přes údolí až ke strouze, kde se dudákovi staré a ošoupané dudy chladily v ranní rose. Dudák je s radostí popadl a zmáčkl jako děvečku při tanci. Myslel, že spustí tu jedinou, kterou uměli. Ale dudy hrály písničku za písničkou. Ani je všechny neznal. Po chvíli poslouchal, ušklivoval se, pak si poskočil a byl pryč. Víckrát už ho v tomhle kraji nikdo nepotkal. Za to ten náš napůl mazavka a napůl hlupák prochodil celý kraj a celou zemi křížem krážem a všude ho vítali a všude hrál a všichni zdaleka i zblízka říkali, že je král dudáků z celého Irska.
1: Liška a vinice. Před velkou vinicí stanula hladová liška. Při pouhém pomyšlení na sladké hrozny se jí zbíhaly sliny, ale vinice byla obehnána vysokou zdí a ať se liška snažila sebevíc, zeď přelézt nedokázala. Liška bezradně obíhala kolem vinice. Pojednou si všimla, že ve zdi je nevelký otvor. Hned se jim pokusila protáhnout na druhou stranu, jenže díra byla příliš úzká. Co bych se honila za potravou, řekla si Liška. Počkám, trochu zhubnu a až se do vinice dostanu, najím se dosyta. Liška nejedla a nepila celé 3 dny. Její boky se zúžily a Liška pak dírou lehce prošla. Jen co se ocitla uvnitř vinice, začala trhat hrozny. Polikala jeden za druhým a teprve, když měla břicho plné k prasknutí, chtěla z vinice odejít. Liška však špatně počítala. Zatímco otvor ve zdi zůstal stále stejně velký, její tělo stloustlo. Liška v díře uvázla a nemohla se z vinice dostat. Co Liška udělala? 3 dny nesnědla jediné sousto, zhubla a potom, už bez potíží, vyšla z vinice ven. Vinice, vinice, řekla Liška roztrpčeně. Jak si krásná na pohled a jak chutné jsou tvé plody. Prospěch však z tebe není žádný. Hladová jsem k tobě přišla a hladová od tebe odcházím. Ani s člověkem tomu není jinak. Nahý na svět přichází a s prázdnýma rukama ho zase opouští.

0: učitelka k žákům. Tak, děti, dávejte dobrý pozor. Maminka koupí kilo masa, rozdělí je na polovinu. Bude mít...
1: 2,5kilové kusy.
0: Dobře, a když je opět rozdělí na polovic?
1: 4,25kilové kusy, křičí děti.
0: A když i ty rozdělíme?
2: Pak je z toho sekaná,
1: raduje se hlasitě Honza.
3: To si někdy člověk u těch matematických příkladů představuje věci, viď?
4: Od samého rána to bylo v pavilonu jako v úle. Máma uklízela, táta si pořád něco přeříkával a hned dohlížel tady a hned zas tam. Dokonce i teta Šinda si přivstala. Teď seděla, přepočítávala si svůj snídaňový příděl jablek, ale ani jedno nesnědla. Zvláštní. Moja se krčela opodál a lámala si hlavu. Co se to tu dneska děje? Takovouhle nervozitu zažila jen jednou. Když se pootevřely dveře pavilonu a v nich se objevil podivný člověk v bílém plášti. V ruce držel malé červené jablíčko. Bylo tak malinké, že pro dospělou gorilu by to byl bombonek sotva na půlku jazyka. Ale pro ni, pro moju, bylo tak akorát. Také se pro ni žádný z dospělých nehnal. Dokonce ani teta Šinda, která sežere všechno, co vidí. Ani ta ne. Jenom se všichni dívali, co udělá ona. A tak vstala a šla si ten zvláštní dárek, který byl jasně jenom pro ní, vzít. Popošla blíž, pak ještě blíž, nebojácně sáhla po tom červeném jablíčku a posadila se s ním vedle dveří, aby ho prozkoumala. Jenže v tom jí ten člověk v bílém plášti píchl nějakým dlouhým, tenkým a ostrým nástrojem. To byla bolest, až jí vytryskly slzičky a honem utíkla zpátky k mámě. Ty víš, proč mě píchl? Kidživu si ji k sobě přivinula a šeptala jí, že to píchnutí bylo očkování proti zlým bacilům, kteří číhají ve vodě, ve vzduchu i v jídle na každou malou gorilu, která očkování ještě nedostala. Jsou tak malincí, že nikdo na světě nemůže zahlédnout, ale je jich tolik, že dokážou utvořit silné bacilí vojsko, malou gorilu přemoct a ta je pak moc nemocná. Moja dlouho dumala nad tím, co jí máma řekla, ale stejně se jí to nějak nezdálo. A také se jí nezdálo to, co se dělo v pavilonu teď. Až příliš to připomínalo ten ošklivý očkovací den. Tati, tati, rozeběhla se za tátou Richardem, já už nechci žádné očkování. Jaké očkování? Opáčil táta Richard. Chystáme přece přivítání pro Kambu. A sotva to dořekl, vzpomněl si, co chtěl ještě udělat a zamířil pryč, ani se neotočil. Moja samou radostí uválela sud a udělala kotrmelec. Žádné nové píchnutí, hurá! Pak se zarazila. Jaká Kamba? Kdo to má být? Než se ale stačila zeptat, zařval táta Richard. Už je tady, všichni sem! A Kidživu se Šindou se rozeběhli za ním. Moja si pro jistotu našla bezpečný úkryt ve slámě. Zavrtala se do ní a ještě se přikryla kůrou. Jen kdyby se někdo podíval hodně, hodně zblízka, našel by malou dírku a v ní ještě menší gorilí očko. Mojo, kde si babička přijela? Scháněla se Kidživu po moje, jakmile se s Kambou pozdravila. Moja ale nikde nebyla. A tak Šinda začala provádět Kambu po pavilonu. Ukazovala jí všechna důležitá místa, kde dostane jídlo a kde přidáno a kde bude její místo na spaní. Richard ji zase vzal ke skále a k šplhacím stromům. V provazišti ji předvedl, jak zdatné má svaly a Kamba pochválně mlaskala. Pak si uvědomila, že tady pořád někdo chybí a zeptala se, říkali jste, že potřebujete babičku pro nějakého prcka a já tu žádného nevidím. Táta Richard už neměl komu ukázat svůj parádní kousek na kládě. Dokáže se na ní držet jen jednou rukou a přitom otočí celé své mohutné tělo. A naštvaně zahromoval. Kde je ta holka? Já ji roztrhnu jako hada. A všichni začali moju hledat. Táta proto, aby ji roztrhl, máma se Šindou proto, aby ji našli dřív, než ji Richard přetrhne. Kamba, která už za svůj dlouhý život nějaké to gorilí mládě viděla, přešla téměř najisto ke kupičce slámy, na které se zvláštním způsobem třásla kůra a jemně se zeptala. Ty mě nepřijdeš přivítat? Moja se roztřásla ještě víc. Je odhalená. Na druhou stranu ale hlas nad ní zněl docela mile. Chvíli zvažovala všechna pro i proti a pak odhrnula kůru a soukala se ven. Když já nevěděla, že jsi to ty, já myslela, že se zase na mě chystá očkování a očkování já se hrozně bojím. Prosím tě, jedno píchnutí, přisedla si k ní Kamba, a ty z toho naděláš. Já jich mám nepočítaně. Nepočítaně? Moja vykulila oči. A Kamba povídala a povídala, kolikrát a kvůli čemu všemu ji očkovali a přeočkovávali a nezapomněla ani na to, že jí jednou vzali krev a poslali ji někam na rozbor. Moja si ji přitom prohlížela a říkala si, teda tahle babička je správná, vůbec ničeho se nebojí. A večer, když už ležela v pelíšku, zaškemrala. Babi, vidí, že už od nás neodejdeš. Kamba se usmála a dala jí sladkou pusu. To ví, že ne. Já už jsem teď vaše. Naše, vyskočila Moja nadšením. A než usnula, dodala k tomu tichounce, tak, aby ji nikdo neslyšel. A hlavně moje.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, tady je Figy, já se vám hlásím s Hankou Kynichovou. Ahoj Hanko.
2: A já vás taky děti zdravím, samozřejmě tebe Figy taky.
0: Ahoj.
2: Prosím tě, jak se máš?
0: Já se mám dobře.
2: A myslíš si, že bych tě mohla něco naučit, respektive přes tebe to naučit naše děti? Víš, čeho jsem si totiž všimla? Ty naše děti mají velmi špatné držení těla. Je to asi tím, že třeba málo sportují, anebo je to prostě nikdo nenaučil. Figy, chodil někdo z tvých kamarádů třeba na balet, nebo na gymnastiku, nebo třeba na různou pohybovou průpravu, protože tam to všechno můžou učitelé ty děti naučit.
0: Honko, já mám kamaráda Vojtu. Vojta je kocour.
2: Ano.
0: S Vojtou se nedá nikdy vyhrát, když se závodí.
2: To bude asi tím, že on má správné držení těla, protože když umí ovládat všechny svaly na svém těle, tak se mu líp běhá, dělá kotoul, leze se mu na stromy, může tě škádlit, může tě nějakým způsobem vždycky prostě předběhnout. A já bych chtěla, Figy, aby se ti to taky podařilo. Proto já ti teď vybavím pár informacemi.
0: Dobře.
2: A to samé uděláme i u našich dětí. Takže děti, správné držení těla začíná od postoje našich chodidel. Dáme je mírně od sebe.
0: Ano.
2: Mhm. Pokrčíme kolena.
0: Ano.
2: Lehce podsadíme pánev. Náš vystrčený zadeček dáme dopředu. Takovou houpačku si s ní uděláme.
0: Takže já se chytím za ocásek.
2: Za zadek a podsadíš ho dopředu.
0: A šoupnu si ocásek vlastně
2: dopředu.
0: Skoro pod bříško.
2: Tak, takže teď už máme srovnáno spodní část těla a jdeme od pasu nahoru. Narovnáme se. Musíme u toho samozřejmě zatáhnout bříško dovnitř. A už nám zůstávají jenom ramena. Ramena nejdříve vytáhneme k uším. A teď je prudce pustíme dolů. Tak. Táhneme je za dlaněmi dolů a hlavu naopak za provázek jakoby nahoru. Takže, možná vám to připadá takové kostrbaté, takže lehce ubereme z toho napětí. A pokud máme zpevněné hýždové svalstvo, tak je to, čemu se dá říct, že stojíme rovně.
0: Zpevněné hýždové znamená, že ty dvě půlky jdou k sobě?
2: Přesně tak.
0: A teď,
2: když budeme trošinku přes hlavu vnímat naše svaly, tak já cítím, jak mám pevný přední sval na noze. Mám taky pevný zadní sval, těsně pod zadečkem. Mám taky pevný úplně svůj hýžďový sval, tedy zadek. A také, když si stáhnu na bříško, tak je v napětí. Není tam žádný povolený vak. A když bych si sáhla na svá ramena, tak je měla mít taky v lehkém napětí. A pokud toto se nám děti podaří a budeme na to myslet, třeba když stojíme na zastávce a čekáme na tramvaj nebo na autobus, tak trénujeme tento správný postoj.
0: Hanko, víš, jak si připadám? Mm-hmm. Já si připadám jako stromeček, který má kořeny v zemi, ty jdou z nožiček a hlavičkou, jako kdybych tlačil proti sluníčko.
2: A Zal, napadá mě zeptat se tě, je ti v tom dobře?
0: Je to prýma.
2: Tak jo, takže když už to cítí Figy, tak děti, pojďme ještě jednou, pokud vám nějaký povel vypadnul z hlavy, já ještě jednou vezmu, jak se můžeme správně postavit, když budeme třeba stát někde ve frontě. Nohy máme mírně od sebe. Lehce pokrčená kolena, sáhneme si rukama na náš zadek a postavíme ho lehce dopředu, posuneme ho lehce dopředu.
0: Ocásek pod bříško, šup!
2: Ano, sáhněte si na bříško, jestli je pevné. Vyvězte obě své ruce, vytáhněte ramena k uším, nadechněte se a s výdechem ty ramena pustíte dolů. Tak, táhneme hlavu nahoru. A to je krásné se podívat na to, jak je Figy rovný a přesně tak si teď představuju vás doma, jak stojíte rovně u
0: pokojišcích. Honko, nemám bříško, někam zmizelo.
2: Někam zmizelo, protože ty si ho vytáhnul všemi svaly, které máme od pasu nahoru. Já s toho mám ohromnou radost. Já musím tentokrát Figy mu zatleskat. A vám, pokud se vám to povedlo doma, tak tleskám taky. Mějte se hezky a už teď se těším na setkání s vámi.
0: Zírat, viď?
2: Ahoj.
0: Ahoj, děti.
3: Se něco zvláštního. Kudla Dederon se potěšeně prohlížel v prasklém zrcadle, které viselo v Kilimandžáru za barem. Právě z místního aparátu zavolal na číslo, které dostal od Tulamora juniora. Představoval si, jak se na druhém konci drátu velký šéf tváří. Pěkně to na něho vychrlil. Ten mocný páprda se nezmohl ani na slovo. Kudla Dederon vytáhl z malého stříbrného pouzdra dětskou ponoštičku a namočil ji do piva. Zkušeným pohybem z ní udělal dudlík a začal se sjíždět. Až po několika hodinách se šel do jedné z komor v suterénu. Tady za železnými dveřmi věznil Tullamora juniora. Byla to samotka se sporým světlem, ale žádná pouta a žádný roubík vězeň neměl. Kromě Dederona nikdo k němu nesměl, ale kdykoliv přišel, tak si povídali. Kudla si vzpomněl hned na ten první rozhovor po tom, co ho s třemi parťáky v noci popadli a unesli, aniž si toho někdo z tuláků u řeky všiml.
1: Já jsem Kudla Dederon, představil se. A který seš ty? Padre má přece dva synáčky a rovnou dvojčata. Tullamora juniora a Ramsese.
4: Ten první, odpověděl tulík. Ale kdo je ten padre?
1: No, přece vážený pan Tullamor senior. Padre, velký šéf, komotr všech komotrů.
3: Tullamor junior zalapal po dechu tak upřímně, že mu tu nevědomost musel uvěřit.
1: Tak takhle je to.
3: Dusil se Dederon smíchy.
1: Papínek už je na penzi a zapírá hříchy mládí. No nevadí, však se to dozvíš, až nám za tebe předá výkupný. Ale do té doby se od tebe nehnu. Nebo tě tu mám nechat samotnýho?
4: To ne,
3: vyhrkl tulík. Stalo se totiž něco zvláštního. Něco, čemu sám tak docela nerozuměl. Když viděl, jak se tu všichni kudli Dederona bojí a když slyšel, jak vládne celé téhle divoké čtvrti a přitom byl jen o málo starší než on, začal toho desperáta se spínacími špendlíky v uších obdivovat. Také se od něho konečně dozvěděl, co všechno jeho otec dokázal kdysi, když vládl lichožroutskému podsvětí. Začal se v odlesku záře svého otce, velkého šéfa, vyhřívat jako chřestýš v písečném úvalu.
1: Tak se mi líbíš, poplácal ho po zádech Kudla Dederon. Koukám, že bys taky byl rád šéf, jako tvůj otec.
3: A Tullamor junior nejdřív zrudl pýchou a pak vyhrkl.
4: To bych teda chtěl, ale ještě radši bych byl jako ty.
0: Dnes je 11. srpna.
5: A svátek slaví Zuzana.
0: Olololololo, Zuzano!
5: To budou asi pěkná kvítka, protože tohle jméno má kořeny v hebrejském slově šošaná.
0: A to znamená lilie.
5: Co Zuzankám nějakou květinu namalovat k svátku?
0: Lilie je těžká, tak zkuste třeba tulipán.
5: Nebo kopretinku.
0: Všechno nejlepší, Zuzanky!

0: Aninka s tatínkem a maminkou byli na dovolené na Kanárských ostrovech. Když se vrátili, to bylo nějakých řečí, jaké to tam je, jaké tam jsou palmy a pláže a moře, že je doopravdy slané. Ale Kanárka tam prý neviděli ani jednoho. A taky není divu, protože s těmihle ptáčky mají ostrovy pramálo společného. Potíž byla v tom, že Aninka si Kanárky moc a moc přála. Jednoho dne se tatínek vrátil ze služební cesty do Prahy a přivezl prostornou klec se dvěma Kanáry. Nebyli ovšem z Kanárských ostrovů, byli to rodilí Pražáci. Anince to však nevadilo. Hned se zajímala, čím je bude krmit a co se musí dělat, aby se Kanárkům u ní líbilo a pěkně zpívali. Hlavně musí mít pořád v téhle misce čerstvou vodu. Do té druhé nasypeš každý den trochu zobu, ukázal jí tatínek. A dno klece musíš obden čistit. Pochopitelně jezevčík Balík s kočkou Brundibárou se honem honem běželi podívat do Aninčina pokojíku, cože to tam je za novou, podivnou věc. Hnali se ke kleci a zvědavě si ji prohlíželi. Balík ji navíc důkladně očichal, aby si zapamatoval novou vůni těch dvou žlutých hromádek. Seděli na bydýlku uvnitř a tvářili se jako boží neštěstí.
1: Tak tohle jsou ti slavní Kanáři, takové chudinky nanicovaté. Každý vrabec by je přepral, mínil Balík.
0: A Brundibára mu přizvukovala. A že budou zpívat? No bože, kočky taky zpívají a nemusí být kvůli tomu zavřené v kleci. Zkrátka těm dvěma se nový přírůstek do domácnosti vůbec nezamlouval. Ale co se dalo dělat? Aninka si Kanárky zamilovala. A co má ráda Aninka, musí vzít na milost i Balík s Brundibárou. Přesto do Aninčina pokoje teď raději ani nechodili. Za to se nápadně často motali pod jeho oknem, to aby jim neušel slavný Kanáří zpěv. Dlouho se z okna neozývalo nic, jen občas nějaké to brnkání na piano, když Aninka cvičila. Kanáři mlčeli. Až po čase se ozvalo jakési nesmělé pípnutí. Kdepak? Zpěv to ještě nebyl, jen tichonké zaštěbetání. To vrabci jsou hlučnější, pomysleli si čtyřnozí posluchači pod oknem. Ale jednoho vlahého podvečera se z Aninčina okna ozval trylek. Pak druhý, třetí a za ním celá řada dalších. Takových, jaké ani Balík, ani Brundibára nikdy neslyšeli.
2: Tak tohle je ten Kanáří zpěv?
0: Brundibára se ušklíbla.
2: Já mít zobák, cvrlikala bych líp.
1: Kdybys ty měla zobák, nebyla bys kočka a já bych s tebou nekamarádil, usadil ji Balík.
0: Pak se konečně Kanáří sameček rozespíval. Aninka byla moc ráda. Bylo to znamení, že se mu u ní líbí. Jednoho dne se ovšem stalo, co se stát muselo. Při čištění klece nechala Aninka otevřené okno a oba Kanárci jakoby se domluvili hub do dvířek a frr oknem ven. Přistáli až ve větvích jabloně. Zkrátka hotové neštěstí. Marně je Aninka lákala na misku zobání, marně na ně volala. Nakonec postavila klec přímo do okna a celá zoufalá vyběhla ven. Balík s Brundibárou ji samozřejmě velmi ochotně přispěchali na pomoc. Tatínek ještě nebyl doma a ostatní spíš jen lamentovali, než aby pomáhali. Babička to dávno věděla, že to tak dopadne. Maminka, že prý bude nejlepší zavolat hasiče, ti mají žebříky a takové ty věci. Ale Aninka nechtěla, že se pokusí chytit je sama. Na strom ovšem nevylezla, to přenechala Brundibáře. Spolu s balíkem číhala pod jabloní, kdyby náhodou některý z těch dvou spadl. Ale co pak pták může spadnout z větve, když umí létat? Brundibára věděla o chytání ptáčků své, jenomže v koruně stromu to bylo trochu jiné nežli na zemi. Jen co se k ním prodrala spoustou větviček, kanáři frr a rozletěli se každý na opačnou stranu koruny. Když se kočka doplížila k jednomu z nich, ten honem přeletěl k tomu druhému a zas byli spolu, jako by si s kočkou hráli. Tak to šlo hodnou chvíli, až se vrátil z práce tatínek. Hned pochopil, co se stalo. Na to se musí s Fištrónem, povídal a šel do garáže. Tam vyhledal starou odloženou síť na motýly a takto vyzbrojen se hrnul pod jabloň, že kanáry polapí stejně, jako kdysi Aninka lapala do síti bělásky zelné a otakárky feniklové. Jenže, to se ví, kanáři na nic nečekali. Přeskakovali a přelétali střelhbitě z větvičky na větvičku, jakmile se tatínek se síťkou byt jen trochu přiblížil. Naštěstí je nenapadlo uletět z jabloně někam dál. Jiný strom nebyl v dohledu. Tatínek se snažil ze všech sil. Brundibára mu v koruně stromu pomáhala, ale nic naplat. Ptáčci se své svobody nechtěli vzdát. Když se tatínek tím úsilím zapotil a rozboleli ho ruce, řekl, že si musí trochu odpočinout. I Brundibára toho už měla plné tlapky a slezla na chvíli dolů, aby si v pohodlí přelízla pocuchaný kožíšek. V koruně stromu nastal klid a kanárci se slétli k sobě, aby se ujistili, že jim ta zběsilá honička nějak neublížila, že jsou v pořádku. Sameček se dokonce pokusil o trylek, ale byl to spíš jen takový pozdrav zdejším vrabcům, kteří celou honičku pozorovali z úctivé dálky. A právě toho klidu na bojišti využil balík. Obešel jabloň, postavil se

0: Snad si pomysleli, že jedině tam jsou v bezpečí. Tam se jim nemůže nic stát. Tam jsou doma. Když to Aninka uviděla, honem se hnala do pokoje zavřít klec, aby si to kanárci snad znovu nerozmysleli. Ale kde pak? Asi jim vyhládlo a vesele zobali z misky. Tak všechno dobře skončilo. A ten den měl balík o slávu postaráno. A taky o dobrou večeři.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Za loukou, na protější straně údolí, tekl veliký potok. Skoro říčka. Ale my jsme měli zakázáno k němu chodit sami, protože jsme neuměli plavat. A babička se bála, aby se nám tam něco nestalo. Však nám taky o tom, co by se mohlo u potoka přihodit, zpívávala písničku. Jmenuje se Holka modrooká, nesedávej u potoka. Tak, jen co dám váleček do hracího strojku, tak ti ji taky zaspívám. Tak. Zase ti ale nejdřív povím její slova. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce je velká voda, ve mili tě bude škoda. Holka modrooká, nesedávej tam. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce se voda točí, podemele tvoje oči. Holka modrooká, nesedávej tam. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek. Holka modrooká, nesedávej tam. A teď, když už víš, co všechno se může té modrooké holce u potoka stát, natáhnu hrací strojek a celou písničku ti zaspívám.

Letecký den. Když čmeláci nemají zrovna co na práci, tak si hrají. Čmelda s Brundou znali spoustu všelijakých čmeláčích her, ale nejradši měli všecko lítá, co křídla má, protože nad stonožkou pokaždé vyhráli. Komár lítá, včela lítá, váška lítá, blecha lítá. Chyba, chyba, křičel Brunda, spletla se stonožko, protože blecha skáče. Vždyť při tom skoku letí vzduchem, smlouvala stonožka. Ale je to skok a ne let. Blecha nemá křídla. Pamatuj si, stonožko, že ten, kdo nemá křídla, nemůže létat. Ty taky nelítáš, poučil stonožku Čmelda. Ale ráda bych, povzdychla si stonožka. Když tak na vás koukám, jak přelétáváte z květu na květ, připadá mi to docela snadné. Ozvalo se v tu chvíli Vzpomněnek a hop, jedním skokem se mezi nimi objevil zelený koníček. Létání půl zdraví, vyvolával. Letecký den i pro neletce, letecký den pro každého, kdo má chuť a odvahu. Já mám chuť, volala stonožka a potichu dodala. I odvahu. Zelený koníček se rozřechtal na celou louku. Ty, stonožko, víš to jistě? To tedy vím, zamračila se stonožka. Ale co ještě nevím, co jsi nám zapomněl povědět, je, kdy a kde se ten letecký den koná. Koníček smíchy až poskočil. Právě přece teď, na paloučku, u paloučku. A už mě nezdržuj, musím ještě oběhnout celou louku. A byl zase jedním skokem pryč. Tak ty chceš jít opravdu na letecký den, kroutil hlavou Čmelda. Snad nevěříš tomu hopsálkovi, i kdyby smávala všema nohama, stonožko, neuletíš ani metr, vsaď se. Klidně, řekla stonožka. A jestli se mě podaří vzlétnout, tak vy dva nevěřící brundibáři poletíte se mnou.

0: Nad paloukem se už vznášel veliký balón a pod ním v mateří doušce se zlobil malinkatý pavouk.
1: Rošťáci, darebáci, uličníci!
0: Křičel, rozčíleně poskakoval, vyskakoval a olizoval si svých 6 noh, ale marně. Na provázek od balónu nedosáhl.
2: Copak, divil se Čmelda, copak se ti stalo?
1: Někdo mi odvázal balón,
0: stěžoval si pavouček.
1: Co když mě uletí? Celý letecký den mám zkažený.
0: Tak ono se dá opravdu létat bez křídel, žasla Stonožka. S tímhle krásným balónem jsem to mohla dokázat i já. To je ale smůla, litovala a bylo jí do pláče. Brunda s Čmeldou na sebe mrkli.
1: Co dáš, pavoučku, když ti balon přitáhneme dolů?
0: Pavouček se hned začal usmívat, jak to dovedou jen šťastní pavouci.
1: Jestli to dokážete, tak si může vaše kamarádka dneska létat zadarmo, jak dlouho bude chtít.
0: A zase si olízl svých 6 nohou. Stáhnout balon zpátky k zemi, to byla pro čmeláky hračka, když měli křídla. Pavouček potom držel balon pevně za provázek a pobízel Stonožku.
1: Nastup si, Stonožko, letecký den právě začíná.
2: Tram, ta, ta, ta.
0: Zatroubili Čmelda s Brundou slavnostní fanfáru, ale Stonožka se najednou do létání nehrnula. Okukovala balon ze všech stran.
1: A unese mě? V poslední době jsem trochu přibrala.
2: Můj balón by unesl 10 Stonožek, uklidňoval jí pavouček.
1: Ale místo je tu jen pro jednu.
0: Stonožka si tedy nastoupila, čmeláci do balónu strčili a pavouk pustil provázek.
1: Drž si klobouk, Stonožko, volali na ní, poletíš vzhůru.
3: Já, jaký klobouk, polekala se Stonožka. Je, já žádný nemám.
0: A pak zase, když se podívala dolů.
3: O, to je hloubka. Pomoc, Čmeldo, Brundo, kde jste?
2: Pozor, ať nevypadneš, nenahýbej se,
0: napomínal jí pavouček a prosil čmeláky.
1: Poslyšte, Brundi Barci, ta vaše kamarádka je neucházněná. Domluvte jí, ať se nechová ve vzduchu jako na zemi.
4: Ale stejně je na ní legrační podívaná tady od spodu. Smáli se čmeláci a vydali se vzhůru za Stonožkou.

0: Stonožku brzy přešel strach a létání se jí začalo líbit. Dostala chuť namířit si to výš a ještě... Už dost, dál ani kousek, varovali jí čmeláci. Byli teď tak vysoko, že kolem nich pluli bílé mráčky.
1: Je, vy se bojíte, posmívala se jim stonožka. Nevydržíme tak dlouhý let a tady nahoře není kam si sednout ani kde se schovat. Jenže mě to nevadí, já mám balón a ten je lepší než vaše křídla. Ponese mě vzhůru, pořád vzhůru, jenom vzhůru.
0: Rozjařeně volala stonožka a opravdu její balón stoupal stále rychleji.
2: Přeskočilo jí z toho řídkého vzduchu tam nahoře, usoudili svorně čmeláci, když se vraceli na zem a stonožčinu písničku slyšeli s čím dál větší dálky.

0: Než stonožka dospívala, bílé mráčky, obláčky se kolem ní hustě nakupily a z jednoho najednou proti ní vyrazil ostrý ptačí zobák.
1: Ale podívejme, housenka, kde se tady bereš?
2: Já tady létám. Promiňte, omlouvala se stonožka. A nejsem housenka, ale stonožka.
1: Opravdu, podivil se ten ptačí zobák. Tak to tedy mám štěstí, stonožku jsem ještě nikdy nejet.
2: Nejsem k jídlu, urazila se stonožka. A nechte mě být.
1: Ale my rorejsové si nevybíráme. Uvidíš, že mi budeš chutnat. Pojď sem.
0: Mávnul pták křídlem a málem stonožku sezobl.
2: Oho, tohle bylo jen o vlásek, polekala se stonožka. Čmeláci měli pravdu, tady není kam se ukrýt.
1: To není a na zem je daleko,
0: liboval si rorejs.
1: Tak už neuhýbej, stůj, nebo mě rozlobíš.
0: Další rorejsův útok přežila stonožka jen zázrakem. Balón letěl chvíli vzhůru, pak zase uhýbal do stran, ale dolů to nešlo.
2: Kdyby tady byli Čmelda s Brundou se mnou, určitě by mi poradili, naříkala stonožka.
1: Taky bych je sezob, jako tebe.
0: Rorejs se znovu rozehnal zobákem, ale stonožku minul a trefil se do balónu. Jak se rorejs tvářil na splasklý balón, to už stonožka neviděla. Snášela se rychle dolů, přistála s pořádným žuchnutím, ale byla šťastná, že je zase zpátky na zemi. Tak si stonožka užila svůj letecký den. Ale víckrát prý už létat nechce. Na zemi je to pro stonožky pohodlnější a dá se tam hrát, všecko lítá, co křídla má. Komár lítá, včela lítá, váška lítá, blecha. Jenže teď už stonožka nikdy neprohraje.

0: Digi básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku? A teď ještě jednou. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigi.cz a tam ji najdete.

Já bych se ženil jako dnes. Na vědomí to dávám. S tou, co by měla oku jas a rozuměla kravám. S tou bych si zpíval do kroku a neměl žádné vrásky. Koním by dala obroku a mě zas trochu lásky.

0: Jednoho dne potkala v mramorovém lese jakási mladá muchomůrka citrónová v ostře žlutozeleném kabátku malý tlustý hříbek. Byl pátek a les zářil snad ještě krásněji než obyčejně. Muchomůrka pohodila světlým kloboukem a čekala slova obdivu. Ale hříbek šel dál. Ani se neohlédl. To je hrubián, pomyslela si muchomůrka a zřetelně, aby hříbek náhodou nepřeslechl, řekla. Což jste slepí? Nevidíte mé krásné šatečky? Ale hříbek jen pohodil hlavou. Vaše šaty mě, vážená paní, ani v nejmenším nezajímají. Starám se o věci prospěšné a důležité. A pokračoval v cestě. Jen jehličí pod jeho krůčky sotva slyšitelně zapraskala. Muchomůrka zbělela zlostí. Dostala vstek, dupla vysokou nožkou a zapištěla. Alespoň byste mohl pozdravit. Hříbek se udiveně ohlédl. A proč, když vás vůbec neznám? Bez tak vám určitě nadbíhá celý les. Vsadím se, že kvůli vám nejeden klouzek sklouzl ze své cesty. Všímejte si jich a mě nechte na pokoji. A běžel dál. Muchomůrka zaskřípala zuby, předeběhla hřib a zastoupila mu cestu. Muchomůrky červené měly pravdu. Bydlet z hřiby v jednom lese je neštěstí. Tak se odstěhujte, usmál se hříbek, ale muchomůrka se nedala. Jste drzí, drzí a hloupí. Vyštěkla a v jediném okamžiku proměnila snad všechny odstíny žluté barvy svého klobouku. Ovšem já to tak nenechám. Hříbek vzdychl. Od té doby, co se tyhle citronovky kamarádí s puntíkovanými muchomůrkami královskými, není s nimi k vydržení, pomyslel si, ale pro jistotu už jen v duchu. Potom se protáhl mezi ostružinami a muchomůrkou a byl pryč. Muchomůrka se třásla zlostí. Vyslala za hříbkem jedovatý paprsek svého citronového pohledu, nejkyselejšího, jaký to vedla, a bez meškání se vydala ke studánce, které se říkalo Velké ucho. Sídla tam obrovská ropucha, jež zamlada hravě rozlouskla kdejaký sporný případ. Vystudovala totiž slavnou školu lesní spravedlnosti. Ale dnes už byla velmi stará a tak její živnost upadala. Stávalo se, že během jednání zapomněla, o čem je řeč, ba dokonce i usnula. A tak není divu, že k ní nikdo nechodil. Až pyšná muchomůrka citrónová. Co si přeješ, děvenko? Zakvákala překvapeně ropucha, jakmile spatřila na hladině studánky kysele žlutý odraz muchomůrčina klobouku. Proradná houba zaplakala. Potkala jsem u veverčího potoka, tam, kde začíná růst ostružiník, jeden hřib. To snad není trestné, zapochybovala stará ropucha a zívla. Byla skutečně tuze stará a přemýšlení ji příliš unavovalo. Ale on mě urazil, vykřikla muchomůrka. Vážně? Zívla ropucha podruhé a zamžourala ke slunci, zdali už náhodou nesklání své paprsky ke spánku. A potom, pokračovala uražená houba, strčil do mého křehkého tělíčka, až jsem upadla do bláta. Ropucha se odmlčela. Když se opět probrala, prohlédla si muchomůrku od hlavy k patě, jako by ji viděla poprvé v životě. Zabručela veledůležitě. Za to jsou 3 dny vězení ve strouchnivělém dobu. A náhle se rozářila. Snad proto, že se jí podařilo tak složitý případ hravě vyřešit. Vůbec ji nezarazilo, že muchomůrka, ačkoliv před chvílí údajně ležela v blátě, je čistá jako žluťásek. Po nebohém hříbku bylo vyhlášeno pátrání a do večera stál viník před soudem. Marně se bránil, marně protestoval. Noc se blížila a ropuše se chtělo spát. Naposledy zakrákala, vynesla rozsudek, ulehla a usnula. Byla na mou duši příliš stará. A tak seděl nevinný hříbek ve strouchnivělém dubu. Čas plynul, ropucha na něj dávno zapomněla. A kdo ví, jak by všechno nakonec dopadlo, nebýt kamarádů. Po 3 dny a 3 noci hříbka bez ustání hledali, až dorazili i ke studánce zvané Velké ucho. A s nimi i další houby. Náhle bylo u studánky živo jako o pouti. Jako kdysi, když ještě stará ropucha nebyla stará a hravě rozlouskla všechny sporné případy mramorového lesa. Co se to děje? Co se to jenom děje? Divila se a pak se rozpomněla a taky zastyděla. A jelikož právě uplynuly 3 dny a 3 noci, stejně jí nic jiného nezbylo, než pustit hříbek na svobodu a smířit se s tím, že spravedlnost raději přenechá jiným.
1: Kapka. V trávě na zahradě se narodila kapka. Narodila se z rosy a právě na červené jahodě. Když se jahoda ráno probudila, kapka už na ní seděla. Jahoda jí řekla dobrý den a byla ráda, protože sluníčko brzy začalo připalovat. A kapka tak pěkně chladila. Kapka odpověděla dobrý den a byla taky ráda, že se narodila právě na jahodě, protože jahoda krásně voněla. Víte přece, jak krásně voní jahody. Byly rády obě a hned se také spřátelili. Vůbec nic jim nechybělo. Soused Bodlák jahodě kapku záviděl. Ale prosím vás, kdo by si sedl na bodlák, to by se chudinka kapka popíchala. A potom, co pak bodlák voní? Za to jahoda voněla, červenala a sládla čím dál víc, jak sluníčko hřálo. A kapka se třpitila jako drahokam. Jenže kapka je jako štěně. Je strašně zvědavá a nevydrží dlouho na místě. Nejdřív na zahradu přilétla včela a každému se chlubila, kolik už mají medu v úlu. Kapka by ráda věděla, jak takový úl vypadá a kolik toho medu v něm opravdu je. Včela řekla, že nemá na dlouhé řeči čas, sezbírala med a byla pryč. Potom přilétl motýl a roznášel noviny. Kapku by velice zajímalo, co je v novinách napsáno. Jenže copak malá kapka umí číst? Starý vousatý bodlák uměl číst, ale neřekl vůbec nic, co se z novin dozvěděl. To za to, že si kapka nechtěla na něj sednout a chladit jeho štětinatou hlavu. A Potom přišel na zahradu Vánek. Ten vám vyprávěl věci. Věděl, jaké je to za lesem a dokonce až za horou. Znal snad celý svět. To už Kapka z vědavostí nemohla vydržet. Já se podívám trochu do světa, řekla Jahodě.
2: Bude se mi stýskat, povídala smutně Jahoda.
1: Však já se zase vrátím. A představte si, že i ten bručoun bodlák řekl:
2: co když nenajdeš cestu zpátky? Co my si tady počnem? Vždyť samým žalem uschneme.
1: Tak to bylo. Ale Kapka se nedala ničím zadržet. Víte, jak cestují kapky? Plavou potokem nebo po řece, ale to je trochu pomalé. Která kapka chce cestovat rychleji, vyšplhá se po slunečním paprsku na mráček a letí v něm. Kapka ze zahrady domu ve Sluneční ulici se rozhodla pro mráček. Vylezla si po paprsku na ten nejbližší a už letěla. Nad poli, nad rybníky, nad městy, nad lesy a nad horami. A pořád se dívala. Viděla, jak děti jdou do školy, viděla, jak auta jezdí po silnici, viděla, jak na hřišti hrají kopanou a jak ti v modrých dresech právě dostali gól. Byla by se chtěla chvíli dívat, protože byla zvědavá, jestli ti v pruhovaných tričkách vyrovnají. Jenže mráček se o fotbal nezajímal a tak letěli dál. Kapka toho ještě mnoho viděla a byla by se dívala pořád. Ale oči se jí únavou zavíraly a usnula. Jak tak spala, přišel vítr a zatřásl mráčkem. Kapka se málo držela a spadla. Padala, padala, padala a najednou plesk. Byla uprostřed samých kapek, všude kolem ní kapka na kapce, moře kapek, zkrátka moře. Naše kapka se v moři ztratila a nemohla najít cestu. Vzpomněla si hned, jaký bodlák varoval, potom si vzpomněla na červenou Jahodu a to už se jí začalo stýskat i po tom bodláku. Bylo jí do breku a taky se rozplakala slanými slzami. Teď byste asi chtěli vědět, jak to s kapkou dopadlo. Musíte to sami vypátrat. Až přijdete na zahradu, hledejte červenou Jahodu. Když na ní bude sedět zářivá kapička rosy, je to ona a našla cestu zpět. A když náhodou pojedete na prázdniny k moři, schválně si trochu, ale jen trochu, mořské vody lízněte. Uvidíte, že je slaná. To jsou ty slzy, které tam kapka ze stezku vyplakala.

0: Letí dva balónky pouští a jeden povídá druhému.
1: Hele, kaktus!
0: Kde ho vidíš?
1: A já znám, jak jdou kaštany ze schodu.
0: A co?
1: A jeden říká, hele, schod.
0: Kde?

O lidech. Nic platnodášo, už brzy budeš muset jít mezi jiné lidi a budeš patřit do jiné smečky. Tak já ti něco povím o lidech. Podle tvrzení některých zvířat je člověk zlý. I mnozí lidé to říkají, ale nevěř tomu. Kdyby byl člověk zlý a necitelný, vy pejskové byste se k němu nepřidali a podnes byste žili divoce ve stepích. Ale z toho, že s ním kamarádíte, je vidět, že vás už před tisíci lety hladil a škrabal za uchem a krmil. Lidí je několikero druhů. Jedni jsou velcí, štěkají hlubokým hlasem jako ohaři a mívají fousy. Říká se jim tatínkové. Těch se drž, protože ti vedou lidskou smečku a proto tak trochu pouštějí hrůzu. Když budeš dělat dobrotu, neublíží ti ani zamák, naopak tě podrbou za uchem. To ty máš ráda, viď? Druhý druh lidí je o něco menší, štěká tenkým hlasem a má čumáček hladký a holý. To jsou maminky. A těch se, Dášenko, drž, protože ty tě nakrmí a někdy ti vyčešou kožíšek a vůbec se budou o tebe starat a hladit tě a nedají ti ublížit. Jejich přední tlapky, to ti je samá dobrota. Třetí druh lidí je maličký, trochu větší než ty, a piští a kvíčí jako štěňata. To jsou děti a těch se drž. Děti slouží k tomu, aby si s tebou hráli a tahali tě za ocásek a honili se s tebou po prérii a vůbec, aby byla nějaká psina. Jak vidíš, je to v lidské smečce správně zařízeno. Někdy si budeš hrát na ulici s pejsky a bude ti s nimi dobře a veselo, protože je to tvá krev a tvůj rod. Ale doma, Dášo, doma se budeš cítit jen mezi lidmi. S lidmi tě pojí něco divnějšího a jemnějšího nežli krev. To něco je důvěra a láska. Tak běž.

Češi se spíše utečou radši zpátky k sousedům. O tom, že nám čoudějí kamna, ví už celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, zdravím taky tebe, Piggy, ahoj.
2: Ahoj, Hanko, kluci a holky, dnes cvičíme s Hankou Kivichovou. Ahoj, ahoj, Hanko, Hanko,
1: ahoj,
2: Hanko,
1: ahoj, ahoj, ahoj. V některých z předchozích dílů jsem vás učila, jak správně držet tělo, a to proto, abychom chodili rovně, vzpřímeně, hrdě a hlavně, abychom se, co Piggy?
2: Abychom se...
1: zdravě vyvíjeli.
2: Já jsem zdravej jako zdravice.
1: Mám na tebe ještě další otázku. Stejně důležité je také pro naše svaly, aby byly co, Piggy?
2: Aby byly, Hanko. Pro svaly je důležité, aby hlavně byly.
1: Aby byly pevné a do třetice, to znamená, že se musí co s těmi svaly dělat? Musí se posilovat. A jdeme dál ve výuce. A to hlavně musíme posilovat střed těla, tedy přímé břišní svaly a také svaly zádové.
2: Počkej, Hanko, teď jsem zmatený. Tak střed těla to je, kde mám bříško
1: třeba? Střed těla je to, kde máš pupík, takže svaly břišní najdeme jak nad pupíkem, tak pod pupíkem. Děti, dejte si tam ruce, zaťukáme si. Já mám jednu ruku nad pupíkem, druhou pod pupíkem,
2: Hanko,
1: a jdeme na bubínek.
2: Lechta.
1: Tak budeme bubnovat, sám už si říkal, na bubínek, tak jdeme bumtarata na buben, tam máme pupík a zároveň si dáme ruce dozadu a tam najdeme svaly zádové. To je všechno, co jsem chtěla na úvod říct, a těmto partím se teď budeme věnovat, to znamená, že budeme cvičit.
2: Já když si zachrochtnu, tak mám kopítka na zádech a pod těmi kopítkami ta záda dělají klop, klop, klop, když dělám...
1: Přesně tak, yeah. Přesně tak. My se samozřejmě samotnému dýchání budeme v některém z dalších dílů věnovat, ale teď bych chtěla zůstat u samotného posilování břišních svalů. A napadá mě, Piggy, pojď pozvat i maminky, ať si jdou zacvičit s dětmi, protože co si budeme povídat, maminky potřebují své pupíky, co?
2: Maminky potřebují své pupíky, hlavně potřebují pupíky.
1: Posilovat. Takže?
2: Hanko, tak to ten můj pupík asi taky potřebuje.
1: Ten tvůj pupík to potřebuje jako sůl. Ale oni totiž potřebují všechny pupíky. Takže my se teď, děti,
2: tak maminky,
1: Piggy,
2: pojďte si se mnou posílit pupík.
1: Maminky, děti, Piggy, lehneme si teď na zádička. Je, Piggy mu se nechce, je, tomu se nechce.
2: No mně se právě chce.
1: Tak, teď už můžu říct, že Piggy leží, vy děti doufám také, dáme si fajfky, to znamená, že nebudete mít na nožičkách dopnuté špičky, ale ohnete je do flexu.
2: Já myslím, že si dám fajfky do pusy.
1: Nedáš si fajfky do pusy. Toto, tu fajfku totiž uděláme ze svých chodidel. Ležíme rozplácle na zemi, z chodidel uděláme fajfky, ruce si položíme, Piggy na prsa. Polož pravou, levou, děti, křížem na prsa si položíme ruce.
2: Křížem jako Turek.
1: Jako Turek, stejně jak když sedíte v tureckém sedu, ale tentokrát turecký sed dělají vaše tlapky. Zdvihneme hlavu, bradu přitáhneme směrem k rukám a teď držíme. A držíme a já počítám do 10, nepouštíme záda, máme pořád hlavu zdviženou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a položíme se na záda. Ruce položíme na podložku, rozložíme dlaněmi vzhůru. Ještě jednou dáme jednu ruku křížem na rameno,
2: druhou.
1: Zdvihneme hlavu, bradu táhneme směrem na hrudní kost, to nevím, jestli nebude těžký, hlavu táhneme směrem k pokrčeným rukám a zase počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a pauza. Piggy, jak se ti cvičilo, děti, jak se vám cvičilo?
2: Moc dobře tedy.
1: Moc ne, dobře
2: to znamená,
1: tedy ne.
2: Že mám asi ty svaly nějaké
1: přesně
2: zkrácené.
1: Tak. Takže vy, kteří jste zjistili, že vás při posilování to bříško bolelo, tak je to informace o tom, že by chtělo posilovat. A my se tomu teď ještě jednou budeme věnovat a pak už se s vámi rozloučím. Takže ležíme na zádech. Máme natažené nohy. Z chodidel uděláme fajfky.
2: Fajfky už umím.
1: Jednu ruku křížem na prsa, druhou ruku křížem na prsa. Nadechneme se teď. Nosem by to bylo lepší. Zdvihnu hlavu a přitáhnu si bradu směrem k pokrčeným rukám. A držím a já počítám, zadeček stáhněte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piggy, ty spíš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pauza. Tak milé děti, pro
2: Hanko,
1: dnešek je to všechno.
2: Mně už to šlo teď líp.
1: Já ti taky tleskám a určitě, až se uvidíme příště na cvičení, se budeme věnovat opět posilování bříška. Ahoj děti.
2: Ahoj děti. A maminky.
1: A maminky.
3: Ráno se už zdálo, že po mrazivých dnech konečně přijde i do hor obleva, ale brzy se obloha zatáhla a začal padat sníh. Velké sněhové vločky se nejprve snášely k zemi jako tiché pozdravy z nebes, stále jich přibývalo, až nakonec začala pořádná chumelenice. Jak tiše sněžení přišlo, tak po chvilce i odešlo, jen les byl náhle jakoby uklizen. Z protější stráně se ozval táhlý nářek motorové pily. Na chvilku stichl, aby jej vystřídal praskot a lámání. Třeba tam najdu nějaké zajímavé záběry, napadlo mne a pustil jsem se hlubokým sněhem za dřevorubci. Jako fotograf zvířat a přírody jsem je neměl moc v lásce, ale nevím ani proč, dnes mne za nimi něco táhlo. Parta lesních dělníků odklízela pod hřebenem kopce ve starém lese polomy. Mokrý sníh před několika týdny zlámal vršky starých smrků a na některých místech pak vítr nakupil přes sebe neproniknutelnou změť větví, kmenů a kořenů. Je to nebezpečná práce uklízet takovou spoušť. Dělníci si mne nevšímali a já se za chvíli věnoval spoceným koním, kteří tahali uvolněné klády k nedaleké lesní cestě. S ohromnou námahou se opírali do postraňků, kouleli očima, frkali, až jim šla pára od nozder. Zdáli se mi být nervózní, ale snad to způsobili ohně hořící kolem polomu. Náhle se jeden kůň začal divoce vzpínat a přes pobídky se nehýbal z místa. Kočí jej chtěl vzít za postroj na hlavě, ale v tom si všiml velké stopy, křižující dráhu koně. Pojďte sem honem, tady šel maco. Za chvilku se nad stopami medvědích tlap sešli snad všichni dřevaři i lesníci. Odkud šel, stopa vede z polomu, řekl vousatý hajn s kulovnicí. Jdi se podívat, třeba tam měl zimní brloch a my ho probudili. S připravenou puškou se vydal lesník k hromadě větví, ze které vedla stopa. Opatrně nahlédl dovnitř, pak odložil zbraň a zmizel. Pojďte sem, to jste ještě neviděli, zvolal zrušeně. Než jsme k němu došli, už zase lezl ven. V ruce držel podivného tvorečka, který rozhodně nepřipomínal medvěda. Jsou tam ještě dva, řekl celý rozjásan a zase zmizel. Držel jsem v ruce malé medvědí mimínko, kňourající a kroutící se zimou, nepříjemným hlukem i pachem, který jej obklopoval. Uložil jsem ho do batohu a k němu i jeho dva další sourozence. Jsou moc malí, stejně nevydrží, ozvali se hlasy dřevařů. Já na ně nemám čas, nevím, co dřív, namítl hajn. Tak je pošleme někam do cirkusu. Já bych to tedy zkusil, slyšel jsem hlas a byl to můj hlas. Co s nimi, zbláznil ses, říkal mi zase někde v hlavě jiný můj hlas. Pro mě, za mě, vezměte si je, ale s ochranáři si to vyřiďte sám, řekl lesník. Zůstanu s nimi někde na vesnici, do města nemohu a stejně fotografuji pořád v přírodě. S batohem, ve kterém se zmítala a vřískala tři medvíďata, jsem se vracel z lesa. Hajný mne doprovázel, kdyby to zaslechla medvědice, ale stejně je divné, že utekla. Medvědí mámy brání děti i před přesilou nepřátel. No, třeba byla mladá, neskušená, bála se ohňů a lidí. Ani jsem nevěděl, že mám v revíru medvěda. Asi přišel před zimou ze Slovenska a už tady zůstal. Asi to nebyla dobrá máma, rozumoval hajný. Po cestě jsme se domluvili, že zůstanu nějaký čas u něho na hájovně. Prý je sám, a polovina domu je prázdná. Ubytoval mne v sednici s postelí s ohromnou pruhovanou peřinou, starými kamny a několika trofejemi na zdech. Zatopil jsem a chvíli choval malé medvědí caparty. Pak jsem je položil na peřinu a odešel ohřát mléko. Když jsem se vrátil, Míšové spokojeně spali. Nechtěl jsem je budit a proto jsem ulehl na starou kožešinu u postele. Tak, první noc vám to ještě prominu, ale zítra už ne, říkal jsem si a cítil, jak mne pomalu přemáhá medvědí spánek.
2: Tiki kalendář! Dnes je 11. srpna.
4: A svátek slaví Zuzana.
2: Olololololo, Zuzano!
4: To budou asi pěkná kvítka, protože tohle jméno má kořeny v hebrejském slově Šošaná.
2: A to znamená lilie.
4: Co, Zuzanka, nějakou květinu namalovat k svátku?
2: Lilie je těžká, tak zkuste třeba tulipán.
4: Nebo kopretinku.
2: Všechno nejlepší, Zuzanky.

Mám jméno po našem nejsilnějším stromu, duben, ale všichni o mě říkají, že jsem jako rozmarná slečinka. Smích a pláč v jednom batůšku. No je pravda, že někdy za jediný den vystřídám déšť, vítr i sluníčko a v noci zase postraším louky přízemními mrazíky. A právě proto, že jsem tak rozmarný, povím vám pohádku o rozmarné blešce. Tedy ona se vlastně jmenuje Proč mají veverky blechy. Ale já si ji zase jen tak z vlastního rozmaru přejmenoval. Tak poslouchejte.

Nikdo neví, kdy to všechno začalo. Ale každý říká, že je to tuze dávno, kdy se na světě mezi všelijakou hmyzí drobotinou objevila první blecha. Muselo to být opravdu velice dávno, protože jak se ta naše blecha rozhlížela kolem dokola, první, koho uviděla, byl mamut. Příliš se nerozmýšlela a hop a skok a už mu seděla za krkem. Panečku, to bylo bydlení toho místa a ta vyhlídka a ještě se v teple a pohodlí povozí po kraji. Netrvalo dlouho a za mamutím krkem se hemžila bleší drobotina. Za ní přišla druhá, třetí, další a další. A protože jim už mamutí krk nestačil, usadili se blechy na hřbetě, na bocích a ani silnýma nohama nepohrdli. Zanedlouho se mamut podobal přeplněnému autobusu. Tehdy pramáti blecha svolala náčelnice bleších kmenů na veliký sněm. Je nás moc a máme málo místa, zahájila řeč. Už dávno říkám, že potřebujeme další mamuty, jenže věštbami prozradila, že brzo vyhynou. Všechny blechy úžasem skoprněly. A náčelnice do toho zlověstného ticha dodala, no, musíme si najít jiné bydlení. Ta zpráva byla horší než ten nejdivočejší mamutí dupot. Kde, u koho, jak, křičeli blechy. Pramáti blecha moudře počkala, až celý ten chumel ochraptí. Na světě je tvorů, že je nespočítáte. Stačí dobře si vybrat. Najděte si tvory, kteří chodí po zemi, mají srst a příliš se nekoupou, protože s těmi byste se akorát utopili. A nevšímejte si ani žádného stvoření s peřím, které létá. Kdybyste spadli, nezbude z vás ani prášek. A hlavně, koho si vyberete, toho se držte. Kdo vybírá, přebere. A kdo se mockrát stěhuje, celý život lituje. Ještě žádný učenec nedokázal změřit, kolik času uplynulo od toho velkého blešího stěhování do chvíle, kdy se v jednom jezevčím kožiše narodila malá rozmarná bleška. Sotva vykoukla z drsné jezevčí srsti, prohlásila, fuj, tady se mi nelíbí. Jaké pak nelíbí, zlobila se na ní maminka. Takové rozmary si vyprošuju, jsi v teple, v suchu, nikdo tě nepronásleduje, můžeš být jenom ráda. Ale bleška ráda nebyla. A když si jednou maminka odskočila k sousedům na kus řeči, hop a skok, byla pod voňavou mezí. To bylo něco jiného než jezevčí nora. Sluníčko hřálo, kolem se všechno hemžilo, lezlo, šplhalo, poletovalo, že bleška nevěděla, kam se dřív dívat, až z toho dostala hlad. Vyskočila na nejvyšší větvičku a uviděla, jak pár bleších skoků od meze stojí řada vysokých smrků a mezi nimi poletuje veverka jako nádherný zrzavý

0: Chyť se mě, poletíme spolu. To je krása, radovala se Blecha a nemohla se té radosti nabažit. Ale za chvíli byla Veverka unavená a chtěla si odpočinout. Ne, abys mě štípala, řekla. A chytrá Bleška hned začala smlouvat. Dobře, když tě neštípnu, budeš se mnou létat? Budu. Zívla Veverka a usnula. Bleška se jí tedy usadila mezi ušima a najednou, co nevidí, po kmeni šplhá kuna. Ještě kousek, kousíček a může být po Veverce. Bleška honem štípla Veverku ze všech sil a zakřičela: Veverko, pryč, jde na tebe kuna! Veverka vyskočila a už plachtila na protější smrk. Kuna jen zlostně zaprskala. Mockrát ti děkuju, Bleško, řekla Veverka, když se vzpamatovala z toho leknutí. Jestli chceš, můžeš u mě zůstat a každý den si spolu zalétáme. Tak jo, zůstanu moc ráda, přikývla Blecha. A od té doby má každá Veverka v kožíšku bleší rodinku, někdy i dvě. A že je občas štípnou, to aby Veverky nezapomněly, že kdysi dávno jedna malá rozmarná Bleška zachránila jejich praprababičce život.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Slunko bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídani. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si ho věl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se to pěkně jí spalo. Lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všecky nožičky do povětří a počal se houpat. Houpy, houp, houpy, houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhouplo. Houpy, houp. A už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Au, au. Tatínkem to trhlo, takže byl všecek polekaný. Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet? Ale tatínku, když jsem se tak udeřil. A jak pak? Já jsem

0: spadl z postele.
1: Tak jsi měl dávat pozor.
0: Ale když ono mě to přece bolí.
1: Maminka měla už zatím snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty, broučku, už pláčeš, sotva z očí proloupl?
0: Ale když já jsem se tak udeřil a tatínek chce, abych nekřičel.
1: I jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umyjeme a budeme snídat, pojď. A šli. Maminka broučka pěkně umyla, brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si, sepjali nožičky a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme. Bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. Potom říkal brouček svou modlitbičku. Požehnej nám, pane Bože, prosíme tě pokorně. A pak už hned držel svou dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polívčičku a brouček, třeba že všecky polívčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polívčiček nejraději. Snědlí svůj plný talíř a maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko už je dávno za horama. Honem dal mamince hubičku a řekl, a teď, broučku, pěkně poslouchat, ať mě pak maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím, ano? Tak pojď. A šli, ba letěli, ale hezky nízko, aby brouček nespadl. A jen tak daleko, co mohl brouček dohlédnout domů, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. A tatínek mu řekl, jdi už zas, jdi a pěkně se uč lítat. A brouček šel. Chaloupku měli vystavěnou ve stráni pod jalovcem a krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu. A zas zpátky až na střížku, pak se zas spustil a letěl až k dubu a ještě zas zpátky. A když už byl celý udýchaný a křidelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A zas se spustil a zas letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zas zpátky až na střížku a zas se spustil a letěl až k dubu a zas zpátky a ještě se spustil a letěl rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. Kmotřičko, jestli pak už jste vzhůru.
2: I broučku, bodeď bychom nebyli.
1: A Beruška také?
2: Bodeď bych nebyla, broučku, co pak nám neseš?
1: Já nic, ale pane, to už umím lítat. Od našich až sem a zas k našim a zas sem a zas k našim a zas sem a jakoby nic, že bys to nedovedla.
2: I však já jsem Beruška a nejsem žádný brouček. Vaše maminka, myslím, také moc lítat neumí. Moc ne. Ale pane, já jsem dnes ráno spadl z postele.
1: A to skřičel, viď?
2: A jak pak to víš?
1: Co pak si to slyšela?
2: I neslyšela. Ale to já už vím, že jsi takový křikloun.
1: Že já jsem křikloun, ty, berouši.
2: A už zas brouček letěl.
1: Maminka už měla doma uklizeno a cídila právě okna, že se až třpitila. Kde pak jsi byl tak dlouho, broučku?
2: Byl jsem chvilku u kmotřičky pod dubem. A co pak si tam dělal?
0: Nic.
2: Já jsem tam byl jen tak u okna.
1: A co pak ti dali?
2: Nic. Já jsem nic nechtěl.
1: O, oni ti přece něco dali. Včera kmotřička povídala, že až tam přijdeš,
2: je, oni něco mají.
1: No, to by byla kmotřička nepovídala.
2: Ať si to nechají.
1: No, však ty si tam proto půjdeš.
2: No, nepůjdu.
1: Půjdeš.
2: A jak pak si daleko tatínka vyprovodil? Daleko, až k těm třem olším.
1: To není daleko, to se budeš muset ještě moc učit, než budeš moci s tatínkem lítat a pěkně lidem svítit.
2: A co pak se těm lidem musí svítit? Však my si svítíme sami.
1: Když oni mají noc, když my máme den, oni teď spí. A proč pak jen tatínek svítí, když oni spí? I holečku to tak musí být, to už pán Bůh tak chce. A ty také poletíš s tatínkem tam daleko a budeš pěkně svítit. Jen jdi a uč se lítat. To se Broučkovi líbilo a už zase lítal. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl v druhou stranu až ke kaštanům a hned zas zpátky až na střížku. Ale dál se mu jaksi nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim začíná z komína kouřit. A už seděl na komíně.
2: Maminko, co pak se vám na ohništi chytá?
1: I nic, holečku, já si chci udělat na polívky jížku. A že vám to, maminko, zafouknu?
2: Ne, já nechci, necháš toho.
1: Ale Brouček přece foukal. A už by to byl málem zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kous a Brouček počne křičet. A křičí a křičí a leze ze střížky dolů.
2: Maminko.
1: A co pak zas, Broučku?
2: Maminko, když mě ten kous vlezl do očí.
1: Vidíš, ty škaredý, Broučku, dobře tak, když nechceš poslouchat.
2: Nevíš, co ti tatínek přikazoval? A zač se ráno modlíme?
1: Počkej, já to všecko povím.
2: Ale maminko, když mě vlezl ten kous do očí a tak mě štípal.
1: I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček.
2: Ale vždyť já jsem vám to, maminko, nezhasil.
1: Ale chtěl jsi mi to zhasit. A věděl jsi, že to nechci. Ne, vidíš, to ti nesmím prominout.
2: Co pak by z tebe bylo?
1: Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi i Berušce.
2: Ale, maminko, vždyť jsem vám to nezhasil. A já už vám to víckrát nebudu zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to.
1: Ne, to já musím říci. Ale když Brouček moc prosil a prosil,
2: maminko,
1: a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak, a už neplač. A dej si na sebe pozor.
2: To by tě neměl nikdo rád.
1: Brouček musí poslouchat. Vidíš, jak tatínek poslouchá.
2: Tatínek? Koho pak on poslouchá?
1: I pána Boha poslouchá.
2: Vždyť víš, že každé ráno letí z domu a je celý den pryč až do noci. A třeba, že ho křidelka bolí, druhý den už hned zas letí, jen aby byl poslušný. Vidíš, a kmotříček také poslouchá. A kmotříčka také. A Beruška, no, ta teprv poslouchá. A ty pořád ještě vzlikáš a jsi takový umouněný. A Brouček, maminko, já se půjdu koupat. A maminka, tak jdi. Však ona věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat. Ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a hup do trávy. Jak byl dlouhý a široký. A házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas hup do rosy, až to kolem stříkalo. A když se už dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, rosu ze sebe setřepal a rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil. Beruško, už se nezlobíš?
0: Co pak bych se, Broučku, zlobila?
2: Pane, to jsem se vykoupal. Jestli pak ty umíš také plavat?
0: Ne, kde pak bych já uměla?
2: Pane, já umím plavat.
0: Ne, jak ti, Broučku,
2: já musím jít mamince pomoci. A kde pak je kmotřička?
0: Seká na dvorku chvojí.
2: Pojď se podívat. A Brouček se šel podívat. A co pak nám neseš, Broučku? Nic, kmotřičko. Já jsem se koupal. A vy něco máte, kmotřičko?
0: Mám, pane, něco dobrého.
2: Ale já nevím, jestli ti dám, když si Berušce tak škaredě řekl a pak si utekl. Ona plakala. Plakala, však já ji už tak nebudu říkat.
0: No, uvidíme.
2: Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného, tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do hraničky, pak ti něco dám. Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila.
0: Kmotřičce se to zdálo být až moc, ale Broučku, Broučku, neber si toho tak mnoho najednou. Ale Brouček, že to unese, a nosil.
2: Ale místo, co měl šťaklíčky pěkně do hraničky rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla. Broučku, to se tak nesmí, maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo. O, nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně? Neděláš. Vidíš, už si to zas jen tak hodil. To se musí pěkně rovnat. Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně. A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi moc silný.
0: Jinak, kmotřičko.
2: Ale když ona se pořád se mnou vadí. Jinu, když ty jsi takový divný, Brouček. Co pak jsi už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré?
0: I to si myslím, jako med sladké. Jen jdi a honem ještě nos.
2: A Brouček honem ještě nosil.
1: Beruška to bez toho už skoro všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špalku a tak pojďte, děti. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála Almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen otočila a už bylo otevřeno. Ale teď, co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned pozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No, tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. A Brouček... O, já vím. Kmotřičko, to jsou jahody. Ale Beruška se smála. A kmotřička, o, ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ale Beruška se stále smála. Ne, Broučku, to je ještě mnohem sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. A Beruška se mu teprv smála. O, Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. Ale Brouček už nic nevěděl, až to Beruška prozradila. Ale ty hloupý Broučku, vždyť je to med. A Brouček, tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. Jo, to si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři. Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí. A Brouček, aby už šel domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí tatínek s kmotřičkem. Tatínku, já jsem byl u kmotřičky a dostal jsem tam med. To vám byl sladký. A jestli pak si poslouchal, nebude maminka žalovat? Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka je viděla oknem, vyšla vstříc a... Co pak, tatínku, že dnes tak brzy? Já ještě nemám večeři hotovou. Tatínek dal mamince hubičku. I milá Beruško, už začíná být chladno, tak jsme letěli o něco dřív. Už toho bude brzy zas konec. A tak dělala maminka honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidelka. A Brouček už se houpal tatínkovi na koleně. Houpi hou, houpi hou. A maminko, vidíte, Brouček vás pokoušel. I tatínku skoro pokoušel, ale když prosil a sliboval, že už to víckrát nebude dělat, tak jsem mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No, tak dobře, maminko. Ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Ta nepokouší. Broučka napadlo. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal. To vám byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala. Nic? Ani nemáš co vyřídit? Ne, ale Broučku, ani nás nevzkázala kmotřička pozdravovat. I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravuji. Vidíš, Broučku, ale už jdi, přistav židle ke stolu, budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl. Pěkně se pomodlili A to jim ta polivčička zas chutnala. Byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. Dlouho pak už nebděli. Chtělo se jim spát. Klekli a tatínek se modlil. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Brouček na to, pán Bůh s námi a zlý pryč, dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím. Vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný. A taky bych měl chuť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
0: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
1: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
0: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
1: A myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
0: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
1: A můžeme všichni hrát třeba člověče, nezlob se.
0: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
1: No, tak to by bylo prýma. Už se trošilininko těším. A víš co, Méďo? Hned je mi o trošičku líp.
0: To jsem rád.
1: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je
0: veselá mysl,
1: půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.

0: Proč pes žije s člověkem? Buriatská bajka. Kdysi před dávnými časy žil v hlubokém lese pes. Žil sám a sám jako poustevník. Široko daleko neměl přítele. Jaký div, že se mu jednoho dne přece jen trochu zastesklo.
1: Co je do takového života?
0: Pomyslil si.
1: Žít a nemít ani druha, s kterým bych si popovídal. Najdu si přítele. Nechci už žít tak osaměle.
0: Dlouho pes samotář přemýšlel o tom, kdo by se mohl stát jeho druhem a kamarádem, ale nikdo se mu nezdál dost dobrý. Až nakonec po dlouhém přemýšlení se rozhodl, že jeho přítelem může být jen ten, kdo je na světě nejsilnější a ničeho se nebojí.
1: A kdo pak je na světě vlastně nejsilnější?
0: Přemítal. Hloubal a hloubal, den a noc prohloubal, až nakonec radostně zvolal.
1: Už to mám. Nejsilnější tvor na světě je přece vlk. Kde jaké zvíře před ním uteče, tak je to. Půjdu za ním a řeknu mu, abychom byli přáteli a žili pospolu.
0: Jak řekl, tak udělal.
2: No dobrá, dobrá,
0: zavrčel vlk, když ho vyslechl.
2: Proč bychom nemohli žít spolu? Pojď ke mně do doupěte.
0: Přišla noc, oba ulehli a brzy usnuli. Zanedlouho se ozval šramot. Pes se probudil a začal štěkat, co mu hrdlo stačilo.
3: Co pak to děláš?
0: Poděsil se vlk.
3: Uslyší tě medvěd, přijde sem a oba nás zabije a sní.
0: Pes přestal štěkat, ale pomyslil si.
1: Tak vida, vlk se bojí medvěda. To tedy je medvěd nejsilnější na celém světě. Půjdu zítra za medvědem.
0: Opravdu. Druhého dne nechal vlka vlkem a vypravil se za medvědem. Našel ho v lese, jak vybírá lesním včelám med.
1: Přišel jsem k tobě, medvěde,
0: řekl mu.
1: Protože hledám přítele na život a na smrt. Hledám tvora, kterého by se každý na světě bál. Tebe se bojí i vlk. Jsi tedy nejsilnější. Pojď, budeme spolu žít.
4: Ale rád. Chceš-li, můžeme spolu hospodařit.
0: Zabrumlal huňáč a hleděl si pláství, z kterých vybíral med divokých včel. Pes se tedy přistěhoval k medvědovi. Když spolu nějaký čas žili, stalo se jednou v noci, že pes opět uslyšel podezřelý šramot a začal štěkat, až probudil medvěda. Huňáč se probral ze spánku a ulekaně mu domlouval.
4: Buď přece sticha, neštěkej tak hlasitě. Zaslechl jsem zvenku šramot. Možná, že kolem obchází lev. Ještě tě uslyší, vrhne se na nás a po tobě i po mně bude veta.
0: Pes umlkl. Stočil se v koutku do klubíčka a v duchu si řekl.
1: Vida, medvěd tedy není nejsilnější, když se bojí lva. Půjdu za lvem a budu žít s ním.
0: Hned druhý den opustil medvěda a vydal se za lvem.
1: Buď zdráv, lve,
0: oslovil ho uctivě.
1: Říká se, že jsi ze všech tvorů nejsilnější. Je to jistě pravda, vždyť i medvěd má před tebou strach. Pojď, budeme žít spolu jako přátelé.
0: Lev potřásl hlavou, zařval, zježil hřívu a odpověděl.
5: Jsem nejsilnější tvor na světě a nikoho se nezaleknu. Chceš-li se stát mým přítelem, budiš.
0: A tak spolu žili nějaký čas v pravé družnosti. Ale jednou v noci uslyšel pes podezřelý šramot. A tu se rozštěkal tak divoce, že vzbudil lva.
5: Co tě to napadlo, štěkat takhle na celé kolo?
0: okřikl lev psa.
5: Víš ty, co se může stát? Uslyší tě člověk, přijde sem s puškou a bude nás to stát oba život.
0: Pes přestal štěkat, ale pomyslil si.
1: Vida, tak ani lev není nejsilnější tvor na světě, když má strach z člověka. Půjdu tedy za člověkem a budu žít s ním.
0: Ještě té noci pes utekl a běžel hledat člověka. Když ho našel, řekl mu.
1: Hledám nejsilnějšího tvora na světě. Chci, abychom spolu žili jako přátelé. Šel jsem za vlkem, ale vlk se bojí medvěda. Šel jsem za medvědem, ale medvěd se bojí lva. Šel jsem za lvem, ale lev se bojí tebe. Přišel jsem tedy za tebou, člověče. Pojď, budeme žít spolu.
5: Dobrá, budeme.
0: Řekl člověk a odvedl psa domů. Žili spolu nějaký čas a stalo se, že jednou v noci uslyšel pes šramot a začal štěkat. Člověk se probudil a zavolal.
5: Štěkáš, kamaráde? Jen štěkej, ať každý ví, že tady žijeme my dva a že z nikoho na světě nemáme strach.
0: Tu se pes rozštěkal ještě víc, neboť poznal, že člověk je ze všech tvorů na světě nejsilnější a že se nikoho nebojí. Od těch dob žije pes s člověkem jako jeho věrný přítel.

0: Veterinář Vorlíček je se ženou na procházce. Procházejí malebnou cestičkou kolem loučky, na které se pase kráva. Vorlíček si upravuje klobouk na hlavě. Vorlíčková se rozčílí.
1: Taky bys nemusel zdravit každou svou pacientku. Víš, kdo je veterinář? Veterinář je pan doktor, který léčí zvířátka.
2: Je, ty jsi chytrý.
1: A jeho paní žárlila na tu kravičku.

0: o Konrádovi, který psal nosem. Byl jednou jeden chlapeček, jmenoval se Konrád a ten pořád lhal. Dostal od maminky k narozeninám plnicí pero, ale sotva přišel do školy, už vykládal, že si to pero upekl sladké mouky na pánvice a děti si pero prohlíželi a říkali, to přece není možné, Konráde, ty určitě lžeš. Ale Konrád se ani trochu nezačervenal, krčil rameno, říkal, tak mi sáhněte na nos. A děti mu na nos sáhly, ale nic nepoznali, protože Konrádův nos byl dlouhý, špičatý a krásně rovný. A Konrád se v duchu smál a myslel si, s takovým nosem můžu lhát, jak chci, a nikdo nic nepozná. Ale představte si, jednou hrál Konrád na hřišti kopanou a plnicí pero ztratil. Když přišel do školy, řekla paní učitelka dětem, vyndejte si sešity a pera, budeme psát úlohu o tom, jak voní květiny. A rozdala dětem azálky, karafiáty a jeřiny. Děti dali sešity na lavici, vzali pera, vonili ke květinám a psali. Ale Konrád marně hledal své nové pero, faktovce nebylo, v kapse také ne, a tak řekl Zuzance, která seděla vedle něho, Zuzanko, půjč mi něco na psaní. Mému peru narostly včera večer nohy, uteklo s kočkami na střechu a ještě se nevrátilo. Ale Zuzanka řekla, Konráde, to není možné, ty určitě lžeš, nic ti nepůjčím. Pojď mi sáhni na nos, řekl Konrád, ale Zuzanka neměla čas sáhat Konrádovi na nos. Psala úlohu o tom, jak voní květiny, a tak řekla, já vím, že máš špičatý a rovný nos, ale teď mě nech, mám práci, píš si, čím chceš. Dobrá, řekl si Konrád, mám krásný rovný špičatý nos, budu tedy psát nosem. A namočil si nos do inkoustu a psal. Konráde, řekla paní učitelka, když to viděla, nepiš nosem, je to nezdravé. Musím tak psát, řekl Konrád. Můj nos mě o to včera celý den prosil a já jsem mu to na čestné slovo slíbil. Konráde, řekla paní učitelka, tohle ti nevěřím. Od kdy se nosy zajímají o psaní? Tak mi sáhněte na nos, řekl Konrád. Ale paní učitelka viděla, že Konrádův nos je celý od inkoustu, nechtěla si špinit ruce, tak řekla, dobrá, piš si tedy, čím chceš, já ti jen říkám, že je to nezdravé. A měla pravdu. Psát nosem je skutečně nezdravé. Nos se za chvíli celý upíše, je menší a menší, nedá se s ním vonět ani psát, a tak Konrád marně čichal ke karafiátu, necítil vůbec nic, řekl si tedy, no píšu, že květiny nevoní, ale když chtěl tohle napsat, nešlo to, protože nos byl pryč. A Konrád se hrozně polekal. Není to jen tak, být najednou bez nosu, nos mají všichni, nos má i kočka, i slon, bez nosu se nejenom nedá vonět, bez nosu se nedá ani kýchat, bez nosu vypadá člověk velice divně. A Konrád si řekl, nějaký nos musím mít, něco si tam musím dát, a šel ze školy rovnou na půdu, kde je plno starých krámů, lyže a houpací židle a starý gramofon, a Konrád přemýšlel, co si dát místo nosu. Lyže jsou trochu veliké, myslel si, houpací židle by nevypadala hezky, dám si tam kliku od gramofonu, a opravdu dal si místo nosu kliku od gramofonu a šel k obědu. Poslouchej, Konráde, ty máš nějaký divný nos, řekla mu přídle maminka, nestalo se ti něco? Ale, řekl Konrád, stalo se mi taková nepříjemná věc. Můj nos se domluvil s mým novým plnicím perem, že si půjdou do cukrány na trubičky se šlehačkou, a když přecházeli ulici, přejel je parní válec. Poslouchej, Konráde, to není možné, řekla maminka. Odkdy chodí penicí pero s nosem do cukrárny? Nemají přece zbytečné peníze na masaň. Ty určitě lžeš. No, tak mi tedy sáhni na nos, řekl Konrád. A maminka mu sáhla na nos a nos byl docela křivý, jako každá klika od gramofonu, a maminka řekla, Konráde, ty lháři, za trest budeš bez oběda. A Konrád seděl u stolu, kručelo mu v břiše a myslel si, tak, a mám polhaní, nedá se nic dělat, psát nosem se opravdu nevyplácí.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
3: A teď ještě jednou.
2: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.piggy.cz a tam

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Kudla Dederon se zmocní amuletu. Někdy se příběh vleče a pak se najednou rozběhne všemi směry tak rychle, že jeden neví, za který konec ho má chytit. A někdo se může z příběhu i vytratit. Například, kam nám zmizel Hihlík. Hihlík se vrátil do Kilimandžára. Klub už byl zavřený železnou mříží. Hihlík se dostal dovnitř světlíkem. Vypadalo to tady jako po bitvě. Židle rozházené, na podlaze kaluž vody a v ní zapomenutá polobotka a blízko vchodu několik ponožek. Ty tady jistě vytrousili divocí lichožrouti, když je Hihlík svou sprchou vyhnal. Teď začal systematicky prohledávat všechna místa, kde mohl přirvačce přijít o svůj amulet. Konečně. Támhle v rohu za basou prázdných pivních lahví něco vykukovalo. Ano, byl to jeho kožený váček s amuletem. Hihlík si ho chtěl přitáhnout, ale váček ucouvl. Tak znovu chňapl po něm, ale váček uskočil. Hihlík se po něm vrhl, přepadl přes basu piv a nad ním se ozval škodolibý smích.
2: Já jsem věděl, že se pro tu věcičku vrátíš. Zubil se Kudla Dederon a tak jsem si tu na tebe počkal.
1: Výsměšně komíhl amuletem Hihlíkovi před očima.
2: Co to je?
1: Vrať mi to.
2: Co je to? Opakoval Dederon. Ono to má nějakou cenu.
1: Jenom pro mě. Je to dárek od maminky. Sotva to slovo Hihlík vyslovil, už toho litoval. Dederon přímo zařičel. V životě zřejmě neslyšel směšnější slovo než maminka.
2: Od maminky, od maminky.
1: Opakoval a škytal smíchy. Hihlík se na něho skokem vrhl, ale tentokrát se už Kudla Dederon nenechal překvapit. O krůček ustoupil a nastavil mu nohu. Hihlík přeletěl a narazil hlavou o roh stolu. Na chvíli ho to omráčilo. Dederon ho jednou rukou zvedl ze země, jako by ho sevřeli kleště. Hihlík se marně snažil vytrhnout.
2: Tak už dost raní,
1: zavrčel ten vychrtlý lichožrout.
2: Teď mě dobře poslouchej, Hihlíku. Líbíš se mi. I když máš tak srandovní jméno a vypadáš jako jedináček. Umíš se porvat a myslí ti to. Jak jsi nás pokropil, toho si, kámo, fakticky cením. A chci tě vzít do party.
1: Do jaký party? Kudla uvolnil sevření. Hihlíka brnělo celé tělo.
2: Slyšel jsi někdy něco o velkým šéfovi, řekl Dederon.
1: Hihlík zavrtěl hlavou.
2: Celý horní město mu patřilo. Jenže už je to dávno, v nylonovým a Dederonovým věku. O té době si snad něco slyšel, ne?
1: To jo, řekl Hihlík. Od dědy.
2: A já si říkám Dederon, protože chci být jako on. Padre, kmotr všech kmotrů, Tullamore senior. Ha, už teď můj gang ovládá celý dolní město, ale to mi nestačí.
1: Hihlík mu vytřeštěně skočil do řeči. Tullamore senior, tak ty ho znáš? Hihlík horečně přemýšlel. Má mu říct, že je to jeho strejda? Otec dvou bratránku Ramsese a Tullamora juniora?
2: Tak co je?
1: Hihlík se vzpamatoval. To jméno jsem už někde slyšel, řekl zadrhlým hlasem.
2: Tak vidíš, ale je to dávno otepsaná veličina. Brzy budu velkým šéfem já a ty to se mnou můžeš dotáhnout daleko.
1: Ale já nechci, řekl Hihlík pevně.
2: Ale tohle chceš, ne?
1: Kudla Dederon mu před očima zamával amuletem a zároveň dvakrát hvízl. V tu chvíli se odněkuď přiřítili dva lichožrouti s rezavými špendlíky v uších, vzali Hihlíka mezi sebe, sešli s ním do sklepa.
3: Tak tady mě zavřou mezi odpadky a krysy, pomyslel si Hihlík.
1: Voda je lichožroutům protivná, ze psů jde strach, ale ještě horší jsou krysy. To vám říkám až teď. Hihlík nedokázal zakrýt svůj strach a Kudla Dederon i jeho parťáci se tím ohromně bavili.
2: Můžu tě tady

0: a dáš se k nám, tak ti to vrátím, no. Víš, kde mě najdeš?
1: Kde? Zeptal se Jihlík až pokorně. Věděl, že tuhle bitvu prohrál.
0: Tady kolem Kilimandžára se vždycky někdo z mýho hochu potlouká. Dovedou tě až za mnou.
1: Víc už se Jihlík nedozvěděl. A i kdyby se chtěl ještě na něco zeptat, nebylo koho. Zůstal v tajemném dolním městě docela

O hloupém Peciválovi. Byl jeden stařeček a měl tři syny. Dva starší byli ženatí a rozumní, ale třetí, Peciválek, byl bez ženy a hloupý.

0: Otec se těžce roznemohl a vydá před sebou smrt, odkázal celou svou mohovitost dvěma starším synům a postu zlatých v hotovosti dal všem třem. I umřel. Pochovali ho, jak náleží. A potom ti dva rozumní bratři začali hospodařit. I řekli jednou Peciválovi.
1: Víš-li co, bratře? Dej nám své peníze. My pojedeme do světa za svým výdělkem a až se vrátíme, přivezeme ti červenou čepici, červený pás a červené boty. Zatím doma seď a dělej, co ti ženy naše poručí.
0: Hlupec oddávna si žádal červeného pasu, bot a čepice i svolil ke všemu a peníze jim dal. Bratři šli do světa a hlupec zůstal doma. Alejsa, náramný lenoch, neustále jen se povaloval na peci a švagrových, když mu něco poručili, nerad poslouchal. Za to však nade všecko mu chutnával kvás, cibule a škvárky.
2: Pojď, Pecivále, řekli mu jednou švagrové. Přines nám vody.
0: Bylo to v zimě. Venku mrzlo a Peciválovi se z peci nechtělo. I řekl, jděte si sami, nechce se mi.
2: Jen dí, hlubče, my ti zatím uchystáme kvasu, škvarek a cibule. A neposlechneš-li, až se nám mužové vrátí, nedostaneš ani pasu, ani bot, ani červené čepice.
0: Hlupec, slyše to, slezl z peci, vzal konve sekeru a šel pro vodu. Přijde na řeku, vysekal díru, nabral vody, konve postavil na led a škrábaje se za ušima hleděl do vody. V tom se mu tam ukázala štika. Pecival skočil, popadl jí v plítvech a vytáhl. Pusť mě, prosila štika, a já ti udělám za to, co budeš chtít.
2: Já chci mít takový dar, aby se hned všecko stalo, co si žádám.
0: Stane se hned, jakmile vyřkneš tato slova.
2: Na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať se stane to a to.
0: Uhlídám, odpověděl hlupec a řekl.
2: Na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať je tu cibule, kvas a škvárky.
0: A hned to tu všecko bylo. Hlupec najedl se a napil a řekl.
2: Dobře, už mám dost, už nechci.
0: A bude-li tak pořád?
2: Bude,
0: odpověděla štika. Poté ji hlupec pustil do řeky. Postavil se u konví a řekl.
2: Na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať ty konve jdou domů.
0: Na to nosidla s konvemi se zdvihly a šly pomalu domů. A hlupec kráčeje za nimi, žvíkal cibuli a škvárky a zapíjel kvasem konve před sebou žena jako husy. Když byly konve doma, vylezl si hlupec zase na pec a usnul. Brzy potom začali ho švagrové zase vytrhovat.
2: Dí, Pecivále, naštípej nám dříví.
0: A což si nemůžete sami naštípat?
2: A mají-li to ženy dělat?
0: Nenaštípáš-li dříví, necháme tebe na peci zmrznout. A červené čepice, pasu a bot nikdy nedostaneš. Hlupec obrátil se na peci a řekl.
2: Na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať se hned stane, co chtějí.
0: Tu z podlavice sekira vyskočila. Nasekala v dřevníku dříví, donesla do peci a pak si zase lehla pod lavici. A hlupec si zatím na peci hověl, jedl cibuli se škvárkami a zapíjel kvasem.
2: Pecivále!
0: Zavolali po několika dnech švagrové.
2: V dřevníku už není žádné dříví. Jeď do lesa a přivez. Pak-li nepřivezeš, červené čepice, pasu, ani bod nedostaneš.
0: Tentokrát hlupec hned poslechl, protože chtěl ukázat ve vsi, co umí. I slezl z peci, oblékl se, obul, vyšel na dvůr, vytáhl z kolny sáně, naložil na ně cibule a škvarek, vzal bič do ruky a sedl si. A na hlupcovo žádání a na štičí rozkázání běžely sáníky sami po vsi do lesa, jen pod nimi sníh hvízdal. Jeda tak do lesa, musil lid nad tým městem. A tu se zběhlo množství lidí zvědavých dívat se na sáně, která k bez koní jedou. Tak, že hlupec jeda prudce, mnoho jich zajel a mnoho vozů sporážel a žen i dětí polekal. Když přijel do lesa, řekl: na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, jak řeknu, ať se hned stane. Jdi se, Kiro, nasekej dříví, dřeva se v otýpky svázejte a otýpky se na saně naskládejte. A co poručil, všecko se hned událo. Hlupec si sedl a sáňky ho nesli domů. Ale v tom městě, kde tolik zlého způsobil, jakmile ho spatřili, hned ho ze všech stran obskočili. Strhli ze saní, popadli za vlasy a začali ho políčkovat. Hlupec si nejprve myslil, že ho chtějí jen polechtat, aby se rozesmál. Ale když ho to začalo bolet, řekl v duchu: na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se každému dostane polenem. Poté hned polena ze saní vyskočili a začali skákat po lidech tak, že se všichni v okamžení rozprášili na všechny strany. A hlupec, div že nepuknul smíchem, jel dále svou cestou a brzy se zas octnul na své peci. Od toho času daleko široko sobě vypravovali ohlupci a chodili se na něj dívat jako na divotvorce, až konečně se o něm dozvěděl i král. A chtěje jej taky vidět, poslal pro něj schválně vojvodu. Slez z peci, pecivále, a ustroj se a pojď ku králi, řekl mu vojvoda. A proč? Mám cibule, kvasu i škvarek doma dost. Pro takovou smělost dal jemu vojvoda pohlavek, ale hlupec ani z peci se nehna pošeptal: na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se mu pometlem dostane. Pometlo celé sa zemi zmazané omočilo se v pomíjích a skočilo na posla. Sotva chudák utekl oknem i vskočil do kočáru a bez pořízení ku králi se navrátil. Král na to poslal jiného posla, opatrnějšího. Ten se napřed vyptal, co má hlupec rád, a potom přijde k peci, poklonil se a řekl: pecivále, pojď se mnou ku králi, chce ti dát červenou čepici, červený pás a boty červené. Jestli tak, pojedu. Jen jeďte napřed, já vás dohoním. Posel jel a hlupec najedl se škvarek z cibulí, napil se kvasu, vyspal se a když ho bratři zbudili, že už je čas na cestu, ani se z peci nehna, řekl: na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať na té peci hned jsem před králem. V peci se zakouřilo, zapálilo, dveře se do kořán otevřely a pec s hlupcem běžela po silnici. Posla předhonila a před palácem královským se zastavila. Král s celým dvorem vyběhl s podívením na pavlač. Hlupec právě dojídal škvarky z cibulí a zapíjel kvasem a ze strany na stranu se obraceje, nikoho si nevšímal. Kdo jsi? Co děláš? A proč jsi přijel? Tázal se ho král. Jsem hlupec, pecivál.
2: jím škvarky z cibulí a zapíjí jim kvasem. A přijel jsem k tobě, králi, pro červenou čepici, červený pás a pro červené boty.
0: Když tak hlupec odpovídal králi a ten se ho zas na jiné věci vyptával, vyšla na Pavlač dcerka královská.
2: Byla velmi krásná.
0: Jak jí hlupec spatřil, hned se do ní zamiloval a pomyslel si. Na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se královna stane mou milou. Poté na jeho slova pec se zase hnula a hlupec jel domů.
2: Doma se dveře zas otevřely, pec se postavila na svém místě a hlupec opět se na ní povaloval. Jedl cibuli se škvárkami a zapíjel kvasem.
0: Zatím překrásná dcerka královská po hlupci Peciválovi se roztoužila. A tak si ho zamilovala, že králi padla k nohám a pravdu mu vyznala. Králí to všelijak vymlouval, a když nic neprospělo a královna láskou hynula, poslal opět pro hlupce. Ale hlupec nikterak nechtěl už ke králi jet. Až ho potom posel opil, svázal a ku králi přivezl. Král bez meškání zavolal k sobě černokněžníka. Dal Pecivála i s královnou z trestu zabedit do skleněného sudu, zasmolit a pustit povětřím. Sud letěl s nimi do oblak jako pták. Královna v sudě hořce plakala a prosila hlupce, aby ji vysvobodil. Ale hlupec odpověděl, že mu je v sudě dobře. Potom se přece prosbami jejími obměkčit dal a řekl. Na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se hned octnu na pohostinném ostrově. Tak se taky stalo. Sud se obrátil nad moře. Spustil se na pohostinný ostrov a rozpuknul se v kusy. A ten ostrov byl takový, kdo na něm byl a něco chtěl, že všecko dostal. I procházel se hlupec po ostrově s královnou a na ničem jim nescházelo. Měli jíst a pít, co hrdlo ráčilo. Stůl sám od sebe se pokrýval a když se najedli a napili, zase zmizel. Hlupcovi se to nadmíru líbilo. Ale královna neměla dosti na tom i prosila hlupce, aby se postaral o palác. Na hlupcovo úsilné žádání a na štičí rozkázání stál tuhle na ostrově mramorový palác s okny křišťálovými, pozlaceným nábytkem a jantarovou střechou. Za několik dní královna prosila hlupce, aby udělal nějaké spojení s pevnou zemí a přivedl lidi na ostrov, že se jí tu náramně stýská, že bez komorných nemůže být a taky, že by ráda spatřila svého otce. A hlupec řekl, na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se stane, co královna chce mít. A druhého dne ráno stál přes moře křišťálový most na zlatých obloucích s diamantovým zábradlím a to tak dlouhý, že dosahoval až k paláci královny na otce. Hlupec chtěl se s královnou už vydat na cestu a v tom nenadále si vzpomněl, že všichni jiní lidé jsou jako lidé. A on sám, že je hlupec. Že by hanba byla, kdyby se tak ukázal na dvoře královském s jeho dcerkou. I umínil sobě, že ještě jednou, ale už naposledy, užije štičího daru a řekl. Na úsilné mé žádání a na štičí rozkázání, ať se hned stanu moudrým. Sotva to vyřknul, hned nabyl rozumu i slušnosti. Vydal se s královnou na pouť a potom v zázračném mostě přišli na pevnou zemi zrovna ku králi. Padli mu k nohám a prosili ho, o požehnání.
2: A ještě toho večera dali se spolu šťastně oddat. Král vyhlásil zetě svého za svého nástupce a vystrojil slavné hody. Jedli, pili a veseli byli. A já tam taky byl. Med a víno jako buk jsem pil. A všecko, čeho jsem se dozvěděl, jak mohu, věrně jsem pověděl.
3: Zastavte to! To nemá cenu, aby za nás všechno udělali trpaslíci.
4: A proč ne? Proč? Bude to hned? A bez práce?
3: To by nás nebavilo. My jsme si ten hrad chtěli opravit sami. Na to jsme se těšili.
5: To je jasný. Děkujeme vám, Skřítkové. Ale my už si to uděláme sami, jo?
6: No, já to bude jasný.
5: Byli jste moc hodný, ale my už vás nepotřebujeme.
6: Děkujeme.
5: Tak se mějte. Ahoj.
6: Utíkejte, no?
5: Ahoj.

0: kdo to má poznat, no? No kdo to má poznat?
1: Tak pojď, honem, Higgy. Pojď se posadit a poslouchej.
2: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluhně na žížale. Povídej.
1: Tak co by si s Piggy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
2: Co?
1: Kocourkov.
2: Je. No, já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
1: Kdepak, vyhrál jsem bod.
2: To?
1: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
2: No to se jim tam asi nežilo dobře.
1: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá. A zeptal se ho, co? A to se německy řekne vas.
2: Vas?
1: Vas. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
2: Vás!
1: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem.
2: Jada!
1: No a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
2: Ti byli ale hloupí.
1: No to jo.
2: Jo, aha. Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
1: Přesně tak, Piggy. A o tom bajném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
2: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj.
1: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna.
2: Jo.
1: Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
2: Nosili ho dovnitř.
1: Jo. V pytlích.
2: Beďo, to jsi teď vymyslel.
1: Nevymyslel.
2: To přece nemůže být pravda. Kocourkov!

0: že den, pomalu už bude večer. Kde jste se vy dva toulali?
1: My jsme se netoulali.
2: Sim, my jsme byli po škole.
0: Cože?
1: Máně.
2: Teda, Hurvínek byl po škole. Já jsem na něj čekala, že aby trefil domů.
0: No počkej, Hurvaš, co to slyším?
1: No,
0: ty netrefíš domů?
1: To se ví, že trefím, jenomže já jsem špatně napsal slohový úkol.
0: Jaký slohový úkol?
1: Má cesta domů, podle pravidel silničního provozu.
0: No ty neznáš dopravní pravidla?
1: Znám.
0: No tak vidíš.
2: Ale špatně.
1: Máni.
0: No počkejte, tak to ne tohleto. To ne. S tím se musí něco udělat.
1: Že ano. Vezmu si kolo a zajedu si tu cestu dobře prohlédnout.
0: Jo, to tak. Myslíš, že tě pustím s kolem na ulici, když neznáš dopravní pravidla?
1: Nepustíš, viď?
0: No to se ví, že ne. Hezky se posaď.
2: Smím taky.
0: No, no Máničko, když chceš, tak... A nechceš raději za bábinkou?
2: Bábinka není doma. Má hodinu jógy.
0: Šťastná to žena. No jo, no tak dobře, no co se dá dělat. Děti, pěkně se soustřeďte. Což platí hlavně na tebe, Hurvínku.
1: A co Mánička? Ty neřekneš nic. Jen se podívej, jak nechutně oslintává tušku.
2: No dovol. Já ji neoslintávám. Já ji ostřím, že abych si mohla dělat poznámky.
1: Povídali, že mu hráli.
0: Hurvínku, prosím tě, nech Máničku na pokoji a raději sundej nohy se stolu. A sedni si pořádně, jak se na takového školáka sluší a patří.
1: Rozkaz, pane učiteli, mučiteli.
0: A nešaškuj. Takže, připravení?
1: Na všechno.
0: Vyslechněte si úvodní lekci.
2: A to je která, pane Spejble?
1: Já přeci ta první, to dá rozum.
2: Jej, Danánky, to vím taky, že ne ta poslední. Já se ale ptám, která to je. Co si v té úvodní lekci povíme úvodem?
0: Povíme si o tom, kdo všechno je účastníkem silničního provozu.
2: Ano.
0: Takže začínám. Silniční provoz. Co je to silnice, to pochopitelně víte.
2: Ano,
1: Boreď.
0: A co je to provoz, to doufám víte taky.
2: Ano,
1: jasnačka, Boreď bychom to nevěděli. Povoz, to je taková velká kárka s kolama, kterou veze nějaký ten kůň.
0: Ale ne.
1: Tak osel.
0: Ne.
1: Vůl.
0: Hurvajs, já...
1: Ty?
0: No ne, ani kůň, osel nebo vůl, ani já ne.
1: Fakt ne?
0: Ne. Kdybys mě nechal domluvit, tak bys zjistil, že jsem nemluvil o povozu, ale provozu, ty šiško. O silničním provozu, chápeš?
1: A jo.
0: O sláva. Takže znova. Provoz je co?
2: Co?
0: No, Máničko, provoz.
2: Provoz je, že...
0: No?
2: Když se něco někudy vozí, nosí, tahá, šoupe.
0: No?
2: No, když někdo někudy jezdí, chodí...
1: Leze.
0: No... No, i tak se to dá říct, no. A ten silniční provoz vede kudy?
2: Po silnici.
0: No, výborně, no vidíš, no. Po silnici, která spojuje město s městem, vesnici s vesnicí, ale...
1: Nebo vesnici s městem.
0: No to taky. Ale silničním provozem...
2: Nebo město s vesnicí.
0: Ale silničním provozem... Nazýváme jízdu...
2: Nebo chůzi.
1: Tu taky.
0: Nebo chůzi nejen po silnici, ale i po ulicích a náměstích ve městech a...
2: Sím! A taky po návsích, na vsích, vidíte, pane Spejble?
0: No jistě, že a...
1: A po polních cestách, po lesních cestách.
0: No a...
1: I po lučních cestách.
0: No dobře, jistě a...
2: A po malilinkých pěšinkách.
0: No jo, no. A... a taky po různých jiných prostranstvích.
1: Je, a co to jsou ta jiná prostranství?
0: No, to třeba...
1: Třeba?
0: Třeba mě haly v továrnách. No, i když ty tedy nejsou přístupné všem lidem, nýbrž jenom...
1: Chocholoušům.
0: Magali, jakým chocholoušům zase? Urvaž, zde by se v tovární hale vzal chocholouš.
1: Vzal, taťuldo, vzal. Kvákal říkal, že mu jeho otec říkal, že u nich v továrně lítal chocholouš. Že se nasmáli, říkal.
0: Ale no, no ano, no dobrá, no prostě mě... Dobře, no, prostě tak, každý, kdo vkročí na takovéto prostranství nebo silnici a taky na ulici...
2: Na náves, náves!
0: No dobře, no, tak každý takový člověk se nemůže chovat, jak ho napadne. Nýbrž...
1: Jak ho nenapadne?
0: Nýbrž musí dodržovat pravidla čeho...
2: Silničního provozu.
0: Konečně.
2: No.
0: Máni to správně.
2: No.
0: Ještě, že jsi tady zůstala. No, no dobře, dobře. A to proto, protože je jeho součástí.
1: Toho provozu.
0: A tím je myšlen nejenom ten, kdo na ulici vkročí.
1: Vjede.
0: No.
1: Na kolobrně nebo na kole, že?
0: Ovšem. I s autem nebo v autě. S tramvají, anebo v tramvaji.
1: I tehdy, když tlačí trakář.
0: No i tehdy.
1: I když jede na uslu, tatí.
0: No jo, zkrátka je jim každý jezdec i chodec. Každý řidič i cestující, co se pohybuje v silničním provozu. A tudíž musí dodržovat pravidla čeho?
2: Silničního provozu, že? Ano, pane Spejle.
0: Silničního, maničko, silničního provozu. Tak, a teď, když jsme si to tak hezky vysvětlili,
2: no.
0: Se můžeme odvážit vykročit ven z bezpečí domova.
1: Hurá! To je prima nápad, taťulinku. Tak já už běžím. Náčklad!
0: Stůj!
1: Co je? Já jsem se chtěl projet.
0: Tady budeš.
1: Proč?
0: Ještě jsem neskončil.
1: Ale vždyť si říkal, že...
0: Co? Že jdeme ven?
2: No, to jste doopravdy říkal, pane Spejble.
0: Jenže já to nemyslel doslova.
1: Ne?
0: Ven, hurvaj, smíš, až se naučíš všechno o tom, jak se na ulici a na silnici správně chovat, abys nepřišel k úrazu.
2: No. Včera mě Horvínek urazil. Řekl mi,
1: taťka, že... nemyslí urazit, ale mít úraz, ty hloupá.
2: Ty hloupá? Hele, zase mě urazil. No vnímáte to, pane Spejble?
0: Ano, ano, já to vnímám. Já to vnímám. A vnímám i to, že už zase melete páté přes deváté. Děcka, žáci, klid. Teď si popovídáme o tom, co dělat, když se chystáme vykročit z domu na ulici.

0: Létající deka. Eleonora seděla před křišťálovou koulí a smutně vzdychala. Koukala se na děti, které dováděly na koupališti. Leželi na dece, mazali se opalovacím krémem, plavali ve vodě nebo jezdili na tobogánu. Sluníčko hezky hřálo, protože byly letní prázdniny. Všechny děti si je náležitě užívaly.
1: Co tam zase děláš?
0: Zeptala se přísně její máma, čarodějnice Zinaida. Ale nic, odpověděla Eleonora a schovala křišťálovou kouli pod polštář.
1: Měla bys dělat něco pořádného, zlobila se její matka. A ne jen koukat do křišťálu. Běž učesat Mindu a naleštit koště.
0: Eleonora sice poslechla, ale nezapomněla se ušklíbnout. Minda byla jejich čarodějnická kočka, černější než saze z komína. Koště bylo létací a nablízkané bylo až. Zinaida si na něm velmi zakládala. Dělalo jí dobře, když se po jejím naleštěném koštěti na sletu čarodějnic a čarodějů všichni ohlíželi. Když byla Eleonora s prací hotova, vrátila se ke křišťálové kouli. Pohladila ji a dál se dívala na děti na koupališti.
1: Zaletím si pro něco do lesa,
0: zavolala na ní Zinaida. Eleonora se lekla a kouli raději schovala pod polštář.
2: Jasně,
0: odpověděla nahlas. Když za Zinaidou zaklaply dveře jejich chaloupky, dostala nápad. Taky si udělá výlet. Ne do lesa jako její matka, ale na koupaliště. Létající koště neměla a tak se rozhodla, že si vymyslí jiný dopravní prostředek. Jako správná čarodějnice už se toho naučila víc než dost. Stačí najít to pravé zaklínadlo a létat může cokoliv. Eleonora přemýšlela, na čem by mohla přiletět, aby vypadala nenápadně. Nechtěla na sebe před ostatními dětmi příliš upozorňovat. Očima přeletěla věci ve svém pokojíku. Židle, stůl, postel, knihovna, křišťálový lustr, plyšový had. To všechno by mohlo klidně létat, ale určitě by to vzbudilo rozruch. Znovu pohladila křišťálovou kouli. Když se podívala, jak to na koupališti vypadá, plácla se do čela.
2: Deka!
0: Vykřikla tak nahlas, až Minda polekaně naježila srst a pro jistotu vyskočila na postel.
2: Neboj, utěšovala ji Eleonora. Jen si uděláme malý výlet.
0: Pak sáhla po knize kouzel. I malé čarodějnice a mladí čarodějové mívají prázdniny a tak není divu, že Eleonora některá kouzla zapomněla. Nalistovala si stránku s létajícími kouzly a začala čarovat.
2: Ešo ody.
0: Sotva dořekla kouzelnou formulku, deka se z postele nadzvedla a sama od sebe si plula pod stropem. I s Mindou, která nestačila vyskočit.
2: To je ono,
0: zaradovala se Eleonora. Aby mohla na deku taky nastoupit, musela ji nejprve nechat slétnout k zemi. K tomu použila další zaklínadlo. Spolu s Mindou se pohodlně usadila na dece. Pěkně uprostřed, aby při letu náhodou nevypadly. Pak stačilo vyslovit létací zaklínadlo a přání, kam chtějí letět. Brzy se obě ocitly na koupališti. Všichni byli tak zabraní do plavání, cákání a dovádění, že si létající deky nikdo nevšiml. Eleonora přistála na trávě. Zaparkovala svou deku mezi ostatní deky a s úsměvem se kolem sebe rozhlížela. Měla na sobě šaty a tak se nejprve svlékla do plavek. Pak se osmělila jít do vody. Plavat uměla báječně a pod vodou vydržela déle než ostatní. Její pradědeček byl totiž vodník. Dováděla spolu s ostatními dětmi. Ty ale nebyly ve vodě pořád. Maminky je svolávaly, ať jdou na chvíli z vody ven. Eleonora dělala všechno, co viděla u ostatních. Taky si šla na chvíli lehnout na deku ke své Mindě, která se tam lenivě rozvalovala. Dlouho ale neležela. Brzy se u její deky zastavila holčička, se kterou dováděla ve vodě.
2: Jak se jmenuješ?
0: Zeptala se holčička.
1: Eleonora,
0: odpověděla malá čarodějnice. Holčička se zamyslela a pak dodala.
2: Budu ti říkat Eli, můžu?
0: Eleonora s úsměvem přikývla.
2: Jdeš do vody?
0: Zeptala se holčička. Odpovědi se nedočkala, protože deka, na které její nová kamarádka ležela, se najednou zvedla do vzduchu. Otázka, kterou holčička položila, zněla podobně jako létající zaklínadlo. Deka se při tom rámusu, který byl na koupališti, nejspíš přeslechla.
1: Páni!
0: Vykřikla udiveně dívenka. Eleonora rychle slétla na zem.
2: Ty umíš lítat?
0: Zeptala se udiveně holčička. Ani nečekala na odpověď a začala škemrat o svezení.
3: Tak si sedni,
0: vybídla ji Eleonora a pomaloučku s ní obletěla koupaliště. Teď už si jich všimly některé další děti a chtěli taky povozit. Od té chvíle se Eleonora nezastavila. U její deky se vytvořila fronta a ona až do večera děti vozila na létající dece. Domů dorazila jen o chlup dříve než její maminka. Naštěstí. Jinak by musela vysvětlovat, kde byla a co dělala. A Zinaida by jí další podobné výlety nejspíš zatrhla. Večer usnula Eleonora o dost dříve než obvykle. Po celém dni stráveném na koupališti byla totiž pořádně unavená.

0: chřipky.
1: Pane doktore, hurá, už vím, že nejsem žížala.
0: Raduje se pacient psychiatrické léčebny. Najednou se podívá z okna a znejistí.
1: A pane doktore, myslíte si, že už to ví i ten kos?

0: Jednou víla Amálka potkala na úzoučké vílí pěšince beránka kudrnů. Kam pak jdeš, beránku?
1: Rovně,
0: povídá beránek kudrna. Já jdu taky rovně. A stáli tam proti sobě. Uhneš mi z cesty? Řekla Amálka.
1: Já nevím, zamyslel se beránek kudrna. To víš, já mám tvrdou hlavu.
0: Nakonec ale beránek kudrna odskočil z pěšinky a řekl.
1: Já jsem si to, Amálko, rozmyslel. Jdi první.
0: A za tohle já ti povím něco, co nikdo neví, pošeptala beránkovi Amálka. V tomhle lese je tajná louka a já tě tam dovedu. A dovedla ho tam. Na té louce byla všechna stébla trávy dlouhá od konce až do konce a rostly tam byliny. S těmi musíš, beránku, kudrno, opatrně, řekla víla Amálka. Některé mají tak divnou moc, že se v tom málem ani sama nevyznám. Potom Amálka udělala před beránkem poklonku, beránek se poklonil Amálce a rozešli se. Víla Amálka pospíchala dál přes louku. Beránek kudrna se začal pást. Napásl se stébel trávy dlouhých od konce až do konce, potom si pro lepší chuť uštípl několik květů. Ale pořád jako by tomu chybělo kořeníčko. Kudrna se dal do bylin. Stála tam jedna docela o samotě. Nebyla vysoká, ale tvářila se jako celé neštěstí. Beránek kudrna jí povídá, proč pak si tak nešťastná? Bylina vyronila slzičku. Už šlo kolem 7 beránků, řekla. A lhala. Ale žádný si ze mě neuštípl ani lístek. Proto jsem nešťastná.
1: Já si jeden lístek vezmu, abych ti udělal radost,
0: řekl beránek kudrna a už kubl si a pomaloučku žvíkal. V tu chvíli mu ale něco přeložilo kopítka křížem a nebe a země jako by si vyměnili místo. Beránek kudrna chce z pastvy domů, ale ať jde, kudy jde, nikam nedojde. Vede ho divný hlásek, bílý hlásek a špitá. Tudy netudy. Místo do ovčince došel beránek kudrna k suché řece a na mokrý suchopár. Do třetice ale bylo nejhůř. Hlásek, bílý hlásek, ho vyvedl na samý krajíček vysoké skály a tam mu pošeptal, udělej ještě krůček. Už ani krůček, zavolala z dola víla Amálka. Došla si pro beránka kudrnu na skálu a odvedla ho na louku k hluboké studánce. Kudrna si položil bradu na kopítka a usnul, aby se prospal z toho divného čarování. Víla Amálka se posadila do trávy a čekala, až se beránek probudí. Za chviličku jí byla dlouhá chvíle a tak si povídá, obtancuju 7x studánku. To už byl čas, kdy se tmí a vychází měsíc. Vyšel si na nebeskou vyhlídku a rozhlíží se po horách a po lukách. V tom uviděl vílu Amálku, jak tancuje tanec. Chtěl vidět líp, naklonil se a smekla se mu stříbrná noha. Vzdychla si Amálka. Měsíček sletěl rovnou do studánky. Ležel na dně na stříbrných zádech a polikal andělíčky. Aby bylo ještě hůř, začalo se ve studánce kalit
1: od měsíčního chladu. Až dojde sedmá vteřina, nikdo už měsíček v té studánce nenajde. V tom se probudil Beránek Kudrna. Klekl si na kolena a vypil studánku až na dno. Měsíček si otřepal stříbrnou hlavu a odešel nahoru na nebeskou vyhlídku. Opřel se pořádně o zábradlí a povídá: děkuji ti, Amálko, a děkuji ti, Beránku. Jinak bych navěky ležel ve studánce a v noci by vždycky

0: ty básnička.
1: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
0: A teď ještě jednou.
1: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Co pak na sebe tak koukáte, děti? Vy už si nehrajete na pejska a kočičku?
2: To se tati radši zeptej paní Žufíkové.
1: Proč bych se na to měl ptát paní Žufíkové?
3: No, ona totiž nespej, ona...
2: Počkej, Máni, já to povím sám. No.
1: Tak se nehádejte. A povězte mi, co bylo s paní Žufíkovou.
2: No. S paní Žufíkovou bylo, že ta hodná holčička Mánička přetrhla paní Žufíkové šňůru na prádlo, právě když tam... měla prádlo.
3: No zase já, no.
1: Opravdu, Máničku?
3: Když on to Hurvínek neřekl celé.
1: No tak jak to bylo?
3: No, jenom pověz taťuldovi, na co jsme si hráli.
1: A já jsem si hned myslel, že to bude nějak jinak.
3: To...
1: Mánička by přece nic takového schválně neudělala.
2: Ne, ne. Mánička ne, ale šňůra udělala drc, prádlo na ní hrc a paní Žufíková udělala vrrr.
1: Prosím vás, na co pak jste si to hráli?
3: Ale no přece na toho pejska a kočičku.
1: Aha, no. A ty jsi byla kočička a Hurvínek pejsek.
3: Ale ne, Hurvínek byl kočička a snědl mi jogurt.
1: No to kočičky dělají.
3: No.
1: A proč jsi nebyla kočička ty?
2: No přece tati nemohla, když ona měla jogurt a já ne.
3: To byl můj jogurt, no.
1: Vidíš, to je pravda. A co pak si dal Mánice pejskovi ty, no? Co pak, no?
3: Říkej.
1: Pověz, no.
2: Já jsem dal Mánice pejskovi kost, no. Ale ona na ní neměla chuť.
3: Budeď by ne, to by neoblízla ani žerik.
1: No to jste si opravdu hráli moc hezky. No. Ale ať přemýšlím, jak přemýšlím v tom povídání o pejskovi a kočice, nebylo nic o trhání šňůry na prádlo.
3: To ne?
2: Nebylo, ale když ono tak strašlivě prčelo.
3: No, a pak svítilo sluníčko.
2: No, a my jsme se chtěli usušit jako pejsek s kočičkou.
3: No, a proto mě kočička Hurvínek vysadil na tu prádelní šňůru. No, a to nevydržela, udělala drc, no.
2: Prádlo udělalo hrc.
1: No. Paní Žufíková udělala vrr.
3: No,
1: já se jí nedivím. No. To já být na jejím místě bych udělal vrr a ještě haf, haf, abyste věděli.
2: Haf, haf tati nedělala, ale napovídala toho, to by zkoukala. Ale stejně nějak zapomnětlivá.
1: Proč myslíš?
2: Protože nemohla Mánice přijít na jméno.
3: No, říkala mi prosím všelijak jinak. Jenom ne Máničko.
2: Ale na některá slova si vzpomněla moc dobře, já to slyšel.
3: To
1: no dobře, ale co bylo dál?
3: No, potom nás chtěla známit se svým manželem.
1: Jak se známit? No. Proč?
2: To my nevíme.
3: Nevíme.
2: Ona pořád říkala, počkejte, já přivedu manžela.
3: No a já chtěla počkat, ale Hurvínek říkal, že ne, že už pana Žufíka zná.
1: Tak ty znáš pana Žufíka?
2: Znám tati, ten tě umí běhat, to vyskoukal.
1: Vy jste spolu závodili?
2: No, vlastně závodili, ale nechytil mě.
3: Nechytil, já to viděla, pane Spejble.
2: Nechytil.
3: To byl nervák.
1: Nervák?
3: No, a pořád na Hurvínka křičel, počkej, já ti ukážu. Ale úplně zbytečně, protože Hurvínek nepotřeboval nic ukazovat, on trefil domů úplně klidně sám.
1: A to se dozvídám pěkné věci. Co pak ti to chtěl pan Žufík ukázat, no?
2: Já tati nevím, jestli mu šlo o to okno, nebo co?
1: O jaké okno zase?
3: No, přece. O to okno, co no, měli Žufíkovi.
1: Měli?
3: No.
1: A už nemají?
3: No,
2: já za to tati vážně nemůžu. On mi Honza Huňku přihrál na hlavičku a už to bylo.
3: Už to bylo, no. Ale teď mají to okno zalepené takovým květovaným.

0: Můžete si zase hrát na píska a kočičku. Já vás naučím.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Princezna Hotaru. Japonská pohádka. V hlubokém příkopu hradu Fukui v provincii Echizen, ve stínu bambusů a kaméliových houštin, vládl svému národu světlušek mocný král Hi-O. Ten měl jedinou dceru, rozkošnou Hotaru Hime. Princeznička byla nadmíru hodná, poslušná a vzorná dcera. Ký div tedy, že když byla přitom ještě i tak krásná, mnoho bohatých ženichů se o ní ucházelo. Ale ona odmítala všechny, neboť svoje srdéčko zaslíbila mladému rytíři z rodu Světlušek, statečnému Himaro. Hotaru Hime byla šťastná ve svém domově. V průvodu své matky a služebných proletovala se krajem, když se stmívalo. Navštěvovali zelená rýžová pole, všecka zavodněná jako jezera. Posvátné rybníky chrámové, zarostlé lotosem, nebo háje zeleného rákosí v hradních příkopech. Pomalu dorůstala a tělíčko její počalo vyzařovat zlatou záři. To bylo známkou její vyspělosti a královský její otec svolil, aby se provdala podle své vůle. I přicházeli ženichů celé zástupy. Veškeren téměř hmyz, zlákán jejím zlatým světlem a její dobrotou, ucházel se o její ruku. Přilétali pestří motýly, vášky, zlatohlávkové, šedí moly, noční můry, zkrátka vše, co mělo křídla. Princezna už byla unavena tím jejich věčným obdivem. Rozhodla se, že se jich nějak zbaví. Řekla jim: milí páni, těší mne nesmírně váš obdiv a vaše láska,

ale chci pojmout ti za chotě jen toho, kdo přinese mi oheň podobný mému světlu. Rozletěli se rázem nápadníci na všechny strany. Někteří letěli do lidských příbytků, naráželi hlavami na osvětlená papírová okna a ti, jimž se podařilo vniknouti tam, bídně hynuli v plamenech lamp. Jiní zaletěli do otevřených buddhistických svatyní a marně tloukli svými křídly do rozžatých kovových lamp nebo spálili si křídla na oltářních svících a žhavých tyčinkách doutnajícího kadidla. Jiní hynuli v kouři milířů, snažíce se uloviti vyletující z nich jiskérky. Někteří nadarmo hledali světlo ve světelkujícím setletém dřevě nebo ve svítících chalupách na břehu moře. Žádný se nevrátil ke sličné Hotaru Hime, aby jí donesl světlo podobné její záři. A tak se to opakovalo denně. Princ Himaro zatím dospěl a zmužněl. Jeho tílko začalo vyzařovat světlo skoro tak hezké, jako bylo světlo princeznino. Předstoupil před krále Hi-o, poklonil se a požádal o ruku princezninu. Záhy slavila se slavná svatba. Šťastná princezna nevzpomenula ani nešťastných nápadníků, kteří zahynuli z lásky k ní. Proto prý zavírají japonská děvčátka světlušky do malých klecí z bambusu. Chtějí tím zachránit pošetilé hmyzí nápadníky před jistou smrtí. Ale nadarmo. Tisíce jich denně hyne v plamenech svící a lamp. Ráno, když kněží poklízejí oltáře buddhistických chrámů, nebo ženy a dívky světnice příbytků a smetají popálený hmyz ležící pod lampami, vzdychají. To zase měla Hotaru Hime včera nápadníků.

0: Jeníček a Mařenka. U jednoho velikého lesa stála malá chaloupka a tam bydlil chudý drvoštěp se ženou a dvěma dětmi, které mu zůstaly po nebožce první ženě. Jmenovali se Jeníček a Mařenka. V chaloupce nikdy nebylo jídla na zbyt, ale když jednou v té zemi nastala veliká drahota, drvoštěp už nestačil vydělat ani na chleba. Krájeli z posledního bochníku. Otec už byl celý ustaraný, večer se na posteli pořád převracel z boku na bok a vzdychal, až řekl své ženě: co jen si počneme? Chudinky děti, jak je uživíme, když v chalupě není co do úst? Víš co, muži? Odpověděla žena. Zítra ráno zavedeme děti do lesa, tam, co je nejúzčí, rozděláme jim oheň, každému dáme kousek chleba a potom půjdeme po své práci a necháme je tam. Sami už cestu domů nenajdou. Nechat děti v lese samotné? Odpověděl muž. Ne, ženo, to já neudělám. Vždyť by na ně přišla divá zvěř a roztrhala by je. Vezmi rozum do hrsti, řekla žena. Když to neuděláme, pomřeme hlady všichni čtyři. A tak dlouho do něho hučela, až si dal říci, i když mu dětí bylo pořád líto. Obě děti šly spát o hladu, proto také nemohly usnout a vyslechly, k čemu macecha otce navádí. Mařenka se rozplakala a šeptala Jeníčkovi: co budeme dělat? Já se v lese bojím. Neplač, Mařenko, konejšl jí Jeníček. Však my domů trefíme, já už vím jak. Když rodiče usnuli, Jeníček vstal, oblékl si kabátek a vykradl se ven. Měsíc jasně svítil a bílé křemínky na cestě před chalupou se blištěly jako samé nové desetníky. Jeníček je začal sbírat a nacpal si jich do kapes u kabátu, co se jen vešlo. Potom se vrátil k sestřičce a pošeptal jí: nic se neboj, Mařenko, a jen klidně spi. Dobře to dopadne. A šel si lehnout. Sotva se rozednívalo, ještě než vyšlo slunce, už byla macecha vzhůru a budila děti. Vstávejte, vstávejte, půjdeme do lesa na dříví. Potom dala každému krajíček chleba a řekla: tady máte na oběd, ale nesnězte to předpoledem, víc už nedostanete, nemáme. Mařenka vzala chleba do zástěrky, protože Jeníček měl v kapsách kamínky a všichni se vydali do lesa. Když už byli kousek od chalupy, zastavil se Jeníček a ohlížel se po ní, za chvilku zase, a tak to dělal pořád. Otec mu řekl: Jeníčku, copak, že se pořád ohlížíš a zůstáváš pozadu? Já vás dohoním, tatínku, odpověděl Jeníček. Dívám se na svou bílou kočičku. Sedí nahoře na střeše a chce mi dát s Bohem. Macecha řekla: ty hlupáku, to není tvá kočička, to jen raní slunce svítí na komín. Ale Jeníček se nedíval po kočičce. Pokaždé vytáhl z kapsy bílý křemínek a hodil ho na cestu. Když došli hluboko do lesa, řekl otec: tak děti, teď nasbírejte dříví, rozdělám ohníček, aby vám nebyla zima. Jeníček s Mařenkou nanosili velikánskou hromadu roští, otec jí podpálil a když se oheň rozhořel vysokým plamenem, řekla macecha: tak děti, zůstaňte hezky u ohníčku a odpočiňte si, my půjdeme do lesa kácet. Až budeme hotovi, přijdeme pro vás. Jeníček s Mařenkou seděli u ohně a když bylo poledne, snědli každý svůj krajíček chleba. A protože pořád slyšeli rány sekerou, nebáli se. Mysleli si, že je otec na blízku. Jenže ona to nebyla sekera. Otec přivázal na jednu souš silnou větev a jak foukal vítr, větev se klátila a tloukla do stromu. Děti byly uběhané, Oheň pěkně hřál a tak seděli, až jim oči zapadly a oni tvrdě usnuli. Když se konečně probudili, oheň dávno vyhasl a byla tmavá noc. Mařenka se dala do pláče a naříkala, jak my se teď dostaneme z lesa ven? Bála se. Ale Jeníček ji utěšoval, jenom chvilku počkej, až vyjde měsíček. Potom už cestu najdeme. Měsíc byl v úplňku a když vystoupil dost vysoko, vzal Jeníček sestřičku za ruku a šli, jak jim ukazovali cestu jeho křemínky. Třpitili se při měsíčku jako z brusu nové desetníky. Šli tak celou noc a za svítání se šťastně dostali k otcově chalupě. Zaklepali na dveře, macecha otevřela a když viděla, že je to Jeníček s Mařenkou, začala hubovat. I vy nezvedené děti, to jste si v lese pospali. My už jsme mysleli, že se ani nevrátíte. Ale otec byl rád, že jsou děti doma. Bez toho samou starostí o ně ani oka nezamhouřil. Zanedlouho však bylo v chalupě zle a zle. Bída hleděla ze všech koutů. A macecha v noci povídala mužovi. Zase není do čeho kousnout. V almárce máme jenom půl bochníku, až ho sníme, co potom. Děti musí z domu. Zavedeme je do lesa, ještě hloub, aby odtamtud cestu najít nemohli. To je naše jediná záchrana. Muž z toho měl srdce těžké jako kámen. V duchu si vyčítal, nepřivedl jsem svým dětem hodnou matku. Každá jiná by věděla, že se s dětmi máme rozdělit o poslední sousto. Chtěl, aby to žena uznala, ale ta nechtěla nic slyšet, jenom hubovala a ještě sama vyčítala. Když se jí nedovedl vzepřít poprvé, musil muž ustoupit i podruhé. Jenže děti byly ještě vzhůru a zas to všechno vyslechli. Když Drvoštěp se ženou už spali, Jeníček zase vstal a chtěl jít nazbírat křemínků jako posledně, ale macecha dveře zamkla a tak nemohl ven. Přesto sestřičku utěšoval. To nic, Mařenko, jenom klidně spi a neplač, však my si nějak pomůžeme. Časně ráno přišla žena pro děti, aby vstávali. Dostali každé svůj krajíček chleba, ale menší než předešle. Jeníček ho cestou v kapse drobil, každou chvilku se zastavil a hodil drobeček na zem. Pomalonku, polehonku vyházel všecky drobečky z kapsy na zem. Macecha zavedla děti ještě hloub do lesa, kde předtím jak živi nebyli. Otec tam zase rozdělal velký oheň a macecha řekla, tady zůstanete sedět, děti? A jestli jste ušlé, můžete si zdřímnout. My jdeme do lesa kácet a večer, až budeme hotovi, přijdeme si pro vás. V poledne se Mařenka rozdělila o chleba s Jeníčkem, který svůj krajíček vydrobil na cestu. Potom zase usnuli a spali. Večer minul, ale za dětmi nikdo nepřišel. Probudili se teprve zimou a do tmy tmoucí. Jeníček sestřičku těšil. Jenom počkej, Mařenko, až vyjde měsíček. Potom uvidíme drobečky, co jsem roztrousil, a ty už nám ukážou, kudy domů. Když měsíc vysvětl, vydali se na cestu, ale žádné drobečky už nenašli. Lesní ptáčkové je všechny do jednoho sezobali. Jeníček zase říkal, to nic, však my cestu najdeme, ale nemohli ji najít. Tak šli celou noc a celý den od rána do večera a ještě se nedostali z lesa ven. Měli už hrozný hlad. Vždyť snědli jen hrstičku jahod a borůvek, co sem tam nazbírali. Byli už uchození, že sotva na nohou stáli, a tak si lehli pod strom a usnuli. Ráno se zase sebrali a šli. Bylo to už druhé ráno, co nespali doma ve své posteli. A zase šli a šli, ale zacházeli pořád hloub a hloub do lesa. K polednímu uviděli krásného sněhobílého ptáčka. Seděl na větvi a tak pěkně zpíval, že se zastavili a poslouchali. Když dospíval, zamával křídly a poletoval před nimi ze stromu na strom a děti pořád za ním. Tak je dovedl z lesa na palouček k malé chaloupce a tam se jim ztratil. Děti se po něm ani neohlížely, mohli oči nechat na té chaloupce, protože takovou ještě nikdy neviděli. Zdi měla z chleba, střechu z perníku a okýnka cukrová. Panečku, teď se najíme, Mařenko, pochvaloval si Jeníček. Já si vezmu kousek ze střechy a ty si ulom z okna. Lízni si, je to sladké. Natáhl ruku a uštípl si kousek střechy, aby ochutnal, a Mařenka si stoupla k okýnku a chroupala cukrová sklíčka. A v tom se uvnitř ozval hlas.
1: Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalupu oštipuje, chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub, chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalupu oštipuje, chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub.
0: A děti odpověděli.
2: To vítr, větříček, obláčku

0: A jedli dál a nedali se rušit. Jeničkovi střecha moc chutnala a tak už neuštipoval. Strhl z ní celou jednu perníkovou tašku. Mařenka zůstala u okna, které bylo sestaveno z kulatých sklíček, vyloupla si celé jedno kolečko a libovala si, jak je dobré. A v tom se to z chaloupky ozvalo znovu.
1: Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalupu oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub? Chrupy, chrupy, kdo pak to je, kdo chalupu oštipuje? Chrupy, chrupy, chrup. Čí to chrupe zub?
0: A děti odpověděli.
2: To vítr, větříček, obláčku.

0: Najednou se otevřely dveře a z nich se o berličce vybelhala stará, prastará baba. Jeníček i Mařenka leknutím upustili, co měli v ruce. Ale baba zakroutila hlavou a řekla: Ajajajajajaj, děťátka kuřátka, kdo pak vás sem zavedl, můj bílý ptáček? No jen pojďte dál, já mám dětičky ráda. Vzala obě děti za ruku a odvedla je do chaloupky a hned jim snášela na stůl, co měla dobrého. Mléko a pocukrovanou bábovku, jablka a ořechy. Po jídle odeslala dvě bílé postýlky. Jeníček a Mařenka si lehli a myslili, že snad jsou v ráji. Jenže baba nebyla tak přívětivá, jak se tvářila. Byla to zlá čarodějnice a tu sladkou chaloupku si postavila jen proto, aby přilákala děti a mohla je sníst. Čarodějnice mají červené, krhavé oči a daleko nevidí, ale za to mají jemný čich jako zvířata a poznají, když se blíží lidé. Jakmile se Jeníček a Mařenka dostali do její blízkosti, zlomyslně se zasmála a zaskuhrala jízlivě: ty mám jisté, ty už mi neuniknou. Časně ráno baba vstala dřív, než se děti probudili, prohlédla si je, kterému se víc červenají tvářičky, popadla Jeníčka, odnesla ho do chlívku a zavřela za ním laťková dvířka. Potom šla k Mařence, vzburcovala jí a křikla: vstávej, holka líná, nanosíš vody a uvaříš klukovi něco dobrého, aby pěkně tloustl. Sedí v chlívku, mám ho tam na krmníku. Mařenka se dala do pláče, ale žádná pomoc, musela zlou čarodějnici poslechnout. Chudák Jeníček byl zavřený, ale k jídlu dostával všechno nejlepší, kdežto Mařenka jen prázdné šlupky. Baba se každé ráno belhala k chlívku a volala: Jeníčku, vystrč prstíček, ať vidím, jaký jsi celalíček. Ale Jeníček nebyl tak hloupý, aby vystrkoval prst. Vždycky jí nastrčil nějakou kůstku. Baba měla špatné oči a nic nepoznala. Jenom se divila, že Jeníček vůbec netloustne. Když už ho krmila 4 neděle a Jeníček zůstával pořád stejný, najednou už jí to bylo dlouhé a řekla si, že dál už čekat nebude. Ať je tlustý nebo hubený, zítra si ho udělám. A zavolala: Hej, Mařenko, poskoč a nanos vody do kotle, ať máme na zítřek. Bude velké vaření. Ubohá sestřička nosila vodu a pro slzy neviděla na cestu. Věděla, co to velké vaření znamená, ale jak Jeníčkovi pomoci, to nevěděla. Časně ráno musela Mařenka vstát, zavěsit kotel s vodou nad ohniště a rozdělat oheň. Nejdřív upečeme chleba, řekla baba. Pec už mám roztopenou a těsto vyválené. A strkala Mařenku ven k peci, z níž vyšlehovaly plameny. Vlez dovnitř a podívej se, jestli je dost rozpálená, aby se chléb dal sázet. Chtěla Mařenku dostat do pece a zavřít za ní dvířka, aby se tam upekla. Ale Mařenka poznala, co má čarodějnice za lubem a řekla: já nevím, jak se tam leze a ani se tam nevejdu. Nemluv tak hloupě, zlobila se baba. Otvor pece je veliký až dost, vždyť vidíš, i já bych se tam vešla. Přišourala se k peci a strčila do ní hlavu. V tu chvíli Mařenka drc vrazila babu do pece celou, přibouchla železná dvířka, zašoupla závoru a utekla. Běžela rovnou k Jeníčkovi, otevřela mu chlívek a zavolala: pojď ven, Jeníčku, čarodějnice už nám nic neudělá, už je po ní. Jeníček vyskočil z chlívku jako ptáček z klece, chytil Mařenku šťastně kolem krku a oba skákali jako kůzlata samou radostí, že už se nemusejí bát a hned se chystali na cestu. Ale nejdřív ještě zašli do chaloupky. Chtěli se podívat, co je v těch truhlách, které tam čarodějnice měla. A našli v nich samé perly a drahokamy. Tohle jsou ještě lepší kamínky než moje křemeny, řekl Jeníček a nastrkal si jich do kapes, kolik se mu vešlo. Mařenka se přidala. To já taky domů něco přinesu. A nabrala si plnou zástěrku perel. Jeníček jí pobízel. Ale teď už pojď, ať jsme z toho čarodějnického lesa venku. A tak se rozběhli a šli, až došli k veliké řece. Oba se šťastně dostali na druhý břeh, potom zase šli lesem a za chvíli jim ten les připadal známější a známější, dostali se na cestu a konečně v dálce uviděli chalupu svého otce. Hned se dali do běhu, vrazili do světnice a už viseli tatínkovi na krku. Tatínek tam seděl sám a sám, žena mu zatím umřela. Ale toho tolik netrápilo jako pomyšlení na děti. Od té doby, co je nechal v lese, neměl jedinou pokojnou chvilku. A jak jen mohl, chodil je hledat. Děti začaly tatínkovi vyprávět, kam až v lese zabloudili a jak odtamtud vyvázli. Mařenka vyklopila ze zástěrky perly tak horlivě, že po světnici poskakovaly jako bílé hrášky. Jeníček z kapes vybíral drahokamy, hrst po hrsti, až na stole jiskřily jako hromádka barevných žhavých uhlíků. A tak bylo v chaloupce po starostech a Jeníček s Mařenkou vyrůstali otci k samé radosti.
1: Pohádka končí, to víš, tamhle běží myš, kdo jí chytí, ať s ní má chlupatou čepici. Skončila pohádka, jděte spát, děťa, skončila pohádka.

0: je dobré pro duši i pro tělíčko.
1: Digi hádanka. Repetilky v rákosí, celý večer klábosí. Kdo pak ví? Repetilky v rákosí, celý večer klábosí. Co
2: no,
1: to děláš?
2: Radím ti.
1: Jo, ty repetáš.
2: Ano.
1: Kdo pak repetá takovým hláskem?
2: No.
1: V rákosí, večer, když je třeba u rybníka.
2: Takže jsou

0: Proč to utekli? Teď se budu číst divný pergamen, aby vás všichni viděli.
1: Ach, Janku, Janku. Jsem znechucen. Ten, jehož jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
0: To máte fuk, ať si tluče.
1: A taky jsem si říkal, Janku, ukážeme se a hrad bude jako pouťová atrakce. Chvíli klidu bychom neměli. Navrať mi můj zjevný pergamen.
0: To už vás nikdy neuvidíme.
1: Taky mě to mrzí, ale bude to tak lepší. Má stará je z toho bez tak celá chorá. Pojď.
0: Ani za soumraku ne.
2: Tatínek nechce.
1: Dej mi ten pergamen.
0: Leontýnko. Leontýnko. Leontýnko. Počkej! Leontýnko! Leontýnko!

0: Já jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
2: Ty jsi živá.
0: Javor.
2: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
3: Jsi smrtelná.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer nosit pivo.
4: Mám pro vás novou Piggy básničku. Šeptá srnec, šeptá srně.
5: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
4: A teď ještě jednou.
6: Šeptá srnec, šeptá srně.
5: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
4: Jestli se vám ta básnička líbila,
7: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
8: Koblížek na cestách. Žil byl stařeček se stařenkou. Jednou poprosil stařeček stařenku: usmaž mi prosím koblížek. Usmažit koblížek, ale z čeho? Nemáme už žádnou mouku. Ech, stařenko, zameť na sýpce, vyškrab truhly, však se jí trochu najde. Stařenka udělala tak, jak jí stařeček poradil. Nametla a naškrabala 2 hrsti mouky, zadělala těsto smetanou, udělala koblížek, usmažila ho na másle a položila na okno vystydnout. Koblížka ale omrzelo ležet, i skutálel se z okna na násep, z náspu na trávu, z trávy na cestu a dál se kutálel po cestě. Jak se tak kutálel po cestě, jde proti němu zajíc. Koblíšku, koblíšku, já tě sním? Ne, nejes mě zajíčku a raději si poslechni, jakou ti zaspívám písničku. Zajíc nastražil uši a koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, od tebe zajíčku taky uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho zajíc ještě zahlédl. Kutálel se po pěšince v lese a proti němu jde vlk. Koblíšku, koblíšku, já tě sním. Nejes mě, vlku, já ti zaspívám písničku. A koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sypce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, od tebe, vlku, taky uteču. Kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě vlk zahlédl. Kutálel se lesem a proti němu jde medvěd, který láme chrastí, křovík zemi šlape. Koblížku, koblížku, já tě sním. A jak bys mě mohl ty nemotoro sníst? Poslouchej raději mou písničku. A koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, od tebe, medvěde, pod hory uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě medvěd zahlédl. Kutálel se dál a naproti němu jde liška. Vítej, koblížku, jaký ty jsi hezounký a červenoučký. Koblížek byl rád, že ho liška pochválila i zapěl svou písničku. Liška poslouchá, pomalu se přibližuje A koblížek zpívá, jako blížek, koblížek, po sípce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, já od medvěda utekl, od tebe, Liško, taky uteču.
6: Překrásná písnička, pravila Liška, ale je to bída, holoubku, já už jsem stará a nedoslýchám. Sedni si mi na čenich a zaspívej mi ještě jednou. Koblížek se zaradoval, že mu Liška pochválila jeho písničku a sedl si ji na tlamu.
8: Já koblížek, koblížek,
6: a Liška udělala ham a snědla ho.

0: Je to úplně bílé a leze to pod zemí. Co je to?
1: No, to nevím.
0: Krtek v noční košili.
1: Je.
2: Když jednou král si vyjde bez kočáru, aby si vandrem prohlíd svoj říš, tu vidí věci, o nichž neměl páru. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, ať už tam či onam zamíříš. Stříkačku než dal hasič do pořádku, stodola zatím na prach schořela, kde býval rybník, dneska máme skládku. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, jenže nikdo s tím nic nedělá. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát. Mladý rolník v hospodě si dává po ránu zahrát, ať je veselo. A stará babka řípu okopává. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, správně pracuje jen pivovar. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát. Co když, synku, kolo se ti zláme? Kolář je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje. Šelma sedlá, co s tím počítá? Třešně se válí všude po silnici. Zas bude v zimě málo marnit.

0: moji milí mrzotkové a šmakovinky. Jak jsem se zmiňovala už minule a Piggy si to náramně pochvaloval a také přitom náramně kvičel. Řetkvičková sezóna je v plném proudu.
1: Já říkám řetkvičkám řetkvíčky a přitom se kvičet musí, že jo?
0: To máš pravdu, Piggy. A byla by škoda té záplavy řetkviček nevyužít na maximum.
1: Jakože úplně nejvíc.
0: Přesně, Piggy. Vymyslela jsem pro vás další recept z téhle křup. Pavé pochoutky.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, cimpr!
0: Prosím.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, cimpr! Vymyslel jsem název.
0: Uděláme si řetkvičkový salát s okurkou.
1: Okurku mám rád. Řetkvičky mám rád. Budu tomu říkat řetkvičkové čumpr, cimpr, cimpr, protože to je slovo, které jsem vymyslel a mám ho taky rád. Jsi pro?
0: No ale je to řetkvičkový salát s okurkou.
1: No tak já ho napřed ochutnám a uvidíme, jestli k tomuto krásné nové jméno bude pasovat, jo?
0: Tak jak myslíš. Tak jdeme na to. Nachystej prosím 2 svazky řetkviček, 1 salátovou okurku, bílý jogurt, stroužek česneku a sůl.
1: Je tam i česnek? Tak to bude čumpr, cimpr, tučo, campr.
0: Piggy, radši mi zopakuj, co potřebujeme.
1: Řetkvíčky.
0: Správně. 2 svazky řetkviček. Dál.
1: 1 okurku, jogurt.
0: Jaký?
1: Bílý česnek a sůl. Mám to tady.
0: Z nádobí nám bude stačit mísa, prkénko, nůž a lžíce. A jdeme na to.
1: Jdeme na to a bude se to jmenovat.
0: Prosím tě, omej řetkvičky i okurku a dávej mi je sem na prkénko. Já je budu krájet na plátky. Plátky okurek ještě rozpůlím. Všechno, co krájím, házím potom do připravené mísy. Tak, hop.
1: To už je všechno, láskonko.
0: Skvěle. Nám to jde, co?
1: No, protože to umíš tak dobře a rychle rozcimprcamprovat. To je to, čo.
0: No, to říká to... To, čo, Piggy, to je legrační slovo.
1: To říká Míšanda Bibi, já to slyšel a teď to pořád říkám. To, čo, no, sova Heda mi to ale už říkat zakazuje. Říkala, že to nemám říkat, ale mně se to líbí, tak to říkám. To, čo, to, čo, to, čo, to, čo, to,
0: čo, to, čo, to, čo. Piggy. Teď si ale vem nůžky a nastříhej tam ještě tuhle tu pažitku, ano?
1: To mi jde, to uvidíš, jaké to bude to, čo?
0: Je, aby to nebyl cimpr, campr.
1: No, to se neboj, bude to salátek, jedna báseň.
0: Výborně, všechno máme v míse. Teď přidáme bílý jogurt, rozetřený česnek, osolíme a pořádně zamícháme. A hned podáváme skvělý jarní recept.
1: Počkej, já to ochutnám. Určitě si ho udělejte.
0: Recept i postup najdete na... Jak jsi to říkal? Že se ten salátek bude jmenovat, Piggy? Recept i postup na řetkvičkový salát s okurkou najdete na www.piggy.cz V Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Kde jinde?
1: Řekla jsi ten salátek i s novým jménem?
0: No neřekla, já jsem ti nerozuměla.
1: Já jsem ti jen říkal, že jsem to bezvadné, krásné, nové jméno dočista zapomněl. Jak mi něco chutná, tak úplně přestanu bláhem myslet.
0: Spíš si přestaneš vymýšlet, co? No my s Pigim jdeme chroupat řetkvičkový salátek s okurkou. Vy si ho určitě také udělejte a mějte se moc a moc krásně. A příště zase naslyšenou. Ahoj!
1: Já už jsem si vzpomněl. Och jo, to je škoda, že už je po vysílání. Takové pěkné jméno to bylo. Čumpr, cimpr, to, čo, campr, už to má.
0: Piggy, mně připadá hodně dlouhé a nevím, jak by si ho děti zapamatovali.
1: Proč by si ho nepamatovali, když jsem si to zapamatoval já?
0: Vždyť ty jsi ho také zapomněl.
1: Ale teď jsem si vzpomněl.
0: Tak to už nevadí, Piggy. A spíš mi řekni, jak ti to chutná.
1: Nahrá mě, to je salátek jedna báseň.
0: Víš, ten je jeden z mých nejoblíbenější. No,
1: protože je tak výborně rozcimprcamprovaný. Oj, to toča.

0: Kapitola 17. Královna Flóra. Jeli jsme dlouho a dlouho a když mě mravenci konečně přivlekli do jeskyně fialek, měla jsem obličej úplně mokrý od pláče. Mé zoufalství se divně lišilo od radostného ruchu vládnoucího v jeskyni, kde všude se splétaly květinové výzdoby, zavěšovaly svítilny, čistila zrcadla a podlaha posypávala zlatým práškem. Šedozelená tedy nemluvila do větru. Připravoval se ples na rozloučenou s fialkami. V pozadí sálu se třpitil trůn jiskřící drahokamy a právě tam, před dosud prázdný trůn, mě vlekli moji strážcové. Přípravy byly sotva ukončeny, když se vzduch rozechvěl bouřlivým voláním.
1: Ať žije Flóra! Ať žije královna!
0: Do sálu připochodovali chrobáci v stříbrné zbroji a se zlatými helmami na hlavách. Seřadili se do špalíru a jejich tasené šavle utvořily nad špalírem jiskřivou klenbu. Pak se objevila Flóra. A v jeskyni jakoby vyšlo slunce. Ve chvíli se rozzářila světlem i radostí. Když se jasné oči paní Flóry upřely na květiny, bylo jim, jako kdyby je zaplavila osvěžující rosa. Královna květin byla tak krásná, že všechna srdce jí letěla vstříc. Měla šaty s dlouhou vlečkou, vkusně zdobenou brilianty, která se za ní vlnila s jemným ševelem, takže když kráčela k trůnu, bylo to, jako by se vznášela mezi hvězdami za sladkého zpěvu ptáčků. Její cestu provázelo všeobecné nadšení a motýlové z jejího průvodu se před ní jeden za druhým ukláněli, než se vmísili mezi fialky. Najednou mě uviděla. Zdálo se, že jí přes obličej přelétl stín.
2: Konečně je tady,
0: řekla přísně.
2: Proč to trvalo tak dlouho, než jste ji našli?
0: Oba mravenci vedle mne se třásli strachy a netroufali si odpovědět. Tu se obrátila na mne a zeptala se.
2: Jakým právem si vnikla do mého království?
3: Výsosti,
0: odpověděla jsem zadrhnutým hláskem.
3: Nabídl mi to pryskyřník na louce a já jsem myslela, že smím jeho pozvání přijmout.
2: Pryskyřník,

0: Má první rádkyně šedozelená mi řekla totéž, ale nemohu uvěřit, že by se obyčejná květina opovážila něco takového udělat. Ať sem přivedou excelenci šedozelenou.
1: Žába, která mi byla tak laskavou průvodkyní a ochránkyní, vešla. Ruce měla pevně spoutané okovy a vedlo ji 6 mravenců s bílými helmami na hlavách. Třeba, že byla nyní v nemilosti, chovala se důstojně a bez hněvu a uctivě se uklonila před královnou. Pochopila jsem, že jsem ztracena a zbledla jsem jako stěna.
0: Vaše výpovědi se shodují,
1: poznamenala královna, obracejíc se k šedozelené.
0: Ale to ještě nedokazuje pravdivost vašich slov. Na neštěstí někdo právě asi před 2 hodinami utrhl pryskyřník, který hlídal severní bránu. Havran marně hledá jeho tělo na louce a bude muset čekat, až nějaká necitelná holčička utržený květ pohodí.
1: V tom prolétl celým sálem záchvěv úžasu a já jsem zahlédla, jak se 2 hrobaříci razí cestu zástupem fialek. Nesli na nosítkách pryskyřník, který vykvetl dnešního rána, a teď tu ležel zohavený, umírající. Nožky měl zpřerážené, takřka utržené od tělíčka a na rtech se mu perlila krev. Poznal mě, protože jak ho nesli kolem, přelétl mu přes tvář bolestný úsměv. Hrobaříci ho složili před trůn. Pryskyřník chtěl promluvit, ale krev, které měl plná ústa, zdusila jeho slova. Královna okamžitě sestoupila ze svého trůnu, poklekla u něho a jemně mu pozvedla hlavu. Strašně se namáhal, chtěl něco říci. Jeho propadlá prsa už neposlouchala jeho vůli a po několika nesrozumitelných slovech se zhroutil. Na nosítkách ležela už jen jeho mrtvola. V celém sále se ozval pláč a nářek. Královna Flóra vystoupila zase na trůn a dlouho tam zůstala sedět v hlubokém dojetí.
0: Nechť odnesou mrtvého,
1: poručila.
0: A její excelence šedozelená, ať zasedne opět po mém boku.
1: Mravenci si pospíšili a rychle sněli šedozelené pouta. Žába zůstala stále klidná, uklonila se královně a řekla:
2: Uctivě děkuji vaší výsosti za přízeň, kterou mi projevuje, když mě znovu povolává na mé místo. Ostatně není to poprvé, co jí děkujeme za dobrotu a milostivost. A proto si také dovoluji žádat o milost pro malou Aničku. Vždyť jen její dobré srdce ji zavleklo do tohoto dobrodružství.
0: Odvolávám svůj výrok,
1: odpověděla královna,
0: kterým jsem ji odsoudila k smrti. Ale Anička se nesmí nikdy vrátit na zem. Poznala tajemství zrodu květin a o tom se nesmějí za nic na světě dovědět lidé.
1: Při těch slovech jsem div neomdlela bolestí a začala jsem křičet.
3: Maminko! Maminko!
1: Křičela jsem tak srdcervoucím hlasem, že oči královny Flóry se zasmušily.
0: Koho to voláš?
1: Ptala se mě.
0: Jistě tu bytost velice miluješ, když ji tak úpěnlivě voláš.
3: Ach, maminko, chci zase vidět maminku!
1: Volala jsem dál. Byla jsem tak zdrcena, že jsem nemohla říci nic jiného.
0: Jen se neboj a pověs mi, kdo je to maminka?
1: Naléhala královna.
4: Vaše výsost nikdy nepochopí, co je to maminka!
1: Zvolala jsem konečně.
3: Maminka je krásnější než všechny květiny, které jsem zde viděla. Je sladší než med, vřelejší a laskavější než slunce. A její srdce je větší než celé vaše království. Ach, moje maminka! Vždyť mě tolik miluje, že jistě zemře zármutkem, když mě ztratí.
1: Všechny květiny s údivem poslouchaly můj bolestný nářek. A i královna jakoby byla zvyklána ve svém rozhodnutí.
0: Nuže, je-li maminka opravdu to, co tvrdíš, dám ti poslední možnost, abys mohla opět žít na zemi. Proměním tě ve fialku. Po plese odejdeš s ostatními fialkami a pokveteš ve vaší zahradě. Jestliže tě maminka pozná, proměníš se opět v malou Aničku. Ale když tě nepozná, vrátíš se k nám a staneš se členkou mé družiny.
1: Zatím přinesli tři chrobáci na sametovém polštáři čarovný proutek. Šedozelená jej podala uctivě Flóře a ta mi přikázala, abych přistoupila blíž k jejímu trůnu. A najednou se stěny jeskyně rozechvěly jako růžové keře ve vánku. Z hlubin kamenné sluje zazněl zborový zpěv a všechny květiny poklekly. Královna Flóra se zadívala pevně do mých očí a svým čarovným proutkem načrtla tři tajemná písmena na mém čele. Bylo mi, jako kdyby se mi v hlavě rozevřel otvor, kterým ze mne uniká život. Pak už jsem nevnímala nic z toho, co se dálo kolem mne.

0: Když hnal Pepík kozy domů, vystřelili v panském lomu. Kozy se mu splašily, do rybníka skočily.
1: Jak Trautenberg vystrojil hostinu štěpanickému baronovi. Sedí si jednou krakonoš ve své zahrádce, pobafává a nemá zrovna nic na práci. Sněžce už dávno nachystal sněhovou čepici, ona si ji nasazuje, když jdou děti do školy, a sundává, když pod horama začnou kvést třešně. Zahrádka poklizená, lesy umetené, sněhy a chumelenice na zimu připravené, to jednomu přijde dlouhá chvíle. Co kdyby takhle vyvedl něco Trautenbergovi? Však on se mu nadělal neřádstva a pokoje nedá.
2: Krakonoš vyklepal fajfku, sloupl z březového pařezu kůru, přivolal havrana, vytrhl mu ten nejdelší brk a začal sepisovat vznešené psaní. Potom tu kůru, co byla k nerozeznání, od vzácného pergamenu stočil do ruličky, převázal duhovou mašlí, zapečetil borovou smůlou a podal ji sojce.
3: Tohle doneseš k Trautenbergovi, ale ať tě přitom živá duše nevidí.
2: Zaplať pámbu, do večera mám pokoj. Milost pán spí jako o půlnoci, Kuba s Hajným šli na pařezy, můžu se dát do práce. Moc li pak chybí do Vánoc? Kubíčkovi vyšiju sváteční košily. Hajnej potřebuje tlustý ponožky. Chudák stará, už je mu pořád zima od nohou. U pánského dvora můj kubíček.
1: A že bylo ve stavení ticho jako v prázdné kapličce, začala si prospěvovat, aby na ní nepřišla úzkost. Sojka letí a merčí. Kuba s Hajným vezou na trakaři pařes jako stodola, Anče sedí u vyšívání, Trautenberg chrápe v křesle a okno zapomněla Anče dovřít, jak ji Trautenberg u oběda sekýroval. I protáhla se sojka škvírkou jako pšic, z lehínka pustila psaní na stůl a frrrr. Hledejte ji v povětří.
2: Trautenberg spí, pochrupuje, chvílemi sebou škubne. Asi má z těžkýho jídla divoké sny, ale jak na něj táhne od okna, probudí se, otevře jedno oko, kouká, otevře druhé, na stole leží dopis s baronskou pečetí.
4: Anče, Kubo, Hajnej, Himmel, Herrgott, kde jste kdo? To si mám vykřičet plíce?
1: Anči ten rámus přetrhl písničku v půli verše a vyšívání v prostřed kvítku. Kuba s Hajným pustili trakař i s pařezem a všichni letí jako k ohni.
4: Odkud se sem dostalo psaní s baronskou pečetí?
5: Jak to máme vědět, milost pane? Hnal jste nás do lesa na pařezy, ani jsme oběd nedojedli.
2: U mě se žádnej poselák nezastavoval. A jestli ho někdo propás, milost pane, tak asi ten, komu přišel do setnice.
4: Co si to dovoluješ, osobo drzá? Himmel, Herrgott, Donner, Wetter, Kruzeis, Element, čert mi byl dlužen takovouhle čelátku. Spolech na ně není a ještě budou odmlouvat.
5: Třeba vás ten poselák nechtěl budit. On někdo bejvá na náhlý probuzení háklivej.
6: A možná to není nic důležitýho, prosím pěkně, když to nechal jen tak na stole.
4: Mlčet! Baronský psaní je vždycky důležitý.
2: Snad, aby se milost pán ráčil do toho psaní podívat, skrz tu důležitost.
1: Trautenberg, jak ho zvědavost poháněla, ani na Anče nevyštěkl, ať si nechá svý rady. Zvedl baronské psaní jako svátost, odstřihl pečeť a začal číst.
2: Přečte první řádku, tvář se mu jasní. Přečte druhou, září jak měsíček v úplňku. Dočte. Nadme se jako kohout před hejnem slepic. koukne na obraz svého pradědečka, aby poslouchal, jaké cti se jeho potomku dostává, a pak znova čte jako skazatelný.
4: Milý a vzácný pane Strautenberka, hodlám oplatit vaši milou návštěvu. Milou návštěvu a přijedu k vám v neděli k polednímu. Jan Johan baron ve Štěpanicích. No?
2: Mamkote.
1: No? To je prosím s dovolením milost, pane, veliká čest.
2: A my máme spíš vymetenou jako po velkým gruntování.
1: Ale s tímhle si Trautenberg hlavu neláme a rozkazy jen prší.
4: Anče, zabít krocana, dvě kuřata a slepici na polívku, napéct koláče, třenou bábovku a svatojanský perník. Kubo, nachytat pstruhy v potoce a kapry v tůni. Hajnej, namazat branku, zamést dvůr a vysypat cestu čerstvým pískem, odevrat až na kraj panství. Nestát, nekoukat, dělat.
2: A tak se vařilo, peklo a smažilo, smíčilo a uklízelo, běhalo a skákalo. A Trautenberg si od rána do večera sumíroval jednu řeč na uvítání, druhou na přípitek, aby vypadal nobl a vznešeně.
1: Anče si musela narychlo spíchnout krajkový čepeček, Kuba obléknout kabát, polokají Trautenbergova milost dědečka a Hajný dostal na parádní mundur, knoflíky z paroží a za klobouk kohoutí péro.
4: Kubo, vylez na hrušku! Až uvidíš baronský kočár, mávni. Hajnej, až Kuba mávne střílet jako o manévrech a všichni křičet sláva,
7: sláva,
4: sláva. Teď ne, krucaj z element. Himmel, Herrgott, Bůh!
7: Sláva, sláva panu baronovi!
2: Sláva jeho jasnosti!
1: Všichni křičí jako o život. Hajný pálí s obou laufů, až se sype omítka. Anče celá zrůžovělá, dělá pukrlata, jako by odjakživa sloužila u samého císařpána. A Trautenberg se klaní, co jen mu břicho dovolí, nohou dosadu šoupe. Má to zavznešený mors.
4: Jaká čest pro mne vzácný, pane sousede, račte se laskavě posadit. Anče, Kubo, nosit na stůl, Hajnej, nalejvat.

0: Zdraví, pane Strandberka, že jsme se tak sešli, ale nejdříve bych s vámi rád projednal jednu důležitou věc.
1: Zmizte.
2: Zmizeli, ale dveře nedovřeli. Uši tisknou ke škvíře, až jim modrají.
0: Milý pane sousede, už se mi to krakonošovo komando zatraceně zajídá. Každou zimu mi nafouká půl zámku, že nemůžu na krok. Na jaře vytopí kůlnu i z kočáry a když si v létě vyjedu, můžu vsadit svou dragounskou šavli, že mi hromem splaší koně.
1: Trautenberkovi zní ta řeč jako kůry andělské. Horlivě přikivuje, až se mu všechny brady klepou a honem spěchá se svým přidánkem.
3: No, já si s ním taky užiju. Když suším seno, spustíš plách. Ožních mi vítr sporáží panáky na poli. Všechnu zvěř mi z revíru odlákal a čelátku proti mě ponouká.
0: Oh.
3: Ano. Ale co můžu dělat? On je samé čáry. Člověk je proti němu úplně bezmocný.
0: Sám ano, ale regiment vojáků a vykouříme ho z těch jeho krkonoš jedna radost. Však proto jsem taky za vámi přišel, sousede.
2: Teprve teď Trautenberkovi dochází, že ta slavná návštěva není jen tak, že za tu čest bude muset platit, sáhnout do truhlice.
3: Sousede, jasnosti, kde bych já vzal regiment vojáků? Vždyť já mám všeho všudy jednoho pacholka, jednoho hajnýho a flinty akorát na veverky.
0: Ale to jste mě špatně pochopil, příteli. Já přece po vás nechci vojáky. Přišel jsem vás požádat, jestli můj regiment může přejít přes vaši louku. Odtamtud je nejlepší cesta do Krakonošova. Zadarmo by to nebylo. Mám známosti u císařského dvora. Mohl by z toho koukat i hraběcí titul.
1: Hraběcí titul. Trautenberg má v krku sucho, před očima červeno a v tom červenu vidí erb s hraběcí korunkou.
3: Ale to se rozumí samo sebou, milý pane sousede. O kus louky nejde a hraběcí titul, říkáte?
0: No ano, a pár pěkných kop stříbrňáků navrch.
3: Pár kop stříbrňáků? Sousede, jasnosti, na to si musíme připít. Vykouříme Krakonoše a já budu hrabě.
2: V tu chvíli se udělala tma jako v pytli. A když jí rozčísl klikatý blesk, stojí uprostřed setnice Krakonoš v celý svý krakonošský parád. Mamko, Kubíčku, vždyť je to jemnost pán Krakonoš.
4: Tak ty, Trautenberku, budeš proti mně posílat regiment?
3: Já nic, já ne. To štěpanický baron.
4: Ty by ses proti mně spojil třeba s čertem. Dobře se podívej, s kým jsi připíjel, že mě vykouříte z mých hor, zahraběcí titul a pár kop stříbrňáků.
0: Ale to se rozumí samo sebou, milý pane sousede, o kus louky nejde, že?
5: Teď už Trautenberg ví, že štěpanický baron a Krakonoš jsou jedna a táž osoba. Ale neví, jak z té šlamastiky. Ze samého strachu a také zklamání, že mu uletěla hraběcí korunka i s kopami stříbrňáků, začne vyčítat.
3: Tohle ty mě, Krakonoši? Já kvůli tobě půl hospodářství vymlátil, čelátka práci zanedbala jen, abychom tě, jak se patří, uctili. A ty na mě s takovou maškarou?
4: Kvůli mně? Snad kvůli štěpanickému baronovi?
3: Krakonoši, sousede, Jsme lidé chybující, každý občas šlápne vedle správný cestičky. No, na. Co jsme si, to jsme si, když už máme tolik nachystáno.
4: No, ale jen abych neurazil kuchařku.
2: Jak živo nebyly na stole tak rychle mísy, pekáče, ošatky, džbány. Slepičí polívka, kuřata a la bažant, nadívaný krocan, pstruh na másle a kapr na modro, brusinky zavařené i nakládané, hříbky na kyselo. Trautenberka v Turánu přešel všechen strach. Oklepal se jako zmoklý pes. Sliny se mu zbíhají, už lžící nabírá slepičí polívku, ale nemá se křičet hop, dokud je jeden patava na břehu.
4: Pomalu, pomalu, Trautenberku. Tak lacino z toho zas nevídeš. Všichni se dřeli a ty si poroučel. Tak teď budeš všechny obsluhovat a dostaneš, až co zbyde. Aničko, Kubo, hajdej ke stolu, ať z té vzácný návštěvy taky něco máte.
5: Nejdřív se ostýchali, pak sedli jen na krajíček židle. Ale jak Trautenberg nandával na talíře, naléval do pohárů, do těch parádních, pomilost pantátovi, usadili se jako doma a jedli a pili. Vždyť kdypak se jim takováhle příležitost nahodí. A Trautenberg si ještě dlouho potom, když mu přišlo podívat se na Štěpanickou stranu, odplivoval. Jakoby za všechno opravdu mohl Štěpanický baron.
2: Co měl dělat? Ulevit si musel a na Krakonošovo si plivnout netroufl. Co kdyby mu to Krakonoš vrátil i z úroky? Inu podle sebe

0: Piggy hádanka.
1: Co mají společného lež a trpaslík?
2: Mňau, už víte.
3: Co mají společného? Jsou malinký, ne?
0: Když trpaslík leží...
1: Tak leží, tak a malinká lež je malinký trpaslík.
0: Ne, to by bylo, když trpaslík lže, ale trpaslíci nikdy nelžou.
1: Jo, a trpaslík má krátký nohy.
0: Lež má krátké nohy, to se říká, že lež má krátké nohy. Lež a trpaslík má malé krátké nohy. No. Aha.

0: Figy básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Jak Rumcajs s Cipískem našli zelený klobouček. Jednou šel Cipísek po hrázi lesního rybníka a našel tam zelený klobouček. Kolem bylo nastříkáno vody a úzká mokrá stezička se odtamtud táhla přes luka kýčínu. On to byl vodnický klobouk. Cipísek klobouček zvedl a posadil si ho na hlavu.
4: Hned dej ten klobouk dolů, povídá Rumcajs, nebo se ti rozum otočí po vodnicku.
3: Potom Rumcajs obcházel kolem a hádal, kde je vodník Volšoveček, co ten klobouk nosíval. A proč je tu kolem tolik nastříkáno a udupaná tráva? Nedohádal se a povídá.
4: Půjdeme po té mokré cestičce a ona už nás dovede.
3: V lukách se cestička skoro tratila, ale po tvrdé císařské silnici vedla dobře až do Jičína. U brány do knížecího zámku jí byl konec. Rumcajs už se ani nerozhlížel. Zahrál si špičkami prstů na čele a povídá Cipískovi.
4: Už do toho vidím jako do skleničky. Někdo Volšovečka popadl a odnesl do zámku. Popadl ho tak zprudka, že Volšovečkovi sletěl klobouk na hráz.
3: Jen Rumcajs dopověděl, otevřelo se nahoře okno. Vykoukl z něho lokaj a vyždímal si mokrý rukáv.
4: Byl to knížecí lokaj a Volšovečkovi je zle,
3: řekl Rumcajs.
4: Protože když vodník ztratí zelený klobouček, to jako by ztratil rozum a nevyzná se.
3: Rumcajs vzal Cipíska za ruku a rychle s ním po schodech do patra a po červeném koberci tiše k pootevřeným dveřím. Oba k ním přistrčili oko a dívají se. Za dveřmi je komnatka, uprostřed se blízká stříbrná vanička, co se v ní koupou knížátka, než trochu povyrostou. Kníže pán s kněžnou sedí u vaničky na zlatých židlích. Olizují bonbóny a házejí štipce čokolády do vody. K tomu po francouzsku
5: manže.
3: Jenže Volšoveček schoulený v trošce vody jim o tu dobrotu nestojí. Mrká žabýma očkama a poposedává v loužičce vody na dně vaničky. A jen mrká, a jen poposedává. Rumcajs povídá za dveřmi tiše Cipískovi.
5: Dělá jako nerozumný, ale když vodník nemá na hlavě svůj zelený klobouček, má v té hlavě asi tolik rozumu jako škeble.
2: Tak já mu ten klobouček dám,
3: špitl Cipísek a chce hodit zelený klobouček do komnaty. V tom ho někdo popadl za ruku a je to lokaj. A za ním stojí vojáci. Už se na vás dva dívám od chvilky, co jsem si z okna ždímal rukáv, řekl lokaj hlasem jako mejdlíčko. A tuhle jsem na vás přivedl 27 vojáků. V Rumcajsovi se na chvilku utišil dech, ale pak se tajně zasmál do vousů, dal Cipískovi znamení, aby tiše stál a povídá lokajovi.
4: Vždyť je těch vojáků jen 26.
3: Lokaj si začal ukazovat po vojácích prstem. 27. A zas počítal Rumcajs.
4: 26.
3: Tak tam počítali vojáky. Při třetím počítání dal Rumcajs Cipískovi tajné znamení. A počítali dál. Cipísek zatím vběhl do komnaty a posadil zelený klobouček Volšovečkovi na hlavu. Do Volšovečka hned vešel pořádný vodnický rozum. Položil přes sebe prsty třikrát křížem ze tří stran a převrhl stříbrnou vaničku. Z vaničky se vylila vlna jako hora a druhá a třetí. Ta první spláchla kníže pána i s kněžnou do kouta a pobrala jim francouzské bombóny. Druhá odplavila lokaje z vojáky dolů na dvůr a škuckali. Na třetí vlně se nese vodník Volšoveček. Jednu ruku podal Cipískovi a druhou Rumcajsovi. Tak je sebou vzal až k lesnímu rybníku v lese Záholci.

0: Na větvi visí dva lenochodi.
1: První den se nic neděje. Nic se ani nepohne.
0: Druhý den taky.
1: A třetí to samé.
0: Čtvrtý den pootočí jeden lenochod hlavou a ten druhý říká:
1: Ty jsi nějak nervózní.

0: Ahoj, mlzotkové a šmakovinky.
1: Ahoj.
0: Dneska vás s Piggym naučíme připravovat Piggyho oblíbenou dobrotu. Avokádovou pomazánku.
1: Laskonko, to nemůžeš říct jenom tak. Avokádová pomazánka, to zní nudně a nezajímavě. A přitom je to úplně nejpochoutkovatější pochoutka. Já jsem do ní úplně zblázněný.
0: Tak vidíte, jak Piggy mu tahle mňamka chutná. A jak se mu do ní nejdřív nechtělo.
1: Protože mě nenapadlo, jak je to dobré.
0: Jednou přiběhl a chtěl honem rychle nějakou svačinku. A já měla zrovna jen tuhle pomazánku. Pamatuju si, jak byl zklamaný a ohrnoval rypáček.
1: No, protože to mělo divnou barvu.
0: Ale měl takový hlad, že se zakousl, ochutnal a pak jen valil očiska. Nacpal do sebe 3 krajíce chleba. Ani se mě nestačila mazat.
1: No jo, no, to bylo to celé zelené a tu vůni jsem neznal a nikdy předtím jsem to neochutnal.
0: No.
1: Ale za to teď je ze mě fanda avokádové pomazánky a my ji teď můžeme naučit děti připravit. Takže budeme mít hned celý avokádovo pomazánkový fanklub.
0: A navíc je ta příprava ohromně jednoduchá. Je tak jednoduchá, že tu pomazánku dnes připravíš celou jen ty sám.
1: Jupi! A co budeš dělat ty?
0: Já budu jen říkat, co máš dělat a všechno kontrolovat.
1: Jo, tak to já jsem pro.
0: Jsi připraven ke startu?
1: Jsem.
0: Co kdybych ti půjčila svou kuchařskou čepici?
1: Jo.
0: Když jsi dnes hlavní kuchař ty.
1: No, to nevím. Aby mi nespadla do té pomazánky a neumazala se. Víš, co se mi tuhle stalo s bramborovým salátem, jak mi upadlo?
0: Piggy, občas se v kuchyni malé nehody stávají. To je normální. Něco se rozlije, něco upadne, něco se nepovede.
1: A občas někdo upadne do salátu frňáčkem, rocháčkem, čumáčkem.
0: Když je někdo tak mimořádné prasátko jako náš milý Piggy, tak se to stát může. Tak a teď už jdeme kuchtit. Budeš potřebovat 1 zralé avokádo.
1: To se pozná tak, že na ní malinko máčknu. A jak je naomak měkké, tak je zralé, viď? Já už toho o avokádech vím náhodou. Hodně!
0: Přesně tak, Piggy. Já žasnu. A dál budeš potřebovat sůl, pepř, misku a vidličku.
1: Všechno mám. Budeš bych to neměl, když si mi to sem tak krásně připravila, tak to mám.
0: Přece jenom ti s něčím pomůžu.
1: S čím?
0: Napřed je totiž potřeba rozpůlit avokádo a vyndat pecku. A to raději udělám já.
1: Protože ti je jasné, že kdybych to dělal já, tak honíme pecku po celé kuchyni, viď?
0: No, Piggy, jen se nepodceňuj. Udělám to já jen proto, že je třeba použít na rozříznutí avokáda nůž. Ale vím určitě, že až budeš větší, zvládneš to moc dobře i sám. Tak, jde to snadno. Ale jak říkám, avokádo se musí rozkrojit. Takže i dětem doma s tím pomůže někdo dospělý. Pecku vyhodíme.
1: Ne, počkej, nevyhazuj. Takový poklad.
0: Poklad?
1: Jsi na mě naučila, jak z pecky z avokáda vypěstovat rostlinku avokáda. A až se mi to jednou povede, to budeš koukat. To budeme mít avokád, že nebudeš stačit vymýšlet recepty.
0: Tak to by bylo hrozně prýma, Piggy.
1: Já zatím vymýšlím jen písničky. Ale Avokádo, avokádo, to má každé rochně ráno. Avokádo, to mám rád, já jsem fanda avokád.
0: Tak dobře, tady máš tu pecku.
1: Děkuju. Co dál?
0: Co dál? Dál. Dužinu avokáda potřebujeme dostat do misky. No je několik způsobů, jak avokádo zbavit slupky.
1: Jak?
0: Buď škrabkou na brambory, ale to u měkčích avokád nejde nijak zvlášť dobře. A nebo ho můžeš vydlapat lžičkou. To se hodí víc právě proto, že je měkké, půjde to jako po másle.
1: Je to dobře, skoro jako by to bylo to máslo. Vlastně to jen tak hrnu, jako bych jel bagrem. Bagr jede.
0: Piggy, Piggy, vydlabej obě půlky. Tak, výborně. A teď vezmi vidličku a avokádo v misce rozmačkej na kaši.
1: Jo, mačkámo, patlámo, mňamkámo. Mačkámo, patlámo, mňamkámo. Už se mi zbíhají sliny.
0: A teď už jen trochu osolit a opepřit, ale opravdu jen jemně. Ještě jednou zamíchat a je to. Tak takhle jednoduché to je. Ukaž, Piggy, jak se ti povedlo tvé velejílo. Mňam, mňam. Je, paráda. Máš pochvalu.
1: To zvládne úplně každý.
0: Ale ty jsi s tím poradil krásně.
1: Jo, jsem kuchář, jsem šéf kuchář, jsem mistr světové kuchyně.
0: No, Piggy, uber. Pícha do kuchyně nepatří. Povedlo se ti to. A teď můžeš začít mazat chlebíky. Hugo s Justínou jsou tu co by dub.
1: Hugo přijde dobrovolně s Justínou? No to čubrním.
0: Byl u ní na návštěvě. Justína ho učila vyrábět záložky do knížek.
1: Aha. No, každopádně víme, že se Hugo bude potřebovat pořádně posilnit.
0: Tahle pomazánka je jednoduchá, je rychle hotová a hlavně vynikající.
1: No to je.
0: Navíc je zdravá, protože avokádo má spoustu důležitých vitamínů. Pod avokádovou pomazánku se ani nemusí mazat máslo, protože avokádo je tučné samo o sobě, ale je plné přesně těch druhů tuků, které naše tělo potřebuje, aby to bylo zdravé. Takže nelekejte se zelené barvy.
1: Jako já?
0: A směle do toho.
1: Skunku, dala by se ta pomazánka připravit i nějak trochu jinak, jako ne na jiný způsob?
0: No, variant existuje samozřejmě mnoho. Sami si časem najdete tu svou nejoblíbenější. Někdo přidává stroužek česneku, někdo jarní cibulku, někdo obojí a ještě pár kapek citronové šťávy navrch, olivový olej, a tak dál, a tak dál. Jestli si nejsi jistý, nebo si nemůžeš vybrat, opeč si jeden chlebík v topinkovači a potři si ho česnekem, než na něj dáš pomazánku. No a tak zjistíš, jestli by ti tahle kombinace chutnala.
1: Jo, to by mě lákalo. To zní dobře.
0: Já na to mám asi taky chuť. Milí posluchači, budu se s vámi muset rozloučit. Avokádová pomazánka je prostě veliké lákadlo. Zkuste ji doma taky, ale nezapomeňte na tu důležitou věc, o které jsme si už říkali.
1: Nevím co, já to asi zapomněl.
0: No, že avokádo nesmí pejsci.
1: Aha.
0: No, jestli doma nějakého máte, určitě mu nedávejte ochutnat.
1: Ale vy si pochutnáte, to se klidně vsadím.
0: Recept i postup najdete na www.piggy.cz v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A já se těším zase příště. Ahoj!

0: Okazy světovi. Drc. Stůl poskočil po betonové ploše, skleničky zavrávoraly a džbán s modrými květy se změnil ve střepy s modrými květy.
1: Ty jsi tomu dal,
0: pronesli svorně Verunka s Klárkou. Jenže Max se jen uchechtl a běžel dál. Na druhém konci zahrady stavěli kluci bunkr. To si nemohl nechat ujít. David balancoval na opěradle rozvrzané židle a pokoušel se přivázat poslední cíp střešní plachty k větvi rozložité jabloně. Ne a ne protáhnout provázek tak, jak bylo třeba.
2: To chce liščí smyčku, posmíval se Max a jen tak mimochodem zavadil o nohu židle.
0: V tu chvíli byl David na zemi.
1: Ty vogo, co děláš?
0: Rozčílil se.
2: Buď nám pomoz, anebo zmiz,
0: bránil Davida Michal.
2: Abyste se nezbláznili,
0: ohradil se Max a naštvaně kopl do nejbližšího polena. Polenem byla zajištěna boční stěna přístřešku. Stavba se poroučela k zemi jako domeček z karet.
2: To se ti fakt povedlo.
0: Kluci stáli bezradně nad troskami svého celodenního snažení a Maxe by nejradši neviděli.
2: Není divu. S Maxem to bylo vždycky tak. Přišel, něco zkazil a odešel.
0: Teď zamířil zpátky k holčičkám. Ty si zatím na okno kůlny vyskládali zahradní nádobíčko a vařili.
3: Připravila jsem pampeliškovou polévku, sedmikráskový džus a fialkovou limonádu. Vyjmenovala Verunka všechny jistě chutné, ale především nádherné lahůdky. Já mám smažené pupeny s maceškovou omáčkou, salát z trávy a jitrocelový puding, přidala se Klárka.
0: Obě si zálibně prohlíželi prostřený parapet, když tu se ozvala rána. Prásk! Macešková omáčka dostala přímý zásah. A další rána. Salát z trávy se rozletěl na všechny strany.
1: Co děláš? Zaječela Verunka. Nech toho!
2: Byl to samozřejmě Max.
1: Bombardování! Hulákal a kamínky sestřeloval plastové hrnky, skleničky i misky z okenního parapetu.
0: Tentokrát se Klárka tvářila opravdu přísně. Koukej se ztratit, nebo za sebe neručím. Vzala kamarádku za ruku a společně odešli za Míšou a Davidem.
2: Max je sledoval roztrpčeným pohledem. Co jim je? Vždyť to byla legrace.
0: Ostatní si to zjevně nemysleli a rozzlobeně kroutili hlavami. Rozhořčení je ale brzy opustilo. Vrhli se totiž společně do opravy bunkru a práce jim šla pěkně od ruky. Max

0: znuděně rozkopával hroudy na záhoně. A pak se to stalo. Podáš mi prosím kousek provázku? Požádal David Veroniku a už zase balancoval na opěradle rozvrzané židle. Než se kamarádka stačila po provázku natáhnout, Max se rozběhl a odkopl klubíčko pořádný kus stranou. No tohle, zasmála se Verunka. Kdyby tady byl Max, vsadila bych se, že v tom má prsty. A odstříhla ze zakutáleného klubíčka kousek. To je pravda, přitakali kluci. Když tu Max není, je klid. Max nevěřil svým uším. Co to tu vykládáte? Řekl nasupeně. David s Míšovou pomocí připevnil plachtu k větvi rozložité jabloně. A na tuhle větev dáme rozhlednu, navrhla Klárka a všichni nadšeně souhlasili. Hej, slyšíte? Na něco jsem se vás ptal, křičel Max, až mu na krku naběhla klikatá žíla. Nikdo se po něm neohlédl. Dokonce ani když celý rozzuřený nakopl známé poleno, už zase zajišťující boční stěnu bunkru. Poleno bylo pevně zaklíněné, ani se nehnulo. Jauvajs! Max byl vsteky bez sebe. Proč si mě nevšímáte? Proč o mě tak ošklivě mluvíte? Jsem snad neviditelný? Ušklíbil se bolestivou grimasou. A najednou mu to došlo. Je to tak? Děti ho skutečně nevidí. A dokonce ho ani neslyší. Proto si ho nevšímají. Proto mu neodpovídají. Proto se dívají skrz něj, jako by tu nebyl. Jako by byl neviditelný. On je neviditelný. Max si mnul pohmožděné prsty na noze a uvažoval o nové situaci. A nebyl by to Max, kdyby svoji neviditelnost nevyužil k nějakým nekalostem. Nebyl to tedy vítr, co divoce rozkomíhal větve jabloně. Byl to Max. Nebyly to nepořádné děti, kdo rozházel nářadí po celé zahradě. Byl to Max. Měl na svědomí zacuchané provázky, rozbitý květináč, zašantročené mikiny, přeškrtané nápisy i ucpané okapy. A ta kolomas na klice kůlny? Byl to Max. Jenže mu to bylo houby platné. Veronika, Klárka, David i Michal byli zaujati stavbou a vylepšováním bunkru natolik, že je nic jiného nezajímalo. Po několika dnech to Max vzdal. Vylezl na rozhlednu ukrytou ve větvích. Měl odtud všechno jako na dlani. Musel uznat, že se dětem práce daří. Jak si skvěle rozumí, pořád se něčemu smějí a vůbec mě nepostrádají, napadlo ho. Přemýšlel, čím to je. Ještě sedátka, připomněla Verunka a opřela se o jeden z obřích špalků. Byl těžký, ale holčička to nechtěla vzdát. Napřela síly a špalek se skutečně rozběhl. Dokonce se kutálel mnohem lehčeji, než očekávala. A stejně tak druhý, třetí, čtvrtý. Ten den se dětem prostě dařilo. Nářadí bylo vždycky na svém místě, dvířka přestala vrzat. Objevily se věci přímo stvořené pro jejich přístřešek. Oprýskaná polička, starý věšák, vyšívaný ubrus. Jak to, že si jich dříve nevšimli? Myslím, že jsme hotovi, řekl Michal. Všichni přitakali a zálibně si prohlíželi společné veledílo. Zítra to oslavíme, navrhla Klárka. A oslavili. Holčičky připravili velkolepou hostinu. Skládací stoleček, kde se vzal, tu se vzal, se prohýbal pod pampeliškovou polévkou, sedmikráskovým džusem, fialkovou limonádou, smaženými pupeny s maceškovou omáčkou, salátem z trávy a jitrocelovým pudinkem. Byla to krása. K Kdyby tu byl Max, ten by koukal, vzpomněla si Klárka a všichni přikývli.
1: Já jsem tady.
0: Na rozhledně, řekl Max tiše. Odpověď nečekal. Dny ubíhaly a Max byl pro děti pořád neviditelný. Přesto měl pocit, že k ním patří víc než kdykoliv předtím. Bylo to zvláštní. Nikdo ho neokřikoval, nikdo od něj neutíkal. Věděl o všem, co děti podnikali, čemu se smáli a na co se těšili. Bavil se tím, jak překvapeně zírají na košík třešní, který pro ně natrhal. Těšilo ho, jakou radost měla Verunka, když na poličce objevila dávno ztracené zrcátko. V noci se nad městem přehnala bouřka. Max nemohl dospat. Bál se domyslet, jaké škody mohla vichřice na zahradě napáchat. A skutečně, větrná smršť se s bunkrem nemazlila. Max vylezl na strom a přitáhl povolené cípy střešní plachty. Dvířka vsadil zpět do pantů a pozbíral plechové kbelíky, venkovní sedátka. Zrovna když přesazoval macešky z rozbitých květináčů, ozvalo se mu za zády. Je, Maxi, kde ses tu vzal?
2: Ty ses postaral o macešky.
1: Kde jsi byl tak dlouho? Už jsme si mysleli, že ses ztratil.
0: Já, řekl Max, když se ujistil, že děti mluví opravdu na něj, a blaženě dodal. Nestratil. Myslím, že jsem se naopak našel.

0: You. No teda.
1: To jako fík vyhlédl takhle v noci ze své boudy a vidí, jak z domu opatrně vychází černokněžník. No jo, opravdický černokněžník v patřičném hábitu, jaký bývá v pohádkách. Jenže tenhle byl dočista živý. No a za malou chvilku vrzly dveře po druhé a z domu se po špičkách vykradla smutná princezna. Nevypadala ani tak moc smutně, spíš hodně vyjukaně. No to už fík zvědavostí nevydržel a šel se podívat, co se to vlastně v domě děje. Vešel k Áje do pokoje a už to viděl. Ta nová pohádková knížka, co dostala Ája zrovna večer pod stromeček, byla otevřená na druhé straně a chyběly tam dvě pohádkové bytosti. No samo sebou, černokněžník a smutná princezna.
0: Tak, to je teda jasný, řekl si fík. Černokněžník a princezna utekli z knížky.
1: A hned běžel zbudit Áju.
0: Vstávej, Ájo, Ájo, utíkají ti pohádky.
1: No to víte, když vám utíkají z knížky pohádky, to je vždycky zlé. Ája z toho byla tak tumpachová, že se dokázala v posteli akorát posadit a pak už nic víc. A tak Ája jenom toporně sedí a dívá se, jak se v knížce obracejí další stránky a vypochodovávají další a další pohádkové postavy. Vodník Hastrman, vícehlavá Saň, Smolíček Pacholíček, Červená Karkulka, Černý myslivec, Budulínek a Otesánek, Děd Vševěd a jeho matka, Hloupý Honza a ještě hloupější Čert, 7 trpaslíků a 2 sněhurky.
0: Aha, ta jedna je asi rezervní,
1: řekl fík, ale to bylo všechno, co řekl. Pak už mu taky přestala sloužit tlama k mluvení a nohy k běhání. No jak povídám, to už se tak ve snu někdy stává. Teprve když vyvrzali ti poslední, dlouhý, široký a bystrozraký, mohla se Ája najednou pohnout. Ani se moc neohlížela na tumpachového fíka a rychle vyběhla ven. No to vám byla podívaná. Všechny ty pohádkové bytosti se tam zrovna řadily do dvojstupu a vypadalo to, jako by se chystali na nějaký pohádkový pochod do prčic.
2: Pohodíme vchod!
3: Počkejte na mě!
1: Volala Ája a běžela za nimi.
3: Neutíkejte mi! Já vás přece dostala k Vánocům!
1: Dostihla je sice, ale nedoběhla. Ba ani moc nepochodila.
3: Proč utíkáte? Co to má znamenat?
2: Ale co by?
1: Ledově řekl černokněžník, bez pochyby vedoucí celé té výpravy.
2: Zájezd, no, čado! To je čarovná dopravní kancelář. Pořádá pro nás každoroční oblíbený výlet do skutečnosti. Koná se vždy v noci po štědrém večeru, kdy všechny děti nejlíp spějí.
3: No, ale já nespím.
2: To máš tedy smůlu, děvče.
3: A já si chci teďka číst v té pohádkové knížce. Já ji dostala k Vánocům.
2: Nelze. Nedá se nic dělat. Tahle noc je naše. Odešli jsme všichni, jak vidíš, a pro jistotu jsme sebou vzali písmenka.
3: Tak vemte sebou taky mě.
2: Zcela vyloučeno. Zájezd je určen výhradně pro pohádkové bytosti. Jeď si z cestovní kanceláří mládeže.
1: A já se chtěla ještě zeptat, jestli na ten výlet jedou vlakem, autobusem nebo snad létajícím kobercem. Ale už to zase nešlo. Už měla zase nepohyblivou pusu. A nohy taky. Zdálo se jí, že už se nikdy nepohne.
4: Pozor, pozor. Toto je sen Maxi psa Fíka, nikoli v Áji.
1: No vždyť my víme, víme. Zkrátka fíkovi se zdálo, jak se Ája nemůže hnout z místa a zdá se jí, že už se nikdy nehne. Ale když ten pohádkový průvod došel k lesu, Ája se zas najednou mohla pohnout a protože mohla i promluvit, řekla si nahlas.
3: Udělám ze sebe pohádkovou postavu a vetřu se nenápadně mezi ně.
0: A za co se jako přestrojíš?
3: Třeba za Krakonoše,
1: řekla Aja a hned šla hledat mohutný plnovous. Jenže nemohla žádný najít, tak se přestrojila za tureckou princeznu. Nos a bradu si schovala pod černý šátek, na hlavu si dala takovou tu věc se všelijakými sklíčky a cingrlátky a bylo to.
3: Už jsem tom byla na maškarním a taky mě nikdo nepoznal.
0: No, ale co když tě přece jen poznají?
3: No, a co by mi tak asi mohli udělat?
1: Kurážně řekla Aja a hned vykročila. Teda vlastně spíš vyběhla, aby je dohnala. Fík nevěděl, co má dělat. Měl o Aju strach, ale zase jí nechtěl zkazit radost. Tak tedy napřed chvíli počkal a pak se vydal pomalu a nenápadně za Ajou. Co kdyby třeba potřebovala pomoc?

0: Račte, prosím, prosím porychlit nástup, ať se nezdržujeme. Víte, že máme čas jenom do kuropění.
1: Tak tedy žádný pěší výlet. Celá ta pohádková sebranka nastupovala do koruny mohutné borovice Vejmutovky. Dlouhý, široký a bystrozraký, vícehlavá saň, vodník Hastrman, smolíček, pacholíček, červená karkulka a černý myslivec, budulínek a otesánek, děd Vševěd a jeho matka, hloupý Honza a ještě hloupější pan král. No a nakonec mezi sedm trpaslíků se nenápadně přimotala i turecká princezna. Tedy Ája, že ano, to my víme. Mezi těmi trpaslíky byla docela obstojně velká, takže si nikdo ani nevšiml, že je vlastně na princeznu jaksi příliš maličká. Fík pozoroval, že situace se stává nadmíru vážnou a přidal do běhu. Měl velikou starost.
2: Jo, teda holka bláznivá. Žene se do nebezpečného dobrodružství. Musím jí včas zadržet.
1: Rychle se blížil k borovici Vejmutovce, ale ta už se zjevně chystala ke startu. Černokněžník se ještě ujistil, že všichni už jsou na větvích a řekl úředně.
0: Ukončit nástup, dveře se zavírají.
1: No to dá rozum, že borovice nemá dveře. Ale on to takhle řekl. Fakticky. Třeba už někdy jel metrem, no? Místo zavření dveří tedy odhodil z nejspodnější větve žebřík a začal odpočítávat ke startu.
0: 3, 2, 1, start!
1: A borovice Vejmutovka odstartovala kolmo vzhůru jako raketa. Fíkovi to tak nějak připomínalo něco s vánočním stromečkem, ale nemohl se v tom snu rozpomenout, co to vlastně bylo. No, a ty jsi mě teda nezadržel?
2: No, já doběh na poslední chvíli, ty chytrá. Stačil jsem se jen tak chytit za kořeny. Nemohl jsem tě zadržet. Nýbrž jsem měl dost starostí s tím, jak se mám udržet.
1: Na kořenech?
2: No jasně. Co pak si mě neviděla?
1: To víš, že ne. A jak to bylo dál? Dál to bylo, tedy aspoň v tom fíkově snu. Dál to bylo tak, že Maxipes pořád visel na těch kořenech a měl co dělat, aby se udržel. Zatímco Ája se usadila na třetí větvi zdola, vpravo, a chovala se docela nenápadně. Třeba by si ji opravdu nikdo nevšiml, kdyby tam ovšem nebyl ten nebezpečný děd Vševěd. Chvilku jen tak čmuchal nosem kolem sebe, jak to známe z pohádky, a potom řekl, jak je jeho zvykem.
0: No, čichám člověčinu.
1: No a už tu byl malér. Matka ho si se začala chlácholit. Co tě vede, synku? A tak šel jak podobně, ale znáte to. Děd Vševěd ví své a taky trval na svém.
0: Povídám ti, že tady je někde člověk. Nepohádková bytost. To je podvod, to je vetřelství. A já to tak nenechám.
1: Řekl stekle děd Vševěd. Vedoucí výpravy zatím neměl o ničem tušení a klidně vykládal účastníkům zájezdu.
0: Vážení přátelé, vítám vás na palubě rakety Vejmutovky a přeji vám příjemný výroční let. Jako každoročně o vánoční noci vydáváme se i letos na expresní výlet do skutečnosti nazvaný přiléhavě Letem zpětem. Všímejte si prosím bedlivě všech změn, které se za ten rok udály.

0: Pražte laskavě sledovat výklad. Nože prosím, vlevo vidíte další novou továrnu, což je velice vzácný úkaz, který, jak známo, se v pohádkovém světě vůbec nevyskytuje. Napravo, Budulíne, nech laskavě toho Smolíčka Pacholíčka na pokoji. Tedy napravo, prosím, račte si povšimnout zprusu nové údolní přehrady v níž, a to je, prosím, velice pozoruhodné, se nevyskytuje ani jeden vodník a pouze jeden mník. Mník, mník, mník. Dále si dovoluji upozornit na nový usidání.
1: Jenže, jak už to bývá, účastníci zájezdu nevěnovali velkou pozornost zajímavému výkladu a spíš se bavili mezi sebou. A děd vše věci pořád vedl svou, že cítí člověčinu.
2: Cítím člověčinu.
1: Bystrozraký to zaslechl, podíval se tím směrem, co děd vševěd natahoval nos a spatřil tam za 15 větvemi a 30 šiškami tureckou princeznu. Ale poněvadž bystrozraký vidí ovšem i skrz černý šátek, poznal v té maškarádě Áju a vykřikl.
0: O, támhle je, za ní!
1: Nikdo sice pořádně nevěděl, o co jde, ale stejně se hned strhla pěkná mela, honička a zmatek. V tomhle jsou pohádkové postavy úplně jako lidi. Ája se dala na útěk a v tom fofru ztratila napřed ten šátek, potom jeden střevíc, pak odvahu a nakonec i rovnováhu. A jak tak padala ke kořenům, spadla rovnou na fíka, strhla ho sebou, takže pak padali oba dva. A padali a padali a padali. Hele, jak to vlastně bylo dál, fíku?
3: No, dál to nebylo. Opravdu jsme pořád jenom padali a padali, ale nikam jsme nedopadli, protože jsem naštěstí se zrovna probudil.
4: Jo, to je škoda, že to tak rychle skončilo. Já myslela, že si v té pohádce trochu víc užiju.
3: No, to já si teda užil víc, když jsem byl v pohádkový zemi. Jenže to už je zase úplně jiný sen.

0: na něm babičku. Kdybych mu dal obroku, hned mu bude do skoku. Babička se bude koupat v našem potoku.
1: Biggy hádanka.
2: Nemotora, skoro slepý. Hlína se mu na nos lepí. Pracuje i v neděli. Razí v zemi tunely.
3: Mňau, už víte. Je to znám, ten má kapsičku.
1: Je to krteček,
3: no.
1: Ale ten pravý, kterého najdeš v přírodě, ten kapsičku nemá.
3: Nemá.
1: Ale ten krteček od pana Millera, kterého znají všechny děti, ten kapsičku má.
3: Právě.
1: Protože má modré kalhotky.
3: No.
4: O pejskovi, který se stále toulal. Ve společné domácnosti žila kočička s pejskem. Kočička se držela většinou doma, ale pejsek během dne a někdy i v noci byl často mimo domov. Kočička, jak už to bývá u těch, kteří mají někoho rádi, mívala o pejska strach.
5: Co se o mě pořád bojíš? Nejsem malé štěňátko, abych někam spadl, nebo se utopil, či mě něco sežralo. No.
4: Rozčiloval se pejsek, když viděl, že je kočička celá nervózní, že zase někam odchází.
6: Já nevím, proč se bojím, když se bojím, odpovídala pokaždé kočička. Asi proto, že tě mám ráda a bojím se, aby se ti něco nestalo, když nevím, kde jsi.
5: Jo, jsi docela obyčejná žárlivá kočka. Ty žárlíš, protože nedovedeš tak rychle a daleko běhat, jako to dovedou psi. Nemáš takový orientační smysl jako já. Tebe, kdyby někdo odnesl kus za naši chloupku, tak ani netrefíš domů. Kdežto já, pes, dojdu po čichu třeba 100 kilometrů.
4: Vytahoval se pejsek.
6: Já nežárlím, já se jenom o tebe bojím. Proč mi nikdy neřekneš, kam jdeš, když se vrátíš? Kdybych věděla, kde jsi a kdy se vrátíš, byla bych klidnější.
4: Řekla své, dalo by se říct, docela rozumné důvody kočička.
5: Pche, to určitě. Budeš mě ještě ke všemu kontrolovat. Ani nápad. Já ti zakazuju, aby ses o mě bála. Až přijdu, tak přijdu. A nechci už žádné strachování. To mě jako bystrého psa uráží. Mně se nemůže nic stát. Dovedu se vždycky o sebe postarat. Podívej, jaké mám ostré zuby, silné drápy a rychlé nohy. Mlf.
4: Předváděl se pejsek jako na nějaké soutěži krásy. Co měla kočička dělat, když se nechtěla s pejskem hádat? Moudřejší vždycky ustoupí. Jednoho dne sotva pejsek zhltnul snídani, už ho to táhlo ven. Kočička už měla na jazyku otázku, kamže jde a kdy přijde, ale v poslední chvilce se zarazila.
6: Raději se nebudu ptát, to by se pejsek zase zlobil, povídá si v duchu.
4: Pejsek odběhl a kočička začala jako každý den s poklízením, vařením a veškerou prací, která v domácnosti je a musí se udělat. Celý den se doma pejsek neukázal. Už byl večer, pejsek nikde. Přišla noc a pejsek zase nikde. Kočička si stále dokola opakovala to, co jí pejsek nařídil.
6: Nesmím se bát, pejsek je dospělý, nic se mu nemůže stát. Všude se prokouše, má přece ostré zuby. Všude se vydrápe, má silné drápy, rychle každému uteče, znám jeho rychlé nohy. Nebojím se o něho.
4: Povídá si stále dokola. Ale nevím, jestli to byla pravda. V koutku dušičky se o pejska přece jenom strachovala. V životě totiž mohou přijít situace, že ani ostré zuby, silné drápy či rychlé nohy nám nejsou nic platné. No a co vám mám povídat, taková chvilka pro pejska nastala. Minulou noc totiž v té vesnici jednomu chovateli nějaký toulavý pes zakousl slepici. On se z pochopitelných důvodů rozlobil, pochytal všechny psy z blízkého i nedalekého okolí, zavřel je do chlívku a čekal, až je budou jejich majitelé, známí či příbuzní hledat. A pod přísahou potvrdí, že dnes ráno, kdy k té ošklivé události došlo, byli doma nebo dosvědčí, kde se v tu dobu nalézali. Pro každého pejska si někdo přišel. Jenom pejsek, o kterém vám vyprávím už od začátku, byl v chlívku zavřený 3 dny, 3 noci bez vody a chleba. Tak dlouho to kočička vydržela doma, jak jí pejsek nařídil. Potom už ho šla hledat a bylo jí jedno, jestli se na ní bude zlobit nebo ne. Samozřejmě se na kočičku nezlobil, když si pro něho přišla a dosvědčila u přísného chovatele slepic pejskovu nevinu. Od té doby, kdykoliv šel pejsek ven, řekl kočičce, kam jde a kdy se vrátí. No a to také vždycky dodržel. A když se náhodou trošinku zdržel, to se u pejsku stává, tak se nikdy nezlobil na kočičku, že měla o něho strach, protože už věděl, že když má někdo někoho doopravdy rád, musí se o něho i tak trochu bát.

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat.
1: Oho.
0: Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
0: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
1: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
0: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla. Vrčí, když pláče, dělá... Nevím. Co to má znamenat?
0: No, mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: No to je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
1: Je, to je taky hezký, co jsi řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No a znamená to něco jiného. Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
0: No právě, to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap, a už ho mají.
1: A je to tak?
0: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
0: nevím,
1: a že trošku...
0: Nevím,
1: trošku,
0: Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: Vidíš.
0: Co mám vidět?
1: Nebo... No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek, jo? A teď by se mračil a dělal by... Čeká by, než něco vymyslí.
0: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
1: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečíš jako krokodýl? Nemáš v puse něco velikého?
0: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam vysedí.

širém kraji znají, jak podkovy vyhrávají, když koníky koval kovář zeloty. Ať mě chválí tím, jak kapou, a i těm, co pěšky šlapou, tam pro štěstí podkovičky na boty. Ať mě chválí tím, jak klapou, a i těm, co pěšky šlapou, dám pro štěstí podkovičky na boty. Když se mízí těsto v díži, občas z toho bolí v kříži, pomůže však, když si pekař zaspívá. Celá zem by vědět chtěla, jak to lhocký pekař dělá, že se houska

0: básničku. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.
1: Vzhledem k dobré duši její, trochu léta

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci. A nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando.

pod dubem, za dubem, tam je vošku Ben. Jou, pežníci povolání to, schopáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Já, nejde řemeslo, nikdy to jim neneslo. Pod dubem.

0: koupí chytrá kloupí, dej. Jsem cukr, dej sem kroupy, seď. Formánku na houni, pře. Padli tě vráhouni, lou. Dežník je nesmlouvavý, lou. Ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem, tam tě ošklubem.
1: Že vám není hamba, cházko nenechavá. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Puj.
2: Starej se o sebe, drvoštěpe!
0: Na věc se podařila hru, bařila, zvítězila, tak to chodí na světě, na zdorivší osvětě. Lou, tešníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni. Lou, tešníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
3: Dobře jsme si zaloupili.
4: Dobře.
3: Žádná krev netekla.
4: Ne. Ani kapka dneska.
2: Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat. Když to ale musí být, tak se hol střílet a zapichovat musí. To si pamatujte, tyhle ty zásady.
5: Piggy vtip.
6: Vy máte ale hloupého psa, stěžuje si sousedovi nevrlý penzista. Bydlím tu už přes půl roku a ten blázen na mě pořád štěká.
5: Štěkal akorát poprvé, vysvětluje klidně soused. Teď už vás zdraví.
4: Je, já je znám, oni moc nezdraví.
5: Zubava.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Skákal pes přes ovec, přes zelenou louku. O škole. Maničko.
2: Ano.
1: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
2: To teda nevím.
1: Kost je pro psa a škola pro kočku.
2: Prosím tě, co ti tak vadí na škole?
1: Maničko, všechno. Všechno. Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky.
2: To byly časy. Jaké?
1: Krásné. Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik vítal štěkotem a taťulda mi přinesl bačkory.
2: A teď?
1: Teď? Když přijdu ze školy domů, tak mi Žerik přinese bačkory a taťulda na mě štěká.
2: A někdy i vrčí, co?
1: No právě, právě. No.
2: Je, to já chodím do školy ráda. Je,
1: no jo, šprtka.
2: Jo, náhodou bys věděl. Tak se ve škole každý den dozvím něco nového.
1: Vážně?
2: Jistě. No, schválně, co ses dneska ve škole dozvěděl ty, Horvínku?
1: Že mají všichni větší svačiny než já.
2: Je?
1: A to mi ještě ve škole pančel pořád hubuje. Pořád na mě něco vidí, třeba že chodím po třídě a žvaním.
2: To je hrůza.
1: Viď. Nejdřív mě naučí chodit a mluvit a pak smím jen sedět a mlčet. A ještě k tomu mi dávají pětky za to, že neumím pořádně číst, psát a počítat.
2: No jo, ale když s tebou je to těžké, Horvínku. Čteš pomalu, počítáš pomalu, píšeš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
1: Jo.
2: Jo.
1: Jsem rychle unavený.
2: To má být vtip?
1: Co?
2: Co? Máš nad problémy s ušima?
1: Jo, to mám tam, no. Vždycky, když si svlíkám rolák. Jo, a Máničko?
2: No?
1: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
2: To těžko.
1: Tak to je dobrý. Já jsem totiž neudělal domácí úkol. Ale naštěstí nemusím zítra do školy.
2: Jak to?
1: Náš třídní totiž řekl, dnes skončím a zítra jedu dál.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Zvědavý kluk. Byl jednou jeden moc zvědavý kluk. Nebyly dveře, za kterými by nenastavil uši, nebyla klíčová dírka, kterou by se nepodíval. Stokrát ho babička napomínala. Nebuď zvědavý, budeš brzo starý. Ale kde pak kluk? Nedal na babičku.
1: A tak se stalo, když jednou v noci tajně poslouchal, co si kdo s kým o čem šušká, že uslyšel všechno, co černá tma šeptala měsíci. A té noci doopravdy zestárl.
0: Ty má kočičko rohatá, slepičko chlupatá, co pak to s tebou je? Sepěla ruce babička, když ráno našla v posteli místo kluka dědečka.
1: Kluk, změněný k nepoznání, vypadal jako mrak před deštěm.
0: Cestou do školy se za ním lidi nestačili ohlížet. Jak těži vy neviděli vousatého dědečka poskakovat s aktovkou na zádech.
1: Ostatní kluci byli už dávno ve třídě a spustili velikánský povyk, když se mezi nimi objevil. Poznali ho podle pruhovaného trička a krátkých kalhot s koženou záplatou na zadečku a mohli se navzájem spolikat smíchy.
0: Mysleli, že si kluk vousy jenom přilepil a začali ho za ně tahat. Když poznali, že vousy drží, vykulili oči a nemohli vůbec myslet na to, co jim vykládal pan učitel. Spočítali, že 1 a 1 je 10 a že 2 vrabci a 1 kanárek jsou 3 papoušci.
1: Rozhněvaný pan učitel si kluka vyvolal a řekl mu, že vousatý už nikdy do školy přijít nesmí.
0: Kluk vousy sundat nemohl. Když je oholil, narostly mu i hned nové.
1: A tak se rozhodl, že do školy chodit nebude.
0: Vyprosil si od babičky šaty po dědovi a šel se v nich procházet po náměstí.
1: Líbilo se mu, že mu všichni dávali přednost.
0: Auta počkala, až přešel ulici. V tramvaji ho jedna slečna pustila sednout na své místo.
1: Odpoledne potkal pana učitele a pan učitel ho uctivě pozdravil. Kluk se z toho náramně radoval a z té radosti si dal ruce do kapes a začal pískat písničku od Suchého až Litra Malé kotě.
0: Ostatním dědečkům, kteří stáli kolem, se to zalíbilo a přidali se k němu.
1: Všichni pak zpívali Chlapci a děvčata, pěstujte koťata.
0: Babičky měly radost, že dědeček

0: Ježkové mají radost a také zpívali.
1: Chlapci a děvčata, pěstujte koťata, země je kulatá a místa je tu dost.
2: Když klukovi došel hlas, zamířil na hřiště, že si zahraje s klukama kopanou. Svlékl se do trenýrek a běhal po trávníku jako závodník.
0: Dědečkové se dívali a vrtalo jim hlavou, jak to, že je v takovém stáří tak čiperný. Zeptali se kluka. A dědo, kolik je vám vlastně let?
2: 8, řekl kluk a nelhal.
0: Ale dědečkové nevěřili. Mysleli, že si z nich dělá legraci a přestali si s ním hrát. Přestali skákat přes švihadlo a cvrnkat kuličky.
2: Kluk byl zase sám. Začalo se mu stýskat po klukách a umínil si, že si tmu udobří.
0: Večer se radil s babičkou.
2: Babičko, jak pak se udobřuje tma?
0: Možná, že ti to poví sama, mínila babička. Přikryla vousatého vnuka a zhasla. V tom okamžiku vzala tma kluka do náruče. A klukovi bylo v té měkké a teplé náruči dobře. Zamhouřil oči a zdálo se mu, že ho tma hladí po tvářích a po vlasech. A on jí šeptal.
3: Ty víš, tmo, že už tajně neposlouchám, že už to víš.
0: A tma šeptala, že ví. A tak si šeptali, až usnul kluk a usnula i tma. Když se šla babička k ránu podívat, jestli se neodkopal, srdíčko jí radostí zadupalo polku. Z dědečka byl zase kluk a teď už ani muk.

Janíček s Voničkou. Bylo jedno království, v tom království královal starý král a ten měl hezkou dceru. Když už měl panování až po krk, pozval sousední prince, aby se přišli na dceru podívat. Dozvěděl se o tom jeden ovčák a řekl si, že bude také. Vzal si na cestu 4 bochníky chleba a šel. Cestou potkal žebráka, ten ho poprosil, aby mu dal chleba. Ovčák měl dobré srdce a dal žebrákovi celý bochník. Zbyli mu 3. Šel dál, potkal druhého žebráka a ten ho také poprosil o skývu. Ovčák mu dal celý bochník. Zůstali mu 2. Šel dál a potkal třetího žebráka a ten ho rovněž poprosil o krajíček. Dal mu tedy 3. bochník. Teď už měl než 1. Šel dál, potkal 4. žebráka, i ten ho prosil o něco k snědku a ovčák mu dal poslední bochník. Žebrák se ovčákovi odměnil a daroval mu karabáč, pastýřskou hůl, píšťalku a mošnu. Když tím karabáčem někoho uhodíš, pravil žebrák, padne mrtvý na zem. Když tu hůl zarazíš do země, budou se ovce kolem ní sami pást. Když na tu píšťalku zapískáš, ovce se dají do tance. A když dáš do té mošny sýr, můžeš z něho jíst, kolik se ti zachce, nikdy ho neubude. Ovčák poděkoval a šel rovnou na zámek, kde bydlel starý král s pěknou princeznou. Ovčák požádal na zámku o práci a vzali ho za pasáka. Říkali mu Jan. Ovčák vyháněl ovce na pastvu, jedl sýr, ze kterého neubývalo, a poslouchal, jak ptáčci pěkně zpívají. Když ho jednou ptačí zpěv omrzel, zarazil hůl do země, ovce se kolem ní pásly sami a ovčák se šel toulat do lesa. Uviděl v lese veliký dům a v tom domě stál u kamen obr a vařil si oběd. Sotva obr zahledl ovčáka, popadl železný sochor a chtěl ovčáka zabít. Ovčák nečekal, švihl obra karabáčem, který dostal od žebráka, a obr padl rázem mrtvý na zem. Bum. Potom se ovčák vrátil k ovečkám. Druhého dne zarazil znovu hůl do země a šel do lesa. Přišel zase k tomu velikému domu a v tom velikém domě spatřil obra, jak si na ohništi vaří oběd. Sotva obr zahledl ovčáka, zvolal: ty, to jsi ty, ubohý červíčku, co jsi zabil mého bratra. A hnal se na ovčáka železným sochorem. Ovčák nečekal, uhodil obra karabáčem, obr padl mrtvý na zem a ovčák se vrátil k ovečkám, které se zatím pokojně pásly okolo hole, zaražené do země. Na 3. den šel ovčák znovu do lesa. Nikoho tam nepotkal. Tak se šel podívat do toho velikého domu. V jedné světnici tam našel skřínku. A když na ní zaťukal prstem, ze skřínky vyskočili 2 muži a ptali se, co pán do mě chce? Ovčák řekl, chci, abyste mne provedli po domě a ukázali, co tu všechno je. Muži provedli ovčáka po domě a nakonec ho zavedli do zahrady plné krásného kvítí. Ovčák si toho kvítí natrhal a uvil z něho kytičku, krásnou Voničku. Potom se vrátil k ovečkám a hnal je z pastvy domů. Když hnal ovce přes most, vytáhl z kapsy píšťalku, zapískal a ovce se dali do tance. Princezna se dívala z okna a moc se jí to líbilo. Poslala sluhu, aby jí ovčák dal kytičku, krásnou Voničku.
Ovčák ale zavrtil hlavou a řekl, kdo chce takovou voničku mít, musí si pro ní přijít sám a říct, Janíčku, dej mi tu voničku. Princezna vyšla ze zámku na most a řekla, Janíčku, dej mi tu voničku. Ovčák ale zavrtěl hlavou a řekl, kdo chce tu voničku mít, musí o ně pěkně poprosit. Prosím tě, Janíčku, dej mi tu voničku. Princezna řekla, prosím tě, Janíčku, dej mi tu voničku. Ovčák i tu kytičku krásnou voničku dal. Na druhý den šel zase do toho lesa, do toho domu a do té zahrady a natrál ještě krásnější kvítí a uvil ještě krásnější voničku. Když hnal ovce domů, princezna čekala v okně. Vyběhla na most a prosila, Janíčku, pěkně prosím, dej mi tu voničku. Ale ovčák zavrtil hlavou a řekl, kdo chce tu voničku mít, musí o ní takto poprosit. Milý Janíčku, pěkně tě prosím, dej mi tu voničku. Princezna řekla tím nejsladším hlasem, milý Janíčku, pěkně tě prosím, dej mi tu voničku. A ovčák i tu voničku dal. Princezna postavila kytičku krásnou voničku za okno a kytička krásná vonička tolik vonila, že město bylo plné líbezné vůně a lidé se zbíhali zdaleka široka podívat se na vonavé město. Třetího dne uvil ovčák voničku třikrát tak pěknou a třikrát tak vonavou, než byly ty dvě první. A celá země tou kytičkou krásnou voničkou vonila, že lidé se té vůně nemohli nasytit. Procházeli se kolem královského zámku a vyprávěli si, že za měsíc přijedou sousední princové ucházet se o královskou dceru. Ovčák zatím pásl ovce, ujídal ze síra, pískal na píšťalku. Za měsíc se princové počali sjíždět ze všech stran do města. Přijížděli v krásném odění a na krásných koních. A Janíček pořád ještě pásl pod lesem ovce. Honem zarazil do země hůl, šel do toho lesa, do toho domu a do té světnice, zaťukal prstem na tu skřínku a ze skřínky vyskočili dva muži. Hluboce se klaněli a tázali se, co pán poroučí. Ovčák odpověděl, poroučím bílé šaty, které by mi padly jako ulité, a bílého koně, okovaného stříbrnými podkovami. Rázem tu všechno bylo. Janíček vyskočil na koně a uháněl za princeznou. Princové ho dávno předstihli, byli oděni v krásných šatech, jeli na drahých koních. Ale princezna si žádného z nich nevšimla. Nepodala žádnému z nich šátek na znamení, že se jí líbí. Až teprve Janíčkovi. Když bylo po všem, Janíček ujel na bílém koni. Na večer přihnal ovce domů, princezna přišla za ním a řekla, Janíčku, to jsi byl ty. Ale Janíček zapíral, kde pak on? Kde by k takovým krásným šatům přišel? Princezna řekla, že dobře, že to zatím nechá tak, však za měsíc, až se princové znovu sjedou, potom se uvidí. Janíček pásl, dál ovce, ujídal sýr a pískal na píšťalku a poslouchal, jak ptáci v lese zpívají. Uplynul měsíc a princové se znovu sjížděli na námluvy. Ovčák šel do toho lesa, do toho domu, do té světnice, zaťukal prstem na tu skřínku a ze skřínky vyskočili dva muži a ptali se, co pán žádá. Ovčák řekl, žádám červené šaty, které by mě padly jako ulité, a červeného koně, okovaného zlatými podkovami. Hned tu všechno bylo. Janíček vyskočil na červeného koně, okovaného zlatými podkovami, a ujížděl do města na zámek.
Přijel tam docela poslední. Princové, ještě krásněji vypraveni než před měsícem a na ještě krásnějších koních, projížděli se pod princezniným oknem, ale ona žádnému z nich nepodala šátek, až Janíčkovi. Sotva však ta sláva skončila, Janíček ujel. Král sice rozkázal vojákům, aby Janíčka na dobrých koních dohnali a přivedli zpátky na zámek. Ale červeného koně s zlatými podkovami podkovaného nikdo nedohnal. Na večer přihnal ovčák ovce domů. Princezna už čekala na mostě a povídala: Janíčku, to jsi byl ty. Janíček zapíral, že ne, že ne, že pásl po celý den ovce pod lesem. Princezna na to nedala a povídala: za měsíc přijdou princové po třetí. A potom se ukáže. Třetího měsíce sjeli se princové po třetí. Ovčák ještě meškal na pastvě, když vyjížděli po mostě do města. Šel honem do toho lesa, do toho velikého domu, do té světnice, zaťukal prstem na tu skřínku a hned vyskočili ze skřínky dva muži a tázali se: co si vám přeje? Ovčák odpověděl: přeji si černé šaty, co by mě padly jako ulité, a vraného koně, okovaného diamantovými podkovami. Hned to tu všechno bylo, Janíček vyskočil na vraného koně a ujížděl k zámku. Princové se projížděli ve velikém lesku a blesku pod princezniným oknem, ale ona žádnému z nich nepodala ani šátek, ani prsten, až Janíčkovi, který jel na vraném koni poslední. Janíček však otočil koně a uháněl k lesu. Princové za ním, ale vraného koně dohnit nedokázali. Jenom jeden z nich, vyhlášený jezdec, na chvíli Janíčka dohnal a poranil ho šavlí na noze. Janíček přijel do toho lesa, do toho velikého domu a tam se v té světnici svlékl z černých šatů a pustil vraného koně na svobodu. Potom se vrátil k ovcím. Ty se celou dobu pokojně pásly okolo hole, zaražené do země. Janíček si zavázal poraněnou nohu princezniným šátkem, lehl do trávy a usnul. Princezna přišla za ním na louku a našla ho, jak spí v trávě. Okamžitě poznala šátek, kterým měl zavázanou poraněnou nohu. Vzbudila ho a řekla: víte, Janíčku, přece jen jsi to byl ty. Janíček viděl, že zapírat je marné, a přihlásil se. Princezna měla velikou radost, zavedla ho do zámku a nedala, dokud král nepřivolil k svatbě. Vzali se a žili spolu dlouho a šťastně. Janíček chodil do toho lesa, do toho domu, do té světnice a do té zahrady plné krásného kvítí. Vázal kytičky, krásné voničky. Princezna je dávala za okno. A lidé si dodnes povídají, že co bylo na světě všelijakých království. Žádné z nich nevonilo tak líbezně jako to Janíčkovo.

0: Šel tatínek do lesa, že tam kluka vytesá. Vyřezal mu tělo, hlavu, ještě trochu spravit bradu. Tohle zvláštní děcko slupne skoro všecko.
1: Kdo pak ví, odpoví.
2: Chlapeček! Vytesaný
0: Pinokio!
2: No počkej, ale tohle našel tatínek v lese. Pinokia nenašel
0: toho,
2: nikdo v lese.
0: Toho taky vytesal tatínek ze dřeva.
2: Ale Pinokio neslupnul všecko, co viděl.
0: To je pravda, ten jenom když lhal.
2: Já vím, kdo byl ze dřeva a sněd a spolikal úplně všechno, co našel.
0: A kdo?
2: Veliký, veliký otesán.
0: Je.
2: Takže malý otesán.

0: Hele, mám pro vás oříšek jako malovaný. Hugo? Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino, mám tady svačinu. Svačinu od Laskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
3: Justino, no, má úcta.
1: Konečně. Mňam. Trocha úcty, Hugo, že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
3: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svojí svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla.
3: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: Dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
3: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
3: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
3: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou Hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
3: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No jo, je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
3: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě, nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
3: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
3: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
3: Já tě zdravil.
1: Nezdravil, ty jsi na mě křičel.
3: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte, pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
3: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Ne. Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo mořeplavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou tento vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
3: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
3: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
3: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista.
1: A čarovali?
3: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj! Proto mám raději nazdar.
3: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
3: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude. Řetkvičky tím nepřesadím. A stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
3: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
3: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
3: Ad honorem Jezu, ahoj. Vznikne ahoj.
0: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
3: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo... Takhle s krátkou, to je prostě divné.
0: No, tak na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
3: Ukáž, ale to není aj, pojď honem k Jezu. To je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad? Honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
3: No.
1: Ho. J.
3: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
3: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
0: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
3: Hoj, ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
0: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
3: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
0: Děkuju, od tebe to potěší, Hugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
3: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď, nazdar, nazdar. To zní, no, to zní.

pouze urozenost lidského srdce, je to největší mění, co znám.

0: básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Co to tady, Krtku, provádíš?
1: Přece pískám písničku o lítání. Tu mám nejradši.
0: Myslíš tuhle?
1: Zrovna tu, co pak ty si ji nepoznal?
0: Abych pravdu řekl, k poznání moc nebyla.
1: Tak já to zkusím znovu.
0: Ne.
1: Ale proč ne?
0: Protože po druhé bych to už asi nevydržel. A vůbec. Na lítání dojde až mnohem později. Teď mě nech, ať můžu dětem povědět všecko pěkně po pořádku.
1: Ach jo, ty mě strejdo vždycky ukecáš.

0: Krtek a orel. Déšť přicházel pomalu, kapka sem, kapka tam, jako když se ptáčci honí v lupení a všichni se radovali. Jen ať prší, budeme mít zalito. Ale pak se opravdu rozpršelo. Týden pršelo, jen se lilo a to už se každý chytal za hlavu. Dost, to stačí. Co pak jsme si objednali potopu světa? Jenomže počasí si nedá do ničeho mluvit. Můžete je chválit, můžete je hubovat, ono si stejně dělá, co chce. Když i krtka velká voda vyplavila z pelíšku a vykoukl ven, nestačil se divit. Krajina kolem dokola nebyla k poznání. Cesta byla jako řeka, louka jako jezero a voda stoupala, voda utíkala, až se toho krtek polekal.
1: Ba ne, nepolekal.
0: Ale polekal. Samým strachem se rozklepal, uklouzl, upadl a div si se neutopil.
1: Náhodou utopit se mohl zajíček a já ho zachránil.
0: Tak to je svatá pravda. Víte, co proti strachu nejvíc pomáhá? Když někdo jiný zavolá o pomoc. To se pak na strach nemůžete ohlížet. A zrovna tak to bylo s krtkem. Sotva uviděl nad hladinou dvě zaječí tlapky, jak se topí, úplně zapomněl, že se někdy bál. Už myslel jenom na to, jak by zajíčkovi pomohl z vody nahoru na větev.
1: S ušákem to dobře dopadlo, jenomže...
0: Jenomže právě v tu chvíli krtek uviděl, jak proud kolem unáší hnízdo s ptačím mláďátkem. Bylo tam samo a hrozně.

0: A zase měl Krtek koho zachraňovat. Vrhl se šipkou do vody a plaval jako o život. Není snadné dohonit v povodni plovoucí hnízdo. Není snadné se do hnízda vyšplhat a mládě přitom nevyklopit. Ale vůbec nejvíc práce Krtkovi dalo přesvědčit to uplakané ptáče, aby už neplakalo, že spolu pojedou hledat ztracenou maminku a že ji určitě najdou. Krtek si ve vodě ulovil dřevěnou vařečku na místo pádla a z hnízda byl najednou docela dobrý člun.
1: A z nás praví námořníci a klidně jsme si mohli pískat.
0: Ne, Krtku, víš co? Radši si tu tvou námořnickou písničku spolu zaspíváme.
2: Piggy vtipk.
3: Tati, kdo je to pesimista?
4: Ale to je takový člověk, který nechce podojit krávu, protože se bojí, že mléko už bez tak skyslo.
2: A kdo je to pesimista doopravdy? Bez mlíčka?
5: Opak optimisty.
2: Optimista je člověk, který vidí všechno v růžových brýlích, vidí, že všechno dobře dopadne. A pesimista ten zase má pocit, že je všechno už předem prohrané a je pořád smutný a zamračený.
5: Vidí všude mráčky.
2: No, my jsme optimisti.
5: No jasně.

0: šeptá mrkev mrkvičce, jinde se mi bydlet chce. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Bydlet chce.
0: V přepravci je jenom špína, já chci někam, kde je hlína. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Kde je hlína?
0: V záhonu je mrkví plno, chci bejt sama, žádný Brno. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Žádný Brno.
0: Nekráji, nechci být v celku, pust mi mojí karotelku. Pšt, pšt, ticho, ticho.
1: Karotelku.

0: mrkev mrkvičce, teď mě klepne mrkvice.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Česká pohádka Kdo snědl holoubátko? Žena jednoho chalupníka upekla dvě holoubátka. Jedno pro sebe, druhé pro muže. A když už byla pěkně do zlatova upečená, šla do chléva krávy podojit. Chalupník seděl v kuchyni, pěkně si hověl u pece a že měl hlad, nemohl se dočkat oběda. Chvíle mi zvedal nos a lokal do sebe líbeznou vůni, kterou bylo cítit po celé kuchyni. Toho čím dále tím více dráždilo, že neodolal a za chvíli už byl u pekáče. Když se přesvědčil, že žena si ještě nevrací, připlížil se znova k pekáči a v čerstvosti vyňal jedno holoubátko a snědl.
3: Ech co, bylo bez toho mé.
2: Omlouval svou mlsnotu. Že byl hladový, neměl však jednoho holoubátka dost a proto také bez dlouhého rozmýšlení pustil se do druhého a také je snědl. Hned na to vyšel na dvůr, jako by se bylo nic nestalo, a dal se do štípání dříví. Jeho žena se vrátila a že už bylo poledne pryč, uchystala na stole talíře, nalila polévku a zavolala muže. Když polévku snědli, vysypala žena brambory na mísu a sáhla pro pekáč do trouby. Ale div nevykřikla, když viděla, že pekáč je prázdný. Konečně se vzpamatovala, obrátila se k muži volajíc. Někdo snědl holoubátka.
4: Já ne, zalhal chalupník. Vždyť nikdo jiný tu nebyl nežli ty,
2: řekla ostře manželka a div zlostí nehodila pekáč na zem.
4: Snad mne nepodezříváš, to by tak scházelo. Já jsem ani nevěděl, že něco pečeš.
2: Bránil se chalupník a tvářil se uraženě. Avšak jeho žena začala zle hubovat a dala se do nářku, že má tak mlsného muže a že ten dále zapíral, strhla se mezi nimi hádka, v které chalupník stále obviňoval ženu, že ona to byla, která snědla tu pochoutku.
4: No dobře tedy, necháme prozatím hádky. Ale od té chvíle nebudeme jeden na druhého mluvit. Kdo z nás dříve promluví, na tom to zůstane, že holoubátka snědl. Rozhodla chalupnice. Od té chvíle bylo v chalupě jako v hrobě. Takže to oba začalo mrzet. Chalupnice nemohla se hádat, klevety vypravovat. A chalupníkovi se zase stýskalo, že nemůže ženě odpovídat a ani si zaspívat. Ale první slovo nechtěl vyslovit ani jeden, ani druhý. Konečně nadešel už třetí den od té doby, co naposled spolu promluvili. Z nenadání zastavil se u chalupy kočár, sloužící skočil dolů a už byl v chalupě, aby se zeptal na cestu k městu. Chalupnice již otevřela ústa, chtějíc dát odpověď, ale hned se vzpamatovala a jen ukázala rukou v tu stranu, kterou mají jet, a chalupník udělal totéž. Sloužící mu tato odpověď nebyla jasná a proto, když se vrátil ke kočáru, povídal pánovi, že v chalupě jsou dva němí manželé a že celkem nic od nich se nedozvěděl. Když to zaslechla chalupníkova žena, vyběhla ven a vsedla si do kočáru k pánovi, dávajíc mu posunky na srozuměnou, že mu cestu ukáže. Pán hned udělal místo, kočí práskl do koní a jeli. Tu chalupník křičí z okna. Ženo, ženuško, neodjížděj a odpust mi to. Já jsem to byl, který snědl holoubátka. Myslil si totiž, že jeho žena mu chce ve zlosti ujet pryč. I ta se dala do smíchu a když pán se tomu divil, celou příhodu mu vypravovala. To pána velice rozveselilo, takže dal chytré ženě dukát, aby si mohla koupit jiná holoubátka. Ale z těch nedostal její muž ani na zub.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Švagrová, nedojel jsem. Trošičku jsem štrechnul v obarák.
6: Vidíš? Vidíš to?
5: Safra, kde jsi to vzala?
6: Ty trpaslíky.
5: Jo.
6: Představ si, to mi dali děti.
5: Co, dali?
6: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
5: Pěkný. Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
6: Toniku, představ si. V neděli se předává hrad dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
5: Ty, švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
6: No, někdo by to mohl tak vzít.
5: Víš co? Hernajs. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpaslíky tam krásně přijít.

0: Leontinko, udělej mu něco.
1: A co?
0: Co chceš?
1: Tak dobře.
2: A já vám ještě něco řeknu. Když jsem sem. Já jsem hrdý, ale jsme si raději při zemi, přátelé.
3: Vtipný výstup, že?
2: Protože to jsou děti dobře živené.
0: Leontinko, vyšlo by to, aby se mu prášilo od huby.
2: Dobře živené, kdyby naše samoobsluha nebyla dobře zásobená, a
0: kde jsi? Odpovídám,
2: kdyby nebyla, tak by nebyli. Kromě toho, doporučuji vaší ctěné pozornosti. Zde, tento stánek, s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku, též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
1: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
2: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Fuď.
4: Netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, oh, bonjour. Mí milí malí kouzelníčkové, jsem tu opět s vámi, já, váš poletavý přítelíček. Nade mnou temní nebe s milionem hvězdných světýlek. Nad námi se rozprostírá do nekonečna celý vesmír. A já smekám svůj sametově černý cylindr a vítám vás u dalších magických chvil. Začíná netopíří kouzlení. Mezami, přemýšlíte někdy o vesmíru? Já ano, o jeho velikosti, nekonečnosti, vzdálenosti a... Má drahá přítelkyně Myška Bibi se mi svěřila, že se jí na vesmír hodně vyptáváte. Jste zvědaví, to je dobře, bravo, vivat! Já fandím zvědavosti. Kdo je zvědavý, nejvíc ví. Co třeba kosmické lodě a rakety. Víte, jak vypadají? Viděli jste je někdy na obrázku? Kreslíte si je? Ano, no to je skvělé. Vaše obrázky se budou dnes hodit. Mám pro vás totiž takové malé zábavné kouzlíčko. Hned přijdete na to, proč jsem vám kladl ty vesmírné otázky. Hned vám to všechno dojde. Dnes vás totiž naučím, simsalabumbim, jak si snadno vykouzlit, nebo spíše vyrobit, vlastní raketu. Hlavní roli bude hrát obyčejný nafukovací balónek. Z balónku raketu, říkáte si, ano, ano, hned vám povím, jak na to. Co k tomu budete potřebovat? Nafukovací balónek, provázek, nůžky, brčko dostatečně tlusté na to, abyste jim provázek lehce protáhli, a kousek lepící pásky. A můžeme začít. Tak, je to jednoduché. Ustřihněte kus provázku. Dost dlouhý na to, abyste ho pohodlně napnuli, kde si vymyslíte. Třeba mezi oknem a skříňkou, anebo mezi kuchyňskou linkou a jídelním stolem. Jeden konec provázku upevněte lepící páskou na zvolené místo. Volný konec provázku protáhněte připraveným brčkem. Jinými slovy, navlékněte brčko na provázek. Oh, la, la, no výborně, je čas napnout provázek. Tedy i druhý konec upevněte na místo, které jste si vybrali. Tak, teď ustřihněte dva malé kousky lepící pásky. Nachystejte je na brčko tak, jako byste jej chtěli k něčemu přilepit. Přilepíte oba kousky pásky z poloviny na brčko. Druhá půlka kousků pásky zůstává zatím volná.

A nyní už se to blíží. Nafoukněte balónek. To místo, kudy se balónek nafukuje, nezavazujte. Jen držte prsty. A připevněte balónek brčku. Těmi kousky lepící pásky, které jste si tam před chvílí připravili. Nyní se i s balónkem, který pořád držíte tak, aby neunikal vzduch, přesuňte na začátek napnutého provázku. A přichází ta slavná chvíle. Pustíte balónek. Co pak se to stane, tušíte už? Ano, jakmile balónek pustíte, proud vzduchu, který vypouští, ho donese na druhý konec provázku. Z balónku se stane opravdu raketka. Frrr, letí jako o závod po přímé dráze. Už víte, proč jsem se ptal na rakety? Létání je zábava. A ještě větší zábavou je uspořádat rodinný závod raket. Nakreslete raketu na papír, vystřihněte ji a připevněte taktéž buď na brčko, nebo rovnou na balónek. Čí raketa doputuje na provázku nejdál? Zapište si výsledky do poznámek svých kouzelnických sešitů. Vzlétám plavně a lehce za dalším kouzelným překvapením. O něm vám povím příště. Zatím se pořádně dívejte kolem sebe, protože svět nám má vždycky co nabídnout a pořád je kolem něco nového a nečekaného. Jen si toho všimnout. Pozorujte a já se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Kubánek u filmu. Káťa seděla před televizorem a sledovala zprávy. Zprávy Škubánka nikdy moc nebavily a tak se povaloval po koberci a hledal si blechy v kožiše. Najednou se objevil na obrazovce nápis: Velký filmový konkurs na roli psího hrdiny. Příležitost pro všechny. Rasa a velikost nerozhoduje. Škubánku, koukej! Volala Káťa celá rozrušená. Hledá se psí hrdina. Nejspíš se zaběh, mínil Škubánek. Ale ne, vysvětlovala Káťa. Hledají ho do filmu. No a co? Nechápal Škubánek. Že tam půjdeš a budeš tím hrdinou, pronesla Káťa s vykřičníkem. A jak Káťa něco pronesla s vykřičníkem, tak proti tomu nebylo odvolání. Druhý den už seděli ve filmovém klubu. Vypadalo to tam jako na výstavě psů. Všichni páníčkové a paničky horlivě česali a kartáčovali své miláčky. Afgánskému chrtovi tupírovali uši a mrňavého Yorkshire teriéra dokonce natáčeli na papírky. V koutě jedna majitelka stříkala fialkovým sprejem obézního boxera a bulldog, který byl právě na řadě, nervózně přešlapoval u dveří s bílým kapesníčkem v kapsičce psídečky. V tom se v dveřích objevila asistentka režie a hlásila: Připraví se pan Škubánek. Káťa honem dávala poslední napomenutí. Pěkně pozdrav a nezapomeň podat pac. Za chvíli už Škubánek stál před kamerou. Pustili na něj reflektor. Vůbec nic neviděl, jen tak mžoural. V zápětí na něj začala vrčet kamera. Škubánek na ní taky zavrčel, ale hned se vzpamatoval a tvářil se co nejhrdiněji. Pan režisér dával povely. Panáčkovat, zastříhat ušima, zavrtět ocáskem, štěknout. Další, prosím. Škubánek vypadl ven, jak na běžícím páse. Pár dní se nic nedělo a na nějaké filmování už dočista zapomněli. Ale najednou zazvonil zvonek a za dveřmi stála pošťačka s doporučeným dopisem pro pana Škubánka. Káťa nedočkavě roztrhla obálku a přelítla očima řádky. Sláva, zalitě, ty můj malý filmový hrdino! Za týden se Káťa se Škubánkem octli ve velikánském filmovém ateliéru na Barrandově. Bloudili nezvyklým prostředím jako u vytržení. Přešli kousek Karlova mostu, který vedl ku podivu přímo do kosmického korábu. A když prošli korábem, octli se v mlínici starého roubeného mlýna, z jehož okýnek bylo vidět rovnou na americkou sochu svobody. Škubánek už zvedal nožku a chtěl si označkovat cestu, aby vůbec trefil zpátky, ale Káťa ho šeptem okřikla. To nesmíš, to je dekorace. Prošli ještě kolem pouťového kolotoče a už byl před nimi bazén naplněný vodou a kolem něj se hemžila spousta lidí. Na jedné straně bazénu stála kamera s kameramanem, s panem režisérem, slečnou Klapkou a všelijakými asistenty a asistenty asistentů. Na protější straně bazénu byla obrovská kašírovaná hlava jakési mořské potvory. Osvětlovači jí právě šroubovali žárovky do očí a dva kulisáci zkoušeli důmyslný mechanismus klapání čelistí. Připravte se, pojedeme scénu, jak hrdina zachraňuje Veroniku před nestvůrou Loch Ness, volal režisér. Škubánek se hned k němu hrnul. A jaký budu zachraňovat, pane režisére? Režisér se trochu nechápavě podíval na dychtivého bílého psíka, který ho tahal za nohavici, a pak mu to došlo. Ale vy ne. Hlavní roli hrdiny hraje přece tady pan Rex Harrick. A ukázal na mohutného boxéra, který se důležitě rozvaloval v bílém koupacím plášti na židli s nápisem Rex Harrick na opěradle. Vy jenom přinesete dopis. Kátě se podlomila kolena a zdrceně si sedla.
1: Takový štěk, to vědět, tak jsme sem vůbec nechodili.
2: Nebreč, Káťo, utěšoval jí Škubánek. Když už jsem tady, já jim ten dopis přinesu, to mě nic neudělá.
1: Na místa? Pojedeme.
0: Zatleskala asistentka režie a slečna Klapka klapla klapkou a ohlásila.
1: Nestvůra Loch Ness, záběr 32, poprvé.
0: Jeden z kulisáků spustil obrovský větrník, který funěl do bazénu a vytvářel na něm vlny jako na hladině skutečného jezera.
3: Kamera, volal režisér.
1: Jede,
0: hlásil kameraman a začala akce. Po hladině se rozjel malý vor a na něm seděla holčička v šatech s volánky a hlavou plnou pečlivě naondulovaných lokýnek. Nezadržitelně se řítila do ohromné rozevírající se tlamy plné zubů. Nestvůře žhnuly oči a z nozder jí vycházel dým. Holčička Veronika lomila rukama a srdce rivně zvolala.
1: Pomoc! Zachraňte mě!
0: To už Rex Harrick vstal, odhodil plášť, zavlnil trénovanými bicepsy a elegantní šipkou se vrhl do vln. Škubánek byl jako u vytržení, ale uvědomil si, že tu není jenom jako divák.
2: Napřed povinnost, potom zábava,
0: pomyslel si, vlezl do bazénu a doplaval k voru s Veronikou.
2: Paní, přinesl jsem vám psaní,
0: oznámil jasným hláskem.
2: Stop, stop, zařval režisér. Kdo sem pustil toho vořecha?
0: Škubánek se zarazil.
2: Říkal jste, prosím, že mám Veronice přinést dopis.
0: Ano, ale v úplně jiné scéně. Počkejte zatím někde vzadu. Vzpamatovával se z šoku pan režisér. Škubánek poslušně ustoupil stranou, ale to se zase nelíbilo asistence.
1: Tady nám nestůjte, tudy poběží pan Harrick.
0: Škubánek se klidil na druhou stranu.
4: Jdou pryč, mladej, já tu musím dělat vlny.
0: Napomenul ho pan v montérkách. Zahanbený Škubánek se odloudal až dozadu za bazén a tam zalezl mezi dekorace, aby na něj nikdo neviděl. Stála tam nějaká kašírovaná bouda, vystlaná červeným polštářem. Tam se pěkně zašil a stočil se do klubíčka, že si aspoň trochu schrupne.
1: Nestvůra Loch Ness, záběr 32, po druhé,
0: hlásila Klapka. Všechno se opět dalo do pohybu. Veronika efektně lomila ručkama, Rex Harrick se odvážně vrhal do vln a Loch Nesska začala rozevírat svou obrovskou tlamu. Když ji otevřela úplně, objevil se ve světle reflektorů Škubánek, jak si hoví na jejím jazyku jako na polštáři. Netušil, že bouda, do které vlezl, byla zadní strana Loch Nessky. Zmateně vyskočil a ducha přítomně mával dopisem.
2: Paní, nesu vám psaní.
3: To není pes, to je vůl,
0: hroutil se režisér. Rex Harrick, kterému Škubánek už dvakrát zkazil parádní záběr, naježil hřbet, vycenil zuby a vrhl se do kašírované tlamy po Škubánkovi. Kulisák, který pomocí provazu držel tlamu otevřenou, se lekl, pustil provaz, tlama sklapla a přiskřípla hrdiného Harricka v pase. Škubánek, to se ví, nečekal. A že byl maličký, protáhl se nozdrou lochnesky a skočil dolů do bazénu. Jako z udělání dopadl na vor, ten se převážil a Veronika žbluňkla do vody. Škubánek ji hned galantně vytáhl, ale na hvězdu byl žalostný pohled. Šaty měla celé zmáčené a všechny lokinky se jí natáhly jak vařené špagety. V tom se vzpamatoval kurisák, zatáhl za šňůru, otevřel tlamu lochnesky a Rex žuchnul do vody jako pytel brambor. Jen se oklepal, hned se hrnul na Škubánka.
2: Taj drlík, kde je, skřípěl zubama. Rozcupuju ho na fašírku.
0: Škubánek vyskočil, chytil se kabelu od reflektoru a zhoupnul se jako Tarzan nad celým bazénem. Rex Harik se zuřivým štěkotem běžel kolem bazénu za ním. Škubánek vtipně kličkoval mezi dekoracemi, praktikábly a stojany reflektorů. Všichni všeho nechali a filmový štáb se řechtal na celé kolo. Takovou honičku v ateliérech neviděli od éry němého filmu. Režisér už dávno nehromoval, smál se, až slzel a volal. Točte, to bude trhák, to bude hit. A psi běželi přes kašírovaný Karlův most, proběhli kosmickým korábem rovnou do mlínice a tam Škubánek nahnal Rexe do násypky s moukou. Celý bílý se vyškrábal ven a zachytil se mlínského kola. Ale Škubánek kolo roztočil a Rex skončil v kádi se zelenou barvou, co tu měli na barvení trávníku. Když se odtud vyškrábal, Škubánek už čekal za rohem s rozvinutým hydrantem a začal na něj stříkat vodu. Rex prchal, skučel a poskakoval před studeným proudem jako vyšisovaný hastrman a nakonec se s vyplazeným jazykem rozplácl přímo před kamerou. Škubánek přiskočil a s rošťáckým mrknutím pronesl.
2: Paní, tady vám nesu to psaní.
0: Celý štáb propukl v jásot, všichni tleskali a dokonce i Veronika přiskočila, dala Škubánkovi pusu na čumáček a znalecky vydechla.
1: Mistře, byl jste úžasný.
0: Producent rychle uzavřel s Káťou jako Škubánkovou manažérkou smlouvu a scénárista mu připsal do scénáře hlavní komickou roli. Když za několik měsíců přišel film do kin, byl to fantastický úspěch. Reportéři si u nich doma podávali dveře a před biografy se táhly nekonečné fronty filmových fanoušků. Na velikých plakátech na nárožích rošťácky mrkal Škubánek v nadživotní velikosti a jeho fotografie plnily přední stránky novin a časopisů. V hračkářství se prodávali Škubánci ze dřeva, z plyše i z gumy, malí, velcí, červení, zelení i fialoví. Škubánek byl na krabičkách krupičné kaše, na obalech psích sucharů i na plenkových kalhotkách. Už se na sebe pomalu nemohl ani podívat. Netrvalo dlouho a popularita se jim oběma začala zajídat. Škubánek denně dostával desítky dopisů a Káťa na ně na všechny musela odpovídat. Na každém rohu chtěl někdo fotku s autogramem nebo aspoň vlastnoruční otisk tlapky. Došlo to tak daleko, že když šli na procházku, oblíkala Káťa Škubánkovi kombinézu od hlavy k patě, aby ho každý hned nepoznal a dokonce mu nasazovala na čumák černé brýle.
2: Být hvězdou, to je pěkná dřina. Jeden se nemůže v klidu ani vyvenčit.
0: Mručel Škubánek v podfousky.
1: To víš,
0: povzdychla Káťa odevzdaně.
1: Všechno má svůj rub a líc. I film.

té krabičce je uvnitř hrací strojek. To je takový váleček, který má na sobě malé hřebíčky a pomalu se otáčí. No a jak se tak otáčí, každý ten hřebíček ve správnou chvíli cinkne o některý z mnoha plíšků a my tak slyšíme tón. Poslouchej. Tak takhle znějí ty jednotlivé plíšky. Tak trochu jako zvonečky, viď? Víš, nedaleko od nás měl svou dílnu pan hodinář, který uměl takový váleček vyrobit a zatlouct do něho hřebíčky tak, aby zahrál písničku. Naše babička od něj měla plnou krabici válečků, které se daly v tom hracím strojku vyměňovat. A my jsme tak mohli poslouchat i zpívat spoustu písniček. Jako třeba tuhle. O kytičce, která se jmenuje Hřebíček zahradnický. O hřebíčku zahradnický, o růžičko vonavá, o hřebíčku

zapomenu, když to není věc možná, to znamená, jak na tebe mohu zapomenout, když to není možné. Zapomenu-li přeci jednou, zas mi lidé vzpomenou. To znamená, když přece jenom na chvíli zapomenu, lidé mi to připomenou.

0: Soudce kárá obžalovaného.
1: Jak můžete být takový nevděčník? Ta stařenka vám dala koblihu a vy jste jí potom rozbil okno kamenem.
0: To je, prosím, omyl, hájí se obžalovaný. To totiž byla ta kobliha.
2: Tvrdá jako kámen.
3: Byla asi hodně stará.
2: Možná si na ní vylomil zub, tak jsem vztekal.

0: Vlčice a její synové. V jeskyni žil vlk s vlčicí. Z jara se jim narodila dvě mláďata. Oba staří vycházeli spolu na lov a starali se, aby malá vlčata neměla hlad. Jednou, když nedaleko od jeskyně pronásledovali stádo sobů a byli zaujati lovem, vynořil se náhle odkudsi člověk. Lovil zvířata nejen pro maso, aby měl co jíst, ale rovněž pro kožešinu. Vlka zastřelil, avšak vlčici pouze poranil. Jen tak se jí podařilo uprchnout a uklidit se do bezpečí. Ani nevěděla, jak dlouho ležela v úkrytu, než se dostala z nejhoršího a pozbírala síly ke zpáteční cestě. Šlo se jí těžko. Poraněnou nohu táhla za sebou. Sužoval ji hlad, ale neměla čím ho utišit. Přišla jí vhod hromádka ohlodaných kostí, které cestou našla. Se strachem myslela na to, čím nakrmí své mladé. Mláďata zatím čekala, a jak čas ubíhal a rodiče nepřicházeli, trápil je čím dál větší hlad. Napřed potichu kňučela a potom naříkala stále hlasitěji. Po několika dnech lovec znovu číhal v těchto končinách na zvěř. Zaslechl nářek a došel po hlase až k jeskyni. Podívejme, vlčí doupě, řekl si. Obezřetně vyčkával, ale když staří vlci nepřicházeli, vlezl dovnitř a mladá vlčata strčil do pytle. Přinesl je domů, nakrmil a uvažoval, co s nimi. Zabít je a kožešinu prodat? Ne, řekl si. Vychovám z nich lovecké psy. Zatím se zraněná vlčice dovlekla domů. Našla doupě prázdné. Mláďata byla pryč. Obcházela kolem. Prohledala kdejakou skrýš. Volala tiše, jako když vánek ševelí. Volala hlasitě, jako když vichřice duje. Ale všechno nadarmo. Nikdo se jí neozýval. Proslídila celý kraj, ale nikde nezachytila stopu. Pach, který po sobě lovec zanechal, už dávno vyvanul. Cestu k mláďatům nenašla. Když se nějaký lovec dostal v tu stranu, mohl slyšet osamělé vlčí vití. To stará vlčice vycházela před jeskyni a tesknila po svých ztracených dětech. Lovec si tedy vlčky ponechal, dobře je krmil, pečoval o ně a cvičil je. Vlčata rostla a sílila a na svého pána, který s nimi dobře zacházel, si rychle zvykla a oblíbila si ho. Jen kdesi v koutku paměti jim zůstala matná vzpomínka na tmavou jeskyni a matku vlčici, která je zahřívala svým tělem. Minuly měsíce a lovec zapřáhl své ochočené vlky do psího spřežení a vyjel na lov. Štěstí mu nepřálo. A snad by se byl musel vrátit s nepořízenou, kdyby jeho vlci nevyčenichali několik sobů. Muž složil dva pěkné kusy a vracel se spokojeně domů. Najednou uslyšel vít vlka. Vzpomněl si, že v těch končinách našel před časem opuštěná vlčata. Muž se rozhlédl a spatřil u skalisek velkého vlka. Stál se zdviženou hlavou, díval se na jeho dva mladé vlky a dlouze vyl. Byla to stará vlčice a poznala své syny. Rozběhla se za nimi a začala na ně volat. Lovec zvedl pušku a vystřelil do vzduchu. Ale vlčice se nedala odehnat. Běžela za saněmi, zastavovala se a táhle vyla. Mladí vlci začali být nepokojní. Otáčeli se k vlčici a zdráhali se jít kupředu. Že by poznali svou matku, uvažoval lovec. On sám ji poznal okamžitě, jakmile vyrazila za spřežením. Neušlo mu, že i v tom nejusilovnějším běhu nejsou její pohyby souměrné a že v hlubokém sněhu napadá na jednu nohu. zvedl znovu svou pušku. Zamířil a střelil. Vlčice zůstala ležet na sněhu.
1: Tak, a je od tebe pokoj, řekl si lovec. Už mi své mladé neodlákáš.
0: Pobídl spřežení a přetáhl bičem oba vlky, kteří se nechtěli hnout z místa. Celou cestu se pak zastavovali a ohlíželi zpátky.
1: Musím vás přivázat a zavřít, řekl muž, když dojeli domů.
0: Napřed je však dobře nakrmil.
1: Zítra už nebudete o ničem vědět, řekl jim a šel spát.
0: Jaké však bylo jeho překvapení, když ráno místo svých vlků našel ve srubu prohryzanou díru. A když potom vyšel ven, aby se poohlédl po uprchlících a přivedl je zpátky, našel přede dveřmi vlčici, kterou včera zastřelil. Přitáhli ji její synové a položili mu ji před práh srubu. Měl to snad být dar za to, že o ně tak pečoval a dobře je krmil, anebo výčitka, že je připravil o matku. Kdo se vyzná ve vlčí duši? V každém případě byl však matčin hlas silnější a zavolal mladé vlky na svobodu. Proti tomu byla i lovcova puška bezmocná.

0: písničku.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
3: a tam ji najdete.

Já jsem kluk, co má silné svaly, tvrdou hlavu z kokosu. Děti velké se z nás staly, svět nám leží u nohy.

0: plno jídla výtečného, oba rádi mlsáme. Máme spoustu společného, ať se zatím neznáme.
1: Co nás spolu všechno čeká, zatím ještě nevíme. Dobrodružství nás neleká.

0: No teď je s chroustem ámen, už ho ryba spolkne. Ale ne, ne, koukejte, koukejte. Najednou se zdvihla z bahna jakási příšera, strašidlo takové. Chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla, jdeš pryč? Takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh. Tak jsem vás přeci jen zachránila. Vy tu někoho chytáte, že ano? Zasykla na břehu chroustovi do ucha. Ano, blekotal namočený chroust a přitom stříkala voda z úst jako z vodotrysku. Vy jste nějaký strážník? Otázala se příšera. Ne, nejsem. Já jsem chroust. Já jsem splešťule blátivá. Bydlím tady v bahně, ale to vám povídám. Chytáte-li někoho, tak jdu s vámi.
1: Já nechytám, ale tam, ukazoval na cestičku, ten pán chytá.
0: Na mou těkutě. Po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a s krtonaškou a křičeli, už ho máš, chrouste? Kde je?
1: Bu. Začala koktat krtonoška, až se všichni polekali. Mysleli, že straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci, bu, budeme ho hledat podle stop.
0: Já už něco vidím. Zajásala splešťule blátivá a sehnula se k zemi. To vám byla divná osoba, ta splešťule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku. Zde vidím kapky. Tudy kráčel váš uprchlík z vody, zde je mokré stéblo a to si asi utíral ruce. A zde? Zde je celá louže. To se jistě otřepával. A zde jsou kapky rozstříkány do široka. To se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím?
1: Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pilem z květů.
0: Přepaden včelami. Zde vidím stopy cizích noh. Podle pilu to byly včely. Zde vidím stopy zápasu. Koukejte, pytlík tu několikrát upadl. A pak už nevidím nic. Byl unesen. Jistě unesen včelami.
1: Kým? Ptala se nechápavě krtonožka. Chroust se nabízel, že se za včelami rozletí a hned začal roztahovat křídla, stahovat. No však víte, jak dlouho to chroustovi trvá, než se rozletí. Až z toho všichni zase usnuli, jako štěňátka v pelíšku.
0: Potemník ještě v poslední chvíli nad nimi otevřel deštník, aby se jim dobře ležel.

0: malá, že jí skoro vidět není, ale nebojí se ani lva. Kdo je to? Kdo na to přišel?
1: Je, tak tohle já vím. Těch mám spoustu.
2: Ty máš nějakých nebojácných rytířů spoustu?
1: A nemůžu je dostat pryč? Furt se musím drbat.
2: Většinou se pejskové nebo kočičky drbou, když si od někud zvenku přinesou v kožíšku blešku.
1: Máš pravdu.
0: Ale ty jenom žertuješ, viď? Ty blešky nemáš.

0: Dobrý den, Vespoli.
1: Vítám vás. Tak pojďte dál, pane Spejble. A ty se chovej jako doma, hurvínku.
0: Šmanko, ty jenom to nehurvajs. Splakala byste nad výdělkem, paní Kateřino.
1: Ano.
2: Kdybych se choval jako doma?
0: A nesnad? Co se přehlídne doma, to si nemůžeš dovolit mezi lidmi, že ano?
2: Jej, Danánky, vy nejste člověk, pane Spejble.
0: A co bych asi byl? Žirafa?
2: A já žirafátko, ne? Oba jsme přece člověkové neboli lidi, dívko.
3: Víš to jistě, hurvínku.
2: No, že váháš.
3: No, takže u vás doma jsou taky lidi, že ano?
0: No jo, vidíš. No. Slyšíš, hurvajs? Z toho vyplývá, že i doma se má člověk chovat slušně.
2: Slušně, slušně. Co to znamená slušně?
3: No přece, že nemáš vyplazovat jazyk a plivat na zem a dávat nohy na stůl.
2: No, no, já přijdu domů, plivnu na koberec, dám nohy na stůl a vyplaznu jazyk. Ty máš nápady, Máni.
1: No, takhle to Mánička nemyslela, hurvinku.
2: A stejně, proč Jirik může vyplazovat jazyk a já ne?
3: Yeah.
0: Ty jsi přece oslík. Jestli jsi nevšiml, tak mezi tebou a Žerikem je určitý rozdíl, že ano?
3: Jasně, pane Spejble. Hurvínek nejí kosti.
0: Ale ne.
3: Ne? Ty jíš kosti, hurvínku.
2: Já kosti fakt nebaštím, taťuldo.
3: Nebaštím.
0: Manko, te, Žerik je přece zvíře, když to hurvínek...
3: Taky.
1: Mánička.
3: Oslík není zvíře, bábinko. A pan Spejble říkal, že hurvínek je oslík.
1: No ale těm myslel, že má hloupé otázky.
2: A oslík má hloupé otázky?
1: Ale...
0: Vy jste popletové. Rozdíl je v tom, že Žerik je zvíře, kdežto hurvínek je člověk.
1: Ano, a že člověk se má podle toho chovat.
3: Aha, nejíst kosti.
0: Ale ne, chovat si podle pravidel slušného chování.
1: Tak,
2: jasně, jíst kosti může, ale vidličkou a nožem, že tatí.
0: Šmanko, ty.
1: No, asi bychom měli ta pravidla dětem objasnit, pane Spejble.
0: Ano, ano, aby poznali abecedu slušného chování. A hned s tím začneme.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

vám o novém triku či kouzlíčku povím. Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Tak, těší mě, že máte rádi všechna barevná kouzlíčka a pokusy stejně jako já. A proto tu mám pro vás jedno zcela nové duhové překvapení. Duha. S přítelem zajícem Antonínem jsme již několikrát mluvili o její kráse. Ano, ano, on je umělec a tedy rozumí všem krásám, kterými se kochají naše oči. A duha, to je jeden z nejkrásnějších přírodních úkazů. Vždyť na ní koukám zcela ohromen, vypadá jako zázrak, nespo? Už při jiných duhových pokusech jsem vám vysvětloval, že duha vznikne, když zároveň prší a svítí slunce. Sluneční paprsky se odráží v mikroskopických kapkách vody a tento odraz pak vytváří barevný jev, kterému říkáme duha. V dnešním pokusu vám ukážu, jak si udělat duhu na papíře. A to jinak, než že byste si ji tam nakreslili. Užasněte, jaká krása vznikne. Nesmírná, vesmírná. K dnešnímu kouzlení budete potřebovat mísu s vodou, kousky černého papíru a bezbarvý lak na nehty. Ten vám zcela jistě zapůjčí maminka anebo sestřička. A papírové utěrky. A to je vše. A jak na to? Povím vám hned. Do mísy s vodou kápněte kapku nebo dvě průhledného laku na nehty. Maminka vám s tím pomůže, to by bylo nejlepší. Sledujte, jak se lak rozprostře po vodní ploše. A nyní namočte do vody rychle černý papír. Rychle proto, že ho tam není třeba máčet minuty. Prostě ho namočte a hned zase vytáhněte a odložte na papírovou utěrku, ať uschne. Tento trik je potřeba provádět rychle, protože lak na povrchu vody poměrně rychle vytvoří film, který se na papír pak již nepřilepí. Proto je potřeba udělat vše rychle za sebou. Ale pak je úspěch zaručen. Papír byste měli namočit do 10 vteřin potom, co do vody kápnete lak na nehty. 10 vteřin je asi tak dlouhá doba, než se napočítá pomalu po jedné do 10. Pokud byste nestihli papír namočit a vyndat včas, uvidíte takový, jakoby suchý film utvořený z laku na hladině. Jednoduše ten film vyndejte. Například papírovou utěrkou a zkuste to znovu a rychleji. Za pár minut je černý namočený papír suchý. Vezměte ho a dobře si ho prohlédněte. Natočte z různých úhlů. Co vidíte? Ano, jaká krása. Vidíte ten magický duhový vzor, který na papíře vznikl? Pokochejte se vzniklou překrásnou duhou přímo pod slunečním světlem. Zkuste pokus opakovat s různými druhy papírů a pak porovnejte výsledky. Ty si dokonce můžete do svých kouzelnických sešitů nalepit a uchovat tak své duhy na věky věků. Très bien, moc dobře. Zkuste na svých duhových papírech najít všechny tyto barvy. Červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou. Protože všechny tyto barvy tvoří i duhu. Mes amis, není to nádherné? Již teď se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Jiříku!
1: Zas vězí ten kluk.
0: Jiříku!
2: Tady jsem, pane Hostinský.
0: Kde se touláš, kluku zatrápená?
2: Já hrál jsem si jenom s kamarády.
0: Ale, tak on si hrál s kamarády. A to myslíš, že tě budu živit zadarmo? Nevidíš, že mi přivezli 10 sudů piva?
2: Vidím.
0: A kdo je odvalí do sklepa? Co?
2: Už běžím, pane Hostinský.
0: Už běžím, běžím. To jsme si s tvou nebožkou matkou nevyjednali, že tě budu muset do každé práce honit.
3: Dobrý den.
0: Klukovi už je 7 let a pořád by si jenom hrál s kamarády. Dobrý den, vašnosti. Račte obědvát? Nebo jenom pivečko?
3: Rád bych nějakou práci, pane Hostinský. Třeba bych vám odvalil ty sudy piva.
0: Práci? Koukej, kde nechal tesař díru, holobrátku? Nevidíš, že o sudy je už postaráno?
3: Vidím, že se s nimi potýká malý chlapec. Ještě se mu něco stane. A já bych to udělal, pane Hostinský, jenom za kousek chleba.
0: A vidá, to si našel Jiřík ochránce. Ani k čertu, darebáku. Hezky rychle.
3: K čertu. Už jste třetí člověk, který mě dnes posílá k čertu. Na mou duši, kdybych věděl, kudy do pekla, šel bych tam rovnou cestou. A možná, že bych dostal u čerta lepší službu, než u nemilosrdných lidí.
0: No, už tam na tebe čekají, dareváku. Seber se a táhni.
3: Však už jdu. Co jenom budu dělat? V kapse ani groš. V žaludku prázdno. A všichni jenom táhni k čertu. Ptám se sedláka, jestli by nepotřeboval pacholka a on táhni k čertu. Ptám se pana správce, jestli by mě nevzal do služby a on táhni k čertu. A teď ten Hostinský. Malého chlapce dře bez nože a tady člověka, který má sílu a chuť do práce, pošle k čertu.
4: K čertu?
3: Fuj. Vy jste mě polekal, pane Hajný. Vůbec jsem si nevšiml, že přicházíte.
4: Byl jsi zamyšlený. Jdeš a povídáš si pro sebe?
3: Ba, pane Hajný. Na třech místech jsem prosil o službu a všude mě poslali k čertu. Tak si říkám, že bych k němu šel třeba hned. Jen kdybych věděl kudy.
4: A nebál by se ho?
3: Proč bych se ho měl bát? Horší než zlí lidé určitě není. Nebojím se ani celého pekla.
4: Tak se na mne podívej. Já jsem ten, koho hledáš.
3: Pro pána. Doopravdy čert?
4: Doufám, že jsi nemluvil jen tak do větru. Půjdeš ke mně do služby?
3: Půjdu, co bych nešel.
4: Když s tebou budu spokojen, nebudeš litovat. Budeš-li poslušný, za 7 let tě pustím a štědře obdaruji.
3: Platí. Já se jmenuji Petr.
4: A já... čert. Jsme na místě, Petře. Tyhle kožené šaty si oblékneš a tvou prací po celých 7 let bude přikládat pod tyto 3 kotle. Pod první kotel dáš za den 4 polena. Pod druhý dáš 8. A pod třetí dáš 12 polen.
3: 12.
4: Jen se měj na pozoru, aby ti oheň nevyhasl. A Petře, nikdy se do kotlů nedívej, sice tě vyženu bez platu. Ale když budeš poslušný, nebudeš litovat.
3: Já se vynasnažím, pane čerte. A začnu radši hned. 4 polena. 8. 12. Čtyři. Kdybych nebyl v pekle, řekl bych, že se mám jako v nebi. Jíst a pít do sytosti. 8 polen, ptát se málo. 12. 4 polena.
4: Tak jak se ti daří u mě ve službě, Petře?
3: No, abych pravdu řekl, pane čerte, už se mi stýská po pořádné práci. Přikládat denně celkem 24 polen, to by dokázalo malé dítě.
4: Však se dočkáš. Dnes je tomu právě 7 let, co jsi u mě. Máš vyslouženo. Patří ti hromada peněz, ale aby ses nemusel s tolika penězi vláčet, vezmi si tenhle měšec. Kdykoliv jej otevřeš a řekneš, sip pytlíčku, vysype ti tolik dukátů, kolik budeš chtít.
3: Děkuju moc krát.
4: Myslel jsem, že u mě ještě zůstaneš, protože na světě bez tak mnoho neužiješ. Lidé se tě budou bát, protože ses už 7 let nemil a 7 let ani vlasy, ani nechty nestříhal.
3: Ba, na mou věru na to jsem nějak zapomněl. Ale co, voda a nůžky všechno spraví. V pekle přece nezůstanu.
4: Od té černoty si nepomůžeš, Petře. Leda bych ti pomohl já. Ale prozatím zůstaň, jaký jsi, a jdi na svět. Kdyby se ti lidé ptali, kdo jsi, řekni, že čertův švagr, a nebudeš lhát.
3: Ale poslechněte, pane čerte, tedy švagře, když jsem vám všechno tak pořádně obstarával, mohl byste mi teď povědět, co je v těch kotlech?
4: Dobrá, tak se podívej. Nadzdvihnu první víko.
3: Pro pána Jána, to je ten sedlák, co mě poslal k čertu.
4: Druhé víko.
3: A tady pan správec.
4: A třetí?
3: A tady je hostinský, co trápí toho chudáka Jiříka.
4: Vidíš, v těchto kotlech se vaří nemilosrdná srdce. Ale už musíme jít, Petře.
3: Kde to? Aha! Tamhle je ta hospoda, kde jsem před 7 lety prosil o službu. A věda, tady je studánka. Musím se podívat, jak vlastně vypadám. Pro pána. Tohle, že jsem já? Zarostlý. Rozcuchaný. Celý černý. Kdybych nevěděl, že jsem to já, dostal bych sám ze sebe strach na mou duši. Zkusím se umýt. Nepouští to. Nepouští. Čert měl pravdu. Ať se myju, jak se myju, jsem pořád stejný. No, nedá se nic dělat. Musím mezi lidi takový, jaký jsem. Nejdřív si musím sehnat střechu nad hlavou. Třeba zrovna tady v hospodě. Dobrý den.
0: Dobrý. Pro Pětran do čepice. Čert! Spaste duši, čert!
3: Pane Hostinský, nebojte se. Já chci jen žbánek piva.
0: Ano, já. Okamžik, ano, prosím. Já hned. Jiříku, kde zase vězíš, ty kluku nešťastná?
2: Ano, pane Hostinský.
0: Poslouchej, tady máš žbánek piva. A donez ho do výčepu tomu pánovi, co tam sedí.
2: Ano, pane Hostinský. Tady, prosím. Maminko, pomoc, čert! Pomoc! Pane Hostinský, on tam...
0: Ty kluku hloupá, rozbil si čpánek, nemehlo.
2: On je tam čert.
0: Až tě neukousne. A i kdyby co na tom.
3: Jen pojď, Jiříku. Nic ti neudělám, já jsem člověk jako ty.
2: Vy nejste čert.
3: Kdepak. Jsem jen čertův švagr.
2: A ano.
3: Myslíš si asi, že čert a čertův švagr je jedno, co?
2: A ano.
3: Ale není to jedno. Jak říkám, já jsem zrovna takový člověk jako ty, jen trošku starší. Musel jsem sloužit u cizích lidí jako ty. A zažil jsem si ústrku jako ty. Kolik ti Hostinský platí?
2: 3 zlaté ručně, prosím.
3: Tak tomu sloužíš opravdu skoro zadarmo. Zasloužíš si, abys dostal jednou pořádně zaplaceno. Nastav čepici.
2: Čepici?
3: No, jen ji nastav, tak. A teď vezmu měšec a... Sip, pitlíčku.
2: Pro pána, tolik dukátů. Co si počnu s tolika penězi?
3: Dělej si s nimi, co chceš. Jsou tvé?
2: Mé? Všechny jsou mé?
3: Ano.
2: Tak já vím, co udělám. Dám trochu Kudrnovic a Bartošovic dětem. Nemají ani na boty, ani kamizolu na zimu. A ostatní donesu panu kantorovi. Když mi maminka umřela, povídal, že by si mě nechal a naučil číst a psát, kdyby jen sám neměl tolik dětí. Teď mu dám všechny peníze, on mě naučí číst a psát a já u něho zůstanu. Bude to dost, pane čerte, totiž pane Petře.
3: Když nebude, přidám ti.
2: Děkuju vám, děkuju.
0: Kampak.
2: Já jen...
0: A co to máš v té čepici, ukáž? Peníze. Dej to sem, hned si to přepočítám.
2: To jsou mé peníze. Pan Petr mi říká...
0: Ucicha, ty zpratku, tvoje peníze. A či bylo to pivo, co jsi mu donesl, co? Peníze jsou moje. Ale abys neřekl,
1: Tady ten jeden dukát je opravdu tvůj. Za odměnu. Protože si ovšem rozbil džbán, nechám si i ten tvůj dukát. Rozumíš? Za džbánek už mi tedy náhradu platit nemusíš.
2: Ale pan Petr říkal...
1: Ať říkal, co chtěl, to je mi jedno. Peníze jsou moje a hotovo. A běž uklize do sklepa, nebo...
3: Nebo co, pane Hostinský?
5: Šert.
3: Všechno jsem slyšel. Připravte se, půjdete se mnou do pekla. Vaše srdce se tam už vaří. Ale teď tam půjdete celý.
1: Linda, pána, já přece, pane čerte, klekám před vámi.
3: Klekáte přede mnou a chcete mi slíbit, že se polepšíte.
1: Ano, ano, ano, zrovna to chci slíbit.
3: Tak dobře. Ještě jednou vám odpustím. Ale od nynějška musíte tady Jiříka chovat jako vlastního syna. Vraťte mu peníze, dejte ho učit a dobře s ním nakládejte. Když mě budete chtít podvést, hned vás odnesu do pekla.
1: Ne, ne, ne, nepodvedu vás.
3: Ani to neskoušejte. A teď jděte uklízet do toho sklepa, kam jste chtěl poslat tady Jiříka.
1: Ano, ano, vašnosti. Ano, už letím, už letím.
2: Já mu půjdu pomoct, pane Petře.
3: Ne, Jiříku, pro tebe mám jinou práci. Zajdeš ke Kudrnovům a Bartošovům a taky k ostatním chudým lidem ve vsi. Řekneš jim, aby ke mně přišli, že mám pro ně nějaké dukáty.
2: Pánečku, to už letím.
3: Já si zatím připravím malou hotovost a chvilku si zdřimnu. Sip pytlíčku.
0: Pane Petře? Pane Petře?
3: Co pak je, pane Hostinský?
5: A proč mě budíte?
0: Máte tady návštěvu vašnosti. Sám pan kníže.
3: Kníže. A co pak mi chce?
0: No, tak se mi zdá vašnosti, že bych chtěl od vás peníze. Po celém kraji se povídá, jak rozdáváte chudým a potřebným.
3: A kníže pán je chudý?
0: No, chudý ani tak ne, ale potřebný. On má dceru Eulálii po nebožce první ženě a ta rozhazuje spoustu peněz. Druhá žena mu už taky umřela a zanechala dceru Angelínu. To je holka. Jako anděl, taková milá, tak hodná, že by člověk pro ní do ohně skočil. To je, aby se do smrti dobře vedlo. Ale tu první, kdyby si chtěl vzít čert, totiž pro Pětran do hlavy.
3: Nic si z toho nedělejte, pane Hostinský. Vždyť já nejsem čert. Jenom jeho švagr.
0: Ano, prosím, vašnosti.
3: Řekněte panu knížeti, že mu dám peněz, kolik bude chtít, když svolí, abych si jednu z jeho dcer vybral za ženu.
0: Za
3: ženu? Co je na tom divného?
0: Nic, vůbec nic, vašnosti, samozřejmě.
3: A že se zítra přijdu na nevěstu podívat.
6: Tak je to, celušky. Za chvíli je tady.
7: To je ale nestoudnost. Co si ta obluda myslí?
6: Eulálie.
7: Obluda to je. Nemůžeš chtít, papa, abych se já, knížecí dcera, tak ponížila. Nevezmu si ho ani za nic.
6: Pak je tedy sem u konec. Když nedostanu peníze, tak mě vojsko opustí a lid se vzbouří.
8: Já si ho vezmu, tatínku. Když tom záleží tvoje blaho a blaho celé země, já si ho vezmu.
6: Angelino.
7: To uděláš partii, Angelino, jen co je pravda. Kdyby to byl Lucifer, mohla bys být aspoň kněžnou. Ale jeho švagrovou, to nestojí za to.
6: Eulálie.
7: Podívej se z okna, Angelino. Ženich už jde. Ten je ošklivý.
6: Můj bože.
7: Obluda. Opravdická obluda, vždyť jsem to říkala.
3: Dobrý den, pane kníže.
6: Dobrý den.
3: Dobrý den, slečny. Vidím, že jsem nepřišel vhod. No tak zase půjdu.
6: Ne, ne, ne, ne, ne. Milý pane Petře, všechno je v nejlepším pořádku.
3: Opravdu? Jestli je to tak, která ze slečen si mě vezme? Snad vy?
7: Já?
8: Já si vás vezmu.
6: Angelínko.
3: Věřím, krásná kněžno, že se vám nelíbím. Ale nebojte se. Však já budu hezčí. A milovat vás budu jako oko v hlavě.
8: Ano.
6: Angelínko. Eulálie.
3: Tady jsem vám, pane kníže, přinesl závdavek. Svatba bude dnes odpoledne. A pak dostanete zbytek. Zatím nashledanou, Angelino, moje nevěsto.
8: Naschledanou.
7: Papa, já potřebuji 100 dukátů. A hned.
9: Eulálie, nemysli pořád jen na sebe. Potěš přece Angelínu. Vidíš, jak je nešťastná.
7: Nešťastná? Proč by byla nešťastná, když se bude vdávat? A jakého má ženicha? Podívej se z okna, Angelino. Ženich ti utíká k lesu, vidíš? Běží asi do nějaké díry ve skále, kde budete po svatbě bydlet.
3: Čerté, švagře, objev se, potřebuji tvou pomoc.
4: Co žádáš, švagře?
3: Abys mě udělal, jakým jsem byl dřív. Co bych z toho měl, že jsi mi pomohl ke knížecí nevěstě, když by se na mne nemohl ani podívat?
4: Klid, švagříčku. Za chvíli budeš jako výlupek. Vidíš tuhle studánku?
3: Ta mi nepomůže. V té jsem se už jednou myl.
4: Mít se v ní opravdu nepomůže. Musíš do ní skočit.
3: Skočit?
4: Tak, a teď vylez a podívej se na svůj obraz do studánky.
3: Panečku, takhle jsem nevypadal ani před 7 lety. Švagříčku, za ty peníze ti tak neděkuji. Jakože jsi mě udělal tak hezkým.
4: Jen se nezdržuj s děkováním, už máš čas se strojit na svatbu. Tady máš šaty.
3: Ty jsou krásné. Kdo pak to sem jede?
4: Tvé kočáry tažené tvými koněmi. Jenom ta brička je moje. Tu jsem poslal pro tvou paní švagrovou. Tu si vezmu s sebou.
7: Kam mě to vezou? A proč nejdu v kočáře? Proč jedu ve špinavé bričce?
4: Protože dál tě, má milá Eulálie, už ponesu v náručí. Teď už budeš cestovat líp než v kočáru.
7: Pomoc, čert!
4: Ale ne obyčejný čert. Pekelný kníže, má milá Eulálie. Budeš paní kněžna, nemáš radost. A ty, Petře, budeš opravdu mým švagrem. Smím prosit, krásná Eulálie?
7: Co si to dovoluješ, ty umouněnče? Já tě... Jej!
3: A jsou pryč. Ta Eulálie si to jistě zasloužila. Ale už je čas, abych byl u Angelíny. Kočí, brázdni do koní.
10: Jedeme za nevěstou. Jedeme na svatbu.

0: Není brzo.
1: Ta je krásná. Ty máš nádherný šaty.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Ty mi přivezl rytíř Malina k 10. narozeninám z Prahy.
1: Tobě je tak 11.
0: Už 400 let.
1: To je máma boháček, co?
3: Volal jsi mě hochu?
4: Fuj, tajbl
3: ve spolek.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dneska bez plechu.
3: Již nejsme nepřátelé. K čemu tedy plech a zbroj?
4: A zdraví.
3: O, to je znamenité mazadlo.
0: Tatínku, nezapomeň na to překvapení.
3: Pravda. Dle těchto břeven soudím, že to s opravou našeho společného sídla myslíte opravdu vážně.
5: To teda myslíme!
3: A dle tohoto léčivého nápoje, který mi zajisté budete donášet i nadále.
5: To teda budeme!
3: Soudím, že ke mně chováte opravdovou náklonnost.
5: To teda chováme!
3: Proto učiním kouzlo takového rozsahu, které smím učinit jen jednou za 100 let. Odstupte a opakujte po mně.
6: Piggy vtipk.
7: Běží malý černý pejsek pouští Sárou. Běží, běží, nikde nic, jen písek, písek a zase písek. Malý černý pejsek je čím dál smutnější a smutnější, až konečně zapláče.
8: Jestli už brzy nepřijde nějaký patník, tak...
9: Tak co?
6: Tak se počůrá.
10: Byl jeden král a ten měl dceru se zlatou hvězdou na čele. Nechtěl si přiznat v žádném směru, že je to dítko dospělé. Vidět jen to, co nám se líbí, jak moudrý ví je bláhové. Dopouštěl se tím stejné chyby, král jako mnozí tátové. Když byl pak na svou dceru krátký, pozdě se kál ten dětina. To však už patří do pohádky, té, co teď právě

0: o prolhaném pejskovi. Byla jednou jedna psí máma a ta měla 3 štěňátka. Už je to tuze dávno, co žila. Tenkrát ještě lidé ani dveře nezamykali, tak byli poctiví. Falešné byly jenom kočky, ale ty nežily s lidmi a se psy v domech. Bydleli v lese, na stromech nebo v křoví a každý se jim vyhýbal. Tenkrát psy nemuseli hlídat a žili ve vesnicích jen proto, aby dávali znamení, kde stojí jejich chalupa. Takový pes neštěkal na každého člověka, který šel kolem. Jen si čichl do vzduchu.
1: Jde k nám děda Balounovic.
0: A hned spustil.
1: Tady bydlíme. Pořád rovně okolo potoka. Nespadněte do rybníka.
0: Když děda Balounovic došel, zalezl pes do boudy a jen chvílemi očichával vítr, zda k ním zase někdo nejde. V té době bylo velkým vyznamenáním být psem. Psi byli pro každé město a pro každou vesnici tím, čím jsou dnes elektrické lampy nebo světelné signály na železnici. Taková krásná budoucnost čekala i 3 novorozená štěňata, kterým máma často říkávala.
2: Tamhle na jedli žije kočka. Je to falešnice prolhaná. Nikdy si s ní nehrajte, ať se od ní nenakazíte tou prolhaností.
0: Na jaře se však mamince zdálo, že je dvorek plný kočičích stop. Čichala, čichala a byla z toho celá nesvá.
2: To asi fouká vítr od jedle a vzduch se drží při zemi,
0: namlouvala si.
2: Až se vyprší, tak to přejde.
0: Ale nepřešlo. A co hůře, Hariček se ke své škodě tuze změnil. Začal lhát. Byla třeba svačina a Hariček mlaskal, až se slepice přestávaly popelit. Teprve, když opravdu nemohl, pustil na své místo dorku. Ale za chvilku se mu mlíčko v bříšku slehlo, tož hrk mámě.
3: Niv, niv,
0: kousal dorku do ocásku.
3: Pusť mě, mám hlad.
2: Ale Haričku,
0: kňourala dorka,
2: ty jsi přece už měl.
3: Neměl,
0: hádal se Harik.
3: Ještě jsem vůbec neměl, pusť mě, niv, niv.
0: Jednou přiběhl Hariček k housatům a vybafl na ně.
3: Nef, nef.
0: To byla legrace. Housata utíkala a pípala, až v uších zaléhalo. A v tom najednou klof. Odkud si zezadu se přihnala stará husa.
4: Strač se, ty nezdárné psisko,
0: syčela vztekle.
5: Jejej, to byl džobanec. Pálil a bolel a cukal. Harik ani nevěděl, jak se dostal k mámě.
0: Naříkal, ale myslíte, že řekl pravdu, co se mu stalo?
3: Dorka mě kousla.
0: Lhal, protože věděl, že housata po dvoře honit nesmí. Ale máma se nedala ošálit.
2: Tak se mi zdá, Haričku, že nemluvíš pravdu. Dorka spí u špalku a vůbec nebyla u husí ohrádky. Vidím, že nejsi obyčejný pejsek, vidím, že jsi prolhaný pejsek.
0: Musíme tě vyléčit, než začneš lhát ještě víc. Zítra v poledne, až budou psi ve vsi spát, s tebou půjdu k doktorovi. Doktor Bernardín bydlel u řeky. Přistěhoval se odněkud z Alp, kde získal lékařskou praxi. Mluvil špatně česky, ale doktor to byl náramný.
1: Co pak je, mein drahošek?
2: Zavrčel dobrácky. Máma hned spustila. Náš milý Hariček lže, jako když tiskne. Tak s ním prosím něco udělejte.
1: No,
2: zamračil se doktor.
1: Ukaznul mi jazyk a šekl frr. Nejde to, že ne? To bude fášný neduch. Podýfáme se rentgenem.
2: Starostlivě se zamračil. Položil Harička do starých, rozeschlých necek a díval se na něj rezavou rourou od kamen.
1: Rentgen, to je důležitý přístroj. Ukazuje všechno, i to, co je pod kůží a mezi chluby. A ukazuje, že ten mladík si hrál s kočkou. Je samá kočičí blecha. Dokud je nefihubíme, bude samý lež, samý faleš, samý podvod.
2: Měl pravdu. Hareček si několikrát hrál s kočkou a dokonce s ní i obchodoval. Přinesl jí kůži ze tří jitrnic a ona mu dala zobák ze slepice a namluvila mu, že to je dráp z ledního medvěda. Miau. Doktor dal mamince krabičku s latinským názvem Antiblechin decocourus a nakázal jí:
1: posypejte Harička třikrát denně tímto praškem. To je vzácná lék. Chariček musí být pořád v boudě. Nikam nesmí chodit, aby ty blechy jeho nemoc nepřenesly. To by byly velké neštěstí.
2: Měli jste vidět to utrpení po cestě. Byl už večer a ani jediný pes nespal. Psi nemají odedávna rádi kočky. A jak ucítili na Haričkovi kočičí blechy, štěkali do ochraptění.
3: Hav, hav, havanec, kolem nás jde prolhanec.
2: Máma se červenela od čumáku až k ocasu a Harik dostal žduchanců jako máku. Hned, jak přišli domů, poručila úsečně:
3: do boudy a spát.
2: No, a tady by ta pohádka skončila, kdyby Hariček maminku poslechl a zůstal v boudě, aby opravdu nikoho nenakazil. Ale to neudělal. Pořád si vymýšlel, jak to chytře zařídit, aby nebyl v boudě sám. Obyčejně začal kňučet:
3: maminko, mě bolí v krku.
2: Nebo:
3: maminko, já mám žízeň.
2: Ale neměl žízeň, ani ho nebolelo v krku, to jen maminku omrzoval, aby u něho chvíli seděla. Dávno by byl už utekl, kdyby ho Dorka s Mindou nehlídali, protože jim to maminka přikázala.
3: Jak bych se jich jen zbavil?
2: Přemýšlel a jednou na to přece jen přišel.
3: Už jste to, holky, slyšeli?
2: Vyletěl najednou z boudy, až se obě polekali.
3: Na návsi se koná psí posvícení. Teď to hlásili v rádiu. Každý pes dostane 20 deka šunky a kdo tam přiběhne první, dostane celou prasečí hlavu.
2: Vydechli Dorka i Minda a než by zřekl švec, utíkali na náves a ještě jedna druhou strkala, aby tam byli dřív. Hariček vylezl z boudy a pelášil po pěšince k rybníku. U lávky si hráli děti na pikolu.
5: To je krásné štěňátko, volali, když spatřili Harička. Pojď sem, pejsku, pojď si s námi hrát.
2: A Hariček šel. Každý kluk a každá holčička si ho pochovali, každý si odnesl jednu kočičí blechu na košili a neštěstí bylo hotovo. Když se děti rozcházeli domů k večeři, psi z celé dědiny hafali, vily a ňafali.
3: Hav, hav, hafanec, kolem nás jde prolhanec.
2: Harik dostal, až z něj chlupy létali, ale to už bylo pozdě.
5: Kočičí blechy se rozlezly po celé vesnici a odtamtud do celého světa. Lidé se naučili lhát a co je nejhorší, naučili se to i děti. Snadno je poznáte. Ošívají se, škrábají se za uchem a podrbávají se, protože je trápí ta lhavá štípalka. Když jdou po vesnici, psi za plotem cítí, co sebou nosí a štěkají, až uši zaléhají. Až budou jednou štěkat i na vás, pěkně se večer umýte a nikdy už nelžete. Vždycky se to pozná.

0: Anička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Dnes jen tenký hlas.

0: Rodičovskou schůzku svolal Radim do klubovny na 7:00, ale oba na schválníci tam seděli od půl. Nikdo si jich nevšiml. Oba byli přece neviditelní. Ale sami s velkým napětím sledovali každého, kdo vkročil dovnitř. Oba byli totiž zvědaví, zda přijde aspoň pár otců či maminek, co za mlada také jezdili na tábor.
1: Kamaráde, to je přece Kulich. Že je to Kulich?
2: Tohle, že je Kulich, Škudibíku. Kulich přece chodil vždycky rozcuchaný jako stodola a tenhle má na hlavě 4 vlasy.
1: 5, Mezulánku. 5, protože se mu narodil malý Kulich. A ten není o nic lepší, než býval on sám, tak se nediv.
2: Je, a není tohle Kociánek, Škudibiku?
1: To bude určitě on. Pamatuješ si, jak na táboře kopal sklep na mléko? Jak ho překryl drnovou střechou? A jak se ta střecha nacucela při prvním dešti a spadla na mléko a na maso a na všechno, co ve sklípku bylo?
2: Je, jak bych si to nepamatoval, kamaráde. Ten červotočivý trámek na tu stříčku se mu přece podstrčil já.
0: Pak ale Radim povstal, přivítal rodiče a řekl: sešli jsme se, abychom se poradili o letošním prázdninovém pobytu vašich dětí. Jak víte, v posledních letech trávil náš oddíl prázdniny na Jitřence. Jitřenku máme zajištěnou i letos. Jenže vaše děti se nadchly pro tábor. Pro tábor v přírodě, který by si postavili sami podle svých představ. Pro tábor, který by byl odříznut od světa a kde by spali pod stany. Pro žádného z rodičů to nebyla docela novinka. Všechno už jim děti doma vyzvonili. Jakmile tedy Radim skončil, zvedla se v klubovně celá řada rukou. První dostala slovo Esmeraldina maminka. Víte, ona je to moc hezká věc, stany na louce, žáno a kolem plno koloušku s černýma čumáčkama, kukaček, hříbku a jiné lesní zvěře. Jenže o prázdninách nesvítí jen sluníčko. On taky prší déšť a taky jsou mlhy. A naše Jarunka je velice náchylná na angínu a bronchitidy. Kdyby se něco stalo, byl by na Jitřence doktor za pár minut, ale kde vás bude hledat doktor někde v lesích? S angínou si ovšem budete možná vědět rady, navázala na její slova Natašina maminka. Ale co když na takovém táboře, dejme tomu, dojde k úrazu? Co když na některé dítě padne ku příkladu strom? A nebo víte, jak nebezpečné je takové bodnutí do jazyku? Kdo mi zaručí, že naši Natašu nebodne na takovém táboře vosa do jazyku? To vám zaručím já, povstal Kulichův otec. Podívejte se. Vyplázal na všechny jazyk a ukázal ho kolem dokola celé klubovně. Tenhle lízák se měl na všech táborech sebou. Už ani nevím, kolik jich bylo, jestli 13 nebo 15. Ale ať již bylo, kolik bylo, vosa mě do něj nepíchla ani jednou. Tak proč by měla píchat vaší Natašu? Celá klubovna se prostě rozdělila na dva tábory. V jednom byli ti, co jim bylo líto, že se dětem vystavili moderní ozdravovny a děti teď budou trávit léto v nějakém kutlochu na lesní pasece. A v druhém byli ti, kdo hanobili panelová sídliště a tvrdili, že mnohem zdravější je žít v lesní sluji a ve vykotlané lípě. Potom povstal vedoucí oddílu Radim. Myslím, že jsme slyšeli nejdůležitější důvody pro i proti. Promluvte si o tom ještě důkladně v klidu doma. No a na tábor pojedou jenom ty děti, které od vás přinesou písemné svolení. Bude-li většina proti táboru, pojedeme na Jitřenku.
3: Digi hádanka. Žádné oči.
4: Žádná pusa.
3: Žádný nos. Uši dvě.
4: A spod klobouku se mu kouří.
3: Kdo je to? Kdo pak ví? Žádné oči. Žádná pusa. Sněhulák to nebude. Žádný nos. Uši dvě. a kouří se z něj.
4: Je třeba mlíčko, když se vaří.
3: Mlíčko by si vařil v rendlíku nebo v hrnečku?
4: Hrnečku.
3: A kdyby měl ten hrneček pokličku, tak by ta poklička byla jako klobouk,
4: no,
3: spod kterého se mu kouří. Je to hrnec s pokličkou.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Bílé pírko. Dnes po celý den mi nějak nebylo dobře. Coural jsem kolem chaloupky a nic mi nechutnalo. A bříško mě bolelo. Když začalo dne ubývat, řekl jsem si, že to takhle dál nejde, že se musím léčit. Šel jsem nakonec louky, kde je velice mnoho stromů vedle sebe a za sebou tak hustě, že i ve dne je pod nimi skoro tma. U těch stromů rostla pěkná tráva, to je pro nás pro kočky nejlepší lék. Vybral jsem si hodně tuhé listy a pustil jsem se do nich. Najednou za sebou slyším hubky, hubky, cupy, dupy. Ohlednu se tam, na zadních nožkách s předníma přitisknutýma na bříšku stojí jeden takový divný. Má dlouhatánské vztyčené uši, temné oči a čumáček se mu pořád hýbe. Dívá se na mne, čumáčkem mele a povídá, hele, co tu děláš? To je moje tráva. Tebe také bolí bříško? Ptám se. Ušatý svěsil jedno ucho a povídá, proč? Mne bříško nebolí, já mám jenom rád. Mně je dobře. A tuhle trávu mám každý večer k večeři. Zkrátka, já se tady pasu a tak se tady nemůžeš pást ty? A svislé ucho zase postavil. No já jsem mu řekl, já se nepasu, já se léčím, protože mě bolí bříško. Ušatý se spustil na všechny čtyři, dlouhá ušiska složil dozadu, hopsal ke mně blíž, poškubával mladičkou trávu a povídá, to je divné, jaké ty si vybíráš léky. Na bolení je přece pampeliška. Má výborné hořké mléko, je to učiněná pochoutka. No, řekl jsem mu, že nejlepší kočičí lék je tráva tvrdá a skoro suchá. Ta bříško znamenitě vyčistí. Nechápu, že by někdo mohl zahnat hlad tak, že okouše kus paloučku. No, mám k večeři nejraději maso a zapijím ho mlékem, které mi můj člověk dává do misky. Ušatý se zarazil, posadil se na zadní, vztyčil uši a rozčileně hýbal nosem. Tak ty rád maso? A máš něco s člověkem? Tak já ti něco povím. Já jsem králík Bílé pírko a na tenhle palouček už raději nechoď. Tahle tráva je moje. A já jsem mu řekl, že jsem kocour Modroočko, že mu to tady nesním a že bychom si mohli ještě trochu popovídat. Ale Bílé pírko řekl, když ty rád maso a kamarádíš s člověkem. A zase se spustil na všechny čtyři a asi už docela ztratil chuť k jídlu. Pomalu hopsal ke stromu, jen se mu Bílé pírko, tedy jeho kratičký ocásek v šeru pod stromy, blýskal. Chtěl jsem mu ještě něco říct, ale Bílé pírko se rychle obrátil a povídá, hele, Modroočko, nechoď ty za mnou, když jsi maso rád. Já to nemám rád. Nechoď, kdybys šel, musel bych tě bacit zadními běhy do nosu. Bylo mi to velice divné a taky trochu smutno mi z toho bylo, že Bílé pírko se mnou nechce nic mít. Ty se mnou nechceš mluvit, Bílé pírko, zeptal jsem se ho. Bílé pírko vystrčil hlavu za stromem a povídá, maminka by to zakázala. Ani na dálku se mnou nesmíš mluvit, ale opravdu jenom na dálku. A ušatý kličkoval pryč, jen občas jeho Bílé pírko zasvítilo mezi stromy. Já se vracel k chaloupce a musel jsem moc přemýšlet o tom, jak je to na světě divně zařízeno, že jeden má rád trávu a jiný maso. A že ti dva se proto nemohou dorozumět.
0: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

musím se něčeho napít. Jsem docela, jak to říká Justýna? Jo, uřícená jako žužu v průvanu. Proč žužu? To fakt nevím. Znáte Justýnu? Jo. Už je to lepší. Jsem zkrátka děsivě zrychlená, no. Mám chvíle, že mám pocit, že bych předběhla i rychlovlak. Teda, to mi něco připomíná. Víte co? Horskou dráhu. Takže, můžeme začít tak, jak vždycky začínáme. Čau, písklatá! Jak pak se máte? Já se mám přímo žůžově. A ne v průvanu. Našla jsem totiž něco děsně zajímavého a hned vám to šupajdím povědět. Od blikajícího monitoru vás zdraví vaše blesková internetová myška Bibi. Svistím si to internetem, až se mi škube ocásek a najednou na mě jukne zajímavý článek o horských dráhách. V australském městě, který se jmenuje Perth, totiž minulej rok otevřeli jednu z nejšílenějších horských drah na světě. Psalo se to v tom článku, tak tomu věřím. Samo sebou jsem tam ještě nebyla, takže na vlastní očiska jsem tu dráhu neviděla, ale podle fotek to vypadá, že tam fakt opravdicky stojí. A podle toho, co jsem se dočetla, je docela děsivácky strašidelná. Jezdíte ve výšce, a teď bacha, 30 metrů nad zemí. Děsběs, co?

jak jsem si tuhle bláznivinu přečetla, začaly mě ty horský dráhy náramně zajímat. Tak jsem se jim podívala trošku na zoubek. Horská dráha je fakt oblíbená atrakce. Najdete ji v nejrůznějších zábavních parcích nebo na poutích. Určitě už jste na nějaký tý horský dráze jeli, že jo? Jsou to vlastně takový malý železničky. Vymyslet ale fakt dobrou horskou dráhu není jen tak. Bozejky, do kterých si na horský dráze sedáte, totiž většinou nemají žádnej vlastní pohon. Jako motor nebo něco takového, aby mohli sami jezdit. Jsou nahoru na konstrukci k nejvyššímu bodu té dráhy tažený lanem nebo řetězem. No a celý se to spustí tak, že se zkrátka jede dolů. No, postavit horskou dráhu je věda. Dělají to pořádný machři. Musí všechny lidi, který se chtějí svést, pořádně zabezpečit, aby se jim nemohlo nic přihodit. Dráhy se staví buď z oceli nebo ze dřeva. Teda, ať se na to podívám, jak chci, a našla jsem spoustu videí a celý veliký skupiny milovníků horských drah, stejně mě, jako myši, připadají ty dráhy takový, no nebezpečný. Co myslíte? Vy si možná říkáte, že horský dráhy, na kterých jste jeli u babičky na pouti, nejsou nic strašidelného ani nebezpečného. No jo, ale to jste neviděli ty dráhy, které jsem viděla já. Třeba tu, co mají v Japonsku, v Německu nebo v Kanadě. Schválně, mrkněte na ně taky. Zkuste si na netu vyhledat třeba nejrychlejší horské dráhy nebo nejlepší horské dráhy a řekneme si potom, jo? Jak vám to připadá? Zdají se vám ještě v pohodě? Je! A namalujete mi horskou dráhu, na který jste jeli. To by mohla být švanda, ne? Já si vás představuju takhle. Sedíte s maminkou nebo s tatínkem nebo se ségrou nebo s bráchou nebo s kamarádkou nebo s kamarádem. Prostě sedíte v tom vozejčku, máte ruce nad hlavou, vlajou vám vlasy a pištíte a vejskáte a řechtáte se na celý kolo. Tak kreslete, posílejte a já dám ty vaše skvělý obrázky na Pigiho stránky. To bude Pigou ščubrnět. No jo, vlastně. Bon má ty poutě děsně rád. Nejradši má na nich zrovna to žužu. Jo. A kdybyste měli nějakou čupr bezva otázku pro vaši internetovou myšandu Bibi, tak mi napište a já najdu odpověď tak rychle jako horská dráha v nejvyšším kalupu. Já totiž najdu odpověď na každou otázku. Teď víte. Tak ahoj, letím šmédit dál. Jo, a ještě se napiju. Žíža. Mějte se. Písklata.

0: Jak ježek uhonil zajíce k smrti. Tento příběh je vlastně vylhaný, děti. Ale pravda to musí být taky, neboť můj dědeček nezapomněl nikdy, když nám to vyprávěl, dodat. Pravda to musí být, synku, jinak by to žádný nevyprávěl. Ten příběh se udál takto. To bylo jednoho nedělního podzimního rána, zrovna v čase, kdy kvete pohanka. Slunce právě vyšlo na oblohu, nad strništi foukal teplý vítr. Vysoko v oblacích zpívali skřivani, v pohance bzučeli včely, svátečně odění lidé kráčeli do kostela a mezi těmi všemi stvořeními byl nejspokojenější ježek. Stál na zápraží, ruce měl založené a zkoumal ranní povětří. Chvílemi si jen tak pro sebe broukal písničku. Čistě a falešně, jak to při nedělním ránu dokáží zaspívat jenom ježkové. Zatímco si tak prospěvoval, tomu přišla myšlenka, že by se mohl zatím, než jeho žena umije a obleče děti, jít podívat do polí a popatřit tam, jak se to má s jeho Tuřínem. Tuřín rostl na poli nedaleko jeho domu a on ho se svojí rodinou sklízel. Proto se na něj díval, jako by mu patřil. Vymyšleno, uděláno. Zabouchl za sebou domovní dveře a vydal se procházkou na pole. Neušel toho mnoho a bral se zrovna kolem trnkového keře, když potkal zajíce, který si vyšel s podobným záměrem, totiž, aby si obhlédl svoji kapustu. Když ježek zajíce uviděl, dal mu křesťanské pozdravení, ale zajíc, který na své louce platil za urozeného pána a byl proto strašlivě hrdopyšný, na ježkův pozdrav neodvětil. Nýbrž pravil podezřívavě, jak pak to přijde, že tu za časného rána pobíháš po poli. Jdu se projít, odvětil ježek. Projít, smál se zajíc. No, k ničemu lepšímu ty tvoje nohy stejně neužiješ. Tato odpověď ježka popudila. Všechno dokázal překousnout, ale na svoje nohy nenechal dopustit, ačkoliv je měl od přírody skřivené. Ty si maluješ, že bys dokázal se svýma nohama pořídit víc než já, řekl? To si tedy myslím, odpověděl zajíc. No, tak to by se mohlo vyzkoušet, myslel ježek. Já říkám, že když poběžíme o závod, budu rychlejší nežli si ty. Ty křivonožko, smál se zajíc, to je věru k popukání, ale když máš k tomu tolik chuti, o co se tedy vsadíme? O jeden zlaťák a láhev pálenky k tomu. Dobrá, řekl zajíc, řekni teď a poběžíme. No, tolik to zase nespěchá, řekl ježek. Já jsem ještě nic nejedl. Nejprve zajdu domů a trochu se nasnídám. Za hodinku jsem tu. S tím zajíc souhlasil. Cestou domů si ježek brumlal po dvousi. Zajíc se spoléhá na svoje dlouhé nohy, ale já ho přesto porazím. On je sice urozený muž, ale také velký hlupák a za to teď zaplatí. Když přišel ježek domů, řekl své ženě: Ženo, rychle se oblékni, musíš se mnou ven. Co pak se děje? Ptala se. No, vsadil jsem se zajícem o zlaťák a láhev pálenky, že s ním poběžím o závod a musíš být u toho i ty.
1: Je, mináčku, muži, začala žena hořekovat. Ztratil jsi snad rozum, jak bys mohl běžet o závod se zajícem?
0: Zadrž, ženo, řekl ježek, a nepleť se do mužských záležitostí. Hni sebou, oblékni se a pojď se mnou.
1: Co měla paní Ježková dělat? Musela poslechnout, ať chtěla nebo ne.
0: Když byli na cestě, řekl ježek ženě: nyní dávej pozor, co ti řeknu. Tady, na tom širokém poli poběžíme o závod. Zajíc poběží v jedné brázdě a já ve druhé. Začneme tam, nahoře. Nebudeš dělat nic jiného, než že se postavíš tady dole do brázdy a když přiběhne zajíc, tak mu zavoláš na uvítanou. Já už jsem tu.
2: Přišli k poli. Ježek ukázal ženě její místo a šel polem nahoru. Když tam přišel, zajíc už čekal.
1: Tak co? Dáme se do toho? Zeptal se nedočkavě.
0: Samozřejmě, odvětil ježek. Každý se postavil do své brázdy. Zajíc odpočítával. Jedna, dvě, tři. A vyrazil jako vítr dolů polem.
1: Ježek uběhnul sotva tři kroky, praštil sebou do brázdy a spokojeně odpočíval.
0: A když zajíc v plném trysku dorazil do cíle, volala mu paní Ježková v ústrety. Já už jsem tu.
1: Zajíc byl nemálo překvapený, neboť věřil, že má před sebou téhož Ježka.
0: Paní Ježkové, jak je známo, vypadají totiž úplně stejně jako ježci.
1: To je nějaké divné, řekl zajíc. Ještě jednou a v opačném směru.
0: A opět vyrazil jako vítr, až mu uši létaly kolem hlavy.
1: Paní Ježková zůstala v klidu na svém místě. A když zajíc přiběhl nahoru, zavolal mu ježek naproti.
3: Já už jsem tu.
1: Zajíc byl bez sebe zlostí a řval. Ještě jednou, ještě jednou.
3: Pro mě, za mě, řekl ježek, kolikrát budeš chtít.
1: A tak zajíc běžel ještě 73krát a ježek s ním stále držel krok. Vždy, když přiběhnul do horního nebo dolního konce, řekli mu ježek nebo paní Ježková, já už jsem tu.
0: Při 74. závodu zajíc do cíle už nedoběhnul. Uprostřed pole padnul k zemi. Z nosu mu tekla krev a zůstal tam v brázdě ležet dočista mrtvý.
1: Ježek si vzal svůj vyhraný dukát a láhev pálenky, zavolal svoji ženu z jejího místa na konci brázdy a spokojeně šli oba domů. A pokud nezemřeli, žijí dodnes.
0: Tak se to tenkrát stalo, když ježek na poli uběhal zajíce k smrti. A od toho času se žádný zajíc neodvážil běžet s ježkem o závod. A poučení z tohoto příběhu? Tak za prvé, žádný, ať se má za jakkoliv urozeného, se nemá nikdy vysmívat ani tomu nejmenšímu, byť by to byl jen ježek. A za druhé, že je dobře, pokud se jeden ožení, vzít si ženu sobě rovnou. Když je někdo ježek, musí koukat, aby jeho žena byla také ježek.

proč žáci a žákyně skákali po lavicích. Brzy budou zase Vánoce, těšíte se? Řekla paní učitelka jednou před zvoněním. Ano, křičeli žáci i žákyně. Před Vánocemi maminka gruntuje, peče, má plné ruce práce a vy ji doma jen překážíte. Ano, křičeli zase děti. Abyste doma nepřekáželi, pojedu s vámi na hory. Ano, radovali se všichni a radosti skákali po lavicích. Potom zazvonilo a bylo po škole. Protože úplně všechny děti doma překážely, sešla se u autobusu celá třída. U klábníku překážel taky jezevčík Ferda a dále ze stejného důvodu se k autobusu dostavil tatínek Beco, ale toho paní učitelka nevzala. Cestou se v autobuse zpívaly veselé písně a druhý den hned po snídani stoupali děti pod vedením paní učitelky řadou horskou plání jako pašeráci v opeře Carmen a za nimi se bořil jezevčík Ferda. Nahoře pod lesem paní učitelka zastavila, seřadila děti a promluvila k nim. Děti, v horách se snadno zabloudí a na lyžích při sjezdování ještě snáz. Rozdám vám teď pískátka a když se ztratíte, zmačknete tento knoflík, přístroj začne vysílat záchranný signál a horská služba vás podle toho najde. Rozdala jim pískátka a děti si je hned vyzkoušeli. Dohromady pískátka vydávala velmi hlasitý zvuk a z lesa vyrazil medvěd, protože ho zvuk probudil ze zimního šlofíku a vylekal ho. Paní učitelka byla k lesu zády a medvěda neviděla. Za to děti ho hned spatřili a rychle sjížděli dolů svahem. Děti, ještě ne, až řeknu, volala za nimi učitelka. Ale žáci a žákyně se řítili dolů, padali, sníh se na ně nabaloval, měnili se v koule, kouleli se strání a někteří mizeli v lese v údolí. Když se medvěd přehnal kolem učitelky, byla z něj už taky sněhová koule a medvědu se nepodobal. Paní učitelka vystoupila na špičky, přiložila ruce k ústům a hlasitě volala: děti, vysílejte! Z různých stran se ozývala pískátka. Jako kdyby hory zpívaly, pomyslela si paní učitelka a rozjela se dolů. Jela prudce, neboť neuměla brzdit a kromě toho spěchala na pomoc žákům. Tak se stalo, že nabourala velkou sněhovou kouli. Koule se rozlomila a byl v ní medvěd. Medvěd strašlivě zařval, jednak protože se lekl, jednak protože mu učitelka přejela nohu. Paní učitelka se blížila k lesu na spodní straně horské louky, odkud se ozývalo nejsilnější pískání. Po lese bylo roztroušeno plno sněhových koulí a koule vydávaly signály. Paní učitelka pojížděla od koule ke kouli a u každé se zeptala: je tam někdo? V každé byl žák nebo žákyně a brzy byla třída zase pohromadě. Nakonec zůstala jediná koule, která nepískala. Vypadala jako bomba se zapalovací šňůrou a šňůra sebou mrskala. V kouli byl jezevčík Ferda od klábníků. Teď už byli opravdu všichni a vydali se na zpáteční cestu k horské chatě. Při večeři vešli do jídelny stateční muži horské služby a na nosítkách nesli medvěda. Medvěd fňukal a vyčítavě ukazoval na svoji pracku. Paní učitelka se medvědovi omluvila, pracku mu pofoukala a obvázala obinadlem z příruční lékárničky, kterou jsou pedagogové na školních výletech vybaveni. Vykázala mu čestné místo v čele stolu a k večeři mu poručila lesní med.
Žadstvo si pochutnalo na karbanátkách, medvěcí polévkovou lžící nabíral lesní med a u stolu bylo veselo. Byla to předzvěst veselých Vánoc.

0: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhlete?
0: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
0: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti.
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Dobrý večer, děti. V městečku Jankově, o kterém si povídáme, měl každý něco na práci. Ale taky tam žil muž, který neměl na práci vůbec, ale vůbec nic. Byl to známý lenoch, budiš k něčemu a ňouma, kterému neřekl nikdo jinak než Darmošlap. Každé ráno šlapal tenhle Darmošlap kamsi do luk a vždycky šel právě kolem oken domu, kde bydlela Zuzka Všetečná, zvaná též Zuzka Knoflík. Pro Zuzku byla ta každodenní podívaná hotovým utrpením. Darmošlap totiž nosil zásadně jen šaty bez knoflíků a Zuzka, jak víte, má pro knoflíky velikánskou slabost. Jednou, když už Zuzka byla větší a starší a mohla si pro to lecos dovolit, jí ten pohled tak rozčílil, že řekla: pro pána, pane Darmošlape, jak se to oblékáte? Vždyť šaty kolem vás vlajou a plandají, div, že z vás nespadnou. Proč si na ně nepřišijete pár knoflíků? Jste nějaká všetečná, slečínko, odsekl Darmošlap. Na co bych nebyla, když se tak jmenuju? Raději mi odpovězte na otázku. No, když už to musíte vědět, vy všetečná, slečínko, tak já vám to povím. Podle mě je výhodné mít šaty bez knoflíků. A co je na tom výhodného, diví se Zuzka? No, že ty knoflíky nemůžu ztratit, vysvětluje Darmošlap rozvážně. Za to, kdybych je měl, tak bych je ztratit mohl. A pak bych je ovšem musel hledat. Na to já, milá slečínko, nemám čas. A co máte tak důležitého za práci, vypískla Zuzka, která moc dobře věděla, že Darmošlap nemá na práci nic. Ale on začal vážně vykládat. Každé ráno jdu k tůni a tam soutěžím. Mám totiž dvě ruce a tam u tůně má levá ruka, soutěží s pravou a pravá zase s levou v házení žabek. A nenapadlo vás někdy, že byste těma rukama mohl dělat něco jiného? Skočila mu do řeči Zuzka a Darmošlap zahučel: depak, moje ruce o to nestojí, ani pravá, ani levá. Vždyť oni se chudinky brzo unaví i tím házením. To si pak pěkně lehneme do trávy, já koukám do nebe a představuju si, jak bych se tam asi měl, jak by mi tam nosili k jídlu věci sladké, i slané, vařené, i smažené. Já už to nemůžu poslouchat, vykřikla Zuzka Knoflík. Víte co, pane Darmošlap, zrovna jsem napekla slané placky a sladké buchty s něsteje a já vám zatím přišiju na šaty pár knoflíků. Věci sladké a slané já nikdy neodmítnu, zamumlal Darmošlap. A jestli k tomu musí být i to přišívání knoflíků, co se dá dělat? Darmošlap si totiž všiml, že se Zuzka chystá přišít velké a placaté knoflíky a hned ho napadlo, s těmi se budou házet žabky jedna radost. Na tomhle nápadu všetečné slečinky můžu jedině vydělat. Tak začala velká knoflíková válka mezi Zuzkou a Darbošlapem. Den co den hostila Zuzka Darbošlapa dobrým jídlem a přitom mu přišívala knoflíky. On pak odkráčel k tůni, knoflíky utrhal a házel s nimi žabky, takže na říci přišel zas bez knoflíků a vykládal, co pak jsem to neříkal. Knoflíky člověk ztratí jako nic. Jo, někoho se nedrží peníze, jiného knoflíky a já už mám tu smůlu, že mě se nedrží obojí. Zuzka nad jeho povídáním nevěřícně kroutila hlavou, ale trpělivě přišívala další a další knoflíky. Její zásoby se tenčily. Snad by tu knoflíkovou válku nakonec prohrála, kdyby nebylo žáby Čachty a celého jejího žabího rodu, který žil v tůni, kam Darbošlap chodil házet žabky. Jak Zuzce knoflíku ubývalo v tůni, jich přibývalo. Už nebylo skoro k hnutí a tak se žáby rozhodly jednat. Možná jste někdy viděli, jak se po dešti vyrojí na cestě hejno žab, ale určitě jste nikdy neviděli, co bylo jednoho dne k vidění v Jankově. Žabí rod se vypravil k Zuzce všetečné. Každá žába nesla dva malé nebo jeden větší knoflík a s rozčileným kuňkáním je složili k Zuzčiným nohám. V tu chvíli se Zuzka ťukla do čela. Takhle je to se ztrácením knoflíků. A když na zítří ráno přišel Darbošlap a hlaholil, tak, co pak jste dnes vařila, slečinko, a jaké jste připravila knoflíky, Zuzka odsekla, nic nebude. Plotna je studená. Došli a stejně nepomohli. Z vás jiný člověk zkrátka nebude. Ale to je mi líto, škemral Darbošlap, který si mezitím zvykl na dobré jídlo. Zkuste to se mnou ještě jednou, Zuzko, Zuzanko. Říkám vám, že nemám knoflíky, povídá Zuzka a Darbošlap zamumlal. A kdybych vám nějaké přinesl, pak bych to s vámi ještě možná zkusila, odpověděla Zuzka a Darbošlap se vesele vydal k tůni. V lukách čile hupsl do vody a hledá. Ale knoflíky v tůni nebyly. Našel jen starý škrpál, dva děravé hrnce a jiné harampádí. Všechno vynesl ven, nedůvěřivě si ty věci prohlížel a pak ho napadlo, že snad prout odnesl knoflíky dál do potoka, nebo ještě dál, až do rybníka. Možná, že skočili přes stavidlo jako úhoři a plavou pryč. Ale já je najdu, bručel Darbošlap. Prohledával potok i rybník, říčku i řeku a přitom odevšad vynášel ven všemožné haraburdí. A lidé v Jankově žasli, jak se ten Darbošlap změnil, šeptali, jak pilně a čile čistí potok a rybník, říčku i řeky. Poslechni, Zuzko všetečná, ty vždycky víš, co se kde šustne, ty určitě budeš vědět, proč Darbošlapa přešla lenost. Věřte mi nebo ne, ale můžou za to knoflíky, usmívá se Zuzka a lidé volají, to se ví, že ti nevěříme, přece nechceš tvrdit, že knoflíky mají zázračnou moc. Mají, usmála se Zuzka, jen člověk musí přijít na to, jak ji odhalit.

0: Kapitola třetí. V autobusu. Všechno šlo moc krásně. Prošla jsem už dvěma bránami, když najednou jsem uklouzla a padla do písku. Zvedla jsem se, nic se mi nestalo, ale třetí brána se přede mnou neotevřela. Teprve tehdy jsem si všimla, že sluníčko se asi leklo, když jsem upadla, a uletělo. Ptala jsem se sama sebe, jak se dostanu z téhle situace, ale v tom se otevřely dveře a v nich se objevila žabí hlava.
1: Excelence, jaké štěstí, že jste tady!
0: Zvolala jsem a běžela k ní. Jen se usmála. Snad si myslela, že jsem zbrklá. Všimla jsem si, že na sobě teď má nádherný plášť z rákosí. Byli jsme v tunelu, kde na tisíce světélkujících červíků kreslilo zářící nápisy.
2: Tady je stanice u severní brány, řekla mi žába. Nasedneme a pojedeme do jeskyně fialek. Ty dnes odcházejí na zem a budeš se moci zúčastnit jejich plesu na rozloučenou.
0: Sotva domluvila, půda v tunelu se rozevřela a z ní vylezla ohromná housenka z okénky na bocích. Zjevila se tak znenadání a proti mě byla tak obrovská, že jsem se strachem nemohla hnout. Tu housenka otočila netrpělivě hlavu ke mně a ptala se.
3: No tak odjíždí slečinka dnes nebo zítra?
4: Rychle, rychle, pospěš si!
0: Volala na mne žába, chytila mě za rukáv, pomohla mi dovnitř a posadila mě k okénku. Tunel zmizel a slyšela jsem jen, jak housenka dupe tlapkami do země tak pravidelně, jako kdyby to pracoval nějaký motor. Jeli jsme asi strašně rychle. Pomalu jsem si zvykla na pološero, které vládlo v tom podivném autobusu. Na lavičkách sedělo plno květin a poznala jsem podlésky, fialky a fialy. Když si mě prohlédli, začali šuškat. A najednou se jedna z nich zeptala.
1: Není ta holčička, kterou excelence veze do našeho království, naše největší nepřítelkyně. Říká se, že takové holčičky si pletou věnečky ze sedmi krásek, že tancují dokola s kytičkami umírajících podlášek u pasu, ba že ničí i všechny pryskyřníky na lukách.
0: Jak to dopověděla, jeden vlčí mák, který jsem dosud nespozorovala, vyskočil ze sedadla a začal vykřikovat pronikavým hlasem.
5: Zaptej! Zaptej! Zaptej! Zaptej!
0: Snažil se ho překřičet blatouch.
6: Ano, ano, zaptej! Zapte!
0: Volali teď všechny květiny a blížili se ke mně se zaťatými pěstmi. Myslela jsem, že umřu hrůzou a co nejtěsněji jsem se přitiskla k žábě. Ta zůstala docela klidná, vzala mě kolem pasu, aby mě uklidnila a řekla.
7: Všichni si zas sedněte a poslouchejte. Opravdu jsem přivedla do našeho království malou holčičku. Ale tahle má dobré srdce. Ráno ušetřila život prvnímu pryskyřníku poslanému na zem a proto všichni jeho bratři mohli ještě dnes odejít za ním a uvidět slunce. Kromě toho slíbila, že už jakživa neutrhne ani jednu květinu a že bude přesvědčovat své přítelkyně, aby to také nedělali.
0: Všechny květiny se rázem uklidnily, ba i ten vlčí mák se ráčil na mne usmát. Jen bílý motýlek v koutě si ničeho nevšímal. Seděl a před sebou měl roztažený veliký zelený list. Pochopila jsem, že čte své noviny.
8: To tedy...
0: Osmělila se jedna fialka a podívala se na mne.
8: Jsi už viděla slunce?
9: Ano, a velmi často.
2: Všem zazářily oči, jako kdyby šlo o nějaký div, a prosili mě.
6: Ach, pověz nám, jak vypadá. Řekni nám, jaké je.
7: Vy všechny dobře víte,
2: zakročila žába,
7: že naše královna Flóra výslovně zakázala každému vyprávět květinám o slunci. Tu malou zde by to stálo život, kdyby vás poslechla.
2: Květiny sklonily hlavy a už nenaléhaly. Ale hovořili dál o slunci s takovou láskou, že když vyslovili jeho jméno, slzy jim vstupovaly do očí.
5: Je krásné,
2: řekl Blatouch.
5: Je jako veliká včela.
8: Vůbec ne,
2: odporovala Podléška.
8: Je mnohem rychlejší, je jako srnec.
5: Kdepak, je mnohem silnější, je to lev.
2: Mínil vlčí mák.
8: To není možné, je mnohem lehčí.
2: Vmísila se do hovoru Fialka.
8: Je to pták s růžovými křídly.
2: A všechny květiny mě bedlivě pozorovaly, projevím-li souhlas. Ale výhružná slova žáby mě tak postrašila, že jsem seděla a ani nedutala. Najednou něco suše zapraskalo. Oslepilo mě světlo. Housenka vylezla na povrch, všechny fialky vystoupily a i mne vyvlekla žába z autobusu ven.

Jak šel vodník na vojnu? Jednou, takhle krátce popoledni, když slunce stálo přímo nad rybníkem a lehký vánek čechral rákosí, přišel k rybníku pošťák. Vodník Piškvorec právě odpočíval v křesle z rašeliny po dobrém obědě, když tu najednou slyší, jak mu někdo nahoře bouchá na stavidlo. No co se děje, povídá, když se vynořil z vody. Máte tady nějaké psaní, řekl pošťák a vytáhl z pošťácké kabely dopis. Potom zasalutoval a šel si po svých. Vodník kouká na obálku, je na ní tuze moc známek a ještě víc razítek a úplně nahoře v levém rohu je královská korunka. Kdo pak mi to asi píše, podívil se. To budou asi ti úhoři, co tu na jaře táhli přes můj rybník do moře. Ale úhoři to nebyli. V dopise stálo, dostavte se do 3 dnů na královský zámek. Budete zařazen do 1. královského pluku husarů. Koně si vezměte sebou. Podpis král. To je mi ale pěkný pořádek, rozčiloval se vodník Piškvorec. Takový krátký dopis a ještě v něm udělají chybu. Tady mělo být napsáno, sumce si vezměte sebou a ne koně. Ale možná, že je to tak lepší. Třeba by tam pro něho neměli ani uniformu. A tak si vodník zapakoval ranec, rozloučil se s rybami a celou tou vodní havětí a šel na vojnu. Sotva přišel na zámek, dostal hned flintu a protože neměl koně, poslali ho k pěšákům. Zrovna se učili mašírovat, když se přijel sám pan král podívat, jak to těm novým vojákům jde. Chvilku koukal a potom povídá pobočníkovi, tam tomu zelenému vojákovi dejte pochvalu. Slyšíte, jak to pěkně plácá, když mašíruje? Jak to vodník slyšel, mašíroval ještě víc, až se to rozléhalo po celém cvičišti. Když byli vojáci zasvěceni do vojenského řemesla, schromáždil král všechno vojsko a táhli na nepřítele. Mašírovali 2 dny a 2 noci, až přišli k řece. Na druhé straně už bylo vidět nepřátelské vojsko. Vodník samou radostí, že už zase vidí vodu, však taky cestou pořádně vyschnul, že na něm všechno plandalo, skočil do řeky a vesele se v ní proháněl. Když to král uviděl, povídá pobočníkovi, ten zelený voják se mi líbí, ještě mu nikdo ani nedal rozkaz a on už hledá, kudy bychom se dostali na druhý břeh. Je to statečný chlapík, dejte mu metal. Vojsko se přebrodilo na druhý břeh a nastala bitva. Šavle řinčeli, polnice troubili, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny a nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře. A tak to šlo až do večera. Potom bitva utichla a obě vojska odpočívala. 1000 pulců u šatech, tohle se mi nechce nějak líbit, brblal si vodník pod fousy, když viděl, jak jeho kamarádi vojáci mají tělo samý šrám a ruce v obvazech. S tím se musí něco udělat. V noci, když všichni ulehli ke spánku a celý tábor zahalila tma, vytratil se vodník potichu k řece. Za chvíli byl zpátky s plnou náručí vodních rostlin. Opatrně našlapoval mezi spícími vojáky a každému z nich tajně vložil do torny malý kvítek lakušníku, který natrhaný o půlnoci má kouzelnou moc. Tomu, kdo jej nosí u sebe, se každá střela vyhne a každá rána šavlí se hned zahojí. Potom si spokojeně zamnul ruce a šel spát.
A ráno to začalo na novo. Šavle řinčeli, polnice troubili, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali a do toho bouchali kanóny. Jenže co to? V královském vojsku není nikdo raněn. Střely se jim vyhýbají, rány šavlí se hned hojí. Nepřátelé utíkají a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby nenastal večer. Jenže vodníkovi se to pořád nelíbí. Hrom do stavidla, povídá si. No takhle to přece nemůžu nechat. Moji kamarádi jsou sice všichni v pořádku, ale jak k tomu přijdou tamti na druhé straně? S tím se musí taky něco udělat. A když nastala půlnoc, proplížil se do nepřátelského tábora a každému z těch vojáků strčil do torny kouzelný kvítek lakušníku taky. A ráno přišel rozhodující den bitvy. A zase řinčeli štavle a troubili polnice, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny. A nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře. Jenomže teď už to všechno bylo zbytečné. Ať stříleli, jak stříleli, ať sekali šavlemi, jak chtěli, teď už si z toho nikdo nic nedělal. Když už to trvalo dost dlouho a byli pořád tam, kde začali, generálové se domluvili, že to vlastně nemá cenu a pustili všechny vojáky domů. No a jak to bylo dál? No, jak by to bylo? Vodník Piškvorec se zase vrátil do svého rybníka. Flintu pověsil na vrbu a metal za statečnost dal malým pulcům na hraní. A všichni byli rádi, že to takhle dopadlo

Jednou se potkalo štěstí s rozumem na nějaké lávce. Vyhni se mi, řeklo štěstí. Rozum byl tehdy ještě neskušený, nevěděl, kdo komu se má vyhýbat. I řekl, proč bych já se ti vyhýbal? Nejsi ty lepší než já. Lepší je ten, odpovědělo štěstí, kdo více dokáže. Vidíš tam toho selského synka, co v poli oře? Vejdi do něho. A pochodili s tebou lépe, nežli se mnou, budu se ti pokaždé slušně z cesty vyhýbat, kdy a kdekoliv se potkáme. Rozum k tomu svolil a vešel hned Oráčovi do hlavy. Jakmile Oráč ucítil, že má v hlavě rozum, začal rozumovat. Což musím já do smrti za pluhem chodit? Vždyť mohu taky jinde a snáze štěstí svého dojít. Nechal orání, složil pluh a jel domů. Tatíku, povídá, nelíbí se mi to sedlačení. Budu se raději učit zahradníkem. Tatík řekl, což si se Vaňku pominul s rozumem? Ale pak se rozmyslil a povídá, no, když chceš, uč se s Pánem Bohem, dostane tu chalupu po mně tvůj bratr. Vaněk přišel o chalupu, ale nic na to nedbal. Šel a dal se ke královskému zahradníkovi do učení. Nemnoho mu zahradník ukazoval, za to tím více Vaněk chápal. Brzy potom ani zahradníka neposlouchal, jak má co dělat, a dělal všecko po svém. Nejprve se zahradník mrzel, ale pak, když viděl, že se mu všecko daří lépe, byl spokojen. Vidím, že máš více rozumu nežli já, řekl. A nechal pak už Vaňka zahradničit, jak sám chtěl. V nedlouhém čase zvelebil Vaněk zahradu tak, že král měl z ní veliké potěšení a často se v ní s paní královou a se svou jedinou dcerou procházel. Ta královská dcera byla pana velmi krásná, ale od svého 12. roku přestala mluvit. Nikdo od ní ani slova neslyšel. Král se proto velice rmoutil a dal rozhlásit, kdo dokáže, aby zas mluvila, bude jejím manželem. I hlásilo se mnoho mladých králů, knížat a jiných velkých pánů. Jeden po druhém, ale jak přišli, tak zas odešli. Žádnému se nepodařilo způsobit, aby promluvila. A proč bych já taky svoje štěstí neskusil? Pomyslil si Vaněk. Kdo ví, nepodařili se mi princeznu přivést k tomu, aby odpověděla, když se budu ptát. I dal se hned u krále ohlásit. Král se svými rádci ho dovedl do pokoje, kde jeho dcera zůstávala. Ta dcera měla pěkného pejska a měla jej velmi ráda, protože byl velice čiperný. Porozuměl všemu, co chtěla mít. Když Vaněk s králem a s těmi rádci vstoupil do jejího pokoje, dělal, jako by té pany královské ani neviděl. Obrátil se k pejskovi a pojídá. Slyšel jsem, pejsku, že jsi velmi čiperný a jdu k tobě o radu. Byli jsme tři tovaryši. Jeden řezbář, druhý krejčí a já. Jednou jsme šli lesem a museli jsme v něm zůstat přes noc. Abychom před vlky byli bezpeční, udělali jsme oheň a umluvili jsme se, že jeden po druhém bude hlídat. Nejdříve hlídal řezbář a pro ukrácení chvíle si vzal špalík a vyřezal z něj pěknou panu. Když byla pana hotová, probudil krejčího, aby zas ten hlídal. Krejčí uviděl dřevěnou panu a ptal se, co to? Jak vidíš, řekl řezbář, byla mi dlouhá chvíle a vyřezal jsem ze špalíku panu. Bude-li tobě dlouhá chvíle, můžeš ji ošatit. Krejčí hned vyndal nůžky, jehlu a nit, střihl na šaty a dal se do šití. A když byly šaty hotovy, panu přistrojil. Potom zavolal na mě, abych já šel hlídat. I ptám se ho taky, co to má. Jak vidíš, řekl krejčí,
Řezbáři byla dlouhá chvíle a vyřezal ze špalíku panu. A já z dlouhé chvíle se mi ošatil. A bude-li tobě taky dlouhá chvíle, můžeš ji naučit mluvit. I naučil jsem ji skutečně do rána mluvit. Ale ráno, když se moji tovaryši probudili, chtěl každý tu panu mít. Řezbář povídá, já ji udělal. Krejčí, já ji ošatil. A já jsem si taky svoje právo hájil. Pověz mi tedy, pejsku, komu z nás ta pana náleží? Pejsek mlčel, ale místo něho odpověděla dcera královská. Komu by jinému náležela než tobě? Co do řezbářovy pany bez života? Co do krejčího ošacení bez řeči? Ty jsi jí dal nejlepší dar, život a řeč, a proto právem tobě náleží. Sama si o sobě rozhodla, řekl Vaněk. I tobě já dal zase řeč a nový život, a proto mi taky právem náležíš. Tehdy řekl ten jeden královský rádce. Jeho milost královská dá tobě hojnou odměnu, že se ti podařilo jeho dceři rozvázat jazyk. Ale vzít si ji nemůžeš. Jsi prostého rodu. A král řekl, jsi prostého rodu, dám ti místo své dcery hojnou odměnu. Ale Vaněk nechtěl o žádné jiné odměně slyšet a řekl. Král bez výjimky slíbil, že kdo způsobí, aby dcera jeho zasmluvila, bude jejím manželem. Královské slovo je zákon. A chce-li král, aby jiní jeho zákony ctili, musí je sám napřed dodržovat. A proto mi král musí svou dceru dát. Pochopové, svažte ho, volal ten rádce. Kdo praví, že něco král musí, uráží milost královskou a je hoden smrti. Vaše královská milost nech tě ráčí poručit, ať je ten zločinec mečem odpraven. A král řekl, ať je mečem popraven. I hned Vaňka svázali a vedli na popravu. Když přišli na popravní místo, už tam na ně čekalo štěstí. I řeklo tajně rozumu. Hle, jak ten člověk s tebou pochodil, má přijít až o hlavu. Ustup, ať já vejdu na tvé místo. Jakmile štěstí do Vaňka vstoupilo, přelomil se katový meč u samého jílce, jako by jej byl někdo přestřihl. A dříve, nežli mu zase přinesl jiný, přijel z města na koni trubač, vesele troubil a točil bílou korouhvičkou a za ním přijel pro Vaňka královský kočár. A to bylo tak. Královská dcera řekla potom doma otci, že Vaněk přece mluvil jen pravdu a že královské slovo se nemá rušit. A je-li Vaněk prostého rodu, že ho král snadno může udělat knížetem. A král řekl, máš pravdu, ať je knížetem. Pro Vaňka i hned poslali královský kočár a místo něho byl popraven ten rádce, který krále na Vaňka popudil. Když potom Vaněk a královská dcera jeli spolu od oddavek, nahodil se nějak na té cestě rozum. Sotva uviděl, že by se musel potkat se štěstím, sklopil hlavu a utíkal stranou. Od té doby prý rozum, kdykoliv se má potkat se štěstím, se mu zdaleka vyhýbá.

obývacím pokoji stála stará dřevěná skříň s vyřezanými závity a listy, růžemi a tulipány. Byly na ní ty nejpodivhodnější ozdůbky a z nich vystupovaly jelínkové z mnoha parůžky. Uprostřed skříně byl vyřezán celý muž. Byl náramně pitvorný, měl kozlí nohy, malé růžky na čele a dlouhý nos. Říkalo se mu seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama, poněvadž se to jméno dalo těžko vyslovit. Díval se pořád na stůl pod zrcadlem, neboť tam stála rozkošná malá pastýřka z porcelánu. Střevíčky měla pozlacené, šaty půvabně podkasány rudou růží a pak měla zlatý klobouček a pastýřskou hůl. Vedle ní stál malý kominíček, černý jako uhel, ale jinak také z porcelánu. Stál tam docela půvabně se svým žebříčkem a neustále se na pastýřku díval. Hned vedle nich stála ještě jedna loutka, třikrát větší než oni. Byl to starý Číňan, který dovedl kývat hlavou. Byl také z porcelánu a říkal o sobě, že je dědečkem malé pastýřky. Na neštěstí se spřátelil s tím pitvorným seržantem s kozlýma nohama

0: Místo, aby se dívala na mě, dívá se na komíníčka. A komíníček zas na ní.
1: Jakože se Číňany jmenují, uvažte, seržante, že se jinam dívat nemohou. Lidé je postavili na stůl právě tak, aby se na sebe museli dívat.
0: Dívají se však na sebe přes příliš. A mně dochází trpělivost.
1: V tom případě zakročím. Pastýřko.
2: Volal jste mě, dědečku?
1: Jakože se Číňany jmenují.
2: A přál jste si něco, dědečku?
1: Přeji si, aby ses nejprve uklonila zde mému příteli, seržantu nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta.
2: Dobrý den, pane.
0: To nemuselo být. To nemuselo být.
1: A dále ti chci oznámit, že je to tvůj budoucí muž.
2: Och, to nemůže být.
0: Jakže? Vážený příteli, vaše vnučka mě nechce?
1: Jen strpení. Milá pastýřko, vybral jsem ti tohoto muže, nebo tě se vší pravděpodobností vyřezán z mahagónového dřeva. Může tě učinit paní seržantovou nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta.
2: Má kozlí nohy.
0: Má drahá. To patří k mému postavení.
1: A nejen to, má celou skříň plnou stříbrných věcí. Kromě toho, co má v tajných skrýších.
2: Kdybych si ho vzala, musela bych do temné skříně. A to právě nechci. Slyšela jsem, že v ní má 11 porcelánových žen?
1: Tak ty můžeš být 12.
2: Dědečku, když jinak nedáte, musím vám oznámit, že jsem zasnoubená.
1: Cože?
0: Jakže?
1: S kým?
3: Se mnou, vážení.
1: S komíníkem.
3: Uvažte, že jsme oba ze stejného porcelánu. Oba stejně křehcí, oba se můžeme velmi snadno rozbít. A že se tedy k sobě hodíme.
0: Vážená pastýřko, jsem hluboce dotčen. Jsem skutečně z mahagonového dřeva. Mám velké bohatství, zatímco váš komíníček má jen žebřík. A navíc je černý.
2: Je sice černý, ale mistr z něho mohl zrovna tak dobře udělat prince.
1: Pastýřko, jsem tvým dědečkem nebo nejsem?
2: Říkáte to o sobě, dědečku.
1: Proto si pamatuj, dnes v noci, jakmile to ve skříni zapraská, budeš mít svatbu. A ne s nějakým komíníkem, ale se seržantem nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama.

Na důkaz svých slov pokýval starý Číňan hlavou a usnul. Seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama se škodolibě ušklíbl a těšil se na svatbu. Vyřezávaní jelínkové vystrkovali parůžky a natahovali hlavy, zatímco vyřezávané růže své hlavy smutně skláněly. A malá pastýřka plakala a dívala se na

0: svého z nejmilejšího porcelánového komíníčka.
1: Neplač, pastýřko. Srdce mi to může utrhnout.
2: Jak nemám plakat, když mám být ženou kozunohého seržanta?
1: Ale co mám proti tomu udělat?
2: Myslím, že tě budu muset poprosit, abys se mnou odešel do širého světa. Tady nemůžeme zůstat.
1: Udělám všechno, co budeš chtít.
2: Zachráníš mě.
1: Půjdeme hned. Však já tě při svém řemesle už nějak uživím.
2: Je mi smutno. Musím se alespoň rozloučit. Růžičky. Růžičky. Naschledanou.
3: Kam odcházíš, pastýřko?
2: Do širého světa, drahé růžičky. Prchám před kozonohým seržantem. Naschledanou, jelínkové.
3: Neodcházej, pastýřko. Budeme tě před seržantem chránit. Máme přece panušky.
2: Tiše, tiše, miláčkové, mohli byste ho probudit. A já nebudu šťastná, dokud odtud neodejdu.
3: Neodcházej, pastýřko.
2: Tiše, tiše, ať nevzbudíte seržanta.
4: Není třeba, drahá pastýřko. Jsem vzhůru. Buďte ujištěna, že vás dědeček přísně potrestá.
5: Utíkají!

0: Tu se pastýřka s kominíčkem nesmírně polekali a skočili rychle do nejbližší zásuvky. Tam bylo postaveno loutkové divadélko a také tam byly hrací karty. Na divadélku se hrála komédie a všechny karty, dáma, kára a srdce, kříže a piky, seděly v první řadě a ovívali se svými tulipány. Za nimi stáli všichni spodci a ukazovali, že mají hlavu nahoře i dole, jak už tomu je u některých druhů hracích karet. Komédie, která se na divadle hrála, pojednávala o dvou, kteří se nesměli za sebe dostat. A pastýřka se z toho rozplakala, poněvadž to bylo jako její vlastní příběh. Nemohla to vydržet a proto ji kominíček vyvedl ze zásuvky na stůl. Tu však viděli v dálce rozhněvaného dědečka Číňana a malá pastýřka zarmoucena padla na svá porcelánová kolena.
1: Kominíčku, kam se podějeme? Co s námi bude? Dědeček nás dohoní.
2: Mám nápad. Což abychom vlezli do veliké láhve na voňavku? Mohli bychom v ní ležet na růži a levanduli a mohli bychom dědečkovi házet sůl do očí, kdyby přišel?
1: To, můj milý, by nebylo nic platné.
2: Pak už nevím, jak se zachránit.
1: Nezbývá nám nic jiného, než odejít do širého světa.
2: Ale máš, pastýřko, v skutku tolik odvahy? Uvážela si, jak je svět velký a že už se nikdy nebudeme moci vrátit?
1: O ano, kominíčku, uvážila.
2: Moje cesta vede komínem. Máš odvahu lézt se mnou kachlovými kamny, bubínkem i rourou?
1: Nevede-li cesta do světa jinudy, chci jít i komínem.
2: Až se dostaneme do komína, tam se vyznám. Vystoupíme tak vysoko, aby nás nemohli dostihnout.
1: Těším se, můj milý komíničku. Ale kam mě to vedeš?
2: Ke dvířkům do kachlových kamen, pastýřko. Podívej.
1: Jak je to tu čer?

0: a nic jiného nevidíš?
1: Bojím se, kominičku.
0: Vidíš? Tam nahoře svítí ta nejkrásnější hvězdička.

0: A byla to opravdová hvězda na nebi, která svítila komínem přímo dolů na pastýřku a kominíčka, jako by jim ukazovala cestu. A oni lezli a plazili se. Byla to hrozná cesta, vysoko, tak převysoko. Ale kominíček pastýřku zdvíhal a nadnášel, držel ji a ukazoval jí ta nejvhodnější místa, kam měla klást své porcelánové nožky. A tak se dostali až na okraj komína a na ten si sedli, neboť byli notně unavení. A jak by také ne?
1: Kominičku, to je svět.
2: To všechno pod námi i nad námi je širý svět, pastýřko.
1: A co je to nad námi za ten modrý strop s tolika blikavými svítilnami?
2: To je přece nebe s hvězdami.
1: A ty šikmé stolky kolem nás a pod námi?
2: To jsou střechy domů. Právě takových domů, v jakém jsme bydlili i my.
1: A v každém domě je takový pokoj, jaký jsme opustili?
2: V každém, pastýřko.
1: Och, to je přes příliš. Nemohu to vydržet. Svět je kominíčku příliš velký.
2: Říkala jsi, že máš dosti odvahy jít se mnou do širého světa.
1: Ale teď bych zas chtěla být na našem stolku pod zrcadlem. Šla jsem s tebou do širého světa a teď tě pěkně prosím. Pojď zase ty se mnou zpátky domů.
2: Dědeček Číňan tě potrestá. Donutí tě, aby se stala ženou seržanta nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama. A ty si přece zasnoubena se mnou.
1: Vymluvíme to dědečkovi. Uvidí, že nám dovolí, abychom se vzali. Ale teď... Máš-li mě aspoň... trošičku rád. Vrať se se mnou domů.
0: A pastýřka tak přenáramně zavzlíkala a zaplakala, že nemohl kominíček než jí vyhovět, i když to bylo pošetilé. A tak zase s velkou námahou vlezli do komína a plazili se bubínkem a rourou. A nebylo to docela nic příjemné. Pak stanuli v černých kachlových kamnech. Číhali za dvířky, aby zjistili, jak to vypadá v pokoji a jestli se mohou odvážit vstoupit. To, co slyšeli, nebylo však pro nic příjemné.
3: Jsem, příteli Číňane, neobyčejně rozezlen.
4: Mohu snad já za svou vnučku? Uvažte, seržante.
3: Volal jsem na vás. Volal jsem, že utíkají. Měl jste je dohonit.
4: Zapomněl jste, že jsem ze spoda jen kusem dřeva. Oni jsou z porcelánu, ale mají nožky. To je lepší než dřevěný podstavec.
3: Ale vaše vnučka má být mojí ženou.
4: Jestli se vrátí, bude. Jakože se Číňan jmenuji.
5: Slyšela jsi, pastýřko? Seržantě chce stále za ženu a tvůj dědeček je velmi pohněván.
1: Ale já nemohu žít v širém světě. Jsem z porcelánu. Co bych si počala na střeše?
5: I já jsem z porcelánu.
1: A nemáš žebřík? A navíc si kominík. Ne, chci se vrátit na svůj stůl. Pojďme, kominíčku.

0: Co to vidím? Číňané, příteli. Oni se vracejí. Chyťte je.
1: Buďte ujištěn, že mi už neutečou.
2: Pozor, dědečku. To je strašné. Dědeček se rozbil na kusy.
0: A vy, pastýřko, jste tím vina.
2: Nikdy to nepřežijí. Co si počnu, kominíčku?
3: Nenaříkej, pastýřko. Dá se ještě zdrátovat. Docela dobře se dá zdrátovat.
0: K smíchu zdrátovat. Na to může přijít jenom kominík.
4: Neurážejte mě, pane.
0: Chtěl jste mi unést mou nevěstu.
3: Je to moje nevěsta.
2: Nehádejte se. Vždyť mi z toho pukne mé porcelánové srdce. Hádáte se nad rozbitým dědečkem. Radši poraďte, co s ním uděláme.
0: Podle mého soudu se nedá dělat vůbec nic.
3: Mýlíte se, seržante. Lidé mu slepí záda, dají mu do krku dobrou sponku a bude zase jako nový. Můžete mi věřit, že nám ještě poví lecjakou nepříjemnost.
0: Pro vás, kominíčku, to bude docela jistě nepříjemné. Pastýřku dostanu za ženu já.
3: To se, vážený seržante nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta, to se ještě uvidí. Pastýřko, koho si vezmeš za muže?
2: Jenom tebe, kominíčku.

Lidé opravdu spravili starého porcelánového Číňana. Slepili mu záda, dostal dobrou sponku do krku a byl jako nový. Seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlýma nohama čekal na první příležitost, aby se Číňana zeptal, dostane-li jeho vnučku za ženu nebo ne. Zeptal se a tu kominíček i malá pastýřka se dívali na starého Číňana neobyčejně tklivě a čekali, zda přikývne. Ale on nepřikývl, neboť nemohl. A bylo mu nemilé vyprávět, že má navždycky sponku v krku.

A tak ty dvě porcelánové figurky, pastýřka a kominíček, zůstali spolu a žehnali dědečkově sponce a měli se rádi, dokud se nerozbili.

0: Vážení a milí posluchači, opět vás vítám u vašeho oblíbeného pořadu s domácnostní kachnou Justýnou, nyní také úspěšnou básnířkou.
1: Můžeš mi říct, jak jsi přišla na to, že jsi úspěšná básnířka? Úspěšná?
0: Antonínovi se má báseň o šišce líbila natolik, že mi řekl, že jsem ho inspirovala.
1: Antonína někdy ale inspiruje třeba i ožraná muchomůrka.
0: Mezi medovou šiškou a ožranou muchomůrkou je zásadní umělecký rozdíl.
1: Dobře, uznávám, jsi umělecky úspěšná.
0: Dnes mám pro vás další ze svých skvělých návodů.
1: Umělecký!
0: Říkal jsi něco, Piggy? Co takhle pozdravit posluchače? Co?
1: Oj.
0: Měl by si přečíst mou knihu o slušném chování, kterou jsem nedávno našla mezi svými knihami na půdě. Už jsem ti o nich říkala? Antonín z nich byl celý hin.
1: Taky ho inspirovali, co, když byl hin?
0: No, to asi proto, že jsou v nich opravdu užitečné informace, které se hodí každému. I to slušné chování.
1: Já se umím slušně chovat, koukej. Milá Justýno, byla bys tak moc hodná a prozradila nám, co dnes budeme dělat.
0: No vidíš, jak to jde, když hřveš. Chceš. Žížaly.
1: Jako z papíru? Nebo jak?
0: Proč bychom je dělali z papíru? Ty snad nevíš, co to je?
1: No, vím. Dešťovky.
0: A co to plácáš? Ty jsi zas tento noc to popletl, se mi zdá.
1: Tak jaké žížaly chceš dělat?
0: No z jablek přece, z čeho jiného.
1: Žížaly z jablek? Nemyslíš křížaly?
0: No jistě, co jiného. Říkám to jasně celou dobu.
1: Říkala jsi žížaly.
0: Ale to jsi asi špatně slyšel, Piggy. Přece bych si nespletla křížaly a hvížďaly. Totiž žížaly. No, pustíme se do toho. Tak poslouchej. Žížaly jsou sušené plátky jablek.
1: Řekla jsi žížaly.
0: Neřekla. Žížaly jsou sladké, ale i zdravé. A teď jsem řekla žížaly.
1: Hlavně, že myslíš křížaly.
0: Křížaly, no jistě.
1: Křížaly, tak dál.
0: No, a jak tedy na to? Jsou potřeba zralá a zdravá jablka. Já tady mám vlastní. Vlastnoručně vypěstované ze zahrádky. Jen se podívej, jaká nádhera. Měla bych složit báseň o jablkách. Hle, jablko vonné, na stromech stinných, vůně se rozléhá kol a kol.
1: Mluvila jsi o křížalách.
0: Jistě. Jablek se mi urodilo hodně, takže jsem se rozhodla je zpracovat tímto způsobem. Je to velice jednoduché. Jablka se omíjí, okrájí se slupka. Jablka se nakrájí na tenké plátky a pak se sluší. Suší.
1: Vážně?
0: Naprosto. Já je suším například na papírech, které jsem rozložila po topení. Ale to nejde udělat u všech druhů topení, takže se dají sušit i v troubě. Žádné sušení se ale nesmí uspěchat, pokud se suší v troubě, tak jen tak na 50 stupňů, dokud se z jablek nevypaří mistr Yoda.
1: Co?
0: Všechna voda.
1: A máš už nějaké křížalky hotové? Já bych to klidně dobrovolně otestovala.
0: A ještě jsem neskončila výtah. To je výklad. Když jsou křížaly hotové, dají se do nějakých uzavřených nádob svíčkem a necháš je na suchém, tmavém a chladném místě. Mohou se jíst jenom tak, nebo se používat při vaření. Laskonka si je ode mě pořád bere. Kvak. Totiž tak.
1: Už jsi skončila?
0: Co?
1: Výklad?
0: No ano.
1: Tak můžu ochutnat?
0: Můžeš. nabídni si a řekni ještě posluchačům, jak ti chutnají. No, znamenité, že? To jsem si mohla myslet. Já se radši s posluchači rozloučím i za tebe. Ať mý posluchači žížaly jí, ať i vám žížaly chutnají. A ať vám úsměv v tváři září od jara do konce září.
1: To byla tvá báseň?
0: Jistě.
1: Řekla jsi tam dvakrát žížaly místo křížaly.
0: Vylouženo. Vyloučeno.
1: Řekla jsi jasně žížaly místo křížaly. Řekla s dětem, ať jedí žížaly.
0: A to je nesmysl. No to bych nikdy neřekla. Já prosperuji. Protestuji.

0: básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Co je?
1: Co myslíš, půjde to vůbec spravit?
0: No jistě, to by bylo, aby ne. Už to skoro je.
1: A ty umíš spravovat hodiny?
0: No to víš, už jsem v životě mnohé viděl.
1: A mnohé neviděl?
0: No ano, všechno jsem vidět nemohl, pochopitelně.
1: A hodiny s kukačkou si viděl?
0: No tyhle ty určitě, ty jsou ještě po mé babičce.
1: S kukačkou?
0: Ano, ta náhodou kukala moc krásně.
1: Babička?
0: Kukačka.
1: A proč to bylo na půdě?
0: Protože to jednoho krásného dne přestalo jít a kukat, tak co s tím?
1: A ty jsi si jednoho krásného dne řekl, že se na to podíváš.
0: No a taky se dívám, že ano?
1: Už 2 měsíce.
0: No tak je to teď pořádně opravené.
2: Dobrý den.
0: A nazdar, Máni.
2: Ještě děláte ty hodiny?
0: Už to bude, Máničko, teď je pověsíme a hotovo.
2: A kdy je dáte dohromady?
0: Jak to dohromady?
2: No, kdy tam dáte všelijaký tyhle malý tuntilínky. Jú, těch tady je.
1: To jsou materiály, co taťulda vyšetřil.
0: Vidíš, Máničko, hodiny jsou celé, takhle je zavěsíme. No, tak co říkáte? Už visí.
1: Už visí.
2: Už visí.
1: A nejdou.
0: Nejdou? Aha, no jo, ano, ano, zatím nejdou.
1: A proč nejdou, tatí?
0: Hele, nebuď to, Žáno, 60 let se na to nikdo nezeptal a najednou ty to musíš vědět. Dáme je takhle trochu na stranu. No, prosím. A už jdou.
2: Slávička, už jdou.
1: A už zase ne.
2: Chudinky, už zase ne.
0: Jaký pak chudinky, posuneme je takhle, no, hele. No a jdou.
2: A jdou.
1: A nekukají.
0: Ale budou, dáme tu ručičku takhle na 12, no.
1: A nic.
2: Nebesíčka, nic.
0: Aha, ta dvířečka se trochu za tento malinko tomu pomůžem.
2: Je, díky, už se to pootevřelo.
0: Tak pozor.
2: Kuku.
0: Slyšel zvůrvajs?
1: To kukla Mánička.
0: Mánička, tak počkat, ještě tu kukačku vyndám. No, nepojď malá, no, tady ten drátek je trochu moc. To, narovnáme to, no.
1: A proč nekukají, tatí?
0: Poslechni, hochu, trochu se soustřeď. Jak můžou kukat, když mám kukačku tadyhle na dlaní?
1: Bác ho.
2: Nebesička, bác ho.
1: Jo, proč kukají, tatí?
0: Tak co, chceš vidět, proč kukají, nebo proč nekukají? A teď pozor, kukačka je tam.
1: Hodiny nejdou.
0: Ale půjdou, stačí takhle trochu cvrknout do toho kivadla.
2: Já cvrknu.
0: To ne, Máničko, já sám. To se musí citem, natáhneme závaží, počkej, takhle, no. Trochu postrčíme kivadlo. Tak a už je nebudeme pokoušet, nebo to porucháme. Teď je 3/4 a...
1: Na kolik?
2: 3/4 na nic.
0: Co pak neznáte hodiny? Je 3/4 na... Aha, malá ručička se někam...
2: Tady je v guláši.
0: Tady to vidíš, Hurvajs. Kolikrát jsem ti říkal, že guláš se nedává takhle blízko k hodinám. Nasadíme, no takhle a dost. Je 3/4 a na kukání si pěkně počkáme 1/4 hodiny. To Mánička?
1: To hodiny.
0: Tak vidíte, jak to klape.
1: Tati, ty jsi jako ten slepý mládenec s tím orlojem.
0: To víš, za taková léta se už člověk lečemu naučí, že ano?
1: Ten taky do toho pak sáhnul a bylo po orloji.
0: Maňčko, neposlouchej ho, když mluví takhle hloupě. Já sahám do orloje, totiž do kukačky s citem, že ano, opatrně, takhle jemně.
2: Yeah.
1: Ušlaka, to byla šupa.
2: Moje srdce. Podívej, Hurvínku, co je na zemi, všelijakých tintulínků.
1: Taťuldo.
0: No to nic, to jen ze zdi vylítla ta skobička.
1: A hodiny žuchly na zem.
0: No docela správně, jak by to vypadalo, kdyby skobička vylítla a hodiny nespadly, ne?
1: Tatí, co myslíš, dáš to ještě dohromady?
0: Ale proč bych to nedal dohromady? Přece máme smetáček a lopatku.

Šek cukru a bude chlapík jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. Dali prášku podle rady, mraveneček stůně dál. Celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal. Čtyři stály u postýlky, pátý těšil, neplakej. Zafoukám ti na bolístku a do rána ti bude hej.

0: jeho kámoš. Byl opravdovej kámoš.
1: Zafoukal mu na ramínku, pohladil ho po čele. A zdravý mraveneček ráno skáče z postele.
0: A nakonec to dopadlo nejlíp,
1: veselé.

0: jak přiletěla teta smršť. Bratříčkové mají mezi větry spoustu příbuzných. Třeba starého strejdu Severáka. Ten přilétá vždycky v zimě. Větříčci ho mají rádi, ale je příšerně ledový. Když je obejme a dá jim pusu, dostanou parádní zimnici. Daleko v cizině žije silný a divoký strýc Tajfun. Toho ale nikdy neviděli. Jen si o něm vyprávějí strašidelné povídačky. Lidské děti se straší vodníkem a čertem a větrné děti strýcem Tajfunem. A bratříčkové mají taky tetu Smršť. Ta prý ve lhotě už jednou byla, ale už je to moc let. Přilétla, strašně zuřila a nadělala škodu. Mnoha chalupám utrhla střechu a polámala les. Ve lhotě ji nikdo nechce. Už to jméno lidi děsí. Smršť. Jajdo, volali bratříčci celý udýchaní. Vymysli něco. Právě jsme dostali nebeskou zprávu, že naše teta letí do lhoty. Jajda byla ještě malá holka a žádnou smršť nikdy nezažila. No a já mám tety tři. Aničku, Faninku a Bětu. Taky občas chodí na návštěvu. S tetami je zábava. Jo, zábava, zalikali se větříčkové. Tahle teta je děsně vzteklá. Když se rozčílí, rozmlátí celou lhotu a nám nejspíš utrhne hlavy. Jajdo, jsi naše poslední záchrana. Jajda se lekla. A co když ta vaše teta utrhne hlavu i mně? Ale kluci byli tak vyděšení, že Jajda pochopila, že je musí zachránit. Už vím, teta Anička je kořenářka. Zná bylinky proti všemu zlému, proti horečce i proti břichobolu. Možná zná něco i proti smršti, třeba nějakou bylinku smršťovku. A už na nic nečekala a běžela za Aničkou. Kde pak, Jajdo? Žádná bylinka smršťovka není. Zasmála se Anička. Za to na Babí hoře kvete jiná kytka. Ona se učeně jmenuje jinak, ale já jí říkám Ospalka. Kdo čaj z ospalky vypije, usne jako kotě ve vatě. Ale pro tu tetu musíš uvařit pořádně silný. To víš, smršť nebude žádné pápěříčko. Tak pojď sbírat, Jajdo. Koukám, že už se nám nějak zatmívá. A šli spolu na tajná místečka v lese, o kterých věděla jenom Anička. Ospalky jsou maličká růžová kvítka. Voní tak silně, až se z nich motá hlava. Společně natrhali plný košík a Jajda uvařila ospalkový čaj. V tom se ozval velký hukot. Nebe zčernalo a v dáli blesklo. Mezi mraky prosvištěla strašná teta smršť. Tak co, strašpitlové, kde se schováváte? Ječela už z dálky. Však já vám ukážu, jak se dělá vítr. Vylezte! Radovánek s Vichurou se zhluboka nadechli. Tady jsme, tetičko. Pěkně tě vítáme ve lhotě. Smršť dopadla na zem a vzala na sebe lidskou podobu. Vypadala jako vysoká hubená paní. Měla oči jako mračna, Kolem hlavy jí vlály černé vlasy a každou chvilku z nich zasršel blesk. Bojíte se mě, vy uličníci? Vykřikla hromovým hlasem. Víte, že když budu chtít, rozmetám tu vaši lhotu dřív, než řeknu smršť. Víme to, uklonil se Radovánek a Vychura hned dodal. Však se těšíme, že nás to naučíš. Ale nejdřív si odpočiň a dej si trochu čaje. Tady Jajda tě chce uvítat. Teta Smršť blýskla očima. Co je tohle za cácoru? Ty jsi z příbuzenstva? Ty jsi asi malá vichřice. Kde pak, paní Smršti? Řekla Jajda nebojácně. Já jsem úplně člověčí holka Jajda. Uvařila jsem vám bylinkový čaj. Teta začichala. Čaj z ospalek vonil tak krásně, až se jí zatočila hlava. Vonil tak sladce, že na něj dostala náramnou chuť. Aspoň, že víte, jak přivítat tetičku. Houkla už trošku přátelštěji. Popadla velikánský hrnek a zhluboka si lokla. Čaj byl sladký. Byl tak vonavý a dobrý, že nic lepšího nikdy nepila. Pila a pila, až vypila celý hrnek. Svět se s ní točil pořád víc a blesky ve vlasech jí hasly. Smršť zívla a najednou nevypadala vůbec hrozivě, ale jako moc ospalá lhotská teta.
1: Teď koukejte, jak budu řádit,
0: zamumlala. Ale po čaji jí bylo tak vesele a lehce, že se vznesla jako pírko z anděla. Neměla skoro žádnou sílu, tak se jen tak třepetala nad větrnou lhotou. Domy nespadly a střechy neuletěly. Stromy se ohýbaly jako v tanci, ale nezlomila se ani větvička. Teta chtěla zařvat jako vždycky, ale už to samou ospalostí nešlo. Jenom tiše zašuměla. Smršť. A pak se snesla do hebkého mechu. Bouřkové oči se zavřely. Teta se stočila do klubíčka a usnula klidně jako beruška. Ještě, že tě máme, Jajdo, řekli větříčkové. Zachránila si celou lhotu před smrští. Teta se prospala do růžova a když se probudila, měla růžovou i náladu. Nazdárek, synovci, krásně jsem se u vás prolítla. Škoda, Jajdo, že nejsi malá větrnice. Hned bych si tě vzala do učení. Ty totiž vaříš moc dobrý čaj. Jajda ji objala a řekla. Však zase přileďte na návštěvu, teto. Já vám ho uvařím, než řeknete smršť.

Rodinná historie se opakuje. Další jednání té nekonečné noci se odehrávalo na jevišti prázdné půdy. Na železné posteli vedle Tulamora seniora seděl Carlos a Palanda skřípala pod tělem hromotluka Vasila. A takto k jejich nečekanému setkání došlo. Když Vasil nesměl jako osobní strážce doprovodit šéfa na vrakoviště, běžel k řece, aby o té noční schůzce řekl Carlosovi. Tuláky v lásce neměl, ale ten postarší dredař vypadal jako ostrý týpek a navíc seznal s Ramsesem a po Dederonovi pátral už na tom parníku. Carlos zažil pěknou řádku mexických podrazů a tak ho napadlo, že by si měli jít pohlídat profesorovu vilu. Vasil sice brblal, ale poslechl. Byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli, kdy z oken půdy lítali punčochy, podkolenky, ponožky a Hubert štěkal jako zběsilý. Chtěli se dostat dovnitř, ale v tom se domovní dveře vily rozletěly a vyběhla z nich divoká a rozjásaná horda ošpendlíkovaných lichožroutů. Vedl je Dederon. Už tohle bylo překvapení. Ovšem, vidět mezi nimi Tulamora juniora, to byl pořádný šok. Pustili se za nimi, ale Dederonovi hoši se znamenitě vyznali ve spleti uliček dolního města a brzy jim zmizeli z očí. Vasil s Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat tulíka a našel, jak víme, jihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tulamor senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s jihlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn, Tulamor junior, se dopustil otco zrady. Stal se pobočníkem kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl.

Polská pohádka Zatvrzelý lhář. Byl jednou jeden chudý člověk, který měl 5 dětí, ale tak málo práce, že je ani uživit nemohl. Kdykoliv přišel domů, vždy drobotina, jakmile otevřel dveře, vstříc mu volala: Tatíčku, neseš chleba, aspoň kousek chleba. A když ani toho neměl, zpravidla dala se do pláče. Není pomoci, povídá si chuděs. Půjdu žebrat, snad aspoň někdo z bohatších se najde, kdo by se nade mnou a nad mými dětmi smiloval. Išel a přišel do jedné vesnice, kde právě v jedné chalupě slavili křtiny. I poprosil a dali mu medem namazaný koláč, který chuděs, že slabostí sotva stál na nohou, i hned snědl. Omlouvuje se sám před sebou. Koláč medem namazaný v rukách nést nemohu, sic by mi nikdo nic nedal. A do kapsy ho strčit nelze. Ostatně nestačil by, abych nasytil jim aspoň jedno dítě. Posílím-li se trochu, dojdu do druhé vesnice. Tam snad budou štědřejší. Když do této přišel, slavila se tam v kterémsi stavení svatba. I prosil svatebčany o boží almužníčku, ale ti jako by se mu chtěli vysmívat. Darovali mu několik prázdných střívek

tím lépe. Po těchto slovech zastavil se na břehu řeky. Pomodlil se a na rozloučenou se světem ještě se kolem rozhlédl. A již chtěl skočit do řeky, když kdosi ho uchopil za ruku a zvolal. Stůj, co chceš udělat? Rozvážil si už svůj krok? Pokoj chceš mít na věčnosti ty, který jsi se rozhodl, že si sám život vezmeš? S hříchem chceš vyjít do nebe? Víš, kam přicházejí duše sebevrahů? Či svým dětem tím chceš pomoci, že jim hanbu uděláš? O člověče malé víry, chceš-li opravdu o svou droboť se postarat, pojď se mnou. I já jsem sice chud, mám v kapse jenom několik pšeničných placek, ale nějaký čas s nima vystačíme. Mluvil za ním hlas a chuďas dívá se, dívá a co vidí? Vidí před sebou starce oděného rovněž v nuzný šat. A co budeme dělat, až poslední sousto sníme? Otázal se šedovlasého kmeta. Co? Doufat v Boha a uvidíš, že nám tak zle nebude, odvětil neznámý stařec. Šli tedy oba dva. Jdou ne jeden den, ale dva dny. Stařec vždy ráno, v poledne a večer vytahuje z kapsy jednu placku a ubožákovi ji podává. Jednoho dne, když chystali se k spánku pod čirým nebem, stařec vyňav placku z kapsy povídá svému druhu. Je to poslední placka, příteli, a proto necháme si ji raději na zítřek a teprve ráno posílíme se na cestu. Oba ulehli. Stařec usnul hned a když se obrátil, aby si lehl na druhý bok, vypadla mu placka z kapsy. Chuďas, který měl velký hlad, neodolal a ať se dost dlouho bránil, placku vzal a potichu ji snědl. Na zítří vstali za východu slunce a pomodlili se. Stařec sahaje do kapsy, povídá. A nyní sníme poslední placku a půjdeme dále. Ale hledá, hledá, placka nikde. Příteli, řekne kmet svému druhu. Snad si nesnědl placku sám. I kde pak? Ani jsem ji neviděl, lhal nuzák. A kam by se poděla? To mi nejde do hlavy. A mě také ne. No co dělat? Placka je ta tam. Už pojďme dále. Pravý stařec, jako by se nic nestalo. Tak jdou a jdou až do odpoledne. Že chuďas byl již cestou unaven, řekne kmetu. Dědečku, odpočiňme si. Bez posílení nelze už dále se vláčet cestou, která jest bez toho prach bídna. Když myslíš, povídá děd, tak si sedněme tady třeba pod strom. Usedli a stařec sáhne do kapsy a zase vytáhne placku. Dej mi aspoň polovinu, prosí jeho druh. Vždyť jsi měl celou a snědl si ji sám, odpovídá děd. Ač jsem nevím jaký, jestli jsem snědl bez tvého vědomí ten drobeček, vymlouvá se lhář. No, když to povídáš, bude to asi pravda. Abys neřekl, že kdo se ptá, nerad dá, vezmi si tuto půlku. Dík, med. Posílili se, odpočinuli si a když se byli pokřižovali, šli dále. Právě když slunce zapadalo, přišli k řece. Stařec přešel suchou nohou na druhou stranu a když to viděl jeho druh, rovnou dal se za ním, ale ještě nedošel do poloviny proudu, už tonul, klesaje pod vodu. Jen s velikým namáháním podařilo se mu zvolati. Dědouši, pomoz, pomoz, sice utopím. Snědl si tu placku? Otázal se tonoucího kmet. Nesnědl, co bych to zapíral, já nikdy ani trochu nelhal a proto proč bych to dělal teď, když se topím? Zapíral starcův druh. No, když si nesnědl, Bůh s tebou, mě to postačí, řekl děd, a podav tonoucímu ruku šťastně ho vyvedl na druhý břeh. Šli opět dále, až se setmil. Tu zůstaneme přes noc, povídá kmet svému příteli a již vešel s ním do jedné chalupy. Tam našli něco zásob, rozdělali oheň a usušili šat. Na to pomodlivše se lehli na mechové lůžko a spali výborně.

0: Ale pojednou se chuťas probudil, že dým a jakési praskání ho vyděsilo. Protřel si tedy oči, ale už přímo hrůza ho pojala. Kolem něho šlehají plameny a volné cestičky k vyváznutí nikde. A stařec stojí mezi dveřmi a povídá. Přiznej se, snědl si tu placku? Nesnědl, věř mi to, když ti to povídám, nesnědl. Volá zatvrzelý lhář, na němž už i šat chytá. No když si nesnědl, Bůh s tebou, jí stařec a již balí druha do svého pláště a vyvádí ho z plamenu ven. A opět jdou dále a přicházejí do jednoho města, kde právě královští sluhové zahlaholu trup oznamují, že králi umřeli obě dvě dcery. A proto, kdyby měl živou vodu a dovedl je vzkřísit, aby pospíšil do zámku. Vzkřísí-li dcery královské, že obdrží pytel dukátů za každou. Nevzkřísí-li je, že sám přijde o hlavu. Pojďme, povídá stařec svému druhu. Zkusíme štěstí. Chuďas nesmírně toužil po slíbeném zlatu a věda o svém průvodci, že lecos dovede, co jiní nedovedou, poslechl a šel s ním ke králi. Když tam přišli, stařec začal chodit kolem lůžka mrtvé dívky a co si mluvil pro sebe, jako by se modlil, což trvalo více jak půl hodiny. Poté sáhl do kapsy, vyňal z ní lahvičku s vodou a tou princeznu pokropil. Poprvé, po druhé, po třetí. Sotva, že tak učinil. Mrtvá dívka pojednou vstala svěžejší raního sluníčka a krásnější poledního nebe. Planouc s stydlivým ruměncem vyskočila z lůžka a běžela ke královskému otci. To se rozumí, že se král velice zaradoval a kázal hned přinést pytlík zlata starci kouzelníku. Ale ten, než se dal do kříšení druhé mrtvé princezny, žádal, aby mu dali něco k jídlu. Načež zasedl za stůl. Jeho prolhaný druh myslel si, proč bych i já si něco nepřivydělal. A proto vzal lahvičku s vodou a když přivedli ho ke králi, řekl: a tu tvou druhou dceru vzkřísím já. No, zkus to, dovedeš-li to, ale dej pozor, abys nepřišel o hlavu, řekl mu král. Lhář však přece šel a když ho přivedli k mrtvé princezně, také začal chodit kolem jejího lože, ale ač jí vodou pokropil mnohokrát, mrtvá zůstala mrtvou. I uchopili se královští sluhové chuďasa a vlekli ho na popraviště, kde už čekal kat, stoje připraven se širočinou u špalku. Už schýlil si na špalek hlavu chuďasovu a rozehnal se sekerou po šíji odsouzencově, aby ho sťal. Ale v tom objeví se stařec, zachytí v letu širočinu a povídá katovi. Počkej chvilku, abych s nešťastníkem ještě slovíčko si promluvil. A na to obrátí se k svému odsouzenému druhu pravýmu. Pověz, snědl si tu placku nebo ne? Nesnědl, nesnědl. Co bych zapíral, když už takřka smrt nedrží v náručí? Opět zalhal starcův druh. Povídáš, že si ji nesnědl. Tedy dobře. Zachráním ti život, řekl stařec a vede odsouzeného do královských pokojů k mrtvé princezně. Tu pokropí vodou a hle, jen tak učinil, už dívka vyskočí z lože, pokloní se jim a plná radosti chvátá do náručí otcova. Přinesli a odevzdali starci druhý pytel zlata a jeho druhovi darovali život. Pojď, zde nemůžeme zůstati, řekl stařec k chuďasovi, i šli, až přišli ke kříži stojícímu na rozcestí. Tam usedli a stařec vyňav oba měšce, vysypal z nich dukáty, které rozdělil na tři pěkné velké hromádky. Naše pouť je ukončena. Musíme se rozejíti, řekl stařec. A proto také rozdělíme se o dukáty. Tu první hromádku si vezmu já a tu druhou ty. A kdo dostane tu třetí? Otázal se dychtivě starců v druh. Tu dostane ten, kdo tenkrát tu placku snědl. Ale nevím, setkáme-li se s ním, odpověděl stařec, pátravě pohleděv na lháře. Já jsem jí snědl. vykřikl starcův druh a už obě hromádky zlata přikrývá rukama. Ale v tom cítí, že dostal takový pohlavek, až se zvrátil dolů do příkopu. Přesto vše rychle vstává a chce se hnát i po zlatu. Ale to je pryč a také po starci není ani památky. Kuďas se dívá, ale marně. Vidí jen svou vesnici a v té svou starou roztrhanou chalupu. V té chvíli vzpomíná si i na své děti a proto pospíchá podívat se, jsou-li ještě naživu. Ale sotva, že otevřel dveře světničky, již vítali ho děti zdravé jako buk a čilé jako čečetky. Tatíčku, tatíčku, to zhodný, že jsi přišel. Už se nám po tobě stýskalo. A kdo vás živil po celou tu dobu? Divil se otec. Jen si tenkrát odešel, přišla k nám nějaká babička a povídala, že zatím ona se bude u nás starat, nežli se vrátíš. A tam měla ti takový podivný košík, neboť ať do něho sáhla kdykoliv, vždycky z něho něco vytáhla. Slípku, zajíce, kus masa a to potom pekla a vařila, že jsme se měli jako o posvícení. Ale dnes ráno se s námi rozloučila s kouc, že se vrátíš a že jí tu už potřeba nebude. I svoje jméno nám pověděla, neboť řekla, že se jmenuje Pravda a přikazovala nám, abychom ji milovali. Vypravovala otci nejstarší dceruška. To je všecko moc krásné, pravil tolik zklamaný otec té malé drobotiny. Ale hned dodal. Ale děti, kdo vás dále bude živit? Práce jsem nenalezl a ani kousíček chleba nemám. O to se nestarej, tatíčku. Ona, ta dobrá stařenka, zanechala nám tu čarovný proutek. Jakmile se jim dotkneme stolu, už jest plný jídel. Podívej se jen, tatíčku, pravila nejstarší dcerka a už podivným proutkem vykouzlila na stole plnou mísu pokrmu. I podívejme se, tu i já se budu mít velmi dobře, řekl chuďas, ale sotva se dotekl jídla, už co si ho odhodilo až k oknu. U něhož opět se objevil onen stařec, který mu pravil. To není pro tebe, neboť tys zamiloval nepravdu, ale lež. A sotva to dořekl, už děd opět zmizel. Nyní toho teprve chalupník litoval, že zatvrzele lhal a dal se na pokání. Od těch dob také na onom stolku něco jídel zbývalo pro něho, z toho, co děti nesnědly. Ale zdali jest to suživ, to nevím. Vždyť už jest to dávno, co se toto stalo. Byloť to ještě za oněch dob, kdy lidé rozumem myslili, srdcem cítili, rukama pracovali a nedali se vodit za nos všelijakým lhářem jako hloupí hejli.
1: Mařence bylo v lednu 5 let. Je to už velká holčička, stejně velká jako Čenda. Mařenčina maminka pracuje v knihovně a tatínek je malíř a restaurátor. Mařenka si dřív myslela, že tatínek pracuje tam, kde je napsáno restaurace. A divila se, proč táta pořád nikam jezdí a není celé dny doma, když restaurace jsou na každém rohu. Když se na to táty zeptala, velice se smál a vysvětlil jí, že restaurátor není hostinský, ale člověk, který opravuje staré věci tak, aby vypadaly jako v té době, kdy byly nové. Čendovi bylo v lednu 6 let, je to malý kluk, stejně malý jako Mařenka. Čendův táta je automechanik a klempíř a opravuje auta, ale jenom některá. Mařenčin táta mu namaloval na vrata do domu žlutou ceduli s obrázkem autíčka, které vypadá jako hračka. Na ceduli je nápis Renovace historických vozidel. Čendova maminka rozumí autům úplně stejně jako jeho táta, protože je strojní inženýrka a navíc umí německy a anglicky. Proto je maminka hlavou firmy a táta, který všechno udělá, jsou ruce. Tereze je 12 let, nosí dlouhé vlasy a nenosí brýle, které má nosit. Město, ve kterém Mařenka a Čenda žijí, slaví na jaře osvobození. To ovšem děti znají. Město je napřed potažené černým suknem a všichni lidé jsou smutní a pan král vyhlásí, že kdo to město vysvobodí, dostane princeznu a půl království. V jeskyni za městem bydlí drak a trápí město a žere princezny. Když pan král vyhlásí ten inzerát, začnou se sjíždět princové, ale nikdo nedokáže zabít draka. Až nakonec přijede hloupý Honza nebo princ Bajaja, draka přemůže a město je pak potažené červeným suknem a je svatba. Tak Mařenka a Čenda pořád vyhlíželi, kdy se objeví černé sukno a drak. A jak to vlastně vypadá, když je město potažené černým suknem, zeptal se Čenda. A co je to sukno? Nevěděla Mařenka. Zeptali se Terezy. Sukno je taková látka, řekla jim. Aha, takže když je město potažené suknem, tak to je něco jako když maminka povlíká peřiny, usoudil Čenda. A tak čekali, až jim potáhnou dům povlakem jako peřinu, ale místo toho se na domě objevil prapor. A Čendův tatínek se domlouval na dvoře s jedním pánem, že v neděli se pojede závod veteránů. Mařenka se doma zeptala tatínka, tati, co je to veterán? Ne, co je to, ale kdo je to, odpověděl táta. Veterán je člověk, který byl ve válce. Mařenka usínala a představovala si krásné prince na koních, jak závodí a bojují v turnaji jako princ Bajaja a vyhraje ten, kdo řekne všem nepřátelům hlavy dolů. Těšila se na neděli. V neděli je Čendův tatínek Jirka naložil do auta a jeli do malého městečka a tam byla na náměstí spousta aut a lidí a se všemi se Čendův tatínek znal. Vezmeš mi děti? Zeptal se Čendův tatínek pána, co byl u nich na dvoře a ten přikývl a vzal Mařenku a Čendu do auta. Ale to bylo auto. Vypadalo jako hračka, bylo krásně červené, vzadu byla jenom taková dřevěná lavička a na ní si sedli Mařenka, Čenda a medvěd, protože medvěd, ten, co se objevil na popelnici, teď bydlel u Mařenky a všude s dětmi jezdil. Strejda, který auto řídil, měl kníry, velké brýle, na hlavě koženou kuklu a na rukou kožené rukavice. Vyrazili na trať. Silnice vedla napřed z kopce dolů a pak prudce na kopec, na jehož vrcholu byl hrad Radyně. S nimi vyrazilo několik dalších aut, některá měla střechu, některá ne, některá byla velká a černá a jedno malinké žluté a taky tam jelo červené hasičské auto s lesklými houkačkami a stočenou hadicí. Většina aut rychle vyrazila a nechala autíčko s Čendou, Mařenkou a medvědem vzadu. Čenda se rozčiloval. Strejdo, jeď rychle, vždyť tam budeme poslední. Strejda se smál. Kamaráde, tahle érovka je z roku 1925, tu moc honit nesmíme. Oni jsou mladší, tak jsou rychlejší. Směl by si medvěd sednout dopředu, on nic nevidí, zeptala se Mařenka a Strejda pustil medvěda vedle sebe. A Strejdo, osmělila se Mařenka, byl jsi ve válce? Kdepak, já ne, ale tahle érovka válku pamatuje, jenomže byla zavřená v kůlně, protože neměla benzín. Už jeli do kopce a předjeli velké černé hranaté auto značky Tatra. A za chvíli předjeli zelené auto bez střechy a s bílou hvězdou na boku. Hele, Strejdo, to je džíp a nedojel, křičel Čenda, který se v autech vyznal. No vidíš, to má smůlu, řekl Strejda. Tenhle džíp byl ve válce a teď nemůže do kopce, chudák. Chudák veterán, pomyslela si Mařenka a řekla, když byl ve válce, tak je veterán. Ale nikdo jí neodpověděl, protože Strejda zrovna řadil rychlost, autíčko se škubalo a Čenda křičel, hurá, chcíplo mu to, tamhle stojí. Nahoře u hradu Radyně vlály vlajky, byl tam nápis cíl, opečené klobásy a limonáda. Za nějaký čas přijela auta, která byla pomalejší, řidiči od těch, která nedojela, přišli pěšky a Čendův tatínek přijel oklikou jejich domácím obyčejným autem. Strejda, který Mařenku s Čendou a medvědem přivezl, si stoupil na bedínku a dostal zlatý věnec a pohár. Čenda stál přitom vpravo a Mařenka vlevo a medvěd seděl Strejdovi za krkem. Všichni se smáli, blahopřáli jim a fotografovali je. Pak se šlo na nádvoří hradu a tam spolu bojovali mečem dva rytíři v drátěných košilích, další dva mezi ně skočili z hradeb a nakonec vjel bránou princ na koni a všechny je pobil. Pajaja, vydechla Mařenka. Všem nepřátelům hlavy dolů, křičel Čenda. Nakonec se padlí zvedli a uklonili, lidi jim zatleskali a Mařenka poznala, že to byly ty závody veteránů a princ na koni, že vyhrá.
2: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!

Bonifác a bratránci. Byl jednou jeden cirkus plný pilin a muzikantů a v tom cirkuse měli lva Bonifáce. Byl to velice slušný lev, takový dobrák, samá ochota, nic se mu nemuselo říkat dvakrát, představení nikdy nepokazil a tak ředitel cirkusu často říkával ostatním lvům: z Boniface byste si měli vzít příklad, je to vzorný lev. Děti ho měli rádi, psali mu dopisy: milý Bonifáci, nemohu na tebe zapomenout. A mohli se utleskat, když chodil po rukou, cvičil prostná a dělal hvězdice, což dokáže málo který lev. Opakovat, opakovat, volali chlapečkové a holčičky a Bonifác, ten dobrák, dělal hvězdice, cvičil prostná a chodil po rukou do nekonečna a ještě se přitom usmíval. Ředitel cirkusu si s Bonifácem dobře rozuměl, chodíval s ním na procházku a kupoval mu v ovocnářství banány, které měl Bonifác moc rád. Jednou tak spolu jdou po městě, je krásné letní dopoledne, všude plno dětí a Bonifác povídá: co to, že je na ulici tolik dětí? Jak to, že nejsou ve škole? Proč by byli ve škole, říká ředitel. Je léto, mají přece prázdniny. Prázdniny, vzdychne Bonifác. Já ještě nikdy prázdniny neměl. A ředitel jde, chvíli mlčí a pak povídá: no dobrá, jsi vzorný lev, dejme tomu, že bych tě poslal na prázdniny. Ale kam bys, prosím tě, jel? Kam jinom než k babičce, povídá Bonifác. To je přece jasné. Podívejme se, myslí si ředitel. Zapomněl jsem, že i lvy mají babičky, a tak řekne: dobrá, jeď si, ale 1. září ať si zpátky. A Boniface může radosti zbláznit, s něčím takovým vůbec nepočítal. Prázdniny jsou prázdniny, co může být krásnějšího. Řekne tedy řediteli: děkuji, udělal jste mi velkou radost. A běží si zabalit kufr, koupit lístek do Afriky a nějaký dárek pro babičku. V obchodním domě je lidi jako much, ale když se u pultu objeví lev, všichni mu udělají místo a prodavač se ptá, co si račte přát, kartáč na hřívu nebo pastu na ty nádherné zuby. Ani hřeben, ani pastu, řekne lev Bonifác. Jedu na prázdniny k babičce a chci koupit dárek. Rozumím, rozumím, kývne prodavač a zamyslí se. Mohl by to být vlněný šál, bačkory nebo brýle. Na co šál a na co bačkory, diví se Bonifác. V Africe je přece horko, jak jste se učil zeměpis, ale brýle, to by šlo. Myslel jste brýle proti slunci, že ano? Ovšem, řekne prodavač, ale měl bych tady ještě tohle. A vytáhne zelený župan. Je na něm všechno možné. 4 lístky a kapradí a růže a babočky admirálové. Je to župan, jaký se hned tak nevidí. Pravý župan pro starou lvici. A Boniface nerozmýšlí, koupí ho a jde na nádraží. A pak jede vlakem, dívá se z okna na domky a na zahrádky, mává na děti a děti se dívají a myslí si: hele, stěhuje se cirkus. A vůbec je nenapadne, že to nejede cirkus, ale jeden šťastný lev, který cestuje jen tak na prázdniny k babičce. A potom jede lodí, hází rohlíky žralokům, opaluje se na palubě a myslí na to, jak to bude krásné, až se bude chodit koupat, až nebude mít žádné představení ani odpoledne, ani večer, jak se každý den krásně vyspí a bude jíst banány a povídat si s babičkou. A jak tak přemýšlí, loď zastaví, někdo volá: Afrika, vystupovat, ale v Bonifáci je doma. Všechno je tu trochu jinačí, myslí si. Tady jsme si hrávali s pankrácem a servácem a teď je tady trafika. A jde po cestičce mezi stromy hustým pralesem, kufr je těžký, říká si, už abych tam byl.
ale nakonec se přece dočká. Vidí v dálce zahrádku a na zahrádce starou lvici v houpací židli. Jde tedy tichounce po špičkách, jak dovedou chodit jenom lvi, a pak udělá bav, ale pořádně. Babička se otočí, spráskne pracky a řekne: jsi to ty? Jsi to vůbec ty, Bonifáci? Ani bych tě nepoznal, kde se tady bereš? A oba mají ohromnou radost. Bonifác vybalí dárky, babička si nasadí brýle a oblékne župan. Vypadá krásně, vypadá jako lvice, která kouká z růží a čtyřlístků. Moc jí to sluší a říká: no ne, s tím se musím pochlubit. A volá na všechny strany hlasitě jako stará lvice: pojďte se podívat, přijel Bonifác a přivez mi nádherný župan na brejle. A než bys řekl švec, je tady nejmín 200 lvů, sami příbuzní, strýčci a tetičky a plno docela maličkých bratránků, plno docela maličkých legračních lvíčků, a všichni vítají Bonifáce, prohlížejí si brýle a župan a ptají se, co je tohle a co je tamto, a ukazují na květiny a motýly. A Bonifác říká: to jsou čtyřlístky a kapradí a růže a babočky admirálové, tohle v Africe není, přivez jsem to z ciziny, kde jsou cirkusy a obchodní domy. A co tam, prosím tě, Bonifáce, děláš? Ptá se jeden lev přes druhého, protože to všechny opravdu zajímá. A Bonifác jim vykládá, že chodí po rukou, cvičí prostná a dělá hvězdice. A protože lvi koukají a nevědí, o čem je řeč, tak jim hned jednu takovou hvězdici ukáže. A lvům lezou oči z důlků, v životě nic takového neviděli, říkají si: to není možné, to není samo sebou, tohle přece dokáže málo který lev. A malí bratránci volají: opakovat, opakovat, výborně, my chceme ještě. A mohou se utleskat a Bonifác, když vidí ty maličké legrační bratránky, jak je to baví, jak se smějí, jak jsou celý pryč, dělá hvězdice znovu a znovu, chodí po rukou a cvičí prostná, a malí bratránci vůbec nechtějí spát a ráno jsou tu zas. A tak Bonifác, ten dobrák, má představení od rána do večera, nemá čas ani na koupání, ani na banány a myslí si: nedá se nic dělat, prázdniny, neprázdniny, jsem vzorný cirkusový lev. A tak se usmívá, jak umí nejlíp, a malí bratránci tleskají znovu a znovu a mezi sebou si říkají: budeme mu posílat dopisy, jak se nám to líbilo. Jo, jo, jo. Jen co se ve škole naučíme psát.

0: tam nemám chvíli klid. Já tam dávno už měl být. Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím. Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Tak už je květen, měsíc psích songů, psího zpěvu. V květnu my psi, co jsme zvlášť citově založení, víjeme své stezky na měsíc. Protože psí srdce bývává občas příliš malé a už se do něj víc nevejde. A co se do něj nevejde, to se musí odvít. Lidé to dělají také, tak někdy to vídám v televizi. Jenže na tu se nedívám obzvlášť rád, protože se pouští pod mě. A ve tmě je můj člověk jako hrom do police. Kdykoliv si jde pro kávu, šlápne mě na packu nebo na oháňku. No a strašně bolí. A oháňka nás psů je zvlášť citově založená. Když se nám na ní vzadu šlápne, tak nám to vepředu zařve. A když nám to vpředu zařve nevhod, tak nás vždycky někdo vyžene na dvůr. Nevím, co si přát spíš, jestli žít bez oháňky, nebo se narodit s jednou nohou, jako šnek. Hlemíšť má totiž jen jednu nohu a je taky živ. Zajíce teda nedohoní a listonoše nebo komíníka taky ne. Leze rychlostí 3 metrů za hodinu, zatímco já to švihám, jak už víte, 35. Nedivte se tedy, že my psi jsme lovečtí, hlídací, policejní, pastevečtí a já nevím jací. O loveckých, hlídacích či policejních hlemíždích nikdo neslyšel. Hlemíždi jsou jen zahradní, protože zahrada ta jim nikdy neuteče, zvlášť když je svázaná plotem. Šneci žijí jako my psi v boudách, oni tedy v boudičkách, abyste si nemysleli, že vás chci obhafnout. Jenže si je musí nosit sebou, což je pochopitelné. Při té jejich loudavosti by se od ní mohli vzdálit, dejme tomu, 10 metrů a už by se do tmy nestačili vrátit. Zatímco psí bouda je prostě obývací ložnicí, hlemíždí boudička je více účelová. Pro šneka je například i chladničkou. Když přijdou vedra, zaleze s ní do stínu a ještě si ji zavíčkuje poklopem ze stuhlého slizu. Na podzim si udělá z domečku dokonce vrták. Zavrtává se totiž do hlíny a boudička mu na to slouží jako nebozes. Když je dost hluboko, zavíčkuje se a přespí zimu. Jsem taky citově založený pes. A tuhle jsem spustil jeden ze svých songů. Vil jsem celý večer, kolem chodili lidé a pokřikovali na mě pochvalné poznámky. Vždycky, když dlouho víjú, sklidím takový aplaus. Ale co mě dojalo, to byl právě šnek. Celý den se ke mně belhal ze zahrádky. Dorazil se smíváním a řekl dojatě: mistře, to byla krása. To byl zážitek. Kde jste se to učil? Ale kde bych se to učil, odpověděl jsem se svou známou skromností. To mi jde samo od sebe. Dole ve vsi bydlí Kikina a ta mě strašně ráda poslouchá. Tak jí občas něco takhle zaviju. Ona je za to vděčná. Taky bych to rád uměl, vzdychl hlemíšť. Jenže nač, nemám žádnou hlemíždici. No, však ona by se našla, chlácholil jsem ho. Vypadáte ještě dobře. Jak by se mohla najít, divil se. My šneci se přece nedělíme na šneky a šnečky, na samečky a samičky. My jsme všichni stejní, my jsme obojetníci. Každý z nás může snášet vajíčka, když to na něho padne. Jenomže nemáme komu zpívat své songy. No nazdar, pomyslel jsem si, to by se mi tak chtělo být jeden rok tátou a druhý rok mámou, podle toho, jak to na mě padne. Ale stejně mě dojalo, že to byl takový citově založený šnek. Na zahrádku se už nestačil vrátit, přespal kousek od mé boudy. Ráno chodila po zahradách parta kluků a sbírala šneky. V jednotě je totiž vykupovali. Šneci jsou v některých zemích pochoutkou a od nás se vyvážejí jako třeba pivo nebo turbíny. Dokonce se pěstují i na hlemiždích farmách. Můj šnek viděl, že je zle a dal se na útěk svou rychlostí 3 metrů za hodinu. No, tou se dá utéct stěží neckám. Zalez, poručil jsem mu. Lehl jsem si k němu tak, že by zůstal mezi předníma packama. Kluci vybírali šneky na zahrádce a jednomu z nich padly oči na toho mého hlemíždě. A už se ke mně hrnul a už mi říkal baričku, baričku a jiné lichotky. Odprskni, zavrčel jsem na něho, až se mu strachem nafoukly kalhoty. Vycouval ze dvorka pospátku a ostatní kluci s ním. Vzduch je čistý, šeptl jsem pak šnekovi. Vylezl z ulity, měl oči na stopkách a noha se mu třásla strachem.
2: Děkuju,
1: povídal. A já si sedl a spustil jsem svůj další song, ačkoliv bylo ráno. Aby se mu líp pelášilo okusovat plevel a taky asi salát na zahrádce.

0: Pane Hálí, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
1: Já?
2: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš, ale ať je po tvojemu.
1: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
0: No, hlavně musíme být nabroušený sekery.
1: Jo, to jo.

0: už jedou.
1: Nejedou.
2: Nelží.
0: Už jedou. Na mou duši jedou.
2: Jedou. Jedou.
0: Tak vidíš, když se díváš pořádně, tak jedou.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Jednou přišla víla a málka na kulaté místo, kde bylo světle, i když nezářilo sluníčko. Kvetly tu konvalínky a ten se hrály a rostly tu modré zvonky a tým k tomu basovali. To je ale divné místo, řekla si víla a málka. Je to zrovna takové místo, jako by tu někde ležel kámen mutáček. Amálka se trochu rozhlídla, sáhla pod mech a on tam opravdu leží, kámen mutáček. Jasně září, i když nepálí. Když najde mutáček ošklivec, hned má dost krásy na rozdávání. Když ho najde člověk zlý, v tu chvíli se z něho stane sama dobrota. Víla Amálka si mutáček prohlídla a chce ho schovat zpátky pod mech. Jenže v tom vystoupila za stromem babka, co tam sbírala porůvky. Já dobře vím, Amálko, že jsi našla kámen mutáček, povídá. Tobě by nebyl k ničemu, protože jsi víla. Ale já chci být krásná, tak mi ten mutáček dej. A co z toho, babko, budeš mít, když budeš krásná, řekla Amálka. Borůvková babka si dala košík z ruky do ruky. Sednu si nad misku s vodou, podívám se na sebe jako do zrcátka a bude mi veselo. Amálka podává mutáček babce, ale v tom prasklo v křoví a vyběhl z něho loupežníček Vešmiška, takový naniciáš, co nezná pořádně ani to loupežnické řemeslo. Přes den se povaluje v lese a večer krade na polích tuřín. Celou tu dobu se na vás dívám, křikl Vešmiška, a celou tu dobu si říkám, že mutáček patří mně, protože mám dost kradení tuřín. To radši budu poctivý člověk. Víla Amálka si vyposlechla borůvkovou babku i loupežníčka Vešmišku a povídá. To je těžká věc. Vy jste dva, ale mutáček jen jeden. Jenže tomu já umím docela dobře odpomoct, řekla borůvková babka. Já taky, pospíšil si Vešmiška. A jako by si řekli, popadli mutáček, chvíli se o něj tahali, ale nakonec se shodli každý půl. Podložili mutáček kamenem, druhým do něho uhodili a on se rozkočil. Každý popadl jednu polovičku. A děli se věci. Ona každá půlka mutáčku měla jen půl moci. Ryc do brku vylekala se borůvková babka. Podívejte se na mě. A byla od půl nosu k jednomu ramenu krásná jako sama krása, ale druhá strana jí zůstala babí. Povzdychl si málem svatě Vešmiška. Protože jemu se stala zas jiná věc. Dopůl byl jako farář. Jednou rukou dělal křížky, za to tou druhou kradl babce z košíku borůvky. Nebylo to k ničemu. A tak oba dostali na Amálku vztek. Teď nejsme to ani to. Zahoďte ty dvě půlky mutáčku a bude zas, jak bylo předtím, řekla Amálka. Jenže to právě nechceme, řekli ti dva. Protože chybí už jen půlčička, abych byl poctivec, křikl Vešmiška. A já krasavice, křikla babka. Víla Amálka nejdřív nevěděla jak, ale pak se zasmála. Já to napravím. Vzala košík borůvek a rozházela je po lese. Kdo ty borůvky dřív sesbírá, dostane ode mě vílí dar. Babka i Vešmiška se rovnou dali do sbírání. Protože to oběma rukama jde líp, upustili oba do mechu půlku kamene mutáčku. Hned byli, jak vždycky bývalým. Ale říká se to tak jinak. První se sbírala borůvky babka. Dostala mutáček celý, stala se z ní krasavice a vzala si vešmišku za muže. A říká se to ještě jinak. První se sbíral borůvky vešmiška, dostal celý mutáček, stal se z něho poctivec a vzal si babku za ženu.

0: Malá čarodějnice s Abraxasem pěkně pohodlně pluli nad vrcholky stromů a hluboko dole viděli skály a ostružinová houští a malá čarodějnice vesele kývala nohama. Měla radost, že už nemusí chodit pěšky. Mávala zajícům a srnkám, které zahlédla v houští a počítala liščí nory.
1: Podívej, myslivec!
0: Zakrákal po chvíli havran Abraxas a ukázal zobákem dolů.
1: Vidím, vidím, řekla malá čarodějnice.
0: Našpulila rty a plesk. Plivla myslivci na klobouk.
1: Proč to děláš?
0: Zeptal se Abraxas.
1: Čarodějnice se pochechtávala. Protože mě to baví. Bude si myslet, že prší.
0: Ale havran zůstal vážný.
1: Tak, tohle se nedělá, řekl káravě. Jako dobrá čarodějnice nemůžeš plivat lidem na klobouk. Vykřikla mrzutě, dej s tím pokoj. Prosím, prosím, urazil se Abraxas, ale nad takovýmihle žarty se teta Bimbula bude smát pod vousy. Tě, co to je potom? No, moc a moc, zvolal havran. Jej, ta se bude nějak radovat, když z tebe do roka nebude dobrá čarodějnice. Chceš jí to potěšení dopřát?
0: Malá čarodějnice prudce zavrtěla hlavou.
1: Jenže si na nejlepší cestě, jestli se nepletu, řekl Abraxas.
0: Potom zmlkl. Malá čarodějnice taky mlčela. Měla co přemýšlet o Abraxasových slovech. Ale ať je obracela jak chtěla, pořád jí vycházelo, že havran má pravdu. Když dorazili domů, řekla.
1: Ano, je to tak. Musím se stát dobrou čarodějnicí. Jedině tak mohu Bimbule vypálit rybník. Ať zežloutne a zezelená vsteky, viď?
0: Od té chvíle tedy malá čarodějnice studovala z kouzelnické knihy ne 6, ale 7 i 8 hodin denně. Chtěla mít do příští Filipojakubské noci v hlavě všechno, co se požaduje od dobré čarodějnice. A brzy uměla z paměti všecky důležité čarodějnické kousky.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: O řepě. Zasadil dědek řepu. Vyrostla, byla veliká, převeliká. I chtěl dědek řepu ze země vytáhnout. Táhne, potahuje, ale vytáhnout nemůže. Pozval si dědek babku na pomoc. Babka táhne dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Babka zavolala vnučku. Vnučka táhne babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Vnučka zavolala psíčka. Psíček táhne vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Psíček zavolal kočičku. Kočička táhne psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. A tak zavolala kočička myšku. Myška táhne kočičku, kočička psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují. A konečně řepu vytáhli.

O čertu a kováři. Byl jednou ve vsi kovář a měl bídu. Silný byl, zdravý jako buk, že by skály byl mohl lámat, ale co platno, když díla nebylo. Často celé dny nezazvonila kovadlina a výheň byla vyhaslá. Sedával kovář mrzutý před kovárnou a přemýšlel, co počít. Někam nádeničit se mu nechtělo. V té kovárně už jeho pradědeček perlíkem se oháněl a on by teď z řemesla měl sejít. Jednou k večeru jede pán okolo kovárny v mysliveckém šatě, v zeleném klobouce, na pěkném vraníku sedí. Koni scházela podkova a proto pán u kovárny slezl a zavolal kováře. Měl kovář radost, že zas jednou výdělek přišel, honem výheň rozdmíchal a dal se do podkovy. Pán přitom dal se s ním do povídání a jak tak řeč běží, začal se kováře na všechno vyptávat, jak se mu vede a jak jde řemeslo. A tu kovář hned bědoval, jaký je chudák. Řemeslo, že jde prach bídně, žena a děti, že chtějí jíst, a takže někdy neví, kde mu starostí hlava stojí. Pán se jen usmívá a potom řekl, věděl bych pomoci, ale třeba, abys byl kurážný. Kovář mu na to, jak bych nebyl, hlad kuráže přidává a nouze dělá hrdiny. Ani čerta bych se nebál. Na to se pán zachechtal, až se kovárnou rozléhalo a povídá, já jsem čert, vyvedu tě z bídy, ale musíš se mi krví zapsat. Kovář, když viděl pomoc před sebou, na jiné nemyslil, čertu se zapsal. Když byl kůň okovaný, ten pán čert z vaku usedla vytáhl notný měšec kožený, plný zlatých peněz, že stačilo nadlouho k dobrému živobytí a pověděl, že si pro kováře přijde, až bude čas. Potom sedl na vraníka a ujel. Kovář zavolal ženu a peníze ukázal, ale že jsou od čerta, nepověděl. A tak byli potom dobře živi, na bídu zapomněli. Toho času chodil po světě Kristus Pán se svatým Petrem. Přišli také jednou pod večer do vsi, kde kovář zůstával, a vešli do kovárny, o nocleh požadovali. Kovářka byla dobrá žena, jak viděla dva pocestné, unavené, prachem pokryté, nocleh slíbila. Potom hned je zavedla do světnice a pobídla za stůl k večeři. Pocestní s domácími mléčnou polívku kyselou z mísy jedli, brambory přikusovali, a když bylo po večeři a čas ke spaní, zavedl je kovář na půdu, na seně se vyspat. Ráno, když hosté vstali, dostali dobrou snídani a měli se k odchodu. Tu Kristus Pán za pohoštění chtěl se odvděčit a povídá kováři, co by si přál, ať jen řekne, že mu rád vyplní. Kovář se dovtípil, že neuctil obyčejné lidi a chvíli se rozmýšlel. Potom pověděl svoje přání. Ponejprv, kdo do mé kovárny přijde a na kovadlinu ruku položí, aby odtrhnout se nemohl, dokavat já nedovolím. Po druhé, kdo se posadí na lavičku před kovárnou, aby tam tak dlouho musel zůstat, jak dlouho chci. A po třetí,
kdo by z jabloňky na mém dvoře jablíčka chtěl třást, aby podle mé vůle od stromu nemohl, jak se ho jen dotkne. Pán Ježíš mu přání vyplnil a šel se svatým Petrem dále. Kovářka muže rozmlouvala, že mohl moudřejšího sobě přát, ale kovář byl veselý a povídá: mlč, ženo, já vím, co dělám. Když přišla léta a čas se přiblížil, kdy měl kovář do pekla jít, ukázal se jednou k večeru v kovárně ten čert, ale v pravé podobě černý a rohatý. Kovář se drobátko ulekl, ale hned se vzpamatoval: vítám vás, pane milý, však už vím, proč přicházíte. Jen co tuhle tu práci dodělám, v malé chvíli se přichystám na cestu. A kovář dál:

poprosil kováře, aby ho od kovadly nepustil. Pustím, povídá kovář, ale přidáš mi ještě 7 let. Co měl čert dělat? Musel svolit a odtáhl s nepořízenou. Po 7 letech přišel zas. Kovář byl v pilné práci, když se čert na prahu ukázal. Vítám vás, jen malé strpení, co tu práci dodělám, pojďte zatím sem. Čert se jen uškleboval, že nepůjde. Kdo ví, k čemu by ho zas kovář připoutal. Počkám venku, povídá a sedl si na lávku před kovárnou. Když kovář dodělal, vzal čepici a hůl, vyšel z kovárny a povídá čertovi, že půjdou. Ale čert nemohl z lavičky, ať se kroutil, jak chtěl. Zase mu jiného nezbylo, než pěkně kováře prosit o svobodu. Kovář zas, aby mu čert 7 let přidal, jináč že ho nepustí. Čert byl nerad, ale přidal přec. Odcházel ve zlosti, lál chytráku kováři a zaříkal se víckrát, že se už ošidit nedá. Zase 7 let uběhlo jako voda v potoce a pro kováře si čert včas přišel. Tentokrát už ani do kovárny, ba ani na zápraží se neodvážil. Postavil se doprostřed dvora a volá na kováře, aby se připravil, že dlouho čekat nemůže. Kovář vyšel z kovárny a povídá: jenom chvilenku, mějte strpení, však už jdu. Na to zavolal do síně, kde se děti strachy krčely. Jdi, Honzíku, jdi, synáčku, natřes tátovi pár jablíček, však jsem jich ještě letos neokusil. A pána se neboj, hodný je, nic ti neudělá. Honzík přemohl bázeň, jde na dvůr, jabloňkou chce zatřást, ale měl malou sílu. A tu čert, bylo mu líto chlapečka, povídá mu: počkej, pomohu třást. Chytne za strom, zatře se, jablíčka jen pršela. Ale čert s hrůzou vidí, že od stromu nemůže. Trhal sebou, házel, ale nic na plat, byl jako přikován. Tu teprve viděl, že kovář ho znovu ošidil. Kovář se jen pousmíval a volal na čerta: tak pojďte, pojďte, pane milý, já už jsem hotov. Čert zlostí se už neznal, ale kovář v tu chvíli z hromady dříví štěpinu důkladnou vytáhl, k čertovi přiskočí a povídá: a tak, blázny se ze mě dělat. A to máš, to máš. Čertovi na záda nakládal. Když mu jich dost naložil, pustil ho od jabloňky. Čert vzal nohy na ramena a upaloval, jako by mu hlava hořela. Kovář volal za ním: opovaž se mi ještě se tu ukázat, vyprovodím tě nepěkně. Ale čertu už nenapadlo na kováře se odvážit a tak žili v kovárně spokojeně ještě dlouhá léta. Když pak ta zubatá s kosou přišla, bylo s kovářem jako s tím vojákem, který čerty vyplatil. Šel k nebeské bráně, ale odtamtud ho svatý Petr odehnal, když prý dřív nestál o nebeské království, teď už je pozdě. Kovář obrátil se a šel cestou do pekla. Tam seděl u brány ten čert, kterého kovář tak ošidil. Vzpomněl

0: si na to, co dostal u jabloňky, skočil do brány a zamkl, kováře tam nepustil. Šel tedy kovář zase k nebi, zatloukl na bránu a když Petr otevřel, kovář mu z čerstva pod rukama vklouznul do nebe. Tam honem zástěru koženou na zemi prostřel a sedl na ní. Nedal se odehnat živou mocí, že sedí na svém, říkal, a že ze svého nepůjde. Co měli dělat? Nechali tam konečně kováře a tak on na svém jistě dodnes v nebi sedí.
1: Jednou dávno, to ještě vaši tatínek s maminkou neměli žádné děti, byli na světě všelijaké potvory, čerti, duchové a dělali velice zle. Maminka s tatínkem tehdy taky nebydleli, kde bydlíte teď, ale v jednom starém domě, co vypadal jako strašidelný hrad. Byl veliký, tmavý, šedivý, bydlelo v něm moc lidí a každý někde jinde, v nějaké chodbičce za rohem, z jedné strany té chodby člověk ani druhý konec nedohlédl. A to jste třeba šli a šli tmavou chodbou kolem celé řady začarovaných dveří a jedny se z ničeho nic otevřeli a vykoukl takový malý, plešatý chlapík z vousy, na nose měl kulaté brýle a vypadal jako pijí mužík. Jindy šla maminka z práce a najednou za rohem narazila hlavou do břicha strašně veliké a tlusté babici, která měla hlavu jako hnízdo kukaček. A ta bába jenom zaskřehotala jako žába. Kam pak datá, paňa? To mělo znamenat, že se ptá maminky, kam jde. Jindy tatínek prášil na chodbě nějakou dečku a náhle se proti němu plíží obrovská šedivá kočka. Tamara se prý jmenovala, ale to on tehdy nevěděl a veliká byla jako čuně. Otevřela tlamu, zapráskala vousy a povídá: jak se račte vy nacházet? Co tady píkujete, chlape škaredá? A přitom tatínek rozhodně není škaredý. V žádném případě, snad jen někdy. A pak ta kočka zmizela. A zase jindy tatínek otevřel na chodbě okno a přilétli dva holuby. Oči měly rudé jako granáty a zobáky černé jako noc. Sedli si tatínkovi každý na jedno rameno a naráz ho klovli do ušních lalůčků a odlétli. Tatínek pak ještě dobře půl hodiny skákal a pištěl, jak to bolelo. Takové věci se v tom domě děly. A ještě v tom domě bylo takových 10 poschodí. A až úplně nahoře byla veliká půda, kde asi nikdo nikdy nebyl. Co se tam dělo v noci, ani nebudu vykládat. To byste možná ani neusnuli, kdybych vám řekl, jaký tam byl pískot a nářek a do čeho mohl člověk narazit, když šel náhodou v noci pod mě domů. Nikomu to nepřeju. A tak tam žili ve tmě a strachu. Občas přišel k tatínkovi a mamince na návštěvu někdo ze sousedů a stěžoval si: představte si, co se mi stalo. Jdu takhle. No a následovala nějaká hrůza. Končilo to vždycky nářkem. Co budeme dělat? Jak to všechno skončí? Jestli pak nás někdo zachrání z toho strašidelného domu? Nikdo nevěděl, co dělat. Dívali se po sobě, pak na maminku a nakonec na tatínka, protože byl mladý a silný a pořád ho vídali, jak si nosí domů noviny nebo knížku. Tak si říkali, že bude asi taky chytrý a že na něco přijde. Tak jednoho dne, kdy už zase někdo potkal toho brejlatého a plešatého pidi mužíka a kočku Tamaru a ty ostatní potvory, řekl tatínek: dost. Uvařil si kakao, vzal si sebou nějakou knížku a zavřel se v pokoji. Mamince řekl, prosím tě, miláčku můj nenahraditelný, ať mě nikdo neruší. A maminka mu to slíbila. Z pokoje vyšel tatínek za pár hodin. Byl celý pobledlý a přečtenou knížku odložil. Maminka se nenápadně podívala a na knížce byl nápis Případy slečny Marplové. Aha, pomyslela si, tatínek se radil s knihou. A v pokoji pak uviděla další divné knihy s tajuplnými názvy, třeba Zápisky z mrtvého domu, Tichá hrůza, Pes Baskervilský, Proti všem, Ohněm a mečem a mnoho dalších. A když maminka viděla, že se tatínek tak poctivě připravoval, už se o něj nebála. Druhý den svolal tatínek všechny lidi z domu na dvůr. Jinam by se nevešli. Řekl, že to první, co všichni musí udělat, je donést žárovky a našroubovat je, kam patří. Budiš světlo, řekl tatínek doslova. Tak se celý dům rozsvítil, v každém koutě a za každým rohem bylo dobře vidět. A tatínek řekl, teď si všichni donesou kýbl s teplou vodou a hadr. Všechno se musí blejskat, všechno se musí umýt, aby to bylo jako z cukru. A všichni začali umývat okna, podlahy, celé chodby i dveře do bytů, až se skutečně všechno blejskalo. Tatínek všechno obešel, sahal na ta umytá místa prstem a běda, když se prst zašpinil. To se muselo honem umýt znovu. A tatínek řekl, kde je tma a špína, tam mají všechny potvory a nemoci svoje rejdy. Kde je světlo a čisto, tam se strašidla bojí. A teď půjdeme na půdu. Tlučte vařečkami na kýble a hrnce, ať ty nestvůry zaženeme. Rozlehl se hrozný hluk a bubnování. Děti pištěli a tloukli o sebe pokličkami a bylo vidět, jak se všechny ty přízraky ženou nahoru na půdu. Ale už byly jen takové průsvitné. Pidi mužík, babice, hejkal s 10 rukama, čert s kopitem a rohy jako jelen, pavouk velký jako kočka a kočka velká jako čuně a čuně, kde se vzalo, tu se vzalo, veliké jako slon. Všechno se to valilo nahoru k půdě a před dveřmi se to zastavilo a úpělo a kvílelo a šel strach. A tatínek pronesl kouzelné zaklínadlo. Otevřete se půdní vrata, polkněte stvůry na to tata. A dveře se otevřely, potvory tam vlétly a dveře se za nimi zabouchly. A tatínek pravil, potvory zůstaňte kde jste, nebo si vás najdeme, ať jste kde jste. Potom několikrát otočil klíčem v železných půdních dveřích a křídou na ně namaloval tajemné znamení srdce probodeného šípem a do toho srdce vepsal maminčino a svoje jméno a dodal v tomto znamení zvítězíme. Potom šli všichni zpátky a tatínek jim říkal ať tu uklízíte, to vám povídám, jinak se ty potvory zase vrátí. A všichni slibovali, že určitě budou jen jeden ze sousedů, možná taky nějaké strašidlo, co se zachránilo, si na schodech uplivl. Ale hned mu všichni vyhubovali a říkali tatínkovi, jak obdivují, kde ty moudrosti všechny vyčetl. A on kýval hlavou a povídal, knihy jsou hold knihy, tak je to. Nic lepšího se už říct nedalo. A tak se všichni rozešli domů s voláním sláva a tisíceré díky. Tatínek šel taky domů. Maminka ho chválila a dala mu pusu. A to je moc zajímavé, za 9 měsíců jste se jim narodili. To je co? Teď už ale běžte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Rybářova rodina byla nejchudší z celé vesnice. Žili v malé chaloupce na břehu řeky, kde rybář lovil ryby a rybářka je pak prodávala na trhu. Na trh ale stále častěji přijížděli bohatí rybníkáři a brali rodině obživu. Sotva se uživili, zvláště teď, když se jim narodila dceruška Anička. Rybářka Barbora ji nosila sebou na tržiště, zabalenou jen do tenké peřinky, a záviděla bohatým měštkám, které se ve dne oblékaly do hedvábí a v noci spali na poduškách z prachového peří. A co teprve záclonky, které jim vlály v oknech honosných domů na náměstí. Bára se svojí chudobou užírala, ani sluníčko pro ní nesvítilo. Stará hrnčířka, co měla na trhu stánek vedle ní, se už na to nemohla dívat a proto poradila. Každý rok na květnou neděli se prý v kopci pod svatým Prokopem otvírá skála. Je plná pokladů, zlata a drahých kamenů. Hlídají je permoníci a jen oni posoudí, kdo potřebuje jejich pomoc a kolik si smí z bohatství odnést. Hrnčířka nasadila Báře brouka do hlavy. Proč by to nemohla zkusit? Nadešel kýžený den. Bára zaslechla v dálce polední zvonění, když se skalní stěna pod svatým Prokopem opravdu rozestoupila. Žena přitiskla Aničku k sobě a srdnatě vešla dovnitř. Mezi kameny tu stály otevřené truhlice. V nich se leskly dukáty, tolary i drobné groše. Z malých truhliček vykukovaly perly a náhrdelníky. Bára stála jako uhranutá. Trvalo chvíli, než mezi balvany zahlédla malé postavičky permoníků, kteří si ji zvědavě prohlíželi. V tom z pozaskalního výčnělku vystoupil dlouhovlasý permon v protkávaném kabátě. Vrchní pokladník. Co potřebuješ, vybafl. Přišla jsem poprosit o trochu peněz, pípla nesměle Bára. Ale to už se kolem něk zhlukli další permoníci a permoničky. Dobře, kývl pokladník, tak do toho. Nemáš moc času, za chvíli se skála zavře. Rybářka odložila peřinku s Aničkou mezi balvany, vykasala si zástěru a pustila se do pokladu. Vybírala největší mince, nejtřpitivější šperky, pak už brala, co bylo po ruce, jen aby byla zástěra plná. Skalní brána se pomaloučku začala zavírat. V poslední chvíli vyběhla Bára ven. Před očima se jí míjalo všechno, co si bude moci koupit. V tom upustila všechno, co nesla. Vzpomněla si na dcerušku. Otočila se a běžela zpátky ke skále, ale po obrovské bráně nebylo ani památky. Na její volání a zoufalé prosby nikdo neodpovídal. Anička zůstala uvnitř. Už dlouho nám tu nikdo nenechal, děťátko. Budeme se o ně starat. Jsme přece permoničky, chůvičky, brebentili Celinka s Dolinkou a už připravovali Aničce měkoučkou postýlku. Nejdříve ji vyslali mechem, ten přikryl jemným plátnem a peřinku vycpali sojčím peřím. Bráškové permoníci zavěsili postýlku pod strop, aby se mohla pěkně houpat. Nic z toho Bára nevěděla, jenom plakala a plakala. Její muž sesbíral všechny poklady, které vynesla ze skály a vrátil je na úpatí kopce. Třeba to permoníky obměkčí, ale nic se nedělo. Půjčil si tady krumpáč, páky, palici, snažil se dostat do skály za každou cenu, ale i to byla marná snaha. Bára divže nezešílela. Nikam nevycházela, zůstávala sama, jen se svými slzami, ani s mužem nepromluvila. Teprve teď pochopila, že měla daleko víc než mnozí měšťané za nádhernými záclonami. Léto skončilo, dozářil podzim a přihlásila se dlouhá zima. Pro rybářovu rodinu to byly smutné Vánoce. Jenom naděje, že jaro jim vrátí Aničku, jim dodávala sílu. I ve skále věděli, že se blíží jaro. Chůvičkám to nedělalo žádnou radost. Co když si pro Aničku nepřijde, zkoušela Dolinka maminku. Bude před skálou dávno předtím, než se brána otevře, nepochybovala máma Permonice. Už si u nás zvykla, nebude chtít odejít, řekla Celinka, když se na zemi objevily první sněženky. Máma Permonice se mračila. Její permoničky, chůvičky jí dělali starost. A pak se to stalo. Anička se ztratila. Všichni ji hledali po skalních průrvách, škvírách, nahlédli do každého výklenku, ale holčičku nenašli. Máma Permonice si zavolala Dolinku a Celinku. Kam jste ji schovali? Udeřila rovnou. Permoničky mlčeli, lhát neuměli a pravdu říct nechtěli. Je to člověk. Musí se vrátit mezi lidi, řekla máma přísně. Je skoro jako my, tiše protestovala Celinka. A co ještě neumí, to se naučí, přidala se Dolinka. Ne, ještě se nestalo, abychom porušili pravidla, která jsme uzavřeli s lidmi. A nestane se to ani tentokrát. Brzy ráno vzbudila máma Permonice, Dolinku i Celinku a všechny tři se vydali k rybářské chaloupce. Oknem nakoukli dovnitř. Na posteli ležela Barbora, byla jí sotva polovina. Průsvitné ruce ani neudržely hrnek bylinkového čaje, který jí podávala bába kořenářka. Na smutek není léku, utrápí se k smrti, říkala právě babka rybářovi, který se skláněl nad ženou. Do květné neděle zbývá ještě pár dní, zamumlal. Pak se vše rozhodne. Domů do skály se všechny tři permonice vracely mlčky. Mlčeli i u večeře. Potom si Celinka s Dolinkou dlouho špitali. Konečně vstali, vzali mámu za ruku a vedli ji do nitra kopce. Aniččina komůrka byla krásně vyzdobená. Holčička tu byla moc spokojená a společnost jí dělala parta rozpustilých myšáků. Ke kopci pod svatým Prokopem přišli rybářovi spolu. Jakmile se ozvaly zvony, začala se skalní brána otvírat. Bára na nic nečekala, hned se vrhla dovnitř. Cestu jí však zastoupil pokladník. Chceš peníze? Šperky? Ne. Chci svou Aničku. Zlata si nevšímala, rozhlížela se jen po Aničce. Když ji spatřila, sevřela ji v náručí a už se hnala ven. U brány se přece jenom otočila. Mezi kameny vykukovaly hlavičky permoníků. Děkuju. Děkuju vám všem, zašeptala.
4: Jestli pak si táta s Romanem nezapomněli vzít plátěný pytlík, řekl strejda Arno. Na co? Podivila se Minka. Na zuby. Jestli se dneska někdo nevymlátí, ať visím. A proč by se vymlátili? Protože je tam leďák. Na tom se to nedá ubrzdit. A včera nebyl? Byl. A ty ses nevymlátil? Já? No dovol, Minko. Víš, jaký já jsem lyžář? Co pak ti to táta nevyprávěl? Ne. A co mi měl vyprávět? Co jsem včera zažil při lyžování? Nevyprávěl. Tak ti to povím sám.
5: Na lyžích, jak asi Minko tušíš, nemám sobě rovného. Žádná stráň mi není dost prudká. Žádný sešup mi neroztřese kolena. Představ si tedy tu radost, když jsem objevil skokanský můstek. Samá vlajka, samá sláva. Konaly se tu závody v letech na lyžích. Hned jsem se přihlásil taky. Přede mnou skákaly samé lyžařské hvězdy, reprezentanti z Finska, Norska, Švédska, Úpice, Rakouska, Nové Paky, Německé demokratické republiky, Itálie, České Skalice i odjinud. Skákal jsem na obyčejných lyžích pro sjezd. Skočky jsem neměl. Vyjel jsem na věž a vstoupil do startovního okna. Dole se to černalo lidmi. Hodně se odraž. Mával na mě strýček Roman svým doktorským kufříkem. Jeden Fin totiž skočil už 165 metrů. Jeden Nor ještě o metr víc. A druhý Nor o metr míň. Byly to strašné dálky. Odpíchl jsem se a řítil se jako blesk po nájezdu k odrazovému stolu. Do odrazu jsem dal všechno. Vznesl jsem si jak orel. Pode mnou se mihla na doskočišti modrá čára. Potom zelená čára. To už se zdvihl potlesk. Pak jsem přeletěl červenou čáru kritického bodu. Potlesk se změnil v úžaslý hukot. Přeletěl jsem kritický bod můstku a stále se nepřistával. Naopak stoupal. Větrovka se mi nadmula a já se změnil v živé rogalovo křídlo. To už vidím Romovku a Labskou přehradu. Řítím se však dál. Kam? Není tohle Vrchlabí? Ovšem, že je. U jednoho z oken sedí paní Kubátová. Rovná si na stole dva štůzky papíru. Do levého kapitoly nové knížky, do pravého recepty ze své lékárny. Paní Kubátová je totiž nejenom spisovatelkou, je i paní magistrou. Proletěl se mi před okny a šut, rozfoukalo to obě hromádky. Polovina ke stropu, polovina na střechu. Tačko, hůl, slyším za sebou. Honem hůl, tačko, tobě to všechno tak trvá. Letím honem dál a vida. U jiného okna píše jiná paní spisovatelka, Ludmila Pelcová. Šut! A má prázdný stůl. Co pa to? Lekla se paní Pelcová. Kdy pa mám práci? Je pa to, že mám pokoj plný receptů. Jenže to já už svištěl za prosečné k hostinému. Dívám se dolů. Co to? Pode mnou pádí splašené zebry, žrafy a gazely. A za nimi nosorožci, kozorožci, přímorožci, jednorožci a zoborožci. A nakonec hlavonožci, ploutvonožci a čtvernožci. Snad už nejsem nad Afrikou. Nejsem. Vznáším se nad safari ve dvoře králové. Podej mi kulovnici, je ve skříni, křičí pan Wagner. Řediteloval tam a neměl rád, když mu někdo plašil z logickou zahradu. Ale to už jsem byl nad Velichovkami. Přeletím Hradec Králové. Říkal jsem si, třeba uvidím, co kreslí pan Renčín. Kreslívá báječné legrace. Vladimír Renčín však nekreslil nic. Šel z antikvariátu, s náručí starých knih. Nesl jich tolik, že za ně zůstal dlužen. Počkám jen do pátku, volal za ním knihkupec. Udělal jsem veliký oblouk. Vracel jsem se k Vrchlabí. Paní Kubátová už měla na stole srovnané dva štůzky. Proletěl jsem paní Kubátové před okny a šrc. Zase měla po hromádkách. Nepřejte si mě, volala. Tačko, kde jsi s tou holí? Tobě všecko tak trvá. Ale já už se vracel ke skokanskému můstku. Dopadl jsem na značku pro 70 metrů. Lidi na mě už zapomněli. Mysleli, že jsem skočil málo a vypískali mě. Vždyť já skočil dobrých 200 kilometrů. Bránil jsem se, ale marně. Medaile dostali dva Norové a jeden Fin. Já musel za trest a nekázeň sbírat až do půlnoci po návštěvnicích papírky. Strýček Roman mi dezinfikoval ruce až do rána.
6: Kolik takových povídaček budu ještě poslouchat, myslela si Minka. Docela však zapomněla na zhnisané mandle i na to, že chtěla jít na autobus. Čtvrtý den však byl v čudu. Už zbývali jen tři.
4: Kdo pak mě bude mít na krku dneska, pomyslila si ráno. Byl to strýček Roman. Když se probudila, táta svištěl už někde na sjezdovce. Strejda Roman se přehraboval ve svém doktorském kufříku. Měla ho dost sotva otevřela oči. Řekl jí totiž, koukej kloktat šalvěj, baroneso, a koukej se pěkně učesat, na žádnou čarodějnici se dívat nebudu. Když si vykloktala a když se učesala, přistrčil přední snídaní. No, vidíš, jak to jde, když chceš, rozzářil se strýček Roman. Takhle se mi líbíš, takováhle milá, příjemná a usměvavá. Prve si na mě zahlížela, jako bych ti tu anginu naočkoval. Vždyť já ti ji léčím s nasazením vlastního zdraví. Co kdybych ji koupil od tebe? Angína je nakažlivá. Já nemyslím, že bys mě ji naočkoval, dala se do vysvětlování Minka. Jsem jen otrávená, že nemůžu lyžovat. Já se tak těšila. Je. Ona se těšila, navázal na její povzdech strýček Roman. Těšila se na Krkonoše, které má 2 hodiny autobusem. Víš, jak je daleko Grónsko? Víš, jak jsem se tam já těšil? A víš, jak jsem tam dopadl? Nevím, odložila Minka dopitý hrnek. Tak si natáhni ty svoje fajfky pod peřinu a poslouchej.

Juice.

0: Ivankovi je krásně.
1: Pojďte, zoberiem vás na výlet a ukážem vám celé Spievankovo.
0: Let's go on a trip. We will show you the whole of Spievankovo.
2: Yeah!
3: Když jde člověk po ulici, tak vidí lecos. Ale aby viděl pána, který tlačí a současně také táhne osla přes jízdní dráhu, no to se vidí málo kdy. Zastavím se a koukám. Pán se namáhá, osel kope, kouše, ale ani se nehne. Nešel byste mě trošku pomoct? No proč ne? A tak jsme tlačili osla dva. Automobily troubily, tramvaje zvonily, my jsme tlačili, osel hýkal, kopal a dostali jsme osla na druhý chodník. Nepomohl byste mě, prosím vás, ještě s tím oslem tady kousek, jenom malej kousek za roh? No proč ne? A tak jsme ho táhli, pak jsme ho tlačili po chodníku, kousíček za roh, tam byly dveře, dalo to práci, ale šups a dostali jsme osla až k těm dveřím od toho domu. Prosím vás, jen mě ho přidržte a já otevřu. No tak jsem ho přidržel a pán otevřel. A nepuste ho potvoru, nepuste ho. Tlačte za mnou, tak šups, šups, za mnou, do domu, no. Pán táhne, já tlačím, osel kope, hups. Držte ho, prosím vás, držte ho, povídá pán, já otevřu výtah. No, tak jsem držel osla, pán se šacoval, hledal klíček a jak hledal klíček od výtahu, tak držím osla. Ten mě sežral kravatu, pak mě skopnul klobouk z hlavy, já jsem ho za to kopnul taky. No, už pán otevírá výtah a dovnitř oslem, dovnitř prej, za ní. Na kousíček, šup, dveře se zavřely, no a ocitli jsme se s oslem ve výtahu. Jak se to tedy stalo, že já jsem seděl na tom oslu čelem k jeho zadku a měl jsem v náprsní kapse nohu toho pána, který se současně spod břicha toho osla mě díval přímo do očí, to dodnes nemůžu pochopit, ale jak jsme se zmítali, nebo snad tím, že ten osel se zmítal, nebo snad jsem to byl já, někdo zmáč knoflík a šups a jedeme nahoru výtahem. Zastavíme se, dveře se rozlítnou, já jsem se vykutálel, pán přes mě a na nás osel. Osel mě šlápne přímo pod krk, já se ho také chytnu, držte ho, jenom chvilku, vytrvejte, otevřu ty dveře, povídá pán, já se vzepřel o zábradlí, držím, no a to už ten pán otevřel ty dveře a pojel za mnou, tak tlačíme osla dovnitř. Za náma zavřel dveře, jsme vevnitř předsíně a pán volá, nepuste ho za mnou, tady přes ten pokoj, tak, tady přes kuchyň, šups, tak, tadyhle, do ložnice. Hups, a už jsme v ložnici, tam, ale osel nám dal obrovskou práci, protože se mu zalíbily hodinky sloupkový, ty rozšlapal úplně na padrť, pán říká, to nevadí, držte ho, já otevřu tu koupelnu, otevře koupelnu, šups, a za mnou volá, za mnou, popadněte ho. A vlítneme všichni tři do koupelny, zavře dveře, nepouštějte tak, pěkně ho popadněte pod břichem, tak, kousek ještě za mnou doleva, šups, a spuste ho do vany. Tak, a spustili jsme osla do vany, ale byla to strašná dřina. Počkejte, prosím vás, nechojte, povídá pán, posaďte se tady, musíte si odpočinout. Co byste chtěl? Mám tady víno, slivovici nebo pivo? On trošku piva, kdybyste měl, povídám. Tak nalil, sobě nalil, pak ještě mě nalil, pak zase si nalil. Pivo se lilo, z nás lilo. Já tak sedím a povídám. A ne, že bych, pane, chtěl vyzvídat, ale neřekl byste mě, když už tady jsem. No prosím, jen se ptejte. Neřekl byste mě, proč potřebujete osla ve vaně? To je tak, povídá pán. Já mám dneska narozeniny. A tak, proto ne. Já mám narozeniny a pak mám švagra. A ten můj švagr, ať začnu cokoliv, všude byl, všechno zná, všechno ví. Na všechno, co já řeknu, mě on odpoví. No to víme, no to známe. To není nic nového. No a ten můj švagr dneska přijde ke mně na večeři, na mé narozeniny a po večeři půjde do koupelny a přilídne zpátky a řekne, to víš, člověče, to víš, že máš ve vaně osla? A já řeknu, no to víme, no to známe, to není nic nového.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: nevrátím.
1: To se tedy vrátíš, jinak ti namlátím šošolku.
0: Cože? No dovol, taťuldo, proč mě chceš mlátit? Vždyť to všechno je jenom hra.
1: Já se splet. Já nechtěl říct šošolku, ale...

0: Zahraj džunu, džunu, džunu, džunu.
1: No, no, no, to je něco jiného. Namlátit mě nebo šošovičce, to je rozdíl.
0: To tedy je? Šošovičku nemusím honit po bytě.
1: Ale taťuldo, a co je to vlastně ta šošovička?
0: No co asi, čočka.
2: Teda, pane Spejble, vy jste tak vzdělaný.
0: No.
2: Kdo by to do vás řekl?
0: No.
2: Kam vy na ty vědomosti chodíte?
0: Když jsem byl mladý, tak jsem sloužil u sedláka.
1: Jo?
0: To nevíte?
1: To tedy ne.
2: Vyprávějte.
3: Přehánějte.
0: Poslouchejte.

0: smutné.
1: Bodejť by neplakala. Vždyť je to k pláči. Za rok služby si vysloužit jedno kuře. To se spíš divím, jak jste při takovéhle chudobě mohl najít děvče.
0: Jak by ne? Já byl paní Kateřino Fešák.
1: Ano.
0: Když jsem sloužil v Miloticích, měl jsem nové šaty. Kabát jsem měl papírový, slaměné kalhoty a střevíčky z husí košky, punčošky ze sítí. Každičky se zastavoval, jak se mě to svítí. Klobouk jsem měl z pavučiny, za ním myší pírko. Když mě nechceš, vem si, co chceš, má zlatá panenko.
1: Jo, tak to ano. To jste byl opravdu fešák.
0: A nejenom já. I ten sedlák, u kterého jsem sloužil, se uměl vyparádit. Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou. Sedlák, sedlák, sedlák, sedlák, je velký pán. On má pás na břiše a na svým kožiše. Tuli, tuli.

0: je hloupej.
1: To tedy je, jen si to poslechněte.
2: Vzal si sedlák selku slepou, klicnu hlukou, kosu tupou seče trávu za chalupou, za chalupou seče trávu za chalupou. Tráva suchá, selka slepá, klicna hluchá, kosa tupa, sedlák seče, jen to lupa, jen to lupa, sedlák seče, jen to lupa.
0: No, tak to se tedy sedlák se selkou moc nenajedli.
1: No, to tedy ne. A když si na to ta selka stěžovala, uklidňoval ji sedlák.

0: zdravíme.
1: Chudák Selka.
2: Jo, člověk si musí moc dobře rozmyslet, koho si vezme.
1: A nejenom člověk, bábinko, to i takový komár.
2: Nepovídej.
0: Vážně? Povídej.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: David Walliams uvádí Poněkud otravný slon. Jednoho dne se ozvalo hlasité klepání na dveře. Sam se běhl po schodech otevřít. Už se maminka vrátila z nákupu? Je to kamarád? Nebo listonoš? Ne, byl to slon. Veliký, ohromný, obrovitý, hrozitánský slon.
5: Ahoj, Same,
4: zahřímal. Odkud víš, jak se jmenuju? Divil se Sam.
5: Adoptoval jsi mě, pamatuješ?
4: No, vyplnil jsem v zoo formulář Adoptuj slona, ale koktal Sam. To poslední, co čekal, bylo, že se ten slon opravdu objeví před dveřmi. Jak ses dostal z Afriky až sem? Ptal se Sam.
5: Letadlem, pochopitelně, kluku hloupá. Ale chovali se ke mně hrozně hrubě. Donutili mě zaplatit 2 místa. Teď, když dovolíš, se potřebuju vykoupat,
4: prohlásil slon. Protlačil se kolem Sama dovnitř a zamířil po schodech nahoru. Cestou schodil ze stěn všechny obrázky. Slon byl tak veliký, že všechna voda z vany se rozlila po podlaze. Navíc spotřeboval všechno mýdlo a všechny ručníky. A místo, aby ty ručníky pověsil, nechal je rozházené po zemi.
5: Mám hlad,
4: prohlásil slon. Co jedí sloni? Zeptal se Sam.
5: Jídlo, kluku hloupá.
4: Sam utíkal do kuchyně a začal se přehrabovat v ledničce a ve skříňkách. Všechno jídlo, které doma našel, naházel do velké mísy a zamíchal.
5: Pohni, profím,
4: volal slon z obývacího pokoje. Sam se přiřítil do pokoje, jak nejrychleji mohl. Slon seděl v tatínkově křesle. Bez jediného slova ponořil chobot do mísy a vcucnul všechno jídlo najednou.
5: Tak, předkrm bychom měli. Jaký bude hlavní chod?
4: Zeptal se. Za chvíli měl začít Samův oblíbený kreslený seriál. Slon hlasitě chrápal. A v televizi běžel nudný pořad o starožitnostech. Sam tedy vydoloval dálkové ovládání spod sloní nohy a přepnul na jiný program. V tom se slon vzbudil.
5: Já se na to koukám,
4: zahulákal.
2: Vždyť jsi spál,
4: namítl Sam.
5: Nevpál, miluju pořady o starožitnostech.
4: Tak promiň, ty sbíráš starožitnosti? Zeptal se chlapec.
5: Samozřejmě, že ne. Jsem slon, kluku hloupá.
4: Když nudný pořad o starožitnostech konečně skončil, slon prohlásil.
5: Potřebuju si trochu zasportovat.
2: Zasportovat?
4: Podivil se Sam.
5: Ano, potřebuju pár kilo vchodit. Máš kolo?
2: Mám, ale...
4: koktal chlapec.
5: Ale co?
4: Obořil se na něj slon.
6: No, je dost malé a ty jsi slon. Mohl bys ho rozbít.
5: Co ty to dovoluješ?
4: Rozkřikl se chobot na tec.
5: Tak, kde ho máš?
4: Sam tedy vyvezl své zbrusunové kolo z garáže.
6: Prosím tě, buď na něj opatrný, žadonil.
5: Na kole já to umím,
4: odbil ho slon.
5: Loni jsem vyhrál Tour de France.
4: Popadl kolo. A jakmile si na něj sedl, byla z kola placka.
5: To kolo se rozpadlo, kluku hloupá. Po takovém sportování si potřebuju vchrupnout,
4: prohlásil slon a usnul v Samově posteli.

0: Ťuk, ťuk, ťuk. Někdo klepal na dveře. Kdo to může být? Že by se vrátila maminka z nákupu? Sam se jí rozběhl po schodech naproti. Ale když otevřel dveře, vytřeštil překvapením oči. Uviděl totiž obrovské stádo slonů.
1: Kamarád nás pozval na návštěvu,
0: řekl ten s nejdelším chobotem. Sloni byli v kuchyni. Sloni byli na schodech. Sloni byli dokonce i na záchodě. Sam zatím hledal ve svém pokoji formulář Adoptuj slona. Když ho konečně našel, něco mu došlo. Adoptuj slona. Potvrzujeme, že Sam úspěšně adoptoval slona. Gratulujeme. Měl si přečíst i to drobné písmo dole. Tímto souhlasím, aby řečený slon přijel bydlet ke mně domů a pozval si i všechny svoje kamarády.
1: Kluku hloupá.
2: Pohádky pro Dášeňku, aby tiše seděla. Pohádka o psím ocásku. Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilinku pěkně sedět, povím ti pohádku. O čem pohádku? No třeba pohádku o psím ocásku. Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlik se jmenoval. Víš, jak vypadal? Celý bílý byl a měl jenom černá ušiska a oči černé jako gagát a čumáček černý jako antracit. A jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře černou skvrnu, jako ty ji máš. A ocásek tím měl takhle dlouhý, skoro tak dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen, a tím ocáskem dovedl švihat, že jim mohl tulipány stínat. To neměl dělat, Dášenko, ale takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek Foxlík byl veliký hrdina, nikoho se nebál. Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat. Ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho. Chytil ho jednoduše za krk a zatřepal jim, až bylo po něm. Jednou slyšel, že v horách žije v takové skalní boudičce, čili jeskyni, přeukrutný drak. Víš, co je to drak? To je takový zlý a nepěkný sedmihlavý pes, který požírá zvířata i lidi, ba i pejsky, jen si to považ. Představ si, co toho takový drak sežere, když má sedm hlav. A na toho strašného draka se Foxlik vypravil, že ho jako zadáví. A co myslíš, zadávil ho? To se rozumí, že zadávil. Skočil mu na ucho, jako ty to děláš, mamince, a drak naříkal a utekl. Takový byl ten Foxlík hrdina. A jednou se ten udatný Foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel tamhle ve Strašnicích. Nejdřív na toho tatara statečně zaštěkal. Chán Pelichán se lekl, až mu srdce spadlo do kalhot a třásl se tak, že nemohl ani své brejle najít. A protože neměl brejle, viděl špatně a jak ten Foxlík neohroženě mával ocáskem, myslel si, že to mává nějakou šavlí či palašem. I popadl svůj vražedný meč a počal jím šermovat proti Foxlíkovu ocásku a také mu ho nešlechetník jeden špičku usekl. Foxlík, to se rozumí, se dožral, nechal ocásek ocáskem, naježil srst a zakousl se tatarovi do kalhot. Ale protože tomu tatařínovi spadlo srdce do kalhot, prokousl hrdina Foxlík srdce chána Pelichána a ten na místě padl mrtev a víckrát se v kraji neukázal. Na věčnou paměť toho slavného vítězství si všichni přímí a čistokrevní potomci rekovného Foxlíka, takzvaní hrubosrstí foxteriéři, dávají useknout špičku ocásku. Také ty, Dášeňko, si ji dáš useknout, až přijde čas. Pravda, že to trochu bolí, ale musí se to provést šikovně. Tak, a už to je. Děkuju za posezení.

Iris. Jak se to loni na podzim stalo, zůstane už asi nevysvětleno. Zkrátka lidé věci znalými řekli, že Iris nesmí mít dvakrát do roka štěňata, že prý by dostala souchotiny nebo co. Dobrá, když tedy přišel čas, kdy byla na místě opatrnost, byla Iris podrobena přísnému dohledu, oddělena od všech lákadel dnešního zkaženého světa a všude provázena jako klášterní schovanka. Ani na chvilku nebyla sama. Pořád měla kolem sebe člověka, který ji bavil, který jí házel kamínky, který se s ní honil na trávníku, aby ji rozptýlil. Načež po 8 neděl vážnila a tloustla a posledního dne zalezla do boudy, kde přivedla na svět 4 štěňata. Jakživ nepochopím, jak se to mohlo stát. Příroda je mocná. Pokud vůbec mohlo být nějaké podezření, padalo by jen na sousedova vlčáka, velikého jako tele, nebo na sousedního stájového pinče, ctihodného starce, který se už nezajímá o nic jiného, než o dobrou kuchyni a své chronické potíže s prostatou. Oba případy jsou krajně pravdě nepodobné. V obou případech budou ovšem štěňata ohavní zmetkové a bastardi, které nechám utopit, najdu-li totiž někoho, kdo by byl schopen to udělat. Nuže, opakuji znovu, příroda je mocná a tajemná. Štěňata zrozená tímto nelegálním způsobem se zvláštní hříčkou přírody vyvedla v tak dokonalé a čistokrevné foxteriéry, že je po nějakém týdnu zvěrolékař odhadl na neslýchanou cenu, za jakou byste dostali jednoleté hříbě nebo ojetý motocykl. Ponechal jsem naživu jen 2 z nich. Z ohledu na abecední pořad dostala jména Celda a Citronek. Mám už své zkušenosti se štěňaty. Jsou 2 obecné zákony. Odporují-li si trochu, nemohu za to já, nýbrž štěňata. Za prvé. Všechna štěňata jsou stejná. Všechna se rodí se stejnými zvyky a rostou podle stejných pravidel hry. Všechna vlezou kam nepatří, dělají 77 loužiček za den, trhají lidem punčochy, žerou, co nemají, například židle, provázky, mýdlo, koberce a prsty. Spí v koši s čistým prádlem, každých 5 minut volají o pomoc, učí se štěkat a jsou tiše jen tehdy, dělají-li nějakou nenapravitelnou škodu. To vše je neodvratný přírodní zákon, platný pro všechna štěňata na světě. Za druhé. Naproti tomu každé štěně je od narození jiné, co do masky, schopností a duševního habitu.

Jsou štěňata činu i štěňata sentimentální, nátury achilovské i odiseovské, temperamenty horké i chladné, osobnosti uzavřené i povahy družné. Všechna štěňata dělají totéž, ale každé jinak. Věčná je stejnost a nekonečná rozmanitost všeho, co žije. Je však i zákon, který řídí osudy pěstitelů štěňat. První stádium, dokud jsou štěňata slepá a přisátá k mamince, se omezuje na roztržitou návštěvu a několik blahovolných slov k zářící rodičce. V druhém stádiu rychle stoupá křivka zájmu. Pěstitel hlaholí, že tahle štěňata jak živ nedá z domu, že tak rozkošná štěňata, jako jsou právě ta štěňata, dosud v dějinách lidstva nebyla a že si je nechá pro sebe a basta. Konečně v třetím stádiu píše nebo telefonuje řečený pěstitel lidem, kterým v prvním stádiu svá štěňata přislíbil, aby si honem, ale honem poslali pro své štěně. Víte, abyste nepřišel o tu radost, ono vám je teď tak strašně roztomilé, ale to si je musíte odnést ještě dnes, abyste toho užil. Skoro vždy jsou štěňata dávána darem s nápadným a skoro horečnatým chvatem a překotným ujišťováním, že je to zázračně hodné a milé zvířátko, které nemyslí na nic, než jak by svému pánovi udělalo radost. Naproti tomu nový majitel řečeného štěněte, oblažen tím, že mu to milé zvířátko olízlo nos a začalo žvíkat ucho, propuká ve výrazy nadšení a trvalé vděčnosti a nápadně rychle se poroučí, aby si to dárce snad ještě nerozmyslil. Dárce pak za ním dojatě zavře dveře a vydechne. Zaplať pán Bůh, už je to pryč. I nový majitel štěněte prodělává určitý vývoj předem napsaný v knize osudu. První dny je prostě nadšen vším, co to skvělé zvířátko dělá. Máme ho všichni strašně rádi, hlásí pěstiteli. Už si na nás zvyklo, nechce spát jinde než v naší posteli. Dal jsem mu své domácí střevíce na hraní a jak vám dovede kousat? A jak mu chutná? A jak na těch svých malých nožičkách honí slepice? A jakou má svou vůli? A jak je živé? My jsme vám tak vděční. Po 14 dnech. Poslyšte, to je vám ohromný rošťák. Člověk, aby se s ním celý den zabýval. Považte si, chce spát jen na posteli. Já ho už chtěl z té postele schodit, ale on nekousl. Já bych mu někdy nařezal, ale on si to nenechá líbit. Oho, někdy už je čistotný. Já myslím, že si na to zvykne, nemyslíte? Po dalších 14 dnech nový majitel rozpačitě pokašlává, jako by vám se vší šetrností říkal něco nemilého o vašich dětech. My už nevíme, co s ním máme dělat. Je už takhle veliký a dělá si, co chce. Já bych ho rád naučil chodit na řemínku, ale on by se snad uškrtil. Honí děti. Sežral mě kus koberce. Prosím vás, co s ním máme dělat? Toto je dosavadní historie generace C. C1. U mladé paní. Strašně milý, kouše do nosu, sežral hospodyni střevíc. Sežral závoj. Roste jako z vody. Má červíčky.

sežral další střevíc a punčochu. Každý jej hlasitě obdivuje. Byl přejet autem. Sežral panin klobouk a nemůže jej strávit. Je strašně živý. Byl dán do psí polepšovny. Za 3 neděle se vrátil vychován. Chodí na zemínku, umí panáčkovat a žere míň střevíců. C2. U lékaře. Strašně milý. Celý den se chová na klíně. Sežral pacientovi v čekárně klobouk. Další klobouk. Ještě jeden klobouk. Dán na zahradu, ale vyhrabuje všechny sazenice. Uhájil dente ungibusque své výhradní a nezadatelné právo na postel. Honí sousedovi slepice. Chytá pacienty za lýtka. Za trest zavřen na plochou střechu domu. Sežral ji, nebo aspoň do ní prokousal díru. Nabídnut na výchovu hajnému. Po krátkém seznámení se dal hajný na ústup. Chabě namítaje, že teď by neměl na pejsánka pokdy, protože prý musí dohlížet na vysazování lesních kultur. Nyní je C2 naprostým pánem domu i zahrady. Přistoupí-li k němu někdo s šetrnými námitkami, vycení zuby a uhájí své stanovisko. Jeho další budoucnost je zatím nepředvidatelná, ale myslím, že se nedá. Je to právě nesmírně čistokrevný pejsek. Pane, to je rasa. Ne, Iris, tentokrát to nejde. Nesmíš jít na krok sama. Víš, my to s tebou myslíme dobře. Nic si z toho nedělej, i my lidé máme svá trápení. Lehni si u mých nohou a buď smutná. Spi, prospi to zatrápené jaro.

0: Jenže venku byl ještě někdo, kdo by se také moc rád dostal k Pipi na hostinu. Nedaleko vily Vilekuly žila zlostná paní Finkvistová. Děti neměla ani trochu v lásce.
1: Děti by vůbec neměly na světě být, lamentovala.
0: Když některé z dětí šlo po ulici kolem jejího domku, vystrčila hlavu z okna a hubovala, že dělá strašný rámus. A nikdy nezapomněla dodat, že ze všech dětí, které zná, je Pipi to nejhorší.

0: Právě teď se to tak nachomítlo, že si paní Finkvistová vyšla před spaním na procházku zrovna kolem vily Vilekuly. V té chvíli děti dojedly všechny dorty nachystané ve sněhovém domečku a Pipi běžela do vily pro další tři, které si tam připravila do zásoby. V okamžiku, kdy se objevila ve dveřích s jedním dortem v každé ruce a třetím na hlavě, kráčela po ulici paní Finkvistová. Schválně hádejte, jestli paní Finkvistová na Pipi koukala s vyvalenýma očima. Paní Finkvistová rozhodně neměla Pipi dlouhou punčochu v oblibě. Ona přece vůbec neměla děti ráda, ale o to raději měla něco jiného. A to byly šlehačkové dorty. Byla po nich přímo posedlá a udělala by nevím co, jen aby se kousínku zmocnila. Ty, hele, poslyš, zavolala na Pipi. Jestli mě hezky poprosíš, tak bych se na ten tvůj vánoční večírek šla podívat. Ještě to dopoledne za Pipi křičela, ty uličnice nezvedená, ale na to už dávno zapomněla. Samozřejmě, že to bylo jen kvůli dortu se šlehačkou. Pipi se na vteřinku zarazila. Hrdě pohodila hlavou tak prudce, že dort málem skončil na zemi. Všechny děti vyběhly ven a vykukovaly zpoza rohu. Milá paní Finkvistová, pronesla Pipi zdvořile. Tenhle vánoční večírek je dětem přístupný, což jinými slovy ovšem znamená, že je nepřístupný dospělým. Všem dospělým je sem vstup zakázán. Ono totiž pro dospělé není zdravé jíst dorty a bonbóny. Bolí je z toho břicho a pak si pořád na něco stěžují a fňukají. Aspoň to tvrdí doktoři, vysvětlovala Pipi. Hlouposti, odbyla ji paní Finkvistová. Opravdu je to tak, ujišťovala ji Pipi vážně. Jeden doktor v Americe přišel na to, že dospělí by měli jíst jen vařenou rybu a dušenou mrkev. A na nejvýš možná k narozeninám kousíček tlačenky. To se podívejme, řekla paní Finkvistová kysele. A co ten tvůj pan doktor z Ameriky říká, že by měli jíst děti? K snídani karamelky, k obědu zmrzlinu a k večeři šlehačkový dort, zašvitořila Pipi a zmizela za rohem.
1: Uličnice nezvedená,
0: zakřičela paní Finkvistová.

0: Co se takhle projet na mé sáňkařské dráze? Zeptala se Pipi hned, jak se paní Finkvistová ztratila z dohledu. Pipi totiž udělala klouzačku ze střechy vily Vilekuly. Vyšší a prudší svah děti v životě neviděli a klouzalo to jako namydlené. Dokonce i bez sánek. Nejdřív se ovšem muselo vylézt po žebříku nahoru, což bylo trochu náročné, ale o to rychleji to svištělo dolů. Takovou legraci už dlouho nikdo nezažil. Děti se jízdou rozehřály, tváře jim jak se patří zčervenaly a kalhoty vzadu zbělely. Vánoční strom ve tmě nádherně zářil a ze střechy si ho mohli prohlédnout ještě líp než ze země. Zhora bylo každopádně líp vidět, kolik balíčků na něm visí. Samou nedočkavostí, co asi uvnitř všech těch balíčků může být, dětem srdce v těle poskakovalo. Vždyť my jsme úplně zapomněli tančit kolem stromu, vykřikla náhle Pipi. A ze střechy se to najednou začalo sypat jako hrách. To, když se všechny děti řítily dolů z prudké klouzačky a padaly do závěje. Halo, děti, svolávala je Pipi. Pojďte sem, zaspíváme si ty naše krásné vánoční písničky. Veselé vánoční hody, berte si dítky koledy. Jeste je pilně a neomylně, jeste je pilně a neomylně. Páni, mámo, vstaňte, bombony nám dejte, bombony nám dejte. Pipi, takhle to ale vůbec není, napomenula ji Anika přísně. Jak to, že ne? Podivila se Pipi upřímně. Že bych ty pěkné koledy zapomněla? No, možné to je. Ale tuhle si pamatuju určitě dobře. Pásli ovce pasáčci a v tom, kde se vzali, tu se vzali, objevili se tři králové. A co udělali pasáčci? Zahráli jim fidly fidly na housličky, jen ten černej, co stál vzadu, vystrkoval na ně bradu. No, ta je přece veselá. Pipi, teď jsi vážně hloupá. Tak to není. Zlobila se dál Anika. Kolem stromu se ale nakonec tancovalo a zpívalo přesně tak, jak to má o Vánocích být. I když si Pipi trochu pletla slova. Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy. Nesem vám noviny, poslouchejte. Paní mámu, vstaňte, koledy nám dejte. Štědrý večer nastal a všechny vánoční písničky hezky po pořádku. Děti se shodly, že je daleko zábavnější tancovat kolem vánočního stromku venku, než doma v pokoji.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Mařenka a Čenda mají úplně stejný den narození, ale Čenda je o rok starší. Narozeniny proto slaví současně, ale Čenda už letos chodí do školy a Mařenka ještě ne. Štve je to oba. Čenda mořil svoji maminku Evu, aby mu s tou školou rok počkala, a Eva svolila, že teda půjdou panu doktorovi, který o tom musí rozhodnout. Pan doktor nechal Čendu namalovat spoustu obrázků a pak se ho zeptal, jestli umí udělat kotrmelec, jestli si umí zavázat tkaničky a jestli umí nějakou básničku. Čenda to všechno umí už dávno a pan doktor řekl, že není důvod, proč by do školy nešel. Pak si sedl a napsal papír a Čenda šel s tím papírem k zápisu. Čenda tedy chodí do první třídy, ze školy chodí už po obědě. Mařenka chodí ze školky až odpoledne, takže mají na sebe méně času. Medvěd také chodí do první třídy. Má skoro samé jedničky, číst umí stejně dobře jako Čenda a psát jenom o něco hůř. Je to hodný a pečlivý žák. Má v pořádku aktovku i penál. Ráno, když Mařenka vstává do školky, medvěd vstane s ní, jde do školy a odpoledne už na ní čeká doma. Úkoly píšou spolu. Čenda sedí v lavici s klukem, který se jmenuje Vašek. Je to zlobič. Bere Čendovi jeho věci a místo nich mu dává do aktovky vlastní. Jednou se Čendova maminka Eva zhrozila, když uviděla hrozně upatlaný a počmáraný sešit z matematiky se spoustou chyb a myslela si, že je to Čendův. Byl to ale Vaškův sešit a tak se skutečně ukázalo, co je Vašek zač. Čenda vyprávěl, že ve třídě byla paní ředitelka podívat se, jak se děti učí a jak Vašek zlobí, protože o tom už si povídá celá škola a k paní ředitelce se to doneslo. Vašek zlobil a nic neuměl. Měli kreslení a to Vašek kreslí jenom pořád tanky a samopaly. Ten den měli nakreslit nějaké zvíře. Čenda nakreslil psa. Vašek nakreslil raketu. Když mu Čenda řekl, že raketa není zvíře, nakreslil Vašek do rohu výkresu malinkatou lišku a té šla od hlavy velká bublina, která obtáhla celou raketu. Paní učitelce řekl, že na obrázku je liška, která si myslí, že je raketa. Potom měli prvouku a učili se, co roste a žije v lese, na louce a na dvoře. Na konci hodiny měli nakreslit obrázek, na kterém bude všechno, co je na pasece. Čenda nakreslil mraveniště a ježka a jelena, samozřejmě pařezy, pár stromů a trávu. Ale Vašek. Vašek udělal podle Čendy pařezy a trávu a pak nakreslil, jak nad pasekou letí Superman. Tomu se všichni ve třídě smáli. Paní ředitelka řekla, že by jí docela zajímalo, jak by Vašek nakreslil třeba princeznu. Vašek hned vzal pastelky a dal se do toho. Princezna podle Vaška měla hrozitánské rozcuchané vlasy, pod sukní měla kalhoty a ty kalhoty byly ještě na kolenou záplatované. Všichni se divili, když to Čenda vyprávěl, ale Čenda se dušoval, že to je pravda. Třeba Vašek nakreslil chudou princeznu v přestrojení, řekla Mařenka. To přece v pohádkách bývá. Čendovi se to nezdálo. To byla tak strašně rozdrbaná a záplatovaná princezna, že to nemohlo být ani přestrojení. Vašek to udělal schválně. Mařenčin tatínek se smál a něco si čmáral. Mařenčina maminka se zeptala, jak to bylo s tou princeznou dál. Paní ředitelka se rozlobila, vzala Vaškovu princeznu a hodila ji do koše. A bačkory taky, pokračoval Čenda. Proč bačkory? Zděsili se všichni. Protože je Vašek házel po třídě, řekl Čenda. Čendova maminka se podivila, že paní ředitelka hází dětem bačkory do koše a Čenda řekl, že je za chvíli zase vyndala. Ale tu škredou princeznu mu zahodila doopravdy. Teď se ale rozčílila Mařenka. Přece paní ředitelka jen tak nemůže hodit Vaškovi obrázek do koše. Ale Vašek tu princeznu namaloval schválně ošklivou a paní ředitelka mu ji schválně zahodila. Trval na svém Čenda a Mařenčin tatínek řekl, že je to hloupost. Čenda se začervenal a řekl, že paní ředitelka řekla Vaškovi, že když se omluví dětem za to házení bačkorama, tak si tu princeznu může z koše vyndat. A omluvil se? Ptala se Mařenka s očima navrch hlavy. Neomluvil se. A tu princeznu si vyndal o přestávce a namaloval jí brejle a fousy a udělal z ní vlaštovku a pustil ji z okna. A od té doby paní ředitelku nezdraví. A co na to paní ředitelka? Ptala se Čendova maminka Eva. Paní ředitelka to neví, protože Vašek, když ji potká, kouká se jinam. Ale já to vím, protože mi to Vašek řekl. Uzavřel debatu Čenda. Pak šel Čenda s maminkou domů, protože už byl večer. Mařenka měla plnou hlavu školy a šla ještě zkontrolovat medvědovy úkoly, aby nebyl jako Vašek. A co nevidí? Medvěd, který měl vždycky všechno v pořádku, měl polámané pastelky, oslí uši na sešitech, místo úkolu strašnou čmáranici, v penálu měl hozený ohryzek od jablka a písmenka v deskách byla úplně rozházená. Mezi rozházenými písmeny byl obrázek. Na tom obrázku byla princezna se zlatou hvězdou na čele, ale v odrbaných kalhotách, které měly na kolenou záplaty. Mařenka se rozlobila. Vysypala medvědovi tašku na zem, medvěda k ní posadila, aby si to uklidil, a šla k večeři. Ale trápilo ji, že se stal z medvěda takový lajdák. Když jí večer maminka ukládala do postýlky, vzala jí kolem krku a řekla: Mami, ale víš, že paní ředitelka neměla tomu Vaškovi házet obrázek do koše. Třeba tu princeznu namaloval hezky, tak podle sebe. A maminka odpověděla: Možná, že Vašek měl jít taky k takovému doktorovi, u jakého byl Čenda, když jste nechtěli, aby šel do školy. Třeba by ten doktor řekl, že Vašek si potřebuje ještě rok hrát, a nechal by ho ve školce. A příští rok by šel Vašek do školy s tebou a tak bys viděla, co je to za kluka. Mařenka řekla: Medvěd měl dneska hrozně nadrápané úkoly a nepořádek v tašce. Vysypala jsem mu to na zem. Tak se na něj, mami, prosím tě, podívej. A jestli už to má, dej ho spát. Dobrou noc. A Mařenka spala. Ráno měl medvěd tašku uklizenou, pastelky ořezané a úkoly opravené. Mařenka mu to zkontrolovala a obrázek otrhané princezny založila do desek. Když se odpoledne vrátila ze školky, uviděla, že medvěd mezitím namaloval ještě spoustu obrázků zvířat a jednu krásnou princeznu se zlatou hvězdou na čele a s dlouhými světlými vlasy, stejnými jako má Mařenka.
3: Slovenská pohádka Král času. Žili jednou v malé dědině dva vlastní bratři. Starší z nich byl velký boháč, ale přitom zlý a bezbožný. Mladšímu nebylo na statečnost páru v celé dědině, ale byl tak chudý, že neměl mnohdy kráte ani sám, ani rodina, co do úst dáti. Jeden kráte, když nemohl již hladem vydržeti, šel k svému bohatému bratrovi prosit ho o kousek chleba. Ale se špatnou se potázal. Ty taký a taký, obořil se naň bratr. To by mi ještě scházelo, abych já takového ničemu živil. A jen dořekl, ukázal mu na dveře a vystrčil ho z nich ven. Když jej boháč tak nemilosrdně odbil, šel nebožák, ale nevěděl, kam se obrátit. Hladem sotva nohy vlekl a že neměl ani dostatečného oděvu, třásl se zimou. Boje se domů jíti, aby ženu nezarmoutil, zašel do lesa. Cestou přišel k plané hrušce a našel tam pod ní opadlé pláničky, jež se sbíral a jedl, ač byly tak trpké, až mu zuby vyvstávaly. Byl však i za to Bohu vděčen, neboť byl rád, že je našel. Avšak ten pokrm nezahřál mu žaludek a proto zima jím třásla. Ach, kam jen já se podějí. Já ubohý člověk, naříkal si plné lítosti. Doma není chleba, není ohně, bratr nevyhnal. V té chvíli napadlo mu, že slýchal na skleněném vrchu, že věčný oheň hoří. Půjdu tam. Hned nebožec si pomyslil, těše se, snad aspoň tam mi dovolí, abych se trochu ohřál, když už nic jiného pro mne na světě není. I šel. A vskutku. Už zdaleka bylo viděti, že na skleněném vrchu hoří veliký oheň a kolem něho, že sedí 12 mužů. Jak je spatřil, zarazil se. Nevěda, co o nich souditi. I co bych se bál, řekl si. Vždyť jest pán Bůh se mnou. A už statečně jí stoupal přímo k ohni. Přišet k němu, stanul a poklonil se. Pozdravil o něch 12 mužů, jimž řekl. Dobří lidé, smilujte se nade mnou. Neboť jsem chudobný člověk, nad nímž nikdo se neustrne. I můj bratr mne vyhnal od svého prahu, ať ví, že ani ohně nemám. Dovolte aspoň vy, abych se trochu ohřál při vašem ohni. Všech 12 mužů se na něho podívalo, až konečně jeden z nich mu pravil vážným hlasem. Synu, sedni si mezi nás a ohřej se o některého z nás, jak jesti libo. Chuďa si sedl mezi ně, ohříval se o ně, ale že všichni mlčeli, bál se i on promluviti. Jedna věc však mu byla divna, že pořadě přeměňují si místa. Konečně všichni se vystřídali kolem ohně, až každý opět se ocitl na svém místě, na němž seděl v té chvíli, kdy nebožák neboha mezi ně přišel. Sotva, že se tak stalo, zdvihl se zprostřed ohně stařec se šedivou bradou a plešivou hlavou, jenž chudákovi takto promluvil. Člověče, netrať tu takto život, ale jdi domů a konečně trochu se i vzmuž. Ale než odejdeš, nabere si trochu těch uhlíků, my bez toho všecko bychom spálili. Po těch slovech stařec zmizel. Těch 12 povstalo, nasypali chudobnému do měchu uhlí, zdvihli na plece a kázali mu, aby pospíchal domů. Poděkoval se jim pěkně, ale vrtalo mu to v hlavě, jestli to uhlí měch nepropálí a kterak je domů donese. Avšak necítil pálení a tak lehkým se mu to břemeno zdálo býti, jako by samý papír nesl. Těšil se, že budou mít alespoň v chýši teplo, když nic jiného. Sotva domů přišel, vysypal měch na krb, ale div divoucí. Z každého uhlíčku, z každé jiskřičky se stal zlatý peníz. Nevěděl chudobný, co má radostí dělat. Ani svým očím nevěřil, že ta hromada peněz jemu patří. I děkoval v duchu o něm dobrým lidem, kteří ho zbavili vší bídy. Už tedy měl peněz dost, až mnoho, že jich ani na světě neviděl. I chtěl si je přece přeměřiti, aby věděl, mnoholi jich má. Poslal ženu, aby mu šla k bratrovi měřit si vypůjčit. I rozesmál se bratr. Řka. Cože, ten trhan bude v ní měřit? Žena pravila, že jim byl soused trochu žita dlužen, které jim oplatil, že si je chtí přeměřit. Bratr tomu nevěřil. Aby se přesvědčil, co budou měřiti, namazal měřici na dně smolou a pak ji teprv bratrovi půjčil. Mladší bratr přeměřil peníze a bylo jich mnoho. Když byl hotov, šel sám bratrovi měřice odvést. Nevšiml si ani, že na smole jeden peníz se přilepil. Jak to starší bratr viděl, hned myslel, že je bratr zbojník. I hned se s velkým křikem do něho pustil, nadával mu a hrozil. Zdali mu nepoví, odkud má tolik zlatých peněz, že ho obžaluje ze zbojnictva. Co si měl ubožák počíti? Nechtěl se přece s bratrem znepřátelit. Tedy mu všecko raději vyrozprávil. Jak, co se mu na skleněném vrchu stalo? Starší bratr měl bohatství dost. Ale přece mladší mu to štěstí záviděl. Když si mladší krásného statku nakoupil, živnost si zřídil, již s rodinou statečně a svorně pracoval, takže si ho všichni lidé vážili, tu staršímu závist ani pospati nedala. I umínil si jít také na skleněný vrch. Neboť, co bratrovi se podařilo, může se podařit i mně, řekl si po krátké úvaze. Šel tedy a také přišel na skleněný vrch, kde oheň hoří, a hned, jak viděl o něch 12 mužů, začal se domlouvat. Dobří lidé, popřejte mě chudobnému, abych se při tom vašem ohni také trochu ohřál. neboť zima mne tak zdrobila, že nemohu se ani hýbat. Tu mu odpoví jeden ze 12. Syn, ty jsi zrodil se ve šťastnou hodinu. Máš bohatství dost, ale jsi lakomý a zlý člověk. Proto s námi zde sedět nesmíš, ale že jsi to přece učinil, náš trest tě nemine. Ohromen leknutím zůstal boháč státi mezi 12, neboť bál se promluvit i slovíčka. Těch 12 začalo zase měnit svá místa. Když jeden vstal, sedl si na místo druhého, ten na místo třetího a tak to šlo, až všichni se vystřídali a zase každý seděl na svém místě. Tu opět se zdvihne uprostřed ohně onen stařec se šedivou bradou a obracuje se k boháči, praví. Zle se vede lidem zlým. Tvůj bratr je člověk dobrý a proto jsem mu požehnal. Ty jsi však zlý člověk a proto mému trestu neujdeš. Po těchto slovech se těch 12 zdvihlo. Jeden boháče chytil, udeřil a podal druhému. Ten udělal též tak, podal třetímu a tak to šlo kolem, až ten poslední podal ho starci, který zmizel s ním v ohni. Druhý den v dědině hledali boháče, ale nikdo ho více nespatřil. Jen mladší bratr tušil, kam se asi mohl podít, ale mlčel o tom jako němý.

i když jsem jen prostý holub, snad připravím vlka olub, holub, holub, holub, holub, připravím ho olub, olub.

Právě jsem byl informován holubem, že náš vlk má zase něco za lubem. V pušce mám kulku, hledám karkulku.

0: Mezi tuláky. Tulamor junior ležel jako odhozená hadrová loutka v trávě u nábřežní zdi. Byl v mrákotách, sotva dýchal. Chtěl zavolat o pomoc, ale zvuk, který vydal, připomínal plácnutí mokré utěrky o nálevní pult. Tak to ho nechal a upadl do dlouhého spánku. To, co se stalo, jako by byl jen ošklivý, zmatený sen a všechno, i on sám, jako by po vlnách odplouvalo do dálky. I hlasy, které se teď nad ním ozývaly, jako by přicházely zdaleka. Je po něm? Ptal se jeden hlas. Ne, tak docela. Je hodně mladý a dobře živaný, ale měl na mále, řekl jiný hlas. Jak se sem vůbec dostal? Ten určitě nějaký domov má. Dokonce hádám, že má bohatýho papínka Nobl Matinku. O, právě takový, z domova rádi utíkají, mudroval jiný hlas. Tulamor junior ty hlasy slyšel, ale neměl sílu otevřít oči. Pak ucítil, jak ho někdo bere za ruce a někdo za nohy. Dáme ho pod střechu, musí uschnout, rozhodl dlouhý hubeňour. Z hlavy mu visely plstěné copánky. Jasně, Carlosi. Bylo vidět, že ho ostatní poslouchají. Carlos byl, jako všichni tady, tulák bez domova a když řekl pod střechu, znamenalo to pod most. Teď se vám možná zdá divné, že mezi lichožrouty se najdou tuláci a bezdomovci, ale je to tak. Bydleli kdysi v řádných podmínkách, bohužel u lidí, kterým se život nějak vymkl z ruky. Přišli o práci, o byt, o přátele, o svou rodinu a nakonec i o své lichožrouty. Tihle lichožrouti bez domácích pánů se začali toulat a našli v tom životě bez střechy nad hlavou dokonce potěšení. Červen přinesl horké dny a řeka lákala k vykoupání. Tuláci si pochvalovali, že lidi mají vedle spousty špatných zvyků i jeden dobrý. Koupali se bez ponožek. A až přijde zima, opustí město a potáhnou jako ptáci na jih. Carlos vpravil do toho málem utopeného nešťastníka pár soust. Roztrhal na drobné kousky růžové dupačky. Ukořistil je minulý týden, když je tu jedna maminka nechala ležet na dece. Šla své batole trochu vyráchat a když se vrátila, dupačky byly pryč. Miminkovské dupačky jsou jemné, ale přitom ohromně výživné. Však také Tulamor junior už po několika soustech otevřel oči, ale hned je zase zavřel. Vylekal se těch zarostlých, chundelatých hlav, které se nad ním skláněly.
1: Už přichází k sobě, zašeptal Carlos.
2: Kde jsou všichni? Proč mě nehledají? To se na mě vykašlal i Ramík,
0: říkal si lítostivě Tulamor junior, ale oči neotevřel. Dělal, že spí. Po chvíli ho však přemohl opravdový spánek. Tak ho tuláci přikryli cárem deky a rozešli se do svých kutlochů.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: První sníh padal celou noc a ráno se údolí říčky Křemelné probudilo zahalené do bíla. Zdálo se, že závěj se malinko pohnula. Pak se z ní vynořil černý knoflík a za ním tlamička s dlouhými vousy a bystrýma očima. Vydrýsek vykoukl ze sněhu, povylezl, otřepal se a nevěřícně se rozhlížel na všechny strany. Poskočil a jako na saních sjel až k samé vodě. Na vteřinu strnul a pak bez zašplouchání, snad aby nenarušil šumění řeky, zmizel pod vodou. Ledňáček se skočil z pozorovatelny a těsně nad vodou odletěl někam proti proudu. Vydrýska sníh trochu zaskočil. Plaval při břehu a vypadalo to, že se bojí vylézt z vody. Vyhýbal se dokonce i balvanům v proudu a ani neznačkoval své území. Celý les i stráně nad řekou se zdály být úplně bez života. Vydrýsek ulovil dva malé pstruhy a snědl je ve vymletém břehu v jakési jeskynce, kam se s nich nedostal. Proti proudu řeky zamířil do jednoho ze svých příležitostných příbytků. Půl metru pod hladinou si do něho v příkrém břehu vyhrabal vchod a šikmou chodbou se dostal až do prostorného, suchého doupěte.

Následujícího dne se kraj úplně změnil. K polednímu vyšlo slunce a oteplilo se. Jižní vítr přinesl oblevu. Z větví padaly kusy sněhu a všude ze stromů kapalo. Příštího rána už sníh stmavnul vodou a brzy úplně zmizel. Vydrýsek opět cestoval po řece, jednou přespal v kořenech stromu a podruhé o několik kilometrů dál v upravené noře. Už zapomněl na nejistotu vyvolanou prvním sněhem. Za čas se však znovu ochladilo. Nepadal sníh, za to v noci přišel pořádný mráz. Nejprve zamrzly tišiny a tůně a pak se hezky od břehu led rozšiřoval dál do proudu. Vydrýsek vyhledával nezamrzlá místa, jenže po mrazivých nocích jich bylo stále méně a méně, až zůstaly otevřené pouze peřeje. Dokonce i malé vodopády se přeměnily v ledové kaskády. Pstruzy se ukryly do nezamrzlých prostor u dna, kam za nimi Vidráček nemohl. Ten už dostával pořádný hlad. Na řece zůstalo jen několik míst, kde mohl do vody nezamrzlými ledovými oky. Dokázal se dostat pod vodou od jednoho k druhému, ale taková hra v řece bez ryb jej nenasytila. Pustil se tedy opět proti proudu.

Za své cesty, během níž hledal domov, si pamatoval jedno místo se spoustou ryb. Kousek od soutoku šumavských řek se nacházely pstruží sádky a do nich se hladový vydrák vypravil. Trochu si dělal starosti, jak se dostat na oplocené prostranství. Zkoušel to vodou, tam jej však zastavili těsné mříže. Pokusil se tedy obejít plot a najít v něm nějaký otvor. Po dlouhé době a s trochou hrabání se nakonec dovnitř dostal. Na každé nádrži čeřila vodní hladinu v jediném nezamrzlém místě velká vrtule. Většina divokých vider by se takového zařízení bála, ale vydřísek měl z dětství strach z lidí i jejich věcí stále malinko potlačen. Ponořil se do vody a v mžiku byl venku s velkým duhovým pstruhem v tlamičce. Snědl jej úplně celého. Pak chytil ještě jednoho a stejnou cestou, jako přišel, se vrátil k řece. U sádek se zdržoval několik dnů, než mrazy povolili. Jakmile znovu napadl sníh, objevili jednoho dne rybáři zbytky pstruhu a cestičku z vydřích stop. A když vydřísek přišel na oběd do pstruží restaurace, čekalo tam nemilé překvapení. Díra v plotě byla pečlivě opravena a kolem běhal velký vlčák. Občas se zastavil a štěkal něco o tom, že vidrám je do sádek vstup zakázán.

0: Sníh popadával i v následujících dnech. Vidlísek se vrátil zpět do zátočiny na Křemelné. A protože mrazy povolili, opět se otevřela uprostřed řeky vodní hladina. Zase mohl lovit pstruhy, potápět se a cestovat řekou. Nežil v nadbytku, občas měl hlad, ale tak už to v přírodě chodí.
1: V tom čase bydlel v Jičíně a vařil tam pivo, sládek, kule. Jméno měl divné, ale pivo vařil dobré. A proto ho ve městě rádi strpěli, i když to byl veliký řimbuch a zem se pod ním lámala jako marcipán. No v celém Jičíně byla jenom jedna židle, která ho unesla. Rumcajs neměl sládka rád. On mu často chodil po pasekách v lese Řáholci a hledal tajné kořínky do piva. Tlápy měl jako haratláp, kam šlápl, tam vždycky něco vyvedl.
2: Proč mi, kule, nechodíš v lese po lidsku, vyčítal mu Rumcajs.
1: A kule opatrně udělal krok a zatlápnul bažantici na vejcích. Udělal druhý a zaril se patou až na dno jezevčí komory. Bokem otloukal duby i buky, až se z nich loupala kůra. No, to byl sládek kule. Tou dobou Cipísek dotrhával druhé šaty a pouštěl se pořád hlouběji do lesa Řáholce, až měla manka strach, aby ho nepopadly divoženky nebo aby se nepopálil o ohnivého muže.
2: Ať si Cipísek užije ode všeho, říkal na to Rumcajs.
1: Jednou Cipísek zašel až nejhlouběji do lesa. Stromy tam nešuměly, ale šeptali a nikdo jim nerozuměl. A byla tam tma. Kdo tam přišel, dostal strach a vrátil se. Cipísek udělal ještě krok za tmu a stojí u studánky, o které se v Jičíně říkalo, že ji hlídají víly. A kdyby prý ji neuhlídali, museli by odejít a venku v poli by je vítr rozfoukal. Víly tam seděli, bylo jich 7. Já jsem Cipísek, my jsme víly, řekli víly a jemnými prstíčky odtrkovali smetí, co napadalo do studánky. Já vám pomůžu. Tak dobře, řekli víly a udělali mu mezi sebou místo. Je, vy jste hezké.
3: Povíme ti za to pohádku.
1: Povídali mu pořád stejnou pohádku, ale byla stále jiná. Cipísek tam chodil každý den. Měl už mezi vílami vysezený důlek. Víly se divili, jak je možné, že někdo může vysedět v zemi důlek. Když ale Cipísek přišel k studánkovým vílám po 9, vidí, že pletou kabelky ze zelené trávy a pláčou přitom. Proč pláčete?
3: Jen se podívej.
1: A ukázali na studánku a ona byla vyschlá, není v ní ani očko vody. Vy jste tu studánku vypili?
3: Ne, ona přestala.
1: A proč přestala?
3: To nikdo neví.
1: Řekli víly, dali si kabelky z trávy pod rameno a že půjdou. Nikam nechoďte. Já se nejdřív podívám, proč ta studánka přestala. Hledal hluboko v lese Řáholci a pak ještě na samém krajíčku a vidí tam pod trnkou sedět člověka. Ten člověk si hověl v hlubokém dolíku a chrápal, jako když se přesýpá štěrk. Všude pod ním prýští ze země pramínky vody, ale za ním je sucho jako v hrachovině. Před ním je vody dost, ale za zády mu vadne tráva. Cipísek zavolal tomu Řimbuchovi do ucha.
4: Vstávej!
1: Řimbuch zachruněl, jako když se v lomu sype kámen.
2: A co bych vstával? Já jsem kule, sládek z Jičína.
4: Vstávej! Sedíš na žilkách, co vedou vílám vodu do studánky.
2: Sládek kule sebou zavrtěl v dolíku a spal dál.
1: Jestli ta studánka neobživne, víly budou muset z lesa a rozfouká je vítr.
2: Jach,
5: udělal Sládek kule a spal dál.
1: A tak si Cipísek našel malého červeného mravence a pustil ho Sládkovi za košili. Mravenec se dal do Sládka jako kleštičkami. Sládek kule vykřikl. Vyletěl na nohy a žene se do Jičína, aby mu Sládková vyhnala mravence z košile. Když už kule netiskl tolik zem, voda se vrátila do žilek a studánka se probudila. Víly se k ní sesedly a odstrkovali prstíčkem smetí. Na večer se ty víly trochu lekly, to, když Runcaj z posedmé vystřelil z pistole píchou, jakého má synka.
6: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
7: Tak se nezlobte, Čineli až z Turecka, že jsem to na vás prozradil. Co by měl říkat tady rybí tuk? Děti ho schválně zapomněli na lavičce v parku a neutekli jako vy. A co tady ty psí náhubky?
8: No tomu se nedivíme.
7: Nedivíme?
8: Každý pejsek se obojku a náhubku rád zbaví.
7: Rád zbaví? Kdybychom my byli psami?
8: Bé, říká se psima, bé.
7: Ne, správně je psimi, psimi.
8: Povídali, že mu hráli B, říká se psema, přece sedmý pát, ne, B.
9: Kdybychom byli těmi psi.
1: Opravil je deštník profesora Zapomínáčka a požádal přítomné, zda by si poslechli jeho podivuhodný příběh. Prý ano, tak začal vyprávět.
9: Ačkoliv bylo pěkné počasí, vzal mě můj profesor Zapomínáček sebou k návštěvě muzea. Profesor se tak zabral do studia, že na mne při odchodu zapomněl. A věřte, drazí přátelé, nelituji toho. Zažil jsem skutečně podivuhodnou příhodu. Stál jsem zapomenut u nohy velkého slona Dinotcheria, to je dávno vyhnulé obrovské zvíře, připomínající slona, až 3,5 metru vysoké. A přesně o půlnoci, tedy věřte nebo nevěřte, slon dvakrát táhle zatroubil. Takhle. Ne, opravuji, 3x. To je hrůza, jak by to jde. A tu se všichni ti savci, ještěři, velrybí i oprsenci jakoby protáhli a začali si mezi sebou povídat. No, zkrátka řeknu vám, hluk tropil ještě větší než žáci o velké přestávce. A nejvíc ze všech hlomozil kostmi předpotopní Brontosaurus.
10: Brontosaurus? Co to je?
11: Zasténala Pila.
10: No přece sýr.
11: Vysvětlila Kabelka.
10: Já sama nosívám někdy domů sýry s takovým podivným jménem.
9: Jaký sýr? Sednout. Máte nedostatečnou. Brontosaurus je jeden z vlejštěrů, to je jeden z dávno vyhynulých plazů. Jejich zbytky nalézáme v Evropě a v Severní Americe, někdy též i v Asii a Africe. Ale chcete-li slyšet, jak to bylo dál, nesmíte mě vyrušovat. Tak ticho. No, že všichni ti dvorové měli schůzi. Nejdříve mluvil slon. Já vám to všechno zahrajím.
12: Nemůžeme dýchat. Už teď je nás tady moc. A ještě nám sem přivezou takové divné zvíře.
9: Tak, tak, tak. A jak divně zapáchá, chá, volali ještěři.
13: Má 4 kulaté nohy a svítí očima. Že se ho lidé nebojí,
9: to mluvil Atlantosaurus.
13: před námi skoro utíkají a k němu přicházejí, hladí ho a dokonce do něho chtějí sami lézt, kdyby je hlídač pustil.
9: Co to jen může být? Dohadovali se jeden přes druhého. A nikdo nemohl najít správnou odpověď. Ať promluví tady ten nový had s podivně zakroucenou hlavou. To jsem byl jako já. I on je tu nový. Snad bude vědět, koho sem dali před ním. Zaprvé, ohradil jsem se, nejsem had, milí tvorové, jak je patrno ze složení mého těla. Za druhé, jsem bytost neživá, toliko deštník profesora Zapomínáčka. A to, o čem tak dlouho zbytečně rokujete, jmenuje se auto. Auto lidi nepojídá, nýbrž lidem slouží. Samozřejmě ve špatných a neopatrných rukách však velmi škodí a pozor, zabíjí lidi. Jinak je vozí do práce nebo na výlety.
10: Počkat, deštníku.
9: Pardon, promiňte, možná, že jsem tam usnula, že se mi to zdálo. Ať vypráví další, prosím, těším se.

0: Bob a Bobek na pasece. A bylo zase ráno. Nový budíček zadrnčel a Bob vyskočil. Přímo se třásl nedočkavostí. Dneska máme práci, za kterou se nemusí stydět ani pořádní chlapi. Dneska jsme Bobku, Panečku, dneska jsme dřevorubci. Hurá! Zavolal radostně Bobek. Hodil si přes rameno sekeru, až se prohnul v kříži. Bob vzal pilu a odhodlaně vykročili. U lesa už nervózně přešlapoval hajní nemrava se psem Brokem, který na řemínku zuřivě štěkal. Nech je, prosím tě, to jsou naši dělníci. A hned vyndal fajfku a zavrčel víc než Brok. Takhle se chodí do práce. Koukněte, kde je slunce. Zítra musíte být u lesa dřív, než vyjde.
1: Jasně, šéfe, řekl Bobek a nadmul hruď.
0: No, a svedete to vůbec? Ukažte svaly. A Bob s Bobkem zatěli ruce a napnuli svaly, až jim lezly oči z důlků. Hajný zkušeně zmáčkl malé hrbečky, které vyskočily na jejich pažích a zabručel. No jo, no, uvidíme, uvidíme. Vzal plechovku s černou barvou a štětku. Pokácíte všechny stromy, které vám označím. A nepůjdete odtud domů, dokud tady nebude pořádná paseka. Zahrozil a začal značkovat. A Bob s Bobkem se pustili do práce. Bobku, řekni, kdo ti dovolí jen tak, abys někde udělal paseku. Radoval se Bob. Poklekli k označenému stromu, vzali pilu a už se ozývalo. Vrzi, vrzi, skříp, skříp, skříp. Vrzi, vrzi, skříp. Vrzi, vrzi, skříp, skříp, skříp. Vrzi, vrzi, skříp. Teda, tady je mokro. Klečím v rybníčku, ozval se po chvilce Bob. A nestačil se divit. Bobku, to je můj pot. Já už mám taky dost. Tak si na chvilku lehnem. Podívej to nebe. Před chvílí ho nebylo skrz stromy ani vidět. To je naše práce, Bobku. Není to krása? Krása, krása, údroval Bobek. Píchá mě jehličí, lehtá tráva, koušou mravenci a otravujou komáři. V klobouku mi bylo líp. Nejradši bych vyskočil a upaloval domu. Ale vyskočili oba, protože je zvedl štěkot Broka a hromování nemravy. U všech broků a kulovnic, co se tu povalujete, podívejte, co jsem vám přinesl. S tou vaší pilkou byste to tu pyžlali do soudného.

Bob a Bobek šťastní usedli po vykonané práci na jeden velký pařez, objali se kolem ramen a dívali se na své dílo. Tak se nám to povedlo, kamaráde. Však už je taky skoro noc. Podívej, začínají svítit hvězdy. A oba zabořili pohled do oblohy, kde jakoby někdo rozsvěcoval malé lampičky. Támhle je malý vůz. A támhle je velký vůz. No ano, ano. A je čím dál tím větší. Bobku, jede k nám? K pasece se blížil z oblohy podivný velikánský předmět se svítícími okny a reflektory. Záře byla oslňující a Bob s Bobkem se krčili strachy a nejraději by zmizeli pod zem. Bobe, já se bojím. Neboj, Bobku, já taky. Mimozemšťani jsou tady. Mimozemšťani, co budeme dělat? No co, prohlédneme si je. A podivné zářící těleso se zvolna sneslo na paseku, otevřely se padací dveře a vyjeli schody. Ve dveřích se v plné záři objevil první mimozemšťan. Byl to mohutný a veliký králík, daleko větší než Bob a Bobek dohromady. A byl tečkovaný. Bobe, to jsou kamarádi, zašeptal Bobek. Pšt, prosím tě, napomenul ho Bob. Kdo ví, co mají za lubem? Ve dveřích poskakoval jako klokani po dvou velicí mimozemští králíci. V rukou měli ohromné vysavače a jejich vůdce, ten první a největší, zavalel. Vytvořte řetěz! A zajistěte vzorky pro naši vesmírnou laboratoř. A už se dali do luxování. Jehličí, mravenci, všechno, co nemohlo utéct, zmizelo v obrovských vacích. A tam za tím řetězcem pracujících velekrálíků hopsal malý Benjamínek. V tom lesem zazněl mohutný hlas. U všech pařezů, kdo to tu svítí a plaší zvěř? Pokřikování hajného nemravy bylo přerušeno mohutným štěkotem statného broka. Velekrálíci zpozornili. Jejich velitel vízdl na prsty a v mžiku byli všichni zpátky ve svém korábu, který vyletěl zpět do vesmíru. Teprve teď si všimli Bob s Bobkem, že jim podivný koráb připomínal kulatou králíkárnu. Na pasece přibíhal hajný s brokovnicí a pes Brok. Velekrálíci uletěli včas, ale opravdu v poslední chvíli zahlédli Bob s Bobkem malého králíčka, který nestačil nastoupit do korábu. Rychle jej ukryli za sebe. Marně se snažil hajný zasáhnout letící králíkárnu. Jen bezmocně hrozil letícímu tělesu, mizejícímu mezi hvězdami. A pak uviděl králíky. No, no, to jsem si mohl myslet, že by u nějaké lumpárny chyběl Bob a Bobek. Kdo to byl? Prosím, nějací trampové, řekl Bob. My je neznáme. Asi byli z Marsu nebo Jupitera, doplnil informaci Bobek. Z Venuše, ozvalo se za zády králíků šeptem. Ale to už hajný nemrava s Brokem odcházeli domů. Bob ještě zkusil zavolat. Pane nemrava, prý jsou z Venuše. Ale ten jen mávnul rukou a křičel. To mi fuk. Ale cirkus mi z lesa dělat nebudou. A to už se malý, tečkovaný králík rozplakal. Já chci domů. A svou malou packou ukazoval vzhůru k nebi, kde někde mezi hvězdami svítil

0: kosmický korál.
1: Tatínku, tatí,
0: plakal usedavě. Prosím tě, přestaň. Když uvidí nemrava světlo, tak ti tatínka zastřelí, uvažoval Bob.
1: A co kdyby jsme panu Hajnému udělali zatmění měsíce?
0: Napadlo Bobka a ukázal na plechovku s černou barvou, s níž nemrava značkoval stromy.
2: Jasně, pochopil jsem, řekl Bob.
0: Pomalými krůčky, aby ani jehličí nešustlo, se blížili k hájovně. Bobek vylezl Bobovi na rameno, Venušánek mu podal plechovku s barvou a Bobek začernil okna. Vše bylo hotovo tak rychle a tiše, že Brok ani neštěkl.
2: Tak, a teď si můžeš přivolat tatínka.
1: A tvoji kamarádi si můžou posvítit, jak chtějí.
0: Malý králíček hvízdl na prsty, jako když letí tryskáč, vytáhnul baterku, co dosvítila na oblohu, a tam začal psát svůj vzkaz. A už se začaly hvězdy přibližovat a všude se rozlila záře a na pasece přistála kosmická králíkárna.
1: To je opravdu zvláštní. Vy chodíte každou nohou zvlášť a to my chodíme oběma najednou,
0: řekl králíček, když hopsal s Bobem a Bobkem k otevřeným dveřím hvězdoletu. Velký králík se uklonil a poděkoval Bobovi a Bobkovi za záchranu.
2: Račte prosím na návštěvu, řekl
0: a Bob s Bobkem vstoupili do korábu. Usadili se do křesel před obrovitou obrazovku.
2: Ukážeme vám, jak žijeme na naší planetě, řekl velekrálík.
0: Bob a Bobek ani nedutali. Na obrazovce seděl v křesle velikánský puntikatý králík, četl noviny a kouřil doutník. Pak se podíval na hodinky, šel k velkému panelu, zapnul páčku a do mikrofonu volal:
2: Dobré jitro, milí spolukrálíci, vstávejte, už začíná den, ať se vám hezky hezoučky daří.
0: Jeho hlas zněl ve všech amplionech ve městě a v bytech vyskočili všichni králíci z postelí a hopsali na ulici. Dohopsali ke svým autům a auta s nima také hopsala na zmrzlinu, na kolotoče, na houpačky. Na celé planetě byla jedna velikánská pouť.
1: U vás nikdo nepracuje?
0: Divil se Bob.
2: Ne! My už máme všechno hotové.
1: A co škola?
0: Ptali se králíci.
2: Nám nalejí všechny vědomosti do hlavy hned při narození.
1: Teda, tak to máte u vás moc pěkné,
0: pochvaloval planetu Bobek.
2: Jestli chcete, můžete letět s námi,
0: zval Boba a Bobka veliký králík.
1: No jo, když my nejsme puntikatý,
0: řekl Bobek.
1: To je škoda,
0: povzdechl si malý králíček a nastala chvíle loučení.
2: Ale dovolte, abych vám dal medaile za statečnost a záchranu našeho Benjamínka.
0: A pak už hvězdolet odstartoval.
1: Ahoj, Venušáci,
0: volal Bobek, dokud jim návštěva nezmizela mezi hvězdami.

0: Ale co my, babku? Přece už nestojí za to jít spát. Tak se dáme do práce, ať nemrava nenadává. A začali svážet dříví k řece a stavět vor. Už byli s vorem hotovi a slunce bylo pořádně vysoko a už se chtěli začít posmívat, že hajný nemrava zaspal, když zaslechli hromování. Prach a broky, kdo mi zamaloval okna, já ho zastřelím. Kdyby se neprobudil brok, tak mám tmavou noc až do večera, bando jedna nezvedená. Bobku, k veslům a vpřed! Bob odrazil od břehu a už letěl vor proudem. A podle břehu běžel se sukovicí nemrava a pes brok. Já vám dám, já vás protáhnu, jen co vás doženu. Což o to, nemrava se za chvíli zadýchal, ale brok natáhl svoje běhy a letěl za vorem s vyplazeným jazykem. A než oba králíci připluli k pile, už tam stál na břehu a cenil zuby. Bobku, pila nepila, jedeme dál.
1: A kam ta řeka vůbec teče?
0: Až do moře, kamaráde, drž se pevně. A skutečně. Napřed si pohrávali s vorem malé vlnky a kolem byly kánoje a kajaky a pramičky a najednou byly vlny větší a místo kánojí majestátně pluly velikánské parníky. Boba a Bobka vlny uhoupaly po probdělé noci ke spánku. To už všude kolem byla samá voda a samá voda. A na ní vor a na něm pluli naši hrdinové vstříc dalšímu dobrodružství.
2: Churvínku, my jsme dostali ve škole šíleně těžký úkol.
3: Jaký úkol?
2: Těžký.
3: Jak těžký?
2: Šíleně, Churvínku.
3: Ale z čeho? Z počtu, z tělocviku, ze zpěvu, ze psaní?
2: Ne. Dostali jsme úkol, že abychom udělali krmítko a vykrmili všechny ptáčky v našem okolí.
3: To je snad máte krmit a ne vykrmit. Vykrmit se může akorát husa, jenže husa není ptáček. Husa je, když je posvícení.
2: Tak to já nevím, Horvínku.
3: Jenže já to vím přesně. Přece na vás nechtěj, abyste si na posvícení vykrmili brhlíka. Chtěj nebo nechtěj?
2: Nechtějí.
3: No tak vidíš, tak uděláme to krmítko spolu a proto mi podej prázdný květináč.
2: A kde máte prázdné květináče?
3: Přece v kredenci, vy ne?
2: My ne.
3: My jo.
2: No, jenomže když já tam ze židličky nedosáhnu.
3: Tak jdi dolů, ty seš taková slepičí vejška.
2: No, vidíš. Ty tam taky nedosáhneš.
3: Počkej, podej mi pohrabáč. Já si ho přistrčím. Co to bylo?
2: Mísa, Churvínku s ušima.
3: Taky smeď na lopatku, Máničko s ušima. A jestli se mi chceš posmívat kvůli uším, tak se nejdřív podívej na ty svoje.
2: To jsem ještě neviděla udělat krmítko z kořenáče.
3: To nic není, to je lehký. Do květináče natlačíš lůj nebo nějaký tuk, žáno, třeba sádlo a květináč pověsíš takhle nohama vzhůru.
2: Že bude vypadat jako zvoneček.
3: A ptáci přiletí, budou ze spoda klofat a nebudou mít hlad, žáno.
2: No, jenomže kde vezmeme lůj do toho krmítka, když lůj ani nemáme?
3: Lůj nemáme, ale hele, co máme?
2: Je... Husu, vy budete opékat husu, vyděláte posvícení.
3: A hele, tak je tlustá. Sádlo se jí trošku ořeže a bude to. Podej mi nůž.
2: Kde máte nůž?
3: Počkej, v truhlíku na uhlí.
2: V truhlíku na uhlí? Jak to, že máte nůž v truhlíku na uhlí? Do truhlíku se nože přece nedávají.
3: Mám tam v pátek spadnul. Je tam, viď? No, ukáž. Tadyhle teď ořízneme jeden kousek sádlička. Tak, tady druhý. To byla husa jako basa, co?
2: No, neměli bychom ho dát vysmažit, Horvínku.
3: To sádlo?
2: Ano.
3: To bychom asi měli třeba v tomhle kastrůlku. Postavíme ho na plyn.
2: Nespal se, Horvínku.
3: A je to.
2: Je.
3: To bude asi ta čulda. Hodila si ty střepy do koše na odpadky?
2: Hodila.
3: A přikryla si je novinama, aby nebyly vidět?
2: Nepřikryla, ale přikryju.
3: Ahoj, taťuldo. To je venku počasí, viď?
4: No to teda je. Urvajs, a co doma? Je všechno v pořádku?
3: Absolutně, tati.
4: Ve škole?
3: Absolutně, všecko, tati.
4: Co je absolutně všecko?
3: V pořádku.
4: No tak, to rád slyším, protože nic člověka tak nepotěší, jako když je doma i ve škole absolutně všecko. To, jak si... Nice, tady je něco... To, tento...
3: Co tento, tati?
4: No cítit, co to pro pána krále, to je hrozný, otevři okno.
3: My, tati, totiž...
4: No to je hrůza, já přijdu domů, ty hlásíš jako, že je všechno absolutně v pořádku a zatím je to tady jako, kdybych přišel, já nevím kam, co to čoudí z toho kastrůlku.
2: My totiž, pane, spím.
4: Hned, Hurvajs, to seber a jdi to vylejt.
3: Ne. To se nesmí vylejt, tati.
2: My totiž připravujeme, pane Spejble, ptáčkům krmivo.
4: Cože?
3: Krmivo. My jim pečeme sádlo místo loje, žáno, tati, a pak jim ho nalejeme do květináče, žáno.
2: A oni ho budou klofat a budou mít krmítko.
4: Co pak budou klofat takový spálený tento? Vždyť je to uhlí a ne tuk.
3: Jenže až to v květináči utuhne.
4: A co pak to je nějaké krmítko? Květináč? Květináč je květináč a krmítko je krmítko.
3: Když se pověsí takhle na strom, tati.
4: To je moc malé krmítko, květináč. To je akorát pro síkorky. Síkorky zobou lůj? Správně, to zobou, ale co myslíš takový ten?
3: Kdo?
4: Jak se jmenuje ten s tím zobákem takovým?
3: Matoušek, tati.
4: Ale žádný Matoušek, takovej černej.
3: Fiala.
4: Ale Fiala, ten přece. Kos.
3: Jaký kos?
4: Kos, žáno. Ten lůj nezobe. Nebo pěnkava. Nebo drost.
3: Matoušek taky ne.
4: No tak. A má proto umřít hlady?
2: Nemá, víte, pane Spejble.
4: Samozřejmě, že nemá. Ptákům uděláme pořádné velké krmítko, aby se tam dalo sypat zrní, drobečky a tak. Podej mi proto pilku, Hurvajs, ty, Máničko, vyndej ze šuplíku hřebíčky a kladívko.
2: Ano, pane tak. Spejble.
4: No, já mám tadyhle prkínka a bude to, než bys řekl švec. Nice. Co je tohle? Povídám, co je tohle? Hurvajs, co je tohle?
3: Co, tati?
4: Kdo tak opižlal tu husu?
3: Jakou husu?
4: Tu husu tadyhle kdo opižlal?
3: Nikdo, tati.
4: Jak to nikdo? Podívej se, jak je opižlená.
3: To se z ní ořezalo takovéto přebytečné sádlo pro síkorky.
4: Se ořezalo. Já tě taky ořežu. Takhle opižlat takovou krásnou husu.
3: Mám tě uklidit stůl, tati, nebo kde to budeš dělat?
4: Co?
2: To krmítko, pane Spejble.
4: Na stole pochopitelně. Sklízet nic nemusíš, já to takhle bočoupnu na kraj. Tak.
3: Už je to na cimpr-campr.
4: Hernaj, tady je pořádek. Proč si ten hrnek nesklidil ze stolu?
3: Jsem chtěl, ty jsi nechtěl.
4: Jak to nechtěl? Tak to odnesu, ať chci nebo nechci, ne?
3: Jsi nechtěl, že to jen očoupneš na kraj.
4: Kdybys ho byl býval uklidil, tak bych nemusel nic očupovat. Takový pěkný hrnek i s talířkem. Podej mi ta prkínka, Máničko.
2: Prosím, pane...
4: No vidíš, jak pasujou k sobě. To bude střížka, to bude střecha, jedna radost.
3: A tohle to prkínko?
4: Z toho uřízneme podlášku. Kde pak zima je krutá, zimě se těm tvorečkům musí pomoct. Takové krmítko musí něco vydržet. Vítr do něj pere, žáno. Šumonko, jde.
3: To jde nějak stěžka, viď?
4: Přidrž mi to, tuhle, ať se mi to nekvedla.
2: Já to taky přidržím.
4: Takový houř na tý dřevo.
3: Chceš, abych vzal na chvilku za tu pilku?
4: Ale nechci. Tupá je jako poleno. Pořád si něco děláte, pak má něco uříznout. Drzofest!
3: Je prsk.
2: Pane Spejble, vždyť jste uřízl kus stolu.
3: Jsi uříznul stůl i s nohou, tatí.
4: Nice. To je práce. Hernajs, to mi čert napískal, abych dělal pro ptáky krmítko.
2: Když nám
3: teď už to snad budeš vědět.
4: Hrneš takový pěkný stůl a teď mu chybí noha.
3: Tři mu stačí, tatí. Piano má taky tři nohy.
4: Vždyť se bude kinklát. Hrnajsto, mi to krmítko přišlo draho.
3: Ještě ho musím ale slouct dohromady. To krmítko, tatí.
4: Helejte, já mám jinou práci. Co pak si myslíte, že mám na starosti jenom vaše krmítka?
2: Když my ale krmítko musíme zhotovit a musíme pozorovat, které ptactvo se k němu slétá a které ne a jak se přitom chová.
4: No tak na to ale nepotřebuješ krmítko jako stodolu. Na to vám docela dobře stačí tadyhle ten květináč, žano. Do něj nalijete třeba tenhle spálený vomastek, žano. To ptáčkům stačit bude. Na tom si docela ještě pochutnaj a krmítko bude jedna báseň.
3: No vidíš, a když jsem to říkal já, tak se mně nevěřilo. Mně se holt nikdy nevěří, dokud náš stůl nepřijde o nohu.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Jednoho rána se Ctibůrek probudil a co nespatřil? Dveře byly pootevřeny a za nimi zasněžená louka, sníh na stromech a rampouchy pod střechou. Opravdu první sníh. Jenže otevřenými dveřmi to čišelo. Ctibůrek si přetáhl peřinu přes hlavu, ale táhlo mu na cumel. Přetáhl si přes cumel, ale táhlo mu na krk. Maminka tu nebyla, aby dveře zavřela. Tatínek už asi dávno odešel do práce. A tak se Ctibůrek vyhrabal z postýlky a ťap, ťap, ťap, že si zavře sám. Dveře však zavřít nešly. Vždycky jen vrzly a zase se sami otevřely. Nakonec je Ctibůrek pořádně přibouchl, opřel se o ně ramínkem a že otočí klíčem. Šlo to stěžka. Klíč ne a ne se pohnout. A kdyby Ctibůrek vší silou nehekal, snad by se mu je ani nepovedlo zamknout. Ale že hekal hodně nahlas a svědomitě, tak zámek udělal najednou cvak a bylo zamčeno. No, pak hop do postýlky a už mu táhlo ani na cumel, ani na krk. Ne, ne, bylo mu takové vlahy, takové hájavé teploučko, že rázem usnul, jako když ho potopí. Usnul a zdálo se mu, že je hon, že okolo chaloupky chodí honci a klepají na stromy tek, tek, tek, tuk, tuk, tuk, aby vyplašili zajíce. A najednou zjistil, že to není sen, že opravdu někdo klepe, ale na okno. Když si Ctibůrek vydýchal v lidových květech na skle malý průzor, viděl, že to je maminka. Maminka s otýpkou dřeva v náručí a v pyžamu. Ctibůrku, volala, odemkni a pust mě dovnitř. Nebohá maminka skočila jenom prodřivý do kamen a Ctibůrek ji zatím zamkl dveře. Hned maminko sliboval, už to bude. Ale nebylo to ani hned, ani už, ani za chvilinku a venku mrzlo, až hřebíky praskaly. Pospěš si, miláčku, je mi hrozná zima. Drkotala maminka zuby. Hned, maminko, hned, volal Ctibůrek, ale za chvíli se přišupral k oknu. Ono to, maminko, nejde. Maminka vytřeštěla v oči, ale půjde to, broučku, musíš otočit klíčem od okna. Zkusil tedy otočit klíčem od okna, ale ani od okna, ani k oknu to nešlo. Ačkoliv hekal mnohem víc, než když dveře zamykal. A za dveřmi stála fialová maminka a zuby jí klepaly jako lípové dřevášky. Ono to, maminko, pořád nejde. Začal natahovat moldánky a tušil, že provedl něco hrozného. Tak pojď aspoň otevřít okno, maminka, na to. A už mu neříkala ani miláčku, ani broučku. Toužila jenom strčit si nohy do kapes, kdyby to šlo, protože venku byl mráz jako křen. Jenže okno bylo zamrzlé a Stříbrek marně cloumal okenní klikou. A tak se dal do bregotu, protože už nevěděl, co si počít. Nevěděl, jak dostat ke kamnům maminku, která stála venku skřehla jako rampouch a z očí koukali rákosky. A široko daleko nebylo nikoho, kdo by jí pomohl, protože bydleli na samotě. Tedy pomoc už nebyla daleko, ale ani Stříbrek, ani maminka o ní nevěděli. Po cestě kráčel pan Hajný. Vyšel ze zátočiny a nemohl věřit svým očím. Kdo to tam hopká a poskakuje v pyžamu pod okne? Říkal si, je to Stříbrkova maminka nebo není? Co to je za nápad v pyžamu na takové zimě? A co to provádí? Proč dělá dřepy, předklony, úklony a záklony? Proč se nejde raději zahřát do světnice? Maminka opravdu dělala dřepy, předklony, úklony a záklony. A kdyby Alík nebyl zamčený se Stříbrkem ve světnici, lítal by kolem jako pominutý. Štěkal by střeštěje. A byl by radostí bez sebe, že má maminka hned po ránu takový smysl pro psinu, že dělá takhle kratší věci. Pan Hajný byl z toho jako v Jeříkově vidění. Na mou duši divil se, ona teď dokonce kluše, předpažuje, vzpažuje, upažuje, zapažuje a rozpažuje. Je to opravdu Stříbrkova maminka? Ta přece nikdy nebyla na takový raný tělocvik. Na to se musím podívat zblízka. Přišel právě včas, aby zachránil, co se zachránit dalo. Pro něho bylo hračkou vyšroubovat zámek, vpustit maminku v pyžamu do světnice, pak zámek zase přišroubovat a ještě se přimluvit za Stříbrka, aby nedostal. Za chvilku byla maminka ve svetru, v kamnech veselé praskalo a na stole stál horký zlatavý čaj a linecký koláč s rybízovou marmeládou. Nemít doma ten čaj, říkávala pak ještě dlouho maminka, nevím, jak by to se mnou dopadlo.

0: Bylo to už 8. den, co se mi na poušti porouchal motor. A když jsem vyposlechl celou historii o setkání s Liškou, pil jsem poslední kapku ze své zásoby vody. Víš, ty tvé vzpomínky jsou moc hezké, ale já jsem ještě neopravil letadlo, nemám už co pít.
1: Ale moje přítelkyně Liška.
0: Človíčku, už nejde o Lišku.
1: Proč?
0: Protože umřeme žízní.
1: Já jsem hrozně rád, že jsem měl přítelkyni Lišku. Je dobře mít přítele, i když máme umřít.
0: Neuvědomuje si nebezpečí, řekl jsem si. Nemá nikdy hlad, ani žízeň. Stačí mu trochu slunce.
1: Mám taky žízeň. Hledejme studnu.
0: Hledat studnu v nekonečné poušti? Má to vůbec smysl? Přesto jsme se vydali na cestu. Kráčeli jsme mlčky celé hodiny, než se snesla noc a začaly se rozsvěcet hvězdy. Viděl jsem je jako ve snu, protože jsem měl trochu horečku. Taky máš žízeň.
1: Voda může dělat dobře i srdci.
0: Byl unaven. Sedl si a já vedle něho.
1: Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět.
0: Ano, jistě.
1: Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu.
0: Ano, ať je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné.
1: Jsem rád, že souhlasíš s mou Liškou.
0: Protože malý princ usínal, vzal jsem ho do náruče a vydal se znovu na cestu. Byl jsem dojat. Měl jsem pocit, jako bych nesl křehký poklad. Zdálo se mi dokonce, že není na zemi nic křehčího. Ve svitu měsíce jsem pozoroval to bledoučké čelo, zavřené oči, kadeze chvějící se ve větru a říkal jsem si, co zde vidím, je jen skořápka. To nejdůležitější je neviditelné. A poněvadž se jeho pootevřené rty slabě usmívaly, řekl jsem si také, co mě na malém princi dojímá, je jeho věrnost ke květině. Ten obraz růže, který v něm září jako plamínek lampy, i když spí. A tušil jsem, že je ještě křehčí. Lampy musíme dobře chránit. Stačí malý závan větru a lampa zhasne. A jak jsem tak kráčel, objevil jsem na úsvitě studnu. Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku, ale tahle se podobala studni na vesnici, až tam žádná vesnice nebyla. Myslel jsem, že se mi to jen zdá. To je zvláštní. Všechno je připraveno. Rumpál, vědro, provaz. Malý princ se zasmál. Dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. Rumpál skřípal jako stará korouhvička, když vítr dlouho spal.
1: Slyšíš? Probouzím studnu a ona zpívá.
0: Počkej, je to pro tebe příliš těžké. Pomalu jsem vytahoval vědro až k okraji. Postavil jsem je na roubení pěkně do rovnováhy. V uších mi stále zněl zpěv rumpálu a ve vodě, která se dosud chvěla, jsem viděl chvějící se slunce.
1: Toužím po té vodě. Dej mi prosím napít.
0: Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Tato voda byla něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a úsilí mých paží.
1: U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě. A přece tam nenalézají to, co hledají.
0: Nenalézají.
1: A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži nebo trošce vody.
0: Jistě.
1: Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.
0: Napil jsem se. Dobře se mi dýchalo. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Proč jen jsem pocítil tíseň?
1: Musíš dodržet slib.
0: Jaký slib?
1: Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za tu květinu.
0: Vytáhl jsem z kapsy své náčrty. Malý princ je uviděl a zasmál se.
1: Ty tvé baobaby se trochu podobají hlávkám zelí. Oh, a já na ně byl tak hrdý.
0: A znovu se zasmál. Jsi nespravedlivý, človíčku. Neuměl jsem nikdy kreslit nic jiného, než zavřené a otevřené hrozníše.
1: Ale to bude dobré. Děti jsou chápavé.
0: Nakreslil jsem mu tedy náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám?
1: Víš, můj příchod na zemi. Zítra bude jeho výročí. Spadl jsem nedaleko odtud.
0: Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Tak to není náhoda, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal, jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kde jsi spadl? Snad kvůli výročí? Malý princ na otázky nikdy neodpovídal, jenom se trochu začervenal. A když se někdo červená, znamená to ano. Mám o tebe strach.
1: Musíš pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer.
0: Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře s nohama svěšenýma a k někomu promlouvá.
1: Tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Ale ano, je to ten den, ale ne to místo.
0: Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl ani neslyšel. Přesto malý princ opět k někomu hovořil.
1: Jistě. Uvidíš, kde začíná v písku moje stopa. Tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Máš dobrý jed? Nenecháš mě dlouho trpět? A teď jdi pryč. Chci zase dolů.
0: Zastavil jsem se. Srdce se mi sevřelo. Proti malému princi se zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se. Ale had? Sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, protáhl se mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se dáváš do řeči z hady? Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdíčko tlouci jako srdíčko postřeleného, umírajícího ptáčka.
1: Jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Já se dnes také vrátím domů. Mám to mnohem dál.
0: Cítil jsem, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě. A přesto se mi zdálo, že padá někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, abych ho zadržel.
1: Mám od tebe beránka a náhubek.
0: Jeho pohled byl vážný, zahleděný do dálky. Cítil jsem však, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku?
1: Měl. A dnes večer se budu bát ještě víc.
0: Trochu mě zamrazilo. Měl jsem divný pocit, když jsem si uvědomil, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neslyšel ten jeho roztomilý smích. Byl pro mne potřebný jako studánka v poušti. Človíčku, chci ještě slyšet tvůj smích.
1: Dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kde jsem loni spadl.
0: Viď, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a hvězdou. Neodpověděl na mou otázku. Jenom se trochu nepřítomně díval a zdálo se, jako by se usmíval.
1: Nikdy nevidíme to, co je důležité.
0: Ovšem.
1: Je to jako s tou květinou. Máš-li v lásce květinu, která je na nějaké hvězdě, rád se v noci díváš na oblohu. všechny hvězdy jakoby rozkvétaly.
0: Ovšem.
1: Je to jako s tou vodou. Tou, které se mi dal napít. Vzpomínáš si? Byla tak dobrá.
0: Ovšem.
1: V noci se budeš dívat na hvězdy. Ta moje je příliš malá, abych ti mohl ukázat. Je to tak lépe. Má hvězdička bude pro tebe jednou z mnoha hvězd. Budeš tedy rád pozorovat všechny hvězdy. Všechny budou tvými přítelkyněmi. A pak ti dám dárek.
0: Človíčku můj zlatý, tak rád slyším tvůj smích.
1: Právě to bude můj dárek. Bude to jako s tou vodou.
0: Co tím myslíš?
1: Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím jiným než malými světýlky. Pro jiné provice znamenají problémy. Pro mého biznismena byly zlatem. Ale všechny ty hvězdy mlčí. Ty budeš mít hvězdy, jaké nemá nikdo.
0: Co tím myslíš?
1: Já budu na jedné z nich bydlet. Budu se na jedné z nich smát. A až se podíváš v noci na oblohu, bude to pro tebe. Jakoby se smály všechny. Ty budeš mít hvězdy, které se umějí smát. Budeš stále mým přítelem. Budeš rád, že jsi mě poznal. Budeš mít chuť se smát se mnou. A někdy otevřeš okno, jen tak pro radost. A tvoji přátelé se budou strašně divit, až tě uvidí se smát při pohledu na nebe. Řekneš jim, ano, hvězdy mě vždycky rozesmějí. Budou si myslet, že se zbláznil. Vyvedu ti tak pěkný kousek. Bude to, jako bych ti dal místo hvězd spoustu rolniček, které se umějí smát. Víš, ale dnes v noci sem nechoď.
0: Nehnu se od tebe.
1: Budu vypadat, jako by mě něco bolelo. Trochu, jako bych umíral. To už tak bývá. Nechoď se na to dívat, nestojí to za to.
0: Nehnu se od tebe.
1: Víš, taky kvůli tomu hadovi. Nesmí tě už tknout jen tak pro potěšení.
0: Nehnu se od tebe.
1: Pravda. Na druhé uštknutí už nemá jet.
0: Tu noc jsem neviděl, kdy se vydal na cestu. Zmizel tiše. Když jsem ho konečně dohonil, šel rychlým, odhodlaným krokem.
1: Ah, ty jsi tady. Neudělal jsi dobře. Zarmoutí tě to. Budu vypadat jako mrtvý, ale nebude to pravda. Víš, je to příliš daleko. Nemohu sebou brát tohle tělo. Je moc těžké. Bude to jako stará, opuštěná skořápka. Staré skořápky nejsou nic smutného. Víš, bude to pěkné. Já se budu také dívat na hvězdy. Všechny budou studny se zrezavělým rumpálem. Všechny mi budou dávat pít. To bude pěkné. Ty budeš mít 500 milionů rolniček. Já 500 milionů studánek. Tady to je. Nech mě jít kousek samotného. Prosím.
0: Malý princ se posadil. Měl strach.
1: Víš, moje květina. Jsem za ně zodpovědný. Je slaboučka. A tak naivní. Má jen 4 trny, aby jich chránili proti světu.
0: Už jsem neměl sílu stát. Nebyl jsem schopen se pohnout. Ještě jednou se na mě smutně zadíval a řekl.
1: Tak to je všechno.
0: Potom vstal a udělal jeden malý krůček. V tu chvíli se u jeho kotníku zablesklo cosi žlutého. Malý princ na okamžik znehybněl. Nevykřikl. Klesl pomalu, jako padá strom. Ale nebylo ho slyšet. Všude kolem byl písek.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: O šídlu, kohoutovi, kačeru a houserovi. Šlo šídlo do lesa na houby. Potkalo kohouta. Šídlo, kam jdeš? Jdu do lesa na houby, pojď se mnou. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kohout poslechl a šli dál. Potkali kačera. Šídlo s kohoutem, kam jdete? Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kačer poslechl a šli dál. Potkali housera. Šídlo s kohoutem a s kačerem, kam jdete? Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Houser poslechl a šli dál. Když přišli do lesa, dostali všichni z vlka strach. Nedaleko ale uviděli chaloupku a tak se do ní schovali. Kohout si sedl na bydlo, kačer vlezl pod lávku, houser vyskočil na lávku a šídlo se vpíchlo pod práh. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, vrazil do světnice vlk a zarval na ně. Všechny vás sežeru! Ale kohout, který seděl na bydle, měl nejvíce odvahy a zakokrhal. Všichni obíte! Houser křičel. Kijem, kijem, kačer. Šak tak, šak tak, šak tak. A konečně spod prahu vyskočilo šídlo a píchlo ho do boku. Pích, pích! Vlk se hrozně polekal a utekl. A tak šídlo, kohout, kačer a houser šli nazbírat houby a vesele se vrátili domů.

0: Luboš, Michal a Prokop. Pan Vavřinec by si po včerejším podivném seznámení s Jehlíkem rád pospal, ale nemohl. Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek ráno, chodil do základní umělecké školy. Měl tam 3 nadané kluky, kteří se chtěli naučit hrát na trubku. A že byl právě čtvrtek, stačil si jen loknout horkého čaje, popadnout trumpetu a běžet. Luboš, Michal a Prokop už na něho ve třídě čekali. Kluci, vsadíme se, jaký bude mít, jo? To navrhl Luboš. O co? Zeptal se Michal. O párek v rohlíku, řekl Prokop. Ty, co prohrajou, se musí složit a koupit ho vítězi. Platí? Platí. Červenou a zelenou, křikl Luboš. Béžovou a hnědou, mínil Michal. Bílou a modrou, přisadil si Prokop. Sotva učitel vešel do dveří, oči jim sjeli k jeho nohavicím a co uviděli, je pořádně zmátlo. Vždyť on měl obě ponožky černé. Zklamání žáku bylo tak očividné, že by trklo i slepého. Pan Vavřinec pochopil a vyhrnul si nohavice. Ponožky, jak vidíte, obě černé. A víte proč? Protože jsem včera v noci chytil lichožrouta do paskičky na myši. Luboš, Michal a Prokop koukali jako moped na Harleje. To byla noc, odfoukl si pan Vavřinec. Úplněk a měsíc jak poklice na hrnec. No, a co vy, kluci? Cvičili jste stupnice? Tak si vybalte nástroje. Kluci poslechli, ale pořád po sobě zmateně pokukovali. Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku. Zanotoval si pan Vavřinec a hned tu kratičkou melodii také vykouzil z trumpety. Líbí? Zeptal se. Teprve teď si všiml vyděšených obličejů svých žáků, odkašlal si a řekl přísně. Tak, dost. Legrace? Začíná hodina. Ještě dlouho po vyučování si Luboš s Michalem a Prokopem o něčem vzrušeně povídali, divoce gestikulovali a ukazovali si na hlavu. Pan Vavřinec si s ničím hlavu netrápil. Bylo mu tak lehce, ale zároveň tak teskně, jako už dávno ne. Hrozně rád by si s někým popovídal. Jak je to dlouho, co jsem měl doma nějakou milou návštěvu, zavzpomínal. Ale bylo to tak dávno, že se při pomyšlení na ten čas a na slečnu Helenku málem rozplakal. Pane, něco stalo? Moc smutný, usmíval se Karlík, když zasmušlý pan Vavřinec přecházel kolem jeho krámku. Ponožky, dáme? Dneska ne, Karliku. Asi si koupím láhev vína. Vína, rozzářil se Liku. Vína mám a různý, bílý, červený i sladký pro slečna. Pan Vavřinec popadl bez rozmýšlení láhev nějakého moravského. Víno mu vlastně nic neříkalo, za to v konzervách se vyznal. Tentokrát si vybral pravé anglické fazole v tomatové omáčce. Pán má chuť, řekl uznale Liku.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Pohádka o kohoutkovi a o slepičce. Studánko, studánko, dej mi krůpěj vody mému kohoutkovi. On se na kopečku dáví, zdvíhá vzhůru nohy. Studánka odpoví. Vody tobě nedám, až mě přineseš slípy lísteček. Slepička dí lípě. Lípo, lípo, dej lísteček studánce. Studánka dá vody mému kohoutkovi. Lípa praví slípce. Nedám ti lísteček, až mi očvadleny přinese šáteček. Slípka běží, švadlenu prosí. Švadleno, švadleno, dej lípě šáteček. Ona dá lísteček, studánka vodičky. Švadlena opět dí. Nedám ti šáteček, až přineseš hedvábí od královny Sáby. Slepička běží, žádá. Králičko, Sábičko, dej mi hedvábíčko. Ať je dám švadleně, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Králička praví slípce. Nedám hedvábíčko, až mi dáš od ševce překrásné střevíce. Slípka běží k ševci, praví. Ševče, ševče, dej této králičce překrásné střevíce. Ona dá mi hedvábíčko, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Švec slípce praví. Nedám ti střevíce, pokud nepřineseš štětiny od svině. Slípka běží, prosí. Svině, svině, dej ševci štětiny. On mi dá střevíce, dám je té králičce, králička dá hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Svině slípce dí. Nedám ti štětiny, až mi dáš od mladců vydrobené zrní. Slípka běží, prosí. Mladci, mladci, dejte mi zrní. Ať dám této svini, ona dá štětiny, švec dá střevíce, králička hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Mladci slípce praví. Nedáme zrní, až nám od šafářky přineseš smetany. Slípka běží k šafářce, žádá. Šafářko, šafářko, dej mladcům smetany. Oni dají zrní, zrní dáme svini, svině dá štětiny, štětiny střevíce, střevíce králičce, králička hedvábí, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Vody mému kohoutkovi, který zdvíhá nohy. Šafářka slípce praví. Nedám ti smetany, až spole přineseš velkou plachtu trávy. Než to všechno slepička zběhala a snesla, a naspět k ubohému kohoutkovi od studánky drobet vody přinesla, nalezla jej již mrtvého.

Sobecký obr. Každého odpoledne, když přišly děti ze školy, chodívali si hrát do obrovy zahrady. Byla to veliká, rozkošná zahrada s měkce zelenou travou. Tu a tam zvedaly se nad trávu krásné květiny jako hvězdy. A 12 broskvových stromů bylo na jaře obaleno něžnými růžovými a perleťovými květy. A na podzim neslo bohatství ovoce. Ptáci seděli na stromech a zpívali tak sladce, že děti často přestávali si hrát, aby jim naslouchali. Jak je nám tu blaze, volávali druh na druha. Ale jednoho dne se vrátil obr domů. Byl navštívit svého přítele, kornvolského lidožrouta, a zůstal u něho 7 let. Za uplynulých 7 let vypověděl všecko, co měl na srdci, neboť nebyl od slova, a rozhodl se, že se vrátí na svůj hrad. Když přijel domů, spatřil děti hrající si v jeho zahradě. Co tu děláte? Vzkřikl velmi nevrlým hlasem a děti utekly. Moje zahrada je moje zahrada, řekl obr. Tomu může každý rozumět, a mimo mne nikdo nesmí si v ní hrát. I vystavil vysokou zeď kolem zahrady a dal na ní návěstní tabuli: vstup pod trestem zapovězen. Byl to velmi sobecký obr. Ubohé děti neměly si nyní kde hrát. Pokusili se hrát si na silnici, ale silnice byla plna prachu a tvrdého kamení a jim se na ní nelíbilo. Po vyučování bloudívali kolem vysoké zdi a povídali si o krásné zahradě za ní. Jak šťastní jsme tam byli, říkali si. Potom přišlo jaro a celý kraj byl plný kvítků a ptáčků. Pouze v zahradě sobeckého obra byla dosud zima. Ptákům se v ní nechtělo zpívat, když tam nebylo dětí, a stromy zapomněly kvést. Krásná květina vystrčila hlavičku z trávy, ale když spatřila návěstní tabuli, bylo jí tak dětí líto, že vklouzla zase zpět do země a šla spát. Pouze 2 lidé se radovali. Sníh a mráz. Jaro na tuto zahradu zapomnělo, volali. Budeme tu žít i po celý boží rok. Sníh pokryl trávu velikým bílým pláštěm a mráz obarvil všechny stromy na stříbrno. Potom si pozvali severáka a on přišel. Byl zahalen do kožešin a burácel zahradou celý den a schazoval střížky komínů. To je rozkošné místečko, řekl. To musíme pozvat na návštěvu ještě kroupy. A tak přišly i kroupy. Den jako den po 3 hodiny řinčeli na střechu zámku, až rozbili skoro všechnu břidlici a potom se honili dokola zahradou, jak nejrychleji dovedli. Oděny byly do šedivých šatů a jejich dech byl jako led. Nemohu pochopit, proč jaro nejde tak dlouho, řekl sobecký obr sedě u okna a hledě na svou studenou bílou zahradu. Doufám, že počasí se změní. Ale jaro vůbec nepřicházelo, ani léto. Podzim přinesl všem zahradám zlaté plody, ale zahradě obrově nedal žádných. Jest příliš sobecký, řekl. A tak tam byla stále zima a severák a kroupy a mráz a sníh tančili mezi stromy. Kdysi z rána ležel obr v posteli probuzený a tu zaslechl líbeznou hudbu. Zněla tak sladce jeho uším, že si pomyslel, královští hudebníci jistě, že jdou kolem. A zatím to byl pouze malý konipásek zpívající před jeho okny, ale on již tak dávno neslyšel ptačího zpěvu ve své zahradě, že se mu zdál nejkrásnější hudbou na světě. Potom přestali kroupy tančit nad jeho hlavou a severák ustal v burácení a oknem k němu zavanula lahodná vůně. Myslím, že konečně přišlo jaro, řekl obr a vyskočil z postele a vyhlédl oknem. Co spatřil? Spatřil divokrásný zjev. Malou dírou ve zdi vlezli děti do zahrady a seděli na větvích stromů. Kam dohlédl? Na každém stromě bylo děcko.

dosud pokrytý novatkou a sněhem a severák dul a burácel nad ním. Vylez, chlapečku, říkal strom a chýlil větve, seč byl, ale hošík byl příliš malinký. Obr díval se ven a srdce jeho roztálo. Jak jsem byl sobeckým, řekl, teď vím, proč jaro nepřicházelo. Vysadím toho ubohého chlapečka na strom a potom zbořím zeď a moje zahrada bude rejdištěm dětí na věky věkův. Litoval skutečně velice, co učinil. I sešel opatrně dolů a otevřel zcela tichounce vrátka a vyšel do zahrady. Ale jak ho děti spatřili, tak se lekli, že všecky utekly a v zahradě nastala zase zima. Jenom chlapeček neutíkal, protože měl oči tak zalité slzami, že přicházejícího obra neviděl. A obr se pozadu přikradl až k němu, vzal ho jemně za ruku a vysadil ho na strom. A strom hned rozkvetl a ptáci přilétli a zpívali na něm a chlapeček rozepěl své malé paže a sprutka jimi objal obrovu šíji a políbil ho. A ostatní děti, když viděli, že se obr více nehněvá, přiběhli zpět a s nimi přišlo jaro. Teď je to zahrada vaše, dětičky, řekl obr a vzal veliký mlad a zbořil zeď. A když šli lidé ve 12 hodin na trh, spatřili obra hrajícího si s dětmi v nejkrásnější zahradě, jakou kdy viděli. Po celý den si hráli a večer přišli dát obrovi s bohem. Ale kde je váš maličký kamarád, tázal se. Chlapec, kterého jsem vysadil na strom. Obr miloval ho ze všech nejvíce, protože ho políbil. Nevíme, odpověděli děti. Odešel. Musíte mu říci, aby sem zítra jistě přišel, řekl obr. Ale děti mu řekli, že nevědí, kde zůstává a nikdy předtím prý ho neviděli. A obr se velmi zarmoutil. Každého odpoledne, když bylo po škole, přišli děti a hráli si s obrem. Ale chlapeček, kterého obr miloval, se již nikdy neukázal. Obr byl velmi laskav ke všem dětem a přece toužil po svém prvním malém příteli a často o něm mluvíval. Jak rád bych ho viděl, říkával. Léta minula a obr velice zestárl a zeslábl. Nebyl již stodová děti s dětmi, i seděl ve veliké lenožce a pozoroval děti a jejich hry a obdivoval se zahradě. Mám mnoho krásných květin, říkával, ale děti jsou květiny nejkrásnější. Jednou v zimě, když se oblékal, vyhlédl oknem. Teď už neměl zimu v takové nenávisti, protože věděl, že je to pouze spící jaro a květiny, že si odpočívají. Pojednou počal si údivem mnouti oči a díval se a díval. Byl to věru zázračný pohled. V nejzaším koutě zahrady byl strom všecek pokrytý květy. Větve jeho byly z ryzího zlata a stříbrné plody visely z nich a pod ním stál chlapeček, jehož miloval. Obr se běhl po schodech plný radosti. Spěchal po trávě a přišel blízko k dítěti. A když byl až u něho, zrudla mu tvář hněvem a on řekl, kdo se opovážil tě zraniti? Na dlaních dětských ruček byly stopy hřebů a stopy hřebů byly i na malých nožkách. Kdo se opovážil tě zraniti? Skřikl obr. Pověz mi, abych mohl vzít svůj veliký meč a zabít ho. Ne, odpovědělo dítě. Rány ty jsou rány lásky. Kdo jsi? Řekl obr. A podivná bázeň se ho zmocnila i poklekl před malým dětskem. A dítě usmívalo se na obra a řeklo mu. Ty jsi mě nechal hrát jednou ve své zahradě. Dnes půjdeš se mnou do zahrady mé, která jest rájem. Když odpoledne děti přiběhly,

našli obra mrtvého, ležícího pod stromem a pokrytého bílými květy.

0: Na kraji mlází, kde se protínaly lesní cesty, rostla mladá jedlička, hezká jako panenka, a všem pro potěšení voněla. Kolem ní se pořád něco dělo. Srnky přeběhly na pastvu, veverka cvičila skoky z větve na větev, přešel hajný a při něm šmejdil jeho pes s nosem jako vysavač a nasával všechny pachy. Někdy taky přejel lesní traktor a ten neměla ráda. Trochu se ho bála. Rachotil jako hromobití, vykuřoval, ačkoliv se to v lese nesmí, a nestydatě páchl. Nikomu neuhnul. A co mu stálo v cestě, na to šlápl. Za to jedlička měla ráda červeného ptáčka Křivku. Křivka si nejraději pochutnávala na semínkách ze šišek. Pořádala jednu za druhou, až se jí z vytahování semínek skřivil zobáček, že vypadal jako pokažené nůžky. Křivka zrovna přilítla s novou šiškou a usadila se s ní na jedličce, když se zpovzdálí ozvalo rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof. Ach, už zase jede rufuflák, vzdychla jedlička. A táhne klády. To zase rozryje celou cestu, řekl červený ptáček. Traktor supěl přes kořeny, přes kameny a čoudil. Za ním šel hajný a volal na něj: na křižovatce si nadjeď, ať při zatáčení neodřeš stromky. Ale kde pak traktor? Do křižovatky vjel jako Formule 1 a řízl jí nejkratším směrem. Dej pozor, vykřikla Křivka, a leknutím pustila šišku. Ale bylo pozdě. Klády už dřely jedličku, ozvalo se prasknutí a jedlička zasténala. Její dvě nejdelší větve vláčel traktor za sebou. Nemehlo, takový krásný stromek zmrzačíš, zlobil se hajný, ale sebevětší zlobení neštěstí nenapraví. Moc to bolí? Ptala se jedličky Křivka. Přišly srnky i veverka a všichni ji litovali, dokonce hajného pes, který spíš na každého vrčel, jedličku litoval. Rány jedličku bolely, ale daleko víc jí bolelo, že je z ní mrzáček. Trápilo jí to pořád a snad by se utrápila, kdyby nebylo červeného ptáčka. Neber si to tak, podívej se, jaká já jsem šereda. O nic z toho nedělám, řekla Křivka a pitvořila se a nastavovala jedličce k podívání svůj křivý zobáček zprava zleva. Nejsi žádná šereda. Jsi krásný červený ptáček. A ty jsi pro mne zase moje hezká jedlička. Čas obracel listy kalendáře a jednou ráno bylo všude bílo. Blížily se Vánoce a děti se těšily na stromeček. Vánoční stromečky vybírá hajný a přišel taky k mlází, kde stála jedlička. Tuhle jedličku taky, ukázal na ní, stejně tady jen překáží a pořádný strom z ní už nebude. Já nechci, bránila se jedlička. Prosím vás, já nemohu. Mám tady červeného ptáčka. Málo kdo rozumí řeči stromů a tenký hlas jedličky už vůbec nebylo slyšet. Dřevaři jí podkasali větve, jak se to s vánočními stromky dělá, a naložili ji na nákladní auto. Jedlička tiše plakala a ronila krůpěje pryskyřice. Křivka ji ale slyšela a řekla: nepláč, pojedu s tebou. Mně by tady bez tebe taky bylo smutno. Sedla si na nákladní auto a jeli. V městě čekala jedlička s ostatními stromky. Borovičky, smrčky i jedle rozkládali větve, aby každý viděl, jak jsou pěkně rostlé a košaté. Jedlička z kraje mlází zůstala však podkasaná, aby nikdo nenašel Křivku, schovanou v jejich větvích. Obě se bály chvíle, kdy se budou muset rozloučit. K jedličce ale přistoupil muž, ani ji nerozbalil a rovnou řekl, krásně voníš, tebe si vezmu. Nesl jedličku domů a křivka ve větvích ani nedutala. Doma postavil stromek do pokoje a zavolal, maminko, vybral jsem dětem jedličku, pojď se podívat. Žena přišla do pokoje, rozhrnula trochu větve a napůl zklamaně, napůl s výčitkou řekla, táto, kam zdal oči, vždyť je to mrzáček. To neříkejte, vykřikla rozlobeně křivka a vylétla z úkrytu. Něco takového jsem ještě nezažil, divil se muž. Maminko, otevři okno, ať může ven. Jen si leď, ptáčku, usmívala se žena a otevřela okno. Ale křivka lítala po pokoji a nakonec zase usedla na jedličku. Když chceš, můžeš zůstat, krčili oba rameny a usmívali se. Muž potom usadil jedličku do stojanu, jako by ji obul do střevíčku a začal ji strojit. Ověsil ji stříbrnými šiškami a skleněnými ozdobami, které byly červené jako jahody, žluté jako pampelišky a modré jako voda ve studánce. Jedlička byla jako lesní princezna. Moc ti to sluší, řekla křivka. Jsem šťastná, šeptala jedlička. Jsi opravdu krásná, řekla křivka. A byla to pravda, protože krása kvete ze štěstí. Když na Štědrý den večer jedličku uviděli děti, měli tak velkou radost, že se nevešla do pokoje. A bylo slyšet až na ulici, máme nejhezčí vánoční stromeček a sedí na něm červený ptáček. A skutečně, nikde jinde neměli stromeček krásný jako lesní princezna s červeným ptáčkem.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: není tvé doba.
1: Hurvajš, nezvoň tak, paní Kateřina není hluchá.
0: Jenom aby.
2: Pan Spejbl s Hurvinkem.
1: Zdravím vás, paní Kateřino.
0: Může jít Mánička s námi sáňkovat?
2: No jistě, už se chystá. Máni, pospěš.
3: Už jsem nachystaná. No tak jdeme, ne?
2: Máničko, zapni se pořádně.
3: No jo.
2: A hezky si to užijte.
3: To budeš koukat, bábinko, jakého sněhuláka postavím.
0: A já.
1: A co teprve já?
4: Jo.
2: No ano, Želičku, ty taky, no jo. Však se nechám překvapit. A nezapomeňte, ten, kdo postaví toho nejkrásnějšího sněhuláka, dostane ode mne tu největší, nejsladší a nejkrásnější bábovku.
0: Mňám, tak

0: při mně předvedu holubičku. Ta byla co?
1: Postřelená holubice vyletěla ze světnice, postrácela peříčka. Hle, byla to Mánička.
0: Tak se ukáž ty, Hurvínku.
1: To něco uvidíš. Akrobat Hurvínek a jeho stojí na šišce. Jedu!
0: Vysy pana Makovice, ta má jistě zrnek více, než má Hurvajs ve hlavě, sype stravu po mravě.
1: Závidíš, závidíš, co?
0: To bych měla komu.
1: Žery, no! Ukaž Máničce, jaká jsme my chlapi třída. Nasedni na sáně a jeď.
2: Žery, drž se.
0: Náš žeriček to je kos, v zimě v létě chodí bos.
2: Protože mu zmrzly uši, vzal si čapku, ta mu sluší.
1: Výborně, Žery.
0: Žeričku si pošat. Jo, jo, jo.
1: A teď poběž nahoru a vezmi sebou sáně.
0: No jo, jo, náš žeriček je panečku Šikulka.
2: A teď, panstvo, pojedeme všichni najednou.
0: Jo, jo.
2: Spejblovo, cirkusové trio Křeč, navsedat. Pozor, Rimol!
1: Byla šlupka.
2: Já už toho mám dost. Sednu si tady na sáně a odpočinu si. A vy si zatím jděte stavět sněhuláky.
0: Ano.
2: A až budete hotovi, zavolejte. Budu váš rozhodčí, jo?
0: Tak jo, no.
1: Ani běžíme, Žery!

0: Jaký je ten můj sněhuláček?
1: Parádní.
0: Jo.
1: Jen by neměl být tak nakřivo.
0: No co, ten tvůj by zase potřeboval do ruky metličku.
1: Snadná pomoc.
2: Žery,
1: přines větvičku. Aport.
3: Jděte, to ale trvá. Ještě tady zmrznu. Žery, ty jdeš pro mě? Počkej, Žeričku, nech toho. Co děláš? Upadnu, nech tu větev na pokoji. Neblázni, mám od ního přinesání.

0: Výborně, Žery, ty neseš krásnou větev.
1: Ta bude tvému sněhuláčkovi slušet, co?
2: Ten tvůj už taky stojí rovně jako svíčka.
1: To bude mít pan Spejbl těžkou volbu, co?
2: No jo, to jo. Tati, už máme hotovo.
1: Pane Spejble.
3: Nic.
2: Žery, nevíš, kde je páníček?
4: No.
2: Jo?
4: No.
1: Tak nás k němu zaveď.
2: Tati!
1: Pane Spejble!
2: Tatiuldo, kde jsi?
1: Žeričku, tady někde pan Spejbl není.
2: No jo, ale nechal tady sáně.
1: A tamhle toho nejkrásnějšího sněhuláka.
2: No jo. Taťulda je vítěz. Ale kde je?
1: Asi mu už byla zima, tak šel domů.
2: Tak půjdem taky.
1: Jo.
2: Máni, pomoz mi toho Taťuldova sněhuláka naložit na sáně.
1: Dobrá.
2: Pěkně těžký.
1: No to ti teda povím. Hej. Hej. Rup.
2: A jdeme domů.
1: No, to bude bábinka koukat, jakého sněhuláka pašáka pan Spejbl postavil.

0: Řeknu vám, děti, že ten sněhulák pana Spejbla je skutečně moc hezký. No, jenom je škoda, že si pan Spejbl nepřišel pro sladkou odměnu. Co? To je?
1: Jak to? Že nepřišel? Vždyť jsem tady.
2: Ale po sněhulákovi. Vyklubal se z něho pan Spejbl.
0: Pane Spejble.
2: Tať Huldo, to jsi ty.
1: To jsem já. Hemšich.
0: Zdravíčko.
1: Je mi toho zapotřebí.
0: Jak se vám to stalo?
1: To má na svědomí Žerik. Spustil mě i se sáněmi z kopce.
2: Žery?
1: A jak jsem se tak kutálel, stal se ze mě sněhulák.
2: Ale nic si z toho nedělej, taťulínku. Byl jsi ten nejhezčí ze všech sněhuláků, jaké jsem kdy viděl.
3: No, a vyhrál jste bábovku.
1: Jakem jsem to bábovku?
2: Tu nejsladší.
0: Tak si myslím, že víc než bábovka potěší pana Spejbla pořádně horký čaj.
1: S rumem.
0: S rumem.
1: Jak se říká, únor bílý polesílí, ale člověka oslabuje. Hemšík!
2: Moje řeč.
4: Čí je Pampeliška? Když přijde čas Pampelišek, je jich pokaždé všude tolik, že se ještě nenašel nikdo, kdo by je dokázal spočítat. A tak jednou Čmeldu s Brundou napadlo, že by mohli vyhlásit pampeliškovou soutěž. Ten, kdo napočítá nejvíc pampelišek, zvítězí a vyhraje první a jedinou cenu. Hrníček pampeliškového medu.
5: Pampeliškový med mám moc rád. Můžu taky soutěžit?
4: Ptal se Pučmelout. Jestli umíš dobře počítat, tak proč ne? Řekli čmeláci.
5: Na jeden hrnek medu moje počty úplně stačí.
4: Pomyslel Pučmelout a přihlásil se. Mám počítat svoje nožky nebo pampelišky. Počty jsou přece tak zábavné, povídala stonožka čmelákům, ale ti moc nevěřili. A když se spletu pokračovala, tak jsou úžasně napínavé. Ta vaše pampelišková soutěž je vůbec báječný nápad. Gratuluji vám k němu a pochopitelně se do vaší akce hlásím.
6: Já taky, zapište mě, prosím.
4: Volalo sluníčko sedmitečné.
6: I když mám jenom sedm teček, každý den si je přepočítávám. Jeden nikdy neví, kdy ho potká štěstí a objeví se nějaký ten puntík navíc.
4: Soutěž začala vesele, ale skončila zamračeně. Usmívala se stonožka, která napočítala celou stovku pampelišek. Uměla počítat dosta, jako když bičem mrská, a vyhrála hrníček pampeliškového medu. I sluníčko sedmitečné se usmívalo. Spočítalo sedm nejhezčích pampelišek a všichni ho za to chválili. Mračil se jenom Pučmelout. Spočítal jednu jedinou pampelišku a ještě křičel, že soutěž neplatí.
5: Jedna kytka, jeden hrnek, já ho vyhrál a ne stonožka.
4: Pleteš se, Pučmeloude, vysvětlovali mu čmeláci. Nauč se počítat a příště třeba vyhraješ ty. Ale s Pučmeloudem nebyla rozumná řeč. Takovou měl chuť na pampeliškový med, že si největší pampelišku zabral sám pro sebe.
5: Tahle bude jenom moje. Tu jsem si spočítal a z té si udělám vlastní med.
4: Kdo by se chtěl hádat s Pučmeloudem? Jak myslíš, Pučmeloude? My máme stejně radši jetel. Růžový, sladký jetelíček, řekli Čmelda s Brundou. Ale pokud víme, pampelišky tady u nás odjakživa patřily všem. Viď, kvapníku? Kvapník pospíchal kolem, neohlížel se napravo, nalevo, ani nevěděl, že už pampelišky rozkvetly.
1: Jaké pampelišky? Proč mě pořád zdržujete? Pozvala mě stonožka na met, nebo na let, nebo já už nevím na co, ale vím, že mám zpoždění. Poroučím se.

0: nestačím, promiňte vážení, mám veliké zpoždění.
1: Zatím začal Pučmeloud kolem Pampelišky stavět plot. Pučmeloudovu plotu se nejvíc nasmály pídělky.
2: Tenhle plůtek přelezeme, Pampelišku okoušeme.
1: Pokřikovali na Pučmelouda a opravdu šplhali po plaňkách vzhůru a Pučmelout je zaháněl holí. Jenže sotva odehnal pídělky, musel pohrozit i jedné zvědavé žížale, která chtěla plot podlézt. Pučmelout teď neměl ani chvilku klidu. A nakonec tu svoji Pampelišku stejně neuhlídal. Objevil se malý motýlek, přeletěl plot a usadil se na samém vršičku květu jako na rozhledně.
3: Jedeš, kša,
1: a dokonce
3: táhni,
1: křičel na něho rozlobený Pučmelout, mával holí a plácal rukama.
3: Nebo okamžitě zaplať vstupné.
1: Vstupné na Pampelišku? Kdo tohle kdy slyšel? Čmeláci i Stonožka se smáli a smál se každý, komu to pověděli. Jenom Pučmelout se mračil čím dál víc.
3: Co je tady k smíchu na mé soukromé Pampelišce? Nikdo bez vstupenky sedět nebude.
1: A protože ten malý motýlek neměl čím by zaplatil, Pučmelout třikrát foukl a motýlka neplatiče odfoukl. Teď už se nesmál nikdo. Stonožka Pučmelouda přísně napomenula. Tedy to bylo naposledy. Ještě jednou a dojdeme pro Pučmeloutku. Ta by ti nedovolila ubližovat malým motýlkům, přidali se čmeláci.
3: Dovolila, nedovolila, já se nikoho ptát nebudu,
1: vytahoval se Pučmelout.
3: Zahnal jsem pídělku, žížalu i motýla, mé Pampelišky se nikdo ani nedotkne.
1: Když tohle řekl, tak potom šel a udělal na Pampelišku klec. Pampeliška a v kleci. Pampelišky se přece do klece nezavírají. Jenže Pučmelout je Pučmelout a jeho Pampeliška v té kleci zůstala. Její zlatý květ zbělel a proměnil se v lehounká bílá paraplíčka, která klec neklec rozfoukal vítr na všechny strany. A když potom jednou zase běžel kolem kvapník, byla klec prázdna.
4: Nač máme na louce klec?
1: Vyptával se čmeláků a teprve od nich se dozvěděl, jak to bylo s Pampeliškovou soutěží a s Pučmeloudem.
4: Ani jsem si nevšimnul, že kvetly Pampelišky. To je tím, že pořád chvátám. Ale teď oslavíme se Stonožkou, že dokázala počítat do stovky, řekl kvapník.
1: Pak se podíval na Pučmelouda.
4: A ty máš, Pučmeloude, čím dál hloupější nápady. Polepši se, konečně. Ale nejdřív uklid tu klec.

0: Jak Cipísek pomáhal Rumcajsovi ládovat pistol. Vždycky v pátek Rumcajs řekl:
1: Cipísku, přeláduj mi pistol.
0: Cipísek vyklepal z pistole žalud od minulého pátku a špetičku prachu, co byla pod žaludem. Nasypal do pistole čerstvý prach a nad něj usadil nový žalud. Tak měl Rumcajs v pistoli pořád suše a dobře naládováno. Jenže jednou v pátek přišla od Jičína černava mraků a spustila bouřka a lil se déšť. Takový to byl déšť, až to mance vyplavilo loupežnickou polívku z kotlíku. Rumcajs si nevšiml, že mu zateklo i do pistole. Pro samé starosti s deštěm zapomněl taky Cipísek pistol přeládovat. Potom pátku přišla sobota a neděle a v pondělí v Jičíně dostali nového rychtáře. Říkal si Nevrátek a hnal se rovnou do Lejster, aby se dověděl, co a jak. V Lejstrech bylo napsáno, že Rumcajs je v Jičíně nejpřednější loupežník.
2: Ale jen do úterka, povídá Nevrátek. Ve středu už bude v Řáholci od Rumcajse čisto.
0: Nevrátek nebyl člověk bojácný. V úterý se nachystal a ve středu se na Rumcajse vypravil pistol proti pistoli. O té Nevrátkově se říkalo, že dostřelí až za kopec Zebín. Tam se kule otočí a letí nazpátek. Co netrefila cestou tam, trefí cestou zpátky. Rumcajse rychtář Nevrátek nepřekvapil. Rumcajs ho dobře viděl, jak jde císařskou silnicí k lesu Řáholci. Rumcajs si zavolal synka Cipíska a povídá mu:
1: Ty zůstaň za dubem a já vystoupím a zeptám se Nevrátka, co proti mě má.
0: Když Nevrátek došel, vystoupil Rumcajs od dubu a křikl:
1: Stojím ti na tři kroky za zády.
0: Nevrátka ani teď nezmohlo leknutí. Otočil se a povídá:
2: Co ti chci, to dobře víš, Rumcajsi. Tak se tamhle postav a vystřelíme na sebe.
0: Postavili se proti sobě. V tom si Cipísek vzpomněl a zavolal:
3: Rumcajsi, nemáš přeládováno?
2: Kdo je za tím stromem? Zeptal se rychtář Nevrátek.
1: Ale to je můj loupežnický synek Cipísek, povídá Rumcajs. Vzpomněl si, že od minulého pátku nemám přeládováno.
0: Rychtář Nevrátek uhodil dlaní do pistole.
2: Za to já jsem si doložil. Je v ní třikrát přesoušený prach a hlazená olověná koule.
3: Pistol ti nevystřelí, Rumcajsi.
0: Znova křikl za dubem Cipísek.
1: Když už jsem ji jednou proti Nevrátkovi zdvihl, sklánět ji nebudu,
0: odpověděl Rumcajs.
1: Počítej nám, Cipísku, do tří a my na sebe střelíme.
0: Loupežnický synek musí vždycky posloužit svému tatíkovi. I v nejhorším. Cipísek pomaloučku počítal do dvou a nakonec smutně řekl:
3: Tři.
0: Rumcajs stiskne kohoutek a v tom vykřikne:
1: Krucíš!
0: On mu z pistole lístek po lístku roste doubek. To naládovaný žalud, co zvlehl při velikém dešti, pustil na stisknutí kořínek a vyhání lístek po lístku. Rumcajs vyryl malíkem do země jamku a tu dubovou sazeničku do ní přesadil. Za chvilku doubek z pistole rozkvetl a za chviličku z něho spadly první zralé žaludy. Cipísek jedním naládoval Rumcajsovi pistol a Rumcajs povídá Nevrátkovi:
1: Tak, rychtáři, a můžeme do repete.
0: Jenže Nevrátek zastrčil svou pistol do tajné kapsy a zahrál prsty ve vzduchu.
2: A to zas ne, Rumcajsi. Když ti takhle dokáže posloužit i žalud, nemám už do střílení chuť.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: O gaviálovi, který rozkvetl. Po břehu řeky Gangy se procházel gaviál indický. Chodil sem a tam, tam a zpátky. Byl sám a bylo mu na světě smutno. Nikdo mě nemá rád. Nikdo se mnou nechce kamarádit, fňukal. Prý jsem moc ošklivý. Jeden starý buvol, který se přišel ke gaviálově řece napít, mu dokonce řekl, uhni ty zubaté strašidlo. A přitom každý ví, jak tihle špinaví buvoli příšerně vypadají. Jindy k vodě přiběhl tygr. Ten byl naopak velice krásný. Gaviál na něm mohl oči nechat a už z dálky ho zdvořile zdravil. Jenže nafoukaný tygr ani neodpověděl. Jen se po gaviálovi ohnal prackou. Jede, šeredo! Jakoby u tak veliké řeky nebylo dost místa pro všechny. Pak dorazil slon. Gaviál ho viděl, jak se blíží a připadal mu čím dál větší a vznešenější. V Indii sloni nosí štěstí a gaviál se těšil, že štěstí přinese slon i jemu. Jenže slon ho v té spoustě bláta, co ho bylo na břehu řeky, vůbec neviděl.
2: Pozor, zašlápneš mě!
1: Vypískl gaviál. Ale slon měl velikánskou žízeň a pil tak hlasitě, že gaviála ani neslyšel. A když se dost napil, naplácal si na záda bláto a jak důstojně přišel, tak zase odešel. Vlastně bylo štěstí, že mě nezašlápl, pomyslel si gaviál. Sloni štěstí nosí, i když o tom sami nevědí. Mně ho slon také přinesl, ale veselý nejsem. Myslím, že jsem pořád smutný. Nemám kamarády, nikomu se nelíbím, nikdo mě nemá rád. Takhle pořád kolem dokola lamentoval ten gaviál. Pak se na sebe podíval do vody a div se nerozplakal.
2: Jsem šeredné, zubaté strašidlo s divnou bambulí na nose.
3: Ale ta bambulka je přece roztomilá.
1: Směl bych se posadit? Ozval se tenký hlásek a hned vedle gaviála se něco barevně zatřepetalo. Dovolíš?
2: Gaviál údivem otevřel pusu a zas ji zavřel. Klap! A kdo jsi?
3: Přece motýl,
1: zasmál se hlásek. Ty mě nevidíš? Gaviál trošku zašilhal a uviděl zázrak. Na nose, přímo na té protivné bambuli, seděl nádherný duhový motýl a mával křídly.
3: Tady je tak krásně. Tohle je pravé místečko pro mě. Moc se mi u tebe líbí. Celý se mi líbíš,
1: švitořil ten motýl.
3: Budu ti říkat Gavi, smím?
1: Gavial nemohl uvěřit svému štěstí.
2: A tobě nevadí, že jsem ošklivý krokodýl?
3: Ale Gavi, ty přeci nejsi krokodýl,
1: poučoval ho motýl.
3: Krokodýlů je v téhle řece spousta. Kde kdo je dneska tady krokodýl? Jenže ty jsi vzácný, nádherný gaviál. Nepovozil bys mě trošku, můj milý Gavi?
1: Tehdy gaviál přestal být smutný a zvesela vlezl do vody s kamarádem motýlem na nose. Pak si spolu už jen pluli vodami řeky Gangy. Gaviálovi koukal z vody jen ten kousek nosu s bambulkou a na ní motýl rozložil svá barevná křídla tak, že vypadal jako plovoucí květ. Když se pak přicházeli k řece napít buvol, tygr nebo slon, pokaždé se divili, jak tomu ošklivému gaviálovi najednou překrásně rozkvetl nos.
4: Práce horečně pokračovaly. Tisíce lidí se míhali s vozíky, lopatami, krumpáči, odevšad se ozývalo bouchání, skřípění a řinčení. Po novém asfaltovém chodníku se k pařezu přivalila válcovačka. Její řidič se na zvířátka rozkřikl:
5: Proč tu překážíte? Tady se staví velkoměsto a hlavní křižovatka má být útulkem pro zvířata. S tím se musí něco udělat.
4: A zavolal na policii. Policista jen vyjeveně koukal a říkal: Už jsem viděl lecos, ale pařez uprostřed křižovatky, to tedy ne.
6: Tady máme na papírku něco napsané. A že je na tom razítko?
4: Policista si povolení přečetl, zrozpačitěl, ale pak se mile zatvářil. Všecko je jasné. Samozřejmě, že dodržíme do puntíku, co je na cedulce napsáno. Zvláště, když to má razítko. Nikdo vás z pařezu nesmí vyhánět. Nikdo vám nesmí ublížit. A odjel.
7: Slávo!

0: Ani ne za hodinu se ale přihnalo policejní auto. A pan policista si prohlédl papírek a zamyslel se. No, vyřídíme to rychle a jednoduše, víme? Pařez se přece může stát i jinde, že? To nám nikdo nemůže zakázat.
1: A co s námi chcete udělat?
0: To uvidíte, jenom klid, víme? Utěšoval Krtka pan policista. To už před zvířátky s burácením zastavil auto jeřáb. Jeho rameno si to namířilo k pařezu, obrovité čelisti ho pevně podchytili a zvedli nad ulici.
2: Já se bojím, co když padneme.
1: Nikdo nám přeci nesmí ublížit.
0: Teprve když jeřáb složil svůj neobvyklý náklad na střechu policejního auta, kamarádům se trochu ulevilo.
1: No vidíte, stalo se nám něco? Nestalo. Tak se ještě projedeme.
0: Brzy na to zastavili před jednou z nejvyšších budov. Policisté sundali pařez z auta a vlekli jej po schodech vzhůru až před samotného ředitele. Ten nabídl zvířátkům bonbony a sklonil se nad papírem. Pak začal telefonovat na všechny strany.

Doufám, že budete spokojeni, řekl kamarádům mezi telefonováním a zakrátko se na schodišti sousedního věžáku objevil zástup mužů v kombinézách. Nesli štafle, nářadí, kbelíky, hadice a veliké balíky. Zatím tu počkejte, řekl ředitel zvířecím kamarádům, kteří chroupali do brůdky. Až bude čas, dám vás odvést nahoru.

0: čukaj.
1: Nezdá se vám to divné?
2: Hlasy, které se z dálky ozývaly, říkali například: pozor, ať to slunce nespadne, nebo musíš tu trávu víc natáhnout, nebo přifoukni ten smrček, anebo přišrouboval si ten kámen k jezírku. Netrvalo dlouho a pro kamarády si přišel jeden z montérů. Zavedl je až ke dveřím, otevřel je a hlaholil: no prosím, vážení, jen vejděte. Dali jsme si záležet, aby vám nic nechybělo. Když budete přece jenom něco potřebovat, zmáčkněte knoflík. Ode dneška je tohle váš byteček, tak přeju hodně štěstí. Zvířátka osaměla uprostřed pokoje. Ani nevěděla, kam dřív pohlédnout.
3: Podívejte na ty smrčky, jedle a zelenou trávu.
4: Na palouku jsou i houby a porůvky.
0: A na obloze vysí se sluníčko.
3: Hele, nahoře je ptačí hnízdo. A dokonce je tu i krtina.
2: Krtek skočil do hromádky hlíny, ale ta jej okamžitě vymrštěla až ke stropu.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: A spali a spali a spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano, už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
3: Do skoukání, hodem do práce.
2: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plíjinky, láhev s dudlíkem a taky něco na hraní.

0: Skrtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče ti šlo k duhu. Rostlo jako z vody, za chvíli mu byl kočárek malý a krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať jednou z něj bude ten největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten krtku v zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne. Ale jak? Má peří? Má křídla? Musíš ho dostat do vzduchu. A pořádně vysoko. Tam už bude lítat sám. Zašvitořili a letěli si po svém. A malé velké ptáče najednou zesmutnilo.
1: Neboj se, já to nějak vymyslím.
0: A vymyslel. Chvíli si lámal hlavu a už to měl. Vytlačil kočárek i s ptáčetem na vrchole k stráně a pustil je oba šupem dolů. Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek platil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako balvan.
1: Jestli se ti něco stane, skočím za tebou.
0: Možná ptáče krtka uslyšelo, možná ne. Jisté je, že těsně nad zemí zamávalo křídly a hladce přistálo. A z ptáčete byl najednou pták. Dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdina krtka. A krtkovi se z toho samou radostí zatočila hlava. Ještě to odpoledne vzlétl orel sám a bez pomoci ze dna propasti a za pár dní byl mezi mraky jako doma. Někdo má zkrátka křídla, někdo je nemá.
1: Já bych se nenaučil lítat ani za 100 let.
0: Ale když krtek viděl svého orla kroužit oblohou, bylo mu krásně a lehonko, jako by létal s ním.
2: Hvězdičková štědrovečerní tma za oknem se přehoupla do zachumlané tmy božíhodové a byl čas na pohádku poslední.
3: Korálkový šašek zvedl ruce jako dirigent a přímo zapěl.
2: A tak jako každý rok, a tak jako napřes rok, vypravěče posledního vybere sám stromeček.
3: Vánoční stromek se dlouho nerozmýšlel. Mohl nechat oči na krásném peříčkovém andělovi a v duchu si říkal, ten mi tak sluší, že kdybych měl uši, byl by mou nejvzácnější náušnicí.
2: Kdyby ho anděl slyšel, jistě by mu řekl, a to pozor, andělové nejsou žádné náušnice. Ale anděl ho naštěstí neslyšel a tak, když stromek zašeptal, posledním vypravěčem bude peříčkový anděl, byl anděl nadmíru potěšen a řekl, ale poslyšte, nečekejte pohádku andělsky nadýchanou. V té mé budou vzducholodě a slepice a krejčí.
3: A pak anděl zamával křídly a poslední vánoční pohádka se nesla modrým pokojem a všude bylo svátečně a ta šťastná a veselá tetka s nůší, která má líbezné jméno Vánoce, seděla nahoře řípu a sypala sníh a zvonila k tomu rolničkami a zpívala nám koledy. Tak jako v loni, tak jako tenhle rok a tak jako

Pohádka peříčkového anděla. Je to už dávno, co svatý Petr zavedl na nebi novinku k neuvěření. Vzducholodě pro strážné anděly. Na zemi jezdí tramvaje a na každém rohu mají zastávku. A když má člověk ušlé nohy, nasedne a tramvaj ho odveze domů, vyprávěli si andělé. A když my máme za celý dny ulítaná křídla, žádná tramvaj se sedátky nás nenaloží. S tím se musí něco udělat. Bouřili se a tak začali na nebi létat vzducholodě číslo 1, 3 a 5 a o nedělích létala i 2 a 4. Zastávky měly nad každou návsí a nad hájenkami a taky nad školami, protože strážného anděla mají hajní i školáci. Vzducholodě začaly létat při létě a jednou z nich, vzducholodí číslo 3, létal i anděl A co máš, strážní anděl hospodyně Andulky z Dobré Lhoty. Přilétal ráno a když vzducholoď zastavila 300 metrů nad návsí před Andulčiným domem, A co máš vystoupil, slétl dolů na střechu a pak celý den dával v kuchyni pozor, aby se Andulce nic zlého nepřihodilo. A večer se zase vznesl, na zastávce nastoupil a za 15 minut byl vzducholodí doma. A teď poslouchejte, co se stalo před Vánocemi. Andulka začala vařit, smažit a péct a co máš dohlížel, aby se neřízla a nespálila a aby nezapomněla, kam co položila a zašantročila. Andulka totiž byla hospodyně nepořádnice a pořád něco hledala. A právě při tom vánočním pečení se Andulce ztratila peroutka z peří, kterou měla potírat perníčky. Hledali ji, hledali, ale nenašli. A tak Andulka povídá, a co máši? Nedá se nic dělat, vytrhnu ti 7 pírek z tvého křídla, jinak ty perníčky vajíčkem nepotřu. A než se stačil anděl leknout, vytrhla je, svázala nití a už se tou andělskou peroutkou oháněla jako

kočky, vyběhl na půdu, vikýřem vylezl na střechu a měl tak akorát čas stihnout večerní vzducholoď, zamával křídly, poskočil a nic. Zkusil to znova, zase nic. Nevzlétl a nevzlétl, že bych se přejedl andulčiných dobrot. Zkusil to po třetí a to už se vzducholoď číslo 3 blížila a pak vysoko nad ním zastavila. Chvilenku čekala, pak zazvonila a letěla dál. A co máš, nešťastně poskakoval po střeše, že by jako domů doletěl pěšky, ale křídla ho do vzduchu nevynesla. Je, to bude tím, že mi andulka vytrhla těch 7 pírek. Napadlo a co máše a roztřásl se zimou. Tak, jestli se od střechy neodlepím ani ráno, nebudu v poledne na andělském kůru a nebudu letos troubit aleluja, gloria. Ale já tu parádní muziku troubit chci. Zamračil se a co máš a vklouzl jako blesk zpátky do kuchyně. Andulko, anduličko, utíkej pro krejčíka, musí mi znovu přišít těch 7 pírek, která mi chybí. Jinak domů nedoletím a svatý Petr se strašlivě rozlobí. Andulka běžela pro krejčíka a než by řekl švec, seděl u stolu a čekal, až andulka najde andělskou peroutku. No, myslíte, že ji našla? Ale depak. Ta nepořádnice zašantročila peroutku tak pořádně, že by ji museli hledat do soudného dne. A co tak, mistře, všít mu do křídla pírka z husy? Andulka vyběhla na dvůr a přinesla krejčímu 7 velkých husích pírek. Mistr je do křídla všil a co máš, se rozkejhal a vykolébal se na dvůr a dal se do klábosení s ostatními husami. Přeli se, jestli je lepší dát se hospodyní vyhnat hejha do pšenice nebo hejha do žita. A co máš, přikyvoval těm, co byli pro žito, i těm, co raději pšenici. Depak, husí pírka nejsou ta pravá, povídá krejčík. Vypářuje a vy přinesete pírka holubí. Holuby jsou, pane letci. A tak se lezlo do holubníku pro 7 pírek holubích. Ale když se všila do křídla, holub a co máš, vyletěl jen na střechu a čechral si peříčka a vrkal a mrkal po pěkných holubičkách, které vykukovaly z holubníku, zvědavé, kdože to na střeše sedí. Ne, nedá se nic dělat, zkusíme to ještě s pírky slepičími, rozhodla se Andulka. Jenže slepice a co máš se 7 hnědými pírky v bílém křídle už nezlétla vůbec. Pobíhala po dvoře a dákala, kam pak já snesu vajíčko, kam. Když slepičí pírka vypárali, a co máš zaplakal. Co budeme dělat? Kdo bude za mě troubit? A na to mistr Krejčík povídá, no, mohl by za vás troubit můj kluk Kuba. Hraje ve městě v kapele a troubí jako nikdo. No, ale to by musel chytit ranní vzducholoď, jinak se na kůr nedostane. A kdo pak ho vynese na zastávku, co? Kuba jezdí do města vlakem a vždycky na něj letí na poslední chvilku. Tak by zítra mohl letět na poslední chvilku na vzducholoď. Aha, a to by mohl, přikývla Andulka. A ty se neboj, a co máši, Kuba ti na kůru ostudu neudělá. Ráno vylezl a co máš do vikýře a Kuba stál s trumpetou u vrat jen vypálit. Ta jeho poslední chvilka se musela odhadnout přesně, jinak by se totiž mohlo stát, že Kuba poběží moc pomalu a nevznese se, nebo moc rychle a zakopne a natluče si. Jen a co máš, vzducholoď uviděl, hlásil, bude tu za 10 minut. Pozor, za 9, pozor, za 8, pozor, za 7, pozor, za 6, za 5 a to bylo znamení pro Kubu.

vyrazil a letěl, jako by letěl na vlak. A když letěl kolem hospody, zamával rukama a vznesl se. Plachtil a smál se, bylo mu nevídaně, a když vzducholoď číslo 3 zastavila na zastávce, naskočil do ní. V poledne hrál Kuba na kůru tak líbezně, že svatý Petr vzkázal po andělíčkovi Poslíčkovi, andělu a Comáši, že jestli se mu u Andulky líbí a nemůže se od ní odlepit, může u ní bydlet a na nebe se vracet nemusí. O Vánocích bude už jednou provždycky troubit solo Kuba. A Comáše to zamrzelo, ale pak se na něj Andulka usmála a povídá: a Comáši, koupím ti trumpetu, budeš mě strážit a budeš mi vyhrávat a já ti budu vařit a budu ti šít. A Comáši, flanelové košile. A Comáš přikývl a andělíček Poslíček vyřídil svatému Petrovi, že tedy ano, že a Comáš bude strážným andělem s trvalým bydlištěm na zemi.

osetnění zavonil štědrý večer a nebem se neslo Kubovo andělské Aleluja Gloria a Andulka byla ráda, že nevečeří sama. V noci pak šla se svým andělem a Comášem do kostela na půlnoční mši a zvědavé tetky se divily. Jak tak to, že má Andula sebou toho pohledného anděla? Kdyby jim někdo řekl, že za to může zašantročená peroutka, snad by tomu ani nevěřili. Po mši spěchali všichni domů do teplíčka a jako poslední se loudalo nejpěknější děvče z dobré lhoty, Majdunka. A tu uviděla na nebi svítící vzducholoď a do sněhu vedle ní přistál Kuba s trumpetou, protože bydlel na horním konci a Majdunka na konci nejdolnějším řádně se neznali. A tak Majdunka překvapením vydechla: kdo jsi? Jsem anděl, řekl Kuba. A zamilovali se do sebe a vzali se a Majdunka měla s Kubou andělský život a děti jako andílky. No a Andulka s Acomášem na tom nebyli jinak. A vlastně ještě líp. Z andělských křídel nadělali na tisíc peroutek a ještě zbylo na prachovou peřinu. A od té doby nedají děvčata v dobré lhotě na anděli dopustit a s půlnoční mše se schválně loudají a čekají, jestli ze vzducholodě neseskočí po Kubovi další hezký anděl a nepřistane jim v náruči.

0: Kdyby v pavoučím lese měli hodiny, určitě by se zastavili. Byl prostě takový den, kdy se vůbec nic neděje. Větřík nefouká, slunce nesvítí a potůček nebublá. Takový nějaký den je nejlépe prospat nebo věnovat studiu života mravenců. A tak se pavouček Pája vypravil proti proudu potoka k mraveništi. Byl asi v půli cesty, když potkal Artura. Málem se srazili. Dávej pozor na Artura, ozvalo se před ním. Pája se zastavil a koukal. Viděl před sebou něco žlutého. No co koukáš, řeklo to žluté naštvaně. Neviděl jsi nikdy mravence? Pája se znovu rozhlédl. Žádné mravence neviděl. Kde jsou? Zeptal se. Právě k ním jdu, chtěl bych poznat, jak žijí. Jeden stojí před tebou a říkají mu Artur, zavrčelo to žluté. Teprve teď si Pája všiml, že je to mravenec. Já jsem Pája, pavouk. Ale co se ti stalo? Nic se mi nestalo, jenom jsem se opílil. Opil, opravil ho Pája. Opilil, zařval Artur. Opilil. Uklouzla mi noha na lilii, vletěl jsem po hlavě do pilu a teď nesmím domů. Ale to je hrozné, co teď budeš dělat, zesmutněl Pája a v tom dostal nápad. Tak pojď k nám, můžeš bydlet u mě. Já nevyženu nikoho. Mám pěknou pavučinu, bude ti tam jako v pršice. Artur si něco nespokojně brumlal, ale cupital za Pájou. Tak, milý Arture, udělej si pohodlí, řekl Pája, když vyšplhali do jeho pavučiny. A co budeme jíst, vycenil zuby mravenec. Počkáme, až nám sem něco přiletí, řekl Pája. A co, když nic nepřiletí? Taky se to někdy stává, připustil Pája. Ale já mám hlad. Dal bych si muší vajíčka, oznámil Artur. Muší vajíčka nemám, ale můžeme si povídat. Vyprávěj, co všechno si zažil, prosil Pája, protože měl příběhy raději než plný žaludek. Jenže Artur se převaloval v síti a brůčel a vztekal se. Já jsem nic nezažil, a příběhy jsou k ničemu. Když mě tu máš, tak mě krm, jsem tvůj host, přines mi muši vajíčka. Já ti nějaká seženu, povzdechl si Pája a začínal litovat, že se s tím divným žlutým mravencem potkal. Běžel proti proudu potoka k mraveništi a říkal si, že je asi lepší, když se nic neděje. A že vůbec není moudré zvát si domů na návštěvu někoho, koho vůbec nezná. Z myšlenek ho vytrhl ostrý povel. Stát! Ani hnout! Řekni heslo! Teprve teď si Pája všiml, že stojí u ohromného mraveniště a tenhle křik se ozýval před ním i za ním a kolem něho. Pavouček byl obklopen hordou divokých černých mravenců. Co teď? Neslyšíš? Heslo! Tajné heslo! Křičel ten největší z nich. Pár vajíček pro Artura. Tohle Pája zvolal, protože ho nic lepšího nenapadlo. Mravenci začali pobíhat kolem dokola a ten největší, co vypadal jako jejich dozorce, vycenil strašlivá kusadla. Tak ty znáš Artura, zařval. Přiznej se, kde je, kde se zase ulejvá, kde se fláká. Pája přiznal, že Artura ubytoval ve své pavučince na zeleném smrku blízko potůčku. Víte, on se bojí přijít domů, protože je celý žlutý, vysvětloval. To my dobře víme, že je celý žlutý, zařval dozorce a ostatní mravenci se rozchechtali. Pájovi se ulevilo. Nevěděl sice, co je to za vtip, ale kdo se směje, nemůže být přece zlý, říkal si v duchu. A to není všechno, dodal. Je celý žlutý a ještě k tomu má hrozný hlad, má chuť na muší vajíčka. na muši vajíčka. Ha! Dozorce vyskočil a začal cvakat kusadly.
1: Také má asi hlad, napadlo páju. Ale teď se musím především postarat o Artura. Přece jen je to můj host, pomyslel si v duchu. Tak už se může Artur vrátit, zeptal se. On se musí vrátit, i kdyby nechtěl, řekl dozorce a obrátil se k četě černých mravenců. Pochodem vchod, směr zelený smrk u potručků, rozkaz zní přivalit trestance Artura, mrtvého nebo živého. Trestance? Artur je trestanec, vyděsil se pája. Jasně, řekl dozorce, to je přece vidět už na dálku, co pak není žluťák? To je, přikývl pája, on totiž spadl do květu lilie. Nikam nespadnul, přerušil ho dozorce. To my jsme ho tam zatres šoupli, jako každého, kdo nechce makat na stavbě mraveniště. Žlutá je barva ulejváku. Aha, řekl pája, ale nerozuměl ničemu. Na co se divíš, zazubil se dozorce. Jak to děláte u vás, když někdo nechce pracovat na stavbě pavučiny? U nás si každý uplete sám svou pavučinu a v ní pak bydlí a chytá mouchy. A kdo vám vládne? Přerušil ho mravenec. Máte královnu nebo krále? My máme strýčka sekáče, ale ten nevládne, jenom nám radí a vypráví různé příběhy. A teď už má asi o mě strach, vzpomněl si pája, protože se začínalo stmívat. To my, mravenci, nemáme na vyprávění čas, řekl dozorce a řekl to možná trochu smutně. Ale hned na to se postavil do pozoru a zařval, teď upaluj domů a když příště potkáš mravence žluťáka, radši se mu vyhni. Pája rád poslechl, upaloval domů a když potkal žlutého mravence Artura, který se vracel v doprovodu černých mravenců zase do práce, raději se jim vyhnul. I když mu bylo Artura líto, a vlastně nejen Artura, všech mravenců, kteří pro samou práci nemají čas na vyprávění a dobrodružství.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Jak vodník opravoval mlýnské kolo. Ještě ani pořádně nevyšlo slunce na oblohu a mlýn už vesele klapal, že to bylo slyšet široko daleko do kraje. Mlýnář stál na zápraží a spokojeně se díval, jak se voda valí mlýnským náhonem. Najednou se ozvala rána a někdo z mlýnice volá: pane mlynáři, pane oče, pojďte sem, mlýnské kolo se zastavilo. A skutečně, kolo stojí jako přibité. Nahoře z něj voda jen tak ucmrndává, ale dole v náhonu se to jenom vaří. Mlynář a jeho pomocníci šmejdí a hledají, ale závadu najít nemohou. To je ale nadělení, vzdychá mlynář. Tady je každá rada drahá. Tady nám může pomoci jedině vodník z rybníka za lesem. No a tak pro něho šli. Vodník Piškvorec zrovna učil malé sumce, jak se krade rybářům návnada z háčku. A tak, to se ví, moc tou její žádostí nadšený nebyl, ale nakonec si dal říct a šel. Přišli k náhonu, voda se válí a hůčí, ale mlýnské kolo se ani nehne. Vodník prošel mlýnici, díval se na ložiska, na hřídele a na všechna ta táhla, kouknul pod mlýnské kameny, ale potom zakroutil hlavou. Tady to není. A to musí být někde v náhonu. A hop, a už byl ve vodě. Ponořil se až na dno, rozhlíží se a... Tady to máme. Dole na mlýnském kole sedí nějaký úplně cizí vodník a vší silou drží kolo, aby se nemohlo točit. A co ty tady, povídá vodník Piškvorec tomu cizímu. Ale ať už si pryč, nebo tě přetrhnu jako úhoře. Jenom ne tak zhurta, pane kolego. Zašklebil se na to ten cizí vodník. Tohle je od dneška moje voda a já si tady můžu dělat, co chci. A na důkaz, že to myslí vážně, sevřel mlýnské kolo ještě pevněji. Vodník se vynořil z vody a povídá mlynáři, sedí tam dole nějaký chlapík a nechce se hnout. Co s ním? Mlynář začal bědovat a tak se šli do mlynice poradit. Někdo radil vytočit stavidlo, náhon zastavit a až by se ten chlapík odstnul na suchu, pak ho vyhnat. Ale vodník Piškvorec nad tím jenom kroutil hlavou. Kde pak? Až byste mlynské kolo zase pustili, on by se vrátil. Ne, ne, ne. Musíme na něho vymyslet něco jiného. Ale ať přemýšleli, jak přemýšleli, nic nevymysleli. A jak tak mudrovali a pořád z toho nic nebylo, povídá najednou vodník. Já se tam doskočím na toho chlapíka ještě jednou podívat. Třeba už dostal rozum, vyběhl z mlýnice a hup do náhonu. Ale dole bylo všechno při starém. Ten vetřelec seděl stále na mlýnském kole a ještě si k tomu pískal na rákosovou pištělku. A ať si říká, kdo chce, co chce, pískal náramně pěkně.

A to se na to podívejme, povídá vodník Piškvorec. Ty jsi dokonce muzikant. To se ví, že jsem odpověděl pyšně ten cizí vodník. A jaký? Já jsem býval, holinku, kapelníkem v Královské vodnické kapele. Jak to vodník Piškvorec uslyšel, vyskočil z náhonu a zašeptal mlynáři do ucha, tak už to mám, teď už vím, jak na něj. A než by se ho mohl mlynář na něco zeptat, byl pryč. Jen se jim zdálo, že se nahoře ustavidla myhla jeho zelená kamizola a potom jakoby něco žbluňklo. Mlynář i jeho pomocníci chvíli čekali a pak si šli sednout zpátky do mlýnice. Kdo ví, jestli se ještě vrátí, povzdychl si mlynář a dodal, neznám horšího pohledu na mlýn, než když se mu netočí mlýnské kolo. Složil smutně hlavu do dlaní a jeho pomocníkům taky moc do zpěvu nebylo. A tak by tam snad seděli smutně až do dnes, kdyby najednou neuslyšeli zvenku nějaký podivný hluk. Táhlo se to jakoby z veliké dálky, ale velice rychle se to přibližovalo. Znělo to jako nějaké břinkání, troubení, pískání a bubnování a kdo ví, co ještě.

Všichni vyběhli z mlýnice a co to vidí? Z hořejšího rybníka odstavidla sjíždí v mlýnském náhonu celá vodnická kapela. Vepředu jede vodník Piškorec s bubnem, za ním píská Úhor z pikolu, Štika vrzá na klarinet, vzadu třískají Raci činely a úplně nakonec jede Sumec s basou. Tak jsme tady, uculil se vodník. Jenom jsem si musel skočit pro kamarády, to víte, sám bych to asi těžko stačil. Mlynář spráskl ruce, ale než se zase stačil zeptat, k čemu to všechno vlastně bude dobré, vodník mávl paličkou a křikl: a teď, kamarádi, vodnický pochod! A kapela spustila. Byl to rámus, až se celý mlýn třásl. Ale ještě se ani nedostali k repetici, když to v mlýnském kole zaskřípalo a tam, kde se voda vařila nejvíc, vykoukl ten cizí vodník. Tak to teda zase ne, křičel, až mu ta jeho žebácká papule docela zčervenala. Takhle se vodnický pochod nehraje, ten se hraje přeci takhle. A vytáhl z šosu píšťalku a začal pískat. A pískal opravdu moc pěkně.

Víte, to je tak, povídá vodník Piškvorec a po straně mrknul na mlynáře. My jsme se doslechli, že jste býval kapelníkem v Královské vodnické kapele. A tak jsme se vás přišli zeptat, jestli byste nechtěl hrát s námi. Bydlet byste mohl tadyhle v hořejším rybníce, bez tak je prázdný. A je lepší, když tam bude bydlet náš vodník, než aby se tam usadil ještě nějaký dareba. A občas byste mohl dohlédnout na mlýnské kolo, aby se správně točilo, řekl mlynář. Ten cizí vodník chvilku koukal, už vůbec nebyl nabručený a dokonce se zdálo, že se trochu stydí. Tak je tedy dobře, povídá po chvíli takovým nějakým zjihlým hlasem. Já bych to vzal. A potom zaklepal píšťalkou na mlýnské kolo a už zase přísným hlasem dodal. Tak nezapomeňte, večer je zkouška u mě. A ponořil se. A v tu ránu to v mlýnském kole zaskřípalo a začalo se znovu otáčet. A jak to bylo dál? No jak by to bylo? Od těch dob měl mlynář výborného pomocníka a vodnická kapela ještě lepšího kapelníka.

0: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám. Pohádky z trávy vám pak povídám. Tak jako tolikrát šel jsem zas jednou bylinkově vonavou pěšinkou, která se kroutí kolem lesa. Na konci pěšinky seděla kobylka. Hlavu měla v dlaních a smutně vzdychala. Co máte za trápení, paní kobylko? Zeptal jsem se jí a ona povídá:
1: takové divné. A můžu si za ně sama. Představ si, včera večer jsem svoji nejmladší vykládala o velkém kobylčím závodě ve skoku. A dnes ráno má malá kobylka vyskočí z postýlky a vyhrkne: maminko, letos ten velký závod vyhraju já. Ach, proč jsem jí jenom o tom závodě vyprávěla? Co to mou malou napadlo? Proč jí to vlezlo do hlavy? Teď cvičí vedle na poli, skáče tam jako pominutá a přitom něco brebentí. Slyšíš ji?
0: Natáhl jsem uši a poslouchal.
1: A hop,
0: slyším spole veselý hlásek, který si prospěvuje. Přeskočím půl pole, a hop, přeskočím celé pole, a hop, a zítra už přeskočím dvě a pozítří už třeba tři. A když ne pozítří, tak příští týden určitě. Pak půjdu na velký kobylčí závod ve skoku a vyhraju ho. Vím, že můžu vyskočit třeba až k nebi. Jenom musím pořád cvičit a cvičit. Škoda, že tomu maminka nevěří. Moc by mi pomohlo, kdyby mi někdo věřil.
2: Proč jí nevěříte? Obrátil jsem se na paní kobylku a ona zase zavzdychala.
1: Protože velký kobylčí závod ve skoku vyhraje jen ta nejlepší kobylka. Moje holčička skáče dobře, ale může být opravdu nejlepší? Co když nevyhraje? Co když jí čeká zklamání?
2: Tak to vás trápí, aby se nakonec netrápila ona. Zasmál jsem se a paní kobylka kývla.
1: Tak nějak už to bude.
0: Tak už se netrapte, řekl jsem honem. Já půjdu za vaší malou a budu s ní cvičit a cvičit a každý den jí řeknu 100krát a třeba i 1000krát. Ty jsi ta nejšikovnější ze všech kobylek a já ti věřím, že vyhraješ a mám tě moc rád. A to jsem taky udělal.
2: A hop, cvičili jsme na poli od rána do večera.
0: Jednou se na nás taky přiletěl podívat ten bláhový vítr, který mi splnil přání. Poletoval kolem a nahoru a dolů, česal trávu na mezi a zálibně si pohvizdoval. A tu mě něco napadlo.
2: Větříčku, oslovil jsem ho, ty jsi mi kdysi splnil přání, nemůžeš taky splnit přání téhle šikovné kobylce?
1: Jaké,
2: hvízdl vítr a já mu vysvětlil, má malá kamarádka kobylka chce vyhrát velký závod ve skoku.
1: Ty víš, že mám rád jen přání bláhová,
2: hvízdal vítr.
1: A tohle takové není. Proč bych ho plnil? Takové úplně obyčejné přání, které si tahle šikovná, svižná kobylka lehce splní sama. Vidím přece, jak pilně cvičí.
2: Já vím, zavískl jsem. Taky věřím. To jsem řekl jen tak, abych na tobě vyloudil pochvalu. Ale vím, že když té malé říkám, že je ta nejšikovnější ze všech kobylek, tak nelžu. Je to tak?
1: To se ví, že je, hvízdl vítr. Když lítám světem, hledat, co svidím a můžu taky srovnávat.
2: Po jeho slovech kobylka šťastně poskočila. Jen tak lehonce, ale stejně to byl skok až nad koruny stromů a šťastně se zasmála.
1: Tak už mi věří i vítr.
2: I maminka už mi věří. A každý, kdo bydlí na naší mezi. Je mi tak krásně. Moc mi to pomáhá.
0: Brzy už přišel den, kdy jsme s mou kamarádkou Kobylkou šli na velký kobylčí závod ve skoku. Byl moc krásný podzimní den s hlubokou modrou oblohou, po které sem tam plul načechraný bílý mráček. Závod se konal na velkém poli, za kterým bylo druhé a třetí. Všude kolem nás se hemžili davy kobylek a některé měly velice vznešená dlouhá jména a taky velice dlouhé nohy. Moje malá kamarádka se toho hemžení a dlouhých nohou trošku polekala a pomaloučku bledla. Neboj se, malá, konejšil jsem jí. Přece jsme spolu dlouho cvičili, vím, co dokážeš, věřím ti. Tu přiletěl vítr, který mi splnil přání a zahvízdal. Kobylko, přiletěl jsem se na tebe podívat. Co pak, že jsi tak bledá?
1: Já mám asi strach, špitla Kobylka. Jenom takový maličký, ale mám ho.
2: Neboj se, malá, věřím ti, chlácholil ji i vítr. A já jsem zase dostal jeden nápad a hned ho řekl své kamarádce. Ty k tomu skoku potřebuješ nějaký talisman pro štěstí, aby ti připomínal, jak tě máme všichni rádi a jak ti věříme. A ano, talisman by mi jistě pomohl zahnat strach, usmála se má malá kamarádka. Honem jsem začal hledat po kapsách. Nosím v nich roztodivné věci, ale přesto je těžké najít jen tak z čista jasna věcičku, která by mohla sloužit jako talisman. A přece, do prstů se mi zapletlo něco moc a moc hebonkého. Dlouhá duhová stuha, kterou mi daroval vítr, po které jako pomůstku chodívám do země vysoké trávy. Když stužku uvážu kobylce kolem krku, bude to přesně to pravé, pomyslel jsem si. Duha přece znamená štěstí. Co tomu říkáš? Obrátil jsem se na vítr. Vůbec nic, je to můj dárek pro tebe a jak s ním naložíš, do toho mi nic není. Hvízdl vítr, ale potom mi sedl na rameno a šeptl. Ovšem, když se rozloučíš s duhovým můstkem, rozloučíš se i se zemí vysoké trávy. Rozmysli si to. Jenomže v té chvíli nebylo co rozvažovat. Kdybych nedal své malé to nejlepší, co mám, těžko by mi uvěřila, že ji mám opravdu rád a že jí opravdu věřím. Rychle jsem uvázal kobylce kolem krku duhovou stužku a v zápětí už odstartovali velký kobylčí závod ve skoku. A hop, zvolala moje kamarádka a zmizela na modrém nebi.
1: Kam doskočila? Volali rozčileně všichni pořadatelé i diváci.
2: O, daleko, vysoko, až do nebe, smál jsem se. Koukejte, sedí tam na bílém obláčku.
1: Je nejlepší a taky nejhezčí. Vypadá jako duhový motýl, křičeli všichni úžasle a mě do ucha zahvízdal vítr.
2: Je to i tvoje zásluha. Ale teď víš, co tě čeká. Musíš se navždycky vrátit do velkého světa velkých lidí.
1: Ale jak, když nemám duhový můstek? Lekl jsem se a vítr odpověděl.
2: Já tě v tom přece nenechám. Rozluč se s každým, pak projdi klikatou pěšinkou u lesa, než dojdeš do vsi. Budeš velký.
0: A to jsem taky udělal.

0: slzy a smích. Profesor Kadeřábek se na svém útěku z Akademie věd zastavil až u řeky. Ani nevěděl, proč běžel právě sem a ne domů. Nejspíš proto, že měl pocit naprosté životní prohry. A řeka odjakživa lákala sebevrahy. A přitom právě tady prožil pár nejpěknějších chvil svého života. Tady přece s Ramsesem a Hejlíkem pátrali po zmizelém Tulamorovi juniorovi. Tady pod tou lucernou si naskicoval portréty tuláků. A ten rezavý vrak tu taky pořád stojí. Na palubě jsou tři kluci, není to nebezpečné? Ale nebudou to žádní uličníci, když hrají na trumpety. A docela jim to jde. Asi chodí společně do hudebky. Profesor Kadeřábek je chvíli poslouchal a pak se pomalu vracel domů. Jihlík s Ramíkem tu už na něho čekali. Zůstali v kuchyni, do pracovny si v jeho nepřítomnosti netroufali. Profesor hodil batoh před síní do kouta a když vešel do kuchyně, jen pokýval hlavou.
1: Zradili jste mě. Podtrhli jste žebřík, na kterém jsem před celou akademií stál. Jaký žebřík? Vykulil oči Ramses.
2: On to myslí obrazně.
0: Dloubil do něho Hejlík a vyskočil na stůl před profesora.
2: My jsme se jim nemohli ukázat, pravil pevně. Ale teď už mi nikdo neuvěří, že jste,
0: zalkal profesor Kadeřábek.
1: Uvěří, napsal jste přece o nás celou knihu i s obrázkama.
2: A navíc, vzpomněl si Hejlík, tohle říkal můj děda. On říkal, Hejlíku, víš, v čem se nejvíc liší lichožrouti od lidí? My věříme jen v to, co vidíme vlastníma očima. A lidstvo odjakživa věří tomu, co nikdo neviděl.
1: To je zajímavá myšlenka, připustil profesor Kadeřábek, ale tam byli vědci z celého světa.
2: No právě, zvolal Hejlík. Víte, co by se stalo, kdyby jsme se jim doopravdy ukázali? Po celém světě by na nás pořádali štvanice. Každá domácnost by byla vzhůru nohama. Líčili by na nás otrávené ponožky. Ve skleněné kleci by nás ukazovali v cirkuse a v televizi by jsme měli svůj vlastní program. Dost, prosil profesor Kadeřábek a do očí se mu draly slzy. Hlasitě se vysmrkal, utřel si oči a vyslovil poslední námitku.
1: Tak jste jim měli aspoň sebrat ponožky, aby věřili, že jste lichožrouti. To my jsme původně chtěli, řekl Ramses.
2: Jenže bysme to nestihli, dodal Hejlík. Nemyslete si, že sundat z nohy ponožku jde raz dva. Ono to, pane profesore, chvíli trvá, zvlášť když je ta noha spocená.
1: A těch věců tam byla fůra, pomáhal mu Ramík, proto jsme jim jenom rozvazovali tkaničky.
2: Dost,
0: volal profesor Kadeřábek, teď už se smíchem.
2: Tohle všechno, co jste říkali, si musím okamžitě poznamenat.
0: A zmizel v pracovně.
3: Tygy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Na tomto místě se ve scénáři paní Drncová zeptá, a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scenárista Svěrák, zaspíváme.

0: Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých 127 let a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlela hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. A měla tam havrana, který uměl mluvit. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran a nikdy nedržel zobák. Malá čarodějnice si na něm velice zakládala. 6 hodin denně trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic vynechat. Malá čarodějnice byla v kouzelnické knize teprve na stránce 213. Zrovna se učila dělat déšť. Seděla na lavičce u pece s knihou na kolenou a učila se čarovat. Havran Abraxas seděl vedle ní a byl velice nespokojený.
1: Co? Ty máš ale přece dělat déšť?
0: Krákal vyčítavě.
1: A co jsi vykouzlila? Poprvé ti napršely bílé myšky, po druhé žáby, po třetí jedlové šišky. To jsem tedy zvědavý, jestli aspoň teďka svedeš ten opravdický déšť.
0: Tak se malá čarodějnice pokusila o déšť po čtvrté. Vyčarovala na nebe mrak a když stál přesně nad ní, zvolala:
1: Nechť prší!
0: Mrak se roztrhl a pršelo pod máslí.
1: Je, pod máslí,
0: krákal havran.
1: Mně se zdá, že ti úplně přeskočilo. Co pak bude ještě všechno na tvůj rozkaz asi pršet? Kolíčky na prádlo, ne? Určitě jsem se přeřekla v zaklínadle,
0: pravila malá čarodějnice.
1: Přeřekla,
0: krákal havran.
1: Já ti povím, v čem to vězí, jsi roztržitá. Kdo myslí při čarování na všechno možné, jen na čarování ne, ten se zkrátka musí přeřeknout. Měla by ses na to víc soustředit.
0: Malá čarodějnice zaklapla kouzelnickou knihu.
1: Opravdu na to nemyslím, protože mám vztek.
2: Vztek? A na koho?
1: Vštve mě,
0: řekla malá čarodějnice,
1: že je dneska Filipu Jakubská noc. To se na skalnaté hoře sejdou čarodějnice v kouzelném reji.
2: No a
1: velké čarodějnice říkají, že prý jsem na to ještě malá. Nemohu letět tancovat na skalnatou horu. Nechtějí mě tam.
0: Havran se pokoušel malou čarodějnici utěšit.
2: Koukej, ve 127 letech přece ještě nemůžeš žádat, aby se velké čarodějnice na tebe dívaly jako na dospělou. Až budeš starší, všechno se to poddá.
1: Jenomže já chci už letos, chápeš?
2: Podívej. Co nemůžeš mít, to máš pustit z hlavy,
0: krákal havran.
2: Předěláš něco, když se budeš vztekat? Co chceš dělat?
1: Já vím, co udělám. Poletím dnes v noci na skalnatou horu.
0: Havran se polekal.
2: Na skalnatou horu? Velké čarodějnice ti to přece zakázali.
1: To je toho. Zakazuje se ledacos. Ale když se člověk nenechá načapat,
2: načapají tě.
1: Ale kdež,
0: odporovala malá čarodějnice,
1: přidám se k ním až v kole a než skončí, zase potají odletím domů. V tom chumlu, co dnes večer bude na skalnaté hoře, si toho vůbec nikdo nevšimne.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď! pojď si hrát s Piggym!

0: liška a vinice. Před velkou vinicí stanula hladová liška. Při pouhém pomyšlení na sladké hrozny se jí zbíhaly sliny, ale vinice byla obehnána vysokou zdí a ať se liška snažila sebevíc, zeď přelézt nedokázala. Liška bezradně obíhala kolem vinice. Pojednou si všimla, že ve zdi je nevelký otvor. Hned se jim pokusila protáhnout na druhou stranu, jenže díra byla příliš úzká. Co bych se honila za potravou, řekla si liška. Počkám, trochu zhubnu a až se do vinice dostanu, najím se dosyta. Liška nejedla a nepila celé 3 dny. Její boky se zúžily a liška pak dírou lehce prošla. Jen se octla uvnitř vinice, začala trhat hrozny. Polikala jeden za druhým. A teprve, když měla břicho plné k prasknutí, chtěla z vinice odejít. Liška však špatně počítala. Zatímco otvor ve zdi zůstal stále stejně velký, její tělo stloustlo. Liška v díře uvázla a nemohla se z vinice dostat. Co liška udělala? 3 dny nesnědla jediné sousto. Zhubla a potom už bez potíží vyšla z vinice ven. Vinice, vinice, řekla liška roztrpčeně. Jak jsi krásná na pohled a jak chutné jsou tvé plody. Prospěch však z tebe není žádný. Hladová jsem k tobě přišla a hladová od tebe odcházím. Ani s člověkem tomu není jinak. Nahý na svět přichází a s prázdnýma rukama ho zase opouští.
1: Václav Cibula,
2: Španělské pohádky.
1: Dvakrát jed a princezna. Ve španělské zemi žil kdysi dávno jeden voják. Jmenoval se Juan, ale nikdo mu neřekl jinak než dvakrát jed. Ať dělal, co dělal, všechno dělal dvakrát víc než ostatní. Práce udělal za dva, sílu měl za dva, odvahy za dva. Když se smál, smál se vždycky za dva a hlavně za dva jedl. A někdy jedl i za 3 nebo za 4. A ještě měl hlad a rozhlížel se, kde by co snědl. Juan se nebál nikoho na světě a s každým se uměl vypořádat 1, 2. A jestliže popletl hlavu všem děvčatům z celého Španělska, není divu, že se do něj zamilovala samotná princezna, králova dcera. Ucházeli se oni urozenci z celé země, synkové z hraběcích i knížecích rodin, ale princezna myslela jen na Juana a umínila si, že se za jiného nevdá, i kdyby se měl zbořit celý svět.
2: Král už si s ní nevěděl rady. Zavolal Juana a řekl mu přísně. Ty jsi, Juan, řečený dvakrát jed? Juan se postavil do pozoru a mlčel, protože si myslel, že je to zbytečná otázka. Král se obrátil na princeznu a zeptal se. Pověz mi, to je ten voják, co se ti tak líbí? To je on, řekla princezna. A líbí se mi, protože je odvážný, hodný a statečný. Král si chvíli Juana prohlížel a potom řekl. Kdo se chce oženit s princeznou, musí si ji zasloužit. Když splníš, co ti uložím, smíš si princeznu vzít. A teď dobře poslouchej. Slyšel jsem, že daleko v arménské zemi je na vysoké hoře zámek a v tom zámku sídlí duch, nejhorší ze všech duchů. Vydej se do Arménie a přines mi z toho zámku něco, co mi dokáže, že jsi tam doopravdy byl. Juan neřekl tak ani tak, Obrátil se a rázně vypochodoval z paláce. Na zítří ráno se vydal na cestu. Kráčel pořád rovně za nosem, hvízdal si a těšil se, až zase uvidí princeznu. Na zádech nesl pytel plný chleba, aby neměl po cestě hlad. Když se přiblížilo poledne, vytáhl z pytle velký becen.
1: Sotva si dvakrát ukousl, objevila se na cestě sehnutá babka. Pohlédla na Juana a řekla: dobrou chuť, vojáčku. Děkuju ti, babičko, řekl Juan a hned dodal: nechceš si vzít se mnou? Abych pravdu řekla, odpověděla babka, zrovna jsem dostala hlad. Posadila se do trávy a Juan jí dal polovinu chleba. Chvíli tak seděli a jedli, až se babička zeptala: kam pak máš vlastně namířeno, vojáčku? A cože tak sám? Juan mávl rukou a řekl: to ti nemůžu povědět, ale je to daleko, moc daleko, až v zemi arménské. V zemi arménské, podivila se babička, to je dál, než si myslíš. To bys mohl jít celý rok ve dne v noci a ještě bys tam nedošel. Ale byl jsi ke mně hodný a já se ti odměním. Ukaž ruku. Juan natáhl ruku, babka mu navlékla na malíček blýskavý prsten a řekla: ten prsten má velikou moc. Když si budeš něco přát, jenom s ním zatoč a hned se ti splní všechno, co chceš. Juan se zasmál. Děkuju ti, babičko. Něco takového jsem zrovna potřeboval. Rozloučil se s babkou a kráčel dál.
2: Brzy došel do malé vsi. Zeptal se lidí, kde je kovárna, a za chvíli stál před kovářem. Zahlaholil na pozdrav a řekl: kováři, ukovej mi kleště, ale pamatuj si, že musí vážit 2 centy. 2 centy, podíval se kovář, přiznám se ti, že něco takového nedokážu. A kdybych to dokázal, k čemu ti budou takové kleště, stejně bys je ani nezvedl. Zvedl, nezvedl, odpověděl Juan, já už si s nimi poradím. Když tedy dovolíš, udělám si je sám. Popadl v koutě 2 veliké kusy železa, přidržel je v ohni a otáčel jimi tak zručně, že se kovář ani nestačil dívat. Za 15 minut byli

0: nejhoršího ze všech zlých duchů. Sotva to dořekl, vznesl se do vzduchu jako pták. Letěl přes hory a údolí, přes moře i lesy, přes města i osamělé dvorce. Než se nadál, uviděl pod sebou na vysoké skále zlatý zámek a už stál na nádvoří. Přehodil si kleště na druhé rameno a vešel do paláce.
1: V tu chvíli se před ním objevil zlý duch, nejhorší ze všech duchů. Netvářil se nijak přívětivě, ale Juan se nelekl. Ty jsi pán zlatého zámku? Zeptal se zpříma. To jsem, zaskřehotal zlý duch. Co tu pohledáváš, bídný červe? Juan ho místo odpovědi popadl do kleští a pevně sevřel, aby mu zlý duch neutekl. Potom otočil rychle prstenem a řekl, ať jsem zase zpátky na zámku našeho pana krále. A už letěl přes hory a doly, přes moře i lesy, až spatřil v hlubině pod sebou španělskou zemi a v ní královský palác. V mžiku stál před králem. Pane králi, řekl rázně, tady máš nejlepší důkaz, že jsem byl na zámku zlého ducha v zemi arménské. Pro jistotu ti přináším samotného pána zámku, abys mi věřil. Zlý duch se svíjel v kleštích, prskal oheň a tolik páchl sírou, že se král popadl za nos a málem se zalkl. Hned ho pusť, vykřikl na Juana, nebo se udusím. Juan otevřel kleště a zlý duch vyrazil oknem k obloze. Zůstali po něm jen saze na stropě i na stěnách a ostrý pach síry.
0: Juan stál rozkročen před králem a čekal beze slova, až mu král přivede princeznu. Král se však k tomu pořád neměl. Ukázal na obrovité kleště v Juanových rukou a zeptal se, kde jsi vzal ty veliké kleště? Nikde jsem je nevzal. Udělal jsem si je za čtvrt hodiny v jedné vesnické kovárně. Chceš je? Ne, odpověděl rychle král. Jenom si je nech, jsou tvoje. A běž se umýt do kádě s vodou. Páchne z tebe síra a saze máš od hlavy až k patě. Potom si promluvíme, co dál. Juan se šel umýt do kádě s vodou a král zatím honem přemýšlel, co má dělat.
1: Za chvíli stál Juan před ním znovu čistěnký a veselý, zeširoka se usmál na krále a čekal na princeznu. Ale král řekl, odvážný jsi, to uznávám. Rád bych však věděl, jestli jsi také šikovný. Poslouchej dobře, co ti povím. Mám za městem veliký dvorec a v něm je 1000 holubů. Možná jich je o trochu víc, ale 1000 jich je určitě. Jdi tam a přines mi je. Juan se obrátil a rázně vypochodoval z paláce. Šel přes celé město a hvízdal si na cestu. Když došel do královského dvorce, postavil se mezi vrata, otočil prstenem na malíčku a řekl hodně nahlas. Všichni holubi okamžitě ke mně. V tu chvíli se ozval ze všech stran pleskot holubích křídel a Juan zmizel v obrovském hejnu holubů. Usedli mu na ramena, na hlavu a ti, co se už nikam nevešli, kroužili kolem něho.
0: Král právě seděl na trůně a měl radost, jak se Juana zbavil. Náhle uslyšel na schodech pleskot 1000 křídel a vyskočil. Do královské síně vplul obrovský mrak holubů. Co se to děje? Vykřikl zděšeně. Uprostřed vířícího hejna se ozval Juanův rázný hlas. Pane králi, tady máš své holuby. Nechybí ani jeden, můžeš si je spočítat. Honem je pust zpátky, vykřikl král, už je nechci. Juan otočil prstenem a řekl tiše. Holoubci, vraťte se domů. V tu chvíli byly holuby pryč. Uprostřed síně stál Juan, rovný jako svíčka a usmíval se od ucha k uchu.

0: Vidím, řekl král, že jsi nejenom statečný, ale i šikovný. Jenom bych ještě rád věděl, jestli jsi také tak silný. Teď ti uložím zkoušku síly. Zítra ráno přijdeš k řece a tam mi to v poctivém zápase dokážeš. Juan se zasmál a zvolal vesele. To ti mohu dokázat hned. Přikročil blíž ke králi a rozpřáhl obě ruce. Avšak král zvolal rychle. Zítra je času dost, teď můžeš jít. Juan se obrátil a vyšel rázně z královského paláce.
1: Prošel bránou a zastavil se. Stál mlčky a přemýšlel. Pak zdvihl hlavu a řekl si nahlas. Už to tak vypadá, že mi král bude ukládat jednu zkoušku za druhou, jen aby mi nemusel dát princeznu. Může mě takhle zkoušet měsíc, rok, třeba 10 roků. Tak to tedy ne. Blázna mu dělat nebudu. Otočil prstenem na malíčku a zvolal. Princezno, okamžitě ke mně. V tu chvíli stála před ním princezna. Usmála se na něj šťastně a objala ho. Potom se obrátili k bráně královského paláce zády a odešli spolu do města.

0: protože si Mánička píše deníček a nechce mi dát přečíst Čárka, co si píše Čárka. Začínám si také psát deníček Čárka, abych ji mohl také nedat přečíst Čárka, co si píšu Čárka, i když bude loutit a žadonit tečka, ne Čárka, protože holky jsou zvědavé Čárka, kdežto my muži ne, teď tečka. Ale kdybych jí dal přečíst Čárka, jak jsem objevil ten důmyslně slitý poklad Čárka, ta by zírala tečka. Spíš Kaňka. To nic. Záhada začala hned ráno Čárka, ale to ta záhada ještě nevypadala jako záhada.
1: Když jsem kytici vázala, častokrát
0: ticho, žerej, ticho. To má být zpěv, víš. Tam tak po ránu, Máni. Taky k vodě.
1: Do lesa, pro kytky. Pojď se mnou.
2: Místní rozhlas vyzývá občany, hlavně děti a mládež,
0: už zase hlásání.
2: Aby se zapojili do sběru léčivých rostlin. Pomůžete tím našemu hospodářství a za utržené peníze si zakoupíte mnoho hezkých věcí.
1: Je, Hurvínku, slyšel jsi mnoho hezkých věcí.
0: No, no? Dobře, ale Máni, no? Včera jsi šla na kytky, předevčírem jsi šla na kytky, předevčírem jsi šla na kytky.
1: No?
0: Mohla mi sně prosím tě říct, co vy s nimi děláte, to je jíte nebo co?
1: Nepleteš si květiny s květákem? Tak jdeš se mnou. Prozradila bych ti hrozitánské tajemství.
0: Že v lese rostou stromy, že jo?
1: No.
0: Kde pak, dívko? My se jdeme vyplavčit. Vidíš, jo, žery? Když jsme šli s Žerikem na přesní dávku Čárka, čili svačinu Čárka, záhadnost té záhady se začala objevovat tečka. Potkali jsme Máničku s tak velkou kytkou Čárka, že vypadala jako louka na pochodu tečka. Co to táhnej za chruští, Máni? To Žerek by natrhal hezčí kytky. I kopřivy tam máš.
1: Se chroští, náhodou. Tohle je přece divizna. Tady to je jitrocel, tuhle je hermány.
0: Ten je přece na čaj a ne na ozdobu. Ačkoliv já bych dal přednost limče. Mám žížu, že bych se o ní mohlo přijít.
1: No tak já tě zvu.
0: Cože?
1: No stejně si musím koupit novou mašli do vlasů a koupací čepici a nafukovacího krokodýla.
0: Jo? A za co, prosím tě?
1: No za peníze, heč? Za úplně docela naprosto dočista moje vlastní peníze, heč, heč.
0: Jak ty bys k ním asi přišla?
1: Prostě jsem objevila poklad.
0: Povídali, že mu hráli. Když uvěřil, tak se smáli. Ty a poklad, jo? A kde?
1: No, nechtěl jsi jít se mnou, tak nepovím, nepovím, nepovím.
0: Máni! Máni, počkej! Záhadnost záhady začala být ještě záhadnější tečka. Mánička si totiž doopravdy koupila mašli, Čárka, koupací čepici a nafukovacího krokodýla, tečka. A navíc zmrzku Čárka, ale nedala mi líznout, tečka. Z bábinky jsem vytáhl Čárka, že si to zakoupila za svoje vlastní peníze, tečka. Napadlo mě, čárka, jestli náhodou neobjevila poklad, vykřičník. No, a pokračování zítra. A teď se podívám, jestli náhodou... Žeriku, ten poklad musíme objevit taky.
3: No!
0: Může být ukrytý.
3: Jo, jo, jo.
0: To dá rozum, že může být ukrytý. Poklad nikdo nenechá jen tak povalovat. Ale kde může být ukrytý, ha? No tak já myslím, že úplně všude. Nebo někde docela jinde. Proto musíme Máničku stopovat. Ani nebude vědět, Žeričku, a sama nás k tomu pokladu zavede. Zvíří ho, když nás neuvidí. A proto se musíme, co, Žeri? Proto se musíme maskovat. Ale já bych mohl dělat třeba Mikuláše. To ne, viď, no, taky kde bych sehnal vůsy, viď. Tak třeba, hele, mohl bych dělat strašáka v poli. No, tak. A ty třeba kosa černého ptáka.
3: Ne.
0: No, nemáš zobák. A taky nevím, jak by ti šlo lítání. Tak víš co, budeš dělat zajíce. Zajíce budeš dělat, to je nápad. To já, no, Žeričku. Záhadnosti záhady se ještě zezáhadnila tečka. Můj plán byl senzabájo, čárka. Mánička nás určitě nepoznala, čárka, jenom se divila, čárka, proč ten zajíc tolik štěká, tečka. A pořád si brumlala, čárka, co ten kluk zase vyvádí, čárka, nevím však, čárka, koho myslela, tečka. K pokladu nás nepřivedla, vykřičník. Teprve po obědě došlo k překvapujícímu obratu. Dva vykřičníky. Ne, tři vykřičníky. To bude lepší.
4: Poslouchej, Hurvajs. Chodíš od ničeho k ničemu, stéblo křížem nepřeložíš a...
0: A proč bych měl překládat stébla křížem, tatí?
4: No tím chci naznačit, že neděláš nic užitečného.
0: Náhodou jsem na stopě pokladu, taťulínku. To tedy budeš zírat.
4: No, radši zírej ty na Máničku.
0: Proč na Máničku?
4: No podívej, co všechno si už koupila.
0: O to právě jde, tatí.
2: Halo, halo. Místní rozhlas vyzývá občany, hlavně děti a mládež, aby se zapojili do sběru léčivých rostlin. Pomůžete tím na...
0: Už zase. A za udržené peníze si zakoupíte mnoho hezkých věcí, třeba racka chychtavého sklicí. Promiň, tati, já musel to okno zavřít. Já už to nemůžu poslouchat. Člověk to už umí z paměti.
4: No jo. Člověk to už umí z paměti a přesto ho nenapadne, proč Mánička chodí na kytky, že ano? Ty léčivé byliny jsou doopravdy poklad.
0: Pst, ticho.
4: Co je?
0: Mlčet, nerušit, přemýšlí se, má se nápad, tatí, taťulínku, to je nápad, Žeričku, tatino, to je nápad. Celou záhadu jsem úplně hravě rozluštil, tečka. Končím zápis v deníčku, čárka. Jdu totiž na kytky, tečka, na ty léčivé, tečka. A co vy, čárka, děti, otazník? Vy ne, otazník.

Jmenuji se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8. Někdy mi maminka řekne, jsi už přece mámina velká holčička, mohla bys tedy dnes utřít nádobí. A někdy říkají Lase a Bose, malý holky si ještě nesmějí hrát na indiány, na to seš moc malá. Tak bych teda ráda věděla, jaká vlastně jsem, jestli velká nebo malá. Když někdo myslí, že člověk je velký a druhý zas, že je malý, je možná starý zrovna tak akorát. Lase a Bose to jsou mý bratři. Lasovi je 9 let a Bosovi 8. Lase je strašně silný a umí utíkat mnohem rychleji než já, ale já umím utíkat stejně rychle jako Bose. Někdy, když se mě Lase a Bose chtějí zbavit, tak mě Lase chytí a drží a Bose zatím běží napřed, aby měl náskok. A potom mě Lase pustí a utíká pryč, jen se za ním práší. Nemám žádnou sestru, to je škoda, protože kluci jsou rváči. Bydlíme na statku, který se jmenuje Melan Gordon. Jmenuje se tak, protože leží uprostřed mezi dvěma jinými statky. A ty se jmenují Nor Gordon a Sir Gordon. V Sir Gordonu bydlí kluk a ten se jmenuje Ole. Nemá vůbec žádné sourozence, ale hraje si s Lasem a Bosem. Je mu 8 let a umí taky rychle utíkat. Ale v Nor Gordonu tam bydlí holky. 2. To je veliké štěstí, že to taky nejsou kluci. Jmenují se Brita a Anna. Britě je 9 let a Anna je stejně stará jako já. Mám je ráda obě stejně, ale... Anu možná trošinku víc. Jinak už nejsou v Bullerbynu žádné jiné děti. Naše vesnice se totiž jmenuje Bullerbyn. Je to docela malá vesnička, jenom 3 statky. Nor Gordon, Melan Gordon a Sir Gordon. A nás dětí je tu jen 6. Lase a Bose a já a Ole a Brita a Anna.

Někdy je to hrozně prima bydlet s bratry v jednom pokoji. Ale jen někdy. Bylo to báječné, když jsme večer leželi a vyprávěli si o strašidlech, přestože to byla taková hrůza. Lasse umí vypravovat o strašidlech tak příšerné věci, že musím potom ještě dlouho, moc dlouho ležet pod dekou. Bose ten nevypravuje žádné strašidelné věci. Jenom mluví o spoustě dobrodružství, co sám jednou zažije, až bude velký. To potom pojede do Ameriky, kde jsou Indiáni, a bude náčelníkem Indiánů. Jednou večer, když Lasse zase vyprávěl takovou příšernou historku o strašidle, které chodilo podobně a šoupalo nábytkem, tolik jsem se bála, že jsem myslela, že umřu strachy. V pokoji bylo skoro úplně tma a moje postel stála hrozně daleko od postelí obou kluků. A v tom, představte si, jedna židle najednou začala skákat sem a tam. Myslela jsem, že tou židlí šoupá to strašidlo a křičela jsem na celé kolo. Ale pak jsem uslyšela, jak se Lasse a Bose v posteli hyňají. Představte si, že přivázali k židli provázek a pak si pěkně leželi každý ve své posteli a tahali za něj, takže židle skákala. To je jim podobné. Nejdřív jsem dostala vztek. A pak jsem se musela smát. Když člověk bydlí ve stejném pokoji se svými bratry a když jsou ti bratři ještě ke všemu starší, potom nesmí vůbec o ničem rozhodovat. To vždycky jen Lasse rozhodl, kdy se večer zhasne. Když jsem chtěla ležet a číst si v časopise Švédské jaro, Lasse chtěl, abychom zhasli a vyprávěli si o strašidlech. Ale když jsem jindy byla ospalá a chtěla spát, tak zas Lasse a Bose chtěli hrát ovčinec. Lasse může zhasnout světlo, kdy se mu zachce, a ležet přitom v posteli, protože si přidělal k tomu knoflíku, co se s ním otočí, když se zhasíná kolečko z tvrdého papíru. A k tomu kolečku přivázal provázek, který jde až k jeho posteli. Je to báječné zařízení, ale já to neumím pořádně popsat, protože já nebudu žádný sakumprásk inženýr jako Lasse, až budu velká. Ale Lasse bude. Nevím sice, co to je, ale Lasse říká, že je to něco moc prýma. A když se tím někdo chce stát, musí umět přidělávat kolečka z lepenky k vypínačům. Bose bude náčelníkem Indiánů. Alespoň to dřív vždycky říkal. Ale tuhle jsem slyšela, jak říká, že bude strojvedoucím na lokomotivě, takže si to asi rozmyslel. Já sama ještě dobře nevím, čím budu. Asi maminkou, protože mám moc ráda malé děti. Mám 7 panenek a dělám jim maminku. Ale brzo už na to budu velká, abych si hrála s panenkami. Brr, to bude otrava, až budu velká. Moje nejkrásnější panenka se jmenuje Bella. Má modré oči a světlé kudrnaté vlasy. Leží v malé postýlce s růžovou přikrývkou a s prostěradlem, co jí ušila maminka. Jednou, když jsem přišla Bellu vyndat z postýlky, měla fousy pod nosem a na bradě. To jí tak Lasse a Bose pomalovali kouskem uhlí. Když se podíváte oknem z Lassova a Bosova pokoje, vidíte rovnou do pokoje Olova. On bydlí taky v podkroví. Milan Gordon a Sir Gordon jsou totiž hrozně blizoučko. Vypadá to, jako by se ty domky na sebe tlačily, říká tatínek. Myslí si, že ti, co je kdysi stavěli, měli tenkrát mezi nimi nechat trošku víc místa. Ale Lasse a Bose a Ole mají jiný názor. Ti si myslí, že je to dobře tak, jak to je. Mezi Melan Gordonem a Sir Gordonem je plot. A uprostřed toho plotu stojí veliký strom. Tatínek říká, že je to lípa. Větve té lípy sahají až k oknu Ola. Když se chtějí Lasse a Bose a Ole sejít, přelezou jenom po větvích z jednoho okna do druhého. Je to rychlejší, než běžet po schodech dolů a naší brankou a potom brankou u sousedů a po schodech nahoru. Jednou se náš tatínek a Olův tatínek dohodli, že lípu porazí, protože je v pokojích kvůli ní šero. Ale Lasse a Bose a Ole hrozně škemrali, aby lípa směla zůstat. A tak tam tedy zůstala a je tam ještě dnes.

O 12 měsících. V jedné vsi na pokraji Krkonošských hor žila vdova po drvoštěpu Jakubovi s dvěma dcerami. Jedno děvče si přivedla sebou, druhé se narodilo, když se s ní Jakub oženil. Možná by ani nevadilo, že v chaloupce nikdy nebylo dost peněz, kdyby tu bylo aspoň trochu štěstí, které sebou nese vzájemná úcta, láska a obyčejné lidské porozumění. Drvoštěp trávíval celé dny v lese a ani netušil, co se doma děje. Své vlastní dceři vdova všeho bohatě popřála, i když to bylo děvče mrzuté, nevlídné a neustále zakaboněné. Za to z Drvoštěpovy dcery, která byla milá a vlídná, si udělala služku. Nakonec musela Anička, tak se jmenovala, posluhovat i své nevlastní sestře Doře. Byla ale tak skromná, že si ani otci nikdy nepostěžovala. Byl už pozdní večer. Jak by se Anička nadála, že bude muset putovat do zasněžených hor? Zima přišla toho roku záhy a tu zlou matku napadlo, co zlého by Aničce v takovém chladu připravila. Anička právě podojila krávu a její sestra Dora chtivě popíjela hladkou, teplou smetanu. A najednou dostala podivný nápad. Kdyby prý tak té smetaně měla zralé a sladké jahody. Zvlášť, když za dveřmi fučí, až se dveře třesou. No a jak by nefučilo, když je podle kalendáře i podle počasí venku právě leden, jeden z nejmrazivějších měsíců v roce. Jahod se ti zachtělo, Dorinko, ale to přece... Zakoktala se její matka. Ale najednou dostala tuze nepěkný nápad. Je tady konec konců Anča. Nic zvláštního na práci nemá. Tati ty jahody jistě velmi ráda přinese. A tak se stalo. No co koukáš jako sůva z nudlí? Osopila se na Aničku. To bys snad ani vlastní sestře posloužit nechtěla. Seber se, vezmi si vlňák, košík a alouna jahody. Ale ať jsou čerstvé a šťavnaté. V lese na mítince už čekalo 12 mužíků. 12 měsíčků. Nejstarší promluvil. Vím o tobě, že máš ráda lesy a všechno, co do našeho království náleží. Za tvoji dobrotu máš i náš dík. Přidej ji také svoji nadílku, bratře. Kývl na 11. v řadě. A na jeho pokyn se začalo ze stromů sypat listí, které se, sotva se ho Andulka dotkla, měnilo ve zlaté dukáty. Ten dárek ti za nás všechny dává, bratr Listopad. Ale teď už běž, řekl stařec. Máš víc, než si asi očekávala. V tu chvíli všech 12 mužů zmizelo. A zůstaly jen jahody. Anička je se sbírala. Na chvíli myslila, že se jí snad všechno jenom zdálo. Ohniště však jiskřilo a od něho vedly stopy na všechny strany. Ve sněhu jich bylo dobře vidět. Byla to tedy pravda. A těch 12, to muselo být 12 měsíců. Brodila se hustým sněhem zpátky. Dukáty, které napadaly ze stromů, svázala do šátku, jahody také, a radovala se, jak tatínka potěší. Jako zázrakem se před ní najednou objevila její chaloupka a na zápraží zlostně dupající macecha. Tak co, neseš? Tázala se jedovatě. Nesu, hlásila Andulka. Co mi to budeš povídat? Stekala se bába. Teď v lednu a jahody, kde bys je vzala? Měla jsem štěstí, pokrčila Anička rameny. Bylo tam pár hodných lidí a ti mi pomohli. A ještě mi dali něco od cesty. Protože nedovedla lhát, přiznala, že jí navíc dali nějaké peníze. To muselo být, povídala, 12 měsíců, o kterých se povídá, že se vždy v lednu u ohně v lese scházejí, aby se poradili, jaký bude příští rok. Peníze, zvolala macecha a oči jí zasvítily. Hned vběhla do chalupy a povídá Doře. Doro, seber se a utíkej do lesa. Najdeš tam 12 dětků, kteří rozdávají peníze. No tak upaluj, dokud tam ještě jsou. To se ví. Doře se do mrazivého dne příliš nechtělo, ale matka jí pobízela, aby si pospíšila. Dokud tam prý ty dětkové u ohně sedí.
Se vzteklým bručením se vydala na cestu. Chvíli šla po Andulčiných stopách. V hlubokém navátém sněhu se však stopy brzy ztratily. Tak pokračovala, jak se říká, rovnou za nosem, až zahlédla oheň. Přišla blíž. Zadupala a začala ječet. Kam se to přede mnou schováváte? V lese a tak daleko. Vítám tě, děvenko, řekl ten starý, ale zapomněla si pozdravit. Co bys ještě nechtěl, dětku? Vedla Dora svou. Říkala matka, že mi dáte nějaké peníze. To je pravda, řekl ten, který vypadal jako nejstarší. Něco ti dát můžeme. Záleží na tom, jak se k nám zachováš. Za to, jaká jsi a jak se chováš ke své sestřičce, jeden z nás ti může něco dát. Otočil se k jednomu ze sedících mužů. Co říkáš, bratře Únore? Rozumím ti, bratříčku, ozval se ten, kterému říkali Únor. Dám jí to, čeho mám nejvíc. Zafičel studený vítr, tak studený, až se Dora otřásla a z třpitivých větví i šedivých oblaků se začal sypat sníh. Najednou ho bylo všude plno. Voda v potoce, u kterého ještě před chvílí rostly jahody, se proměnila v led. Chmíří se měnilo v husté kadeřavé vločky. Dora se chvěla zimou, nic už ale nemohlo té vzpupné holce pomoci. Závěje kolem ní narůstaly, až jí sníh zakryl úplně a Andulka se zlou hospodyní se drzé a vzteklé Dory, která nevěděla, co je to zdvořilost, nikdy nedočkali.

0: žluťák. Moc jsem litoval, že mi Krtek neřekl, kam se ty žížaly chodí pást. A tak nezbylo, než prohlížet louku, pod kterou měl Krtek své chodby. Ale ať jsem poslouchal pozorně a díval se pozorně, žádnou žížalu jsem neviděl. Pořád jsem chodil sem a tam, už jsem byl celý urousaný a pořád nic. Najednou ležím na zádech a kdosi mě velice hrubě drží pod krkem. Nade mnou žluté oči na veliké žluté kocouří hlavě. Zkrátka, poznal jsem, že mě přepadl kocour. Začal jsem ho bít zadními tlapkami. Kocour mě pustil, posadil se, vyprskl chlupy, které mi vytrhl a povídá: "Prýš se dobře, já už tě tady pozoruju delší čas, konečně jsem tě dopadl." Viděl jsem, že je to kocour velice silný a že bude nejlépe, když se s ním dohodnu po dobrém, a tak mu povídám: "Ty jsi zdejší?" A žlutý kocour na to: "Samo." "Že jsem tě tu nikdy přes den neviděl, ty sem chodíš jen v noci?" "No samo, a co ty tady děláš? Chytat myši sotva umíš?" No to se mě dotklo. Řekl jsem žluťákovi, že jsem v chaloupce svého člověka zahnal myš, když mu chtěla okusovat jeho jídlo. Tu jsem tenkrát prohnal. Na žluťáka to však neudělalo žádný dojem. "Tak ty jsi na světě proto, aby zhlídal člověku jeho jídlo?" řekl posměšně a dodal: "To já mu zase na jeho jídlo chodím." Taková řeč mě polekala. Ale žluťák řekl, že tohle není jeho loviště, prý tady u mého člověka by chytl leda nějakou do kožichu. Říkal, že v chaloupce za lesem mají slepice, husy a hlavně kuřátka a na ta, že on v noci chodí. "Ty lidem kuřátka bereš?" "Samo," ušklíbil se žluťák. "A oni ti to dovolí?" Žluťák se ke mně otočil zády a řekl: "Sáji si, tady." Namatal jsem mu na zadní noze tvrdé hrbolky. Žluťák mi vyprávěl, jak ho jednou při lovu kuřat přistihl člověk, ukázal na něho dutou holí, ze které vyšlehl rom a blesk, a do nohy se žluťákovi zasekla palčivá bolest. "A měl jsem štěstí, že jsem to nedostal naplno. Našinec se musí mít před člověkem na pozoru."
1: "A člověk je tvůj nepřítel, žluťáku?"
0: "Samo."
1: "A ty jsi nepřítel člověka?"
0: "Samo."
1: "A kdo je tvůj přítel?"
0: "Nikdo."
1: "Ty nemáš nikoho rád?" Žluťák vycenil veliké ostré špičáky.
0: "Rád mám kuřata, protože jsou dobrá."
1: "A co mne, žluťáku? Nemáš rád nebo nerád?" zeptal jsem se.
0: "Jsi mi zatím lhostejný, ale kdybys mi chtěl někdy něco přikazit, kdyby ses mi pletl v mém lovišti, tak bych ti ukázal, kdo je žluťák. To si mě nepřej."
1: "Ty jsi rváč a já si tě nepřeju," řekl jsem zlostně. Žluťák se chystal, že po mně skočí, ale zaskřípaly dveře naší chaloupky, ze které vyšel můj člověk. Žluťák se přitiskl k zemi a jako had zmizel ve vysoké trávě. Můj člověk se velice divil, proč mám zježenou srst a proč tak bojovně vrčím.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Jednoho dne večer před spaním se Kamba zeptala: "Jestli pak tě, Mojo, někdy napadlo, proč když jsme smutní anebo máme nějakou potíž, říkáme u všech bílých goril?" Moje zavrtěla hlavou. "No, já vlastně také nevím, proč těch bílých goril voláme víc," usmála se Kamba. "Slyšela jsem totiž jen o jedné. Znávala se s ní moje maminka a ta mi o ní také pověděla." Kamba se na okamžik odmlčela, jako by se chtěla přesně rozpomenout na maminčino vyprávění, a pak začala. "Byl to bílý gorilák a jmenoval se Junk. Když byl malý, měl moc těžký život. Nikdo si s ním nechtěl hrát. Tvoje srst je vidět už z dálky," říkávali mu ostatní gorilí kluci. "Kde pak, s tebou si hrát nebudeme, přilákáš k nám levharta." A odháněli ho, i když byli na blízku rodiče, kterým by se každý levhart obloukem vyhnul. Junk se moc těšil, až bude velký. Věřil, že pak jeho trápení skončí. Jenže když vyrostl, zavolal si ho vůdce tlupy a řekl: "Už se o sebe dokážeš postarat sám, a tak musíš odejít. Jsi pro nás nebezpečný, protože jsi jiný než my. Dnes nám ještě smíš přespat, ale bude to naposled. Nešťastný Junk nedokázal usnout. Celou noc se upřeně díval na měsíc a hned za svítání se vytratil. Den podnišel krajem, víc a víc se vzdaloval od místa, kde se narodil a pomalu si zvykal na svůj osamělý život. Nikdy si ale nezvykl úplně. Přestože s ostatními gorilami nikdy nezažil nic hezkého, pořád toužil po jejich společnosti. Když po dlouhé době došel do krásného pralesa mezi vysokými skalami a řekou, ucítil známou vůni. Gorily jsou tady! Zaradoval se a chtěl se k ním rozběhnout. Naštěstí se včas zarazil. Kdepak, také by mě vyhnali. A podruhé bych takový smutek nepřežil. Odejít z těch míst však nedokázal. Začal žít v skrytu, jen aby mohl být gorilám na blízku. Jednou právě, když svačil ve vysokém Aframonu, zaslechl hlasy gorilých kluků a holčiček. Chtěl se vytratit, ale bylo pozdě. Už byli tak blízko, že by ho mohli zahlédnout. Přitiskl se tedy k zemi, aby počkal, dokud nepřejdou. Jenže gorilí mláďata si začala hrát kousíček od něj. Nedá se nic dělat. Musím čekat dál, řekl si. Jistě to tady brzy omrzí a odběhnou jinam. Čas však plynul a hrající si skupinka se stále neměla k odchodu. A najednou se v Aframonu ozvalo zašustění. Co to? Junk zneklidněl. Pátravě se rozhlédl okolo sebe a spozoroval mezi stvoly žlutohnědou srst posetou černými skvrnami. Levhart! Blíží se k mláďatům a určitě chce některé z nich sežrat. Junk ani na okamžik nezaváhal. Vyskočil a zavolal. Utíkejte! Všichni strnuli, pak se pomalu otočili. Slyšeli gorilí hlas, ale co je to za podivné bílé zvíře? Utíkejte! Volal ještě naléhavěji Junk. Navíc už gorilí kluci a holky nečekali a s křikem se rozběhli domů. Až na nejmenší holčičku, která strachem dočista skamenila. A Levhart už byl od ní, co by kamenem dohodil a připravoval se ke skoku. Jenže v tom po něm Junk chňapl a vší silou ho odhodil. Levhart proletěl vzduchem, narazil hlavou do kmene obrovského fíkusu a omdlel. Ty si dáš příště pozor, řekl spokojeně Junk. Potom se obrátil k vystrašené holčičce a mírným hlasem se zeptal. Jak pak se jmenuješ? Maki, zlikla holčička. To je hezké jméno, pokýval hlavou Junk. Tak už se neboj a také utíkej domů. Gorilí holčička ještě chviličku stála a utírala si slzy. Konečně se malinko usmála a rozběhla se za ostatními. Ale co bude se mnou, posteskl si Junk. Teď se o mě všichni dozvědí a určitě budou chtít, abych odešel. Kamba se odmlčela. Z toho dlouhého vyprávění jí úplně vyschlo v krku. Babičko, povídej, jak to bylo dál, naléhala moja. Co řekla doma ta holčička a co bílý gorilák, kam šel a jak to dopadlo s Levhartem? Jak to dopadlo s Levhartem, nevím, pokračovala Kamba. Za Junkem se vypravila celá gorilí tlupa. Maki se k němu rozběhla první a dala mu velikánskou pusu. A dospělí mu děkovali, že zachránil jejich mláďata. Od té chvíle už s nimi Junk zůstal. Za čas se dokonce stal vůdcem téhle tlupy. A všechny gorily byly moc pyšné, že mají za vůdce právě jeho.

Nemyslete si však, že Pitlík byl na tom o mnoho lépe. Klepal se po tolikerém namočení zimou, když ho včely zavírali do jedné komůrky a teprve, když ho zalilo příjemné teplo, usnul. Ale o hladu vůbec nic mu nedali k večeři. A také ráno marně čekal, že ho nějaká včela nakrmí. Kde pak? Nepřišla žádná, protože na vrátkách jeho komůrky bylo napsáno: tady spí Pitlík, nekrmit. Na to, že má několik koláčků v kapse, ani nevzpomněl. Jak také? Vždyť tenkrát ani nevěděl, že si něco bere. Tak co teď měl dělat, když mu nic nedali? Byl aspoň rád, že je mu teplo a prospal v komůrce celý den. Teprve večer, když včely utichly, odvážil se ven. Kde pak je kuchyně? Našel jí po tmě. Ale byla prázdná, jako vymetená. Tak aspoň do spižírny. Kde pak mají včely met? Jistě v některých těch komůrkách. Tak Pitlík začal pátrat po komůrkách. Kdyby aspoň mohl do některé nakouknout. Ale včely jakoby věděli, že tam bude Pitlík šmejdit, všechny komůrky zavřeli. Tak to zkusím, nazdař Bůh, co se mi může stát, řekl si nakonec a začal otvírat jednu velikou komůrku. Buď tam bude medu, že se najím, až prasknu, nebo praskne něco jiného. Říkal si, když vylamoval vrátka. A prasko? Najednou bác a romský chlape, co mě tu budíš? Nevidíš, že ještě spím? A jak se to tu kroutíš? Nevíš, jak máš stát před pánem? Zval na něj kdosi takovým bzučivým hlasem, jako nějaká trumpeta. A tu se celý úl probudil. Pro pána krále. Vždyť Pitlík probudil trubce včelího samečka. Ale vzdal to kozel, co o jednoho trubce stalo se něco horšího. Vzbudili se i ostatní trubci. Teprve se v komůrkách proměňovali z červíčku ve včelí samečky. Bylo jich tam habaděj, plno plničko, ale teď všichni lámali dvířka svých komůrek a drali se ven. Pro pána krále a paní královou, kdo pak nám vzbudil trubce? Bědovali zděšené včely, vždyť měli ještě celé dva dny spát. Zkrátka úl nebyl na narození trubců ještě vůbec připraven. Byl z toho strašný poprask, trubci troubili jako o posledním soudu, dělnice klopítali přes košťata, dvě kuchařky spadly do hrnců, jedna komorná natrhla královně křídlo a tři strážkyně už mysleli, že našli viníka a počali ve tmě omylem tlouci do sebe. No, povídám vám, Pitlík měl štěstí, že byl blízko dveří a jak lítalo všechno sem a tam, vylezl nepozorovaně ven, roztáhl křídla a frr pryč. Třeba mu kručelo a pískalo v břiše jako v rozbitém rádiu. Najednou se v letu do čehosi zamotal, kolem krku se mu otočily nějaké provazy, o hlavu kleplo několik trámů a prásk, bumbu, rumbu. Jako po nějakém zemětřesení se zřítilo jakési lešení i s Pitlíkem na zem. Pitlík ležel vzhůru nohama, na hlavě měl káč s maltou, na noze napíchnuté pokreslené papíry. Usta tisíc hřebíků a pěti krokvic, zaklel kdosi učeně nad tou spoustou. Hroma mi do toho vrtáka bacil, zahuboval někdo druhý zase docela neučeně. Pitlík si utřel oči od malty, rozhlédl se trochu a málem vykřikl hrůzou. Nad sebou viděl dva veliké chlapíky s hrozitánskými vousy, se sekerami v rukou. Jeden byl starší, měl tak trochu bříško a druhý mladší s brýlemi učeně nasazenými na nose. Byli to dva tesaříci, kteří tu stavěli domek.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pan Vavřinec. Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý, starý mládenec. Třicítku měl nějakých 9 let za sebou, ale na 40 se necítil. Cítil se na 50, protože se před 3 roky neoženil s jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie. Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i 2x do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často mýval pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává. A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu. Vesele na svatbě, smutně na pohřbu a když se mu to popletlo, spustil pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s ostudou. Ale stejně ho zase příště pozvali, protože hrál moc krásně a lidi si na něho a na tu jeho trumpetu tak zvykli, že nikoho jiného nechtěli. Jen si o něm povídali, většinou takhle. Každý je nějaký, ale pan Vavřinec je divnej a hrozně osamělej. Ženu by potřeboval, ale paní, řekněte, která by chtěla za muže takovýho, co si plete veselku s funusem. A kdyby jen to, všimla jste si, každou ponožku má jinou. A to je tím, že je sám, nemá doma nikoho, kdo by ho na to upozornil. Takhle si paní v parku o panu Vavřincovi povídali, protože nevěděli, že tak úplně sám zase není, když u něho bydlí Hihlík a jeho dědeček. Jak to ale mohli vědět, když to zatím nevěděl ani pan Vavřinec, že jo?

0: Malý pětiletý Péťa se čertů bál. Vždyť minulý rok, a to byl ještě malý kluk, ho několik čertů honilo po chodníku. Kdyby ho tenkrát tatínek nevzal do náruče, možná by ho odnesli do pekla. Péťa sice neví, kde peklo je a jak vypadá, ale babička říká, že ho tam čerti stejně jednou odnesou. A teď prý už za pár dní zase budou chodit. A zrovna dneska si mamince na Péťu moc stěžovala paní učitelka ze školky. Říkala, že se pere s kluky, holčičky tahá za vlasy a navíc, že je nepořádný. Také se nechce nechat učesat, nechce si před jídlem mít ruce a v jídle si vybírá. Maminka byla moc smutná a večer před spaním Péťovi domlouvala. Jestli se nepolepšíš, tak nevím, jak to s tebou na Mikuláše dopadne. Péťa se zarazil. Vzpomněl si, jak ho před rokem honili čerti a vybavili se mu obrázky pekla z televizní pohádky. Dlouho se převaloval, až konečně usnul. Zdálo se mu, že se nad postýlkou naklání černá rohatá hlava a povídá.
1: Tak tady jsi, holobrátku. Nastal čas dát peklu splátku. Hodně zlobíš, to se nemá. V pekle tě čeká odměna.
0: Péťa se hrozně polekal. Jdi pryč, já nechci do pekla, křičel.
1: Chceš, nechceš, to mě nezajímá. Lucifer přikázal, že tě mám přinést,
0: řekl čert a popadl Péťu do náruče.
2: Ne, pust mě, já nechci,
0: křičel Péťa, kopal nohama a mlátil kolem sebe rukama. Nebylo mu to ale nic platné. Čert ho stiskl v náručí ještě pevněji a najednou se s ním všechno zatočilo. Péťa hrůzou zavřel oči. Zdálo se mu, že někam padá. Potom ucítil štiplavý kouř a bylo mu příšerné vedro. Pomalu otevřel oči a hrozně se polekal. Uviděl houf špinavých čertů, jak pobíhají kolem kotlů, přikládají pod ně dřevem a přitom si zpívají.

0: Tak jsme tady, řekl starý čert a postavil Péťu na zem.
1: Já chci domů, prosím, škemral Péťa a celý se třásl.
0: Čertovi ho najednou bylo líto. Zavolám ti kamaráda, abys tady nebyl tak sám. Zlobínku, zlobínku, kde zase okouníš? Pojď sem.
2: Přiběhl malý čertík. Kdyby neměl na hlavě růžky, byl by od Péti k nerozeznání. Byl stejně velký i stejně rozcuchaný jako Petr.
0: Tady toho kluka ti dávám na starost,
2: řekl starý čert.
0: Ukaž mu peklo.
1: Ach jo, to zas bude nuda,
2: už klíbl se malý čertík.
1: Tak pojď, jak se jim jmenuješ?
2: Zeptal se otráveně.
1: Já jsem Petr a chci domů.
2: Fňukal Péťa a ustrašeně se rozhlížel kolem sebe.
3: Co doma? Tady je to hezčí. Pojď, budeme dělat lumpárny. Třeba tát čertice za vlasy, nebo se budeme prát,
2: řekl zlobínek.
1: Nechci, ani práce nechci. Chci domů k mamince.
2: Natahoval Péťa moldánky.
3: To nejde, z pekla se jen tak nikdo nedostane.
1: Ale já mám hlad.
2: Začal si Péťa vymýšlet.
3: Hlad? To je lehká pomoc. Pojď, zavedu tě do kuchyně.
2: Když vstoupili do veliké černé kuchyně, dva čerti v zástěře tam zrovna něco míchali a prospěvovali si.

0: dost!
1: Dobrý den! Pozdravil Zlobínek nahlas, zatímco Péťův pozdrav bylo sotva slyšet. Tady Petr má hlad, řekl čertík místo něj.
2: Žádný problém.
1: Usmáli se čerti kuchaři a jeden z nich naložil Péťovi na talíř plnou naběračku pálivého guláše.
2: Tak se najes, pobídl ho.
1: Péťa polknul první lžíci. Rázem se ale rozkašlal a do očí mu vyhrkly slzy. Celý hořel a hlava mu brněla.
2: Co pak nechutná ti? Nejsi trochu rozmazlený? Koukej to sníst. Tady se jídlo nevyhazuje,
1: řekl kuchař přísně. Když Petr do sebe nasoukal celou porci guláše, všechno ho bolelo a pálilo. Musel ale vstát, uklidit po sobě talíř a slušně poděkovat.
2: Není zač, řekli kuchaři. Guláše je dost, budeš ho mít ještě k obědu i k večeři.
1: Petrovi se sevřelo srdíčko, neodpověděl a jako ve snách následoval Zlobínka ven z kuchyně.
3: Pozor, uhni, nebo tě černá teta přetáhne koštětem,
1: křikl na něho čertík, když z dálky uviděl přibíhat úklidovou četu. Sotva Péťa uskočil, projel kolem nich ošklivý chlupatý čert s trakařem. Za ním pospíchala stará čertice s koštětem a v zástupu za ní běželi další čerti s kýbly, hadry, košťat